Velká symfonie C-dur je poslední symfonie Franze Schuberta. Podle nových zjištění nese číslo 8. Premiéru roku 1839 v lipském Gewandhausu řídil Felix Mendelssohn Bartholdy. Symfonie trvá hodinu, proto se jí na rozdíl od symfonie C-dur číslo 6 říká právě velká. London Classical Players řídí Roger Norrington.

Nyní zazní jedno z raných Mozartových salzburských divertiment. Divertimento B-dur, Kechl 137. Academy of St. Martin in the Fields řídí Sir Neville Mariner.

Divertimento B-dur ke 137 Wolfganga Amadea Mozarta hrál orchestr Academy of San Martin in the Fields, který řídil Sir Neville Mariner.

Jiří Antonín Benda patřil k prvním mistrům melodramu, ke kterým ho inspiroval Jean-Jacques Rousseau, se kterým se seznámil na dvoře v Gotě. Ariadna na Naxu je Bendovým prvním dílem tohoto druhu. Dějově vychází z řecké mytologie. Účinkují Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Peter Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídí Christian Benda, potomek slavného muzikantského rodu.

0: Dozněl melodram Ariadna na Naxu Jiřího Antonína Bendy. Účinkovali Brigitte Quadlbauer jako Ariadna, Petr Uraj jako Theseus a Herta Schell jako hlas nymfy. Pražský komorní orchestr řídil Christian Benda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: V minulých dílech hudební stavebnice jsme probrali veškerý materiál, z něhož je vyrobená hudba. Dnes už se pustíme do těch nejtypičtějších výrobků, které jsou k mání na koncertech nebo hudebních nahrávkách. Odborníci rozlišují dva pojmy – hudební formy a druhy skladeb. Mezi hudební formy patří fuga, sonátová forma, písňová forma, rondo, variace, čili jakési osvědčené a mnohokrát prověřené způsoby práce s hudebními myšlenkami. Druhy skladeb jsou sonáta, symfonie, koncert, symfonická báseň, partita a tak dále. Ty jsou dány hlavně obsazením, účelem, pro který vznikají. Jejich jednotlivé věty pak typicky využívají určitých hudebních forem, takže se nám ty pojmy začínají pěkně míchat. Tak třeba koncert, což je druh skladby, typický tím, že v něm solista spolupracuje s orchestrem, má obvykle tři věty, každá má jinou formu. První věta bývá psána ve specificky rozšířené sonátové formě, druhá ve velké písňové formě a třetí je obvykle rondo. Formám jsme se v Dakápu několikrát důkladně věnovali. Tentokrát bych se v několika Dakápech zaměřil na základní druhy skladeb. Jde o to, že posluchač se obvykle už v názvu skladby dozví, o jaký druh skladby půjde. V koncertním programu třeba stojí Wolfgang Amadeus Mozart, sonáta pro klavír C-dur, Kechl 330. Tato informace ve vás vzbudí očekávání, že za malou chvíli přijde klavírista a zahraje s největší pravděpodobností tří- nebo čtyřvěté dílo, které začne větou v sonátové formě, další věta bude pomalá, pak možná ještě jedna taneční, krátká větička a nakonec se může těšit na brilantní rondo. V případě Mozarta to tak opravdu bude.

Mozart byl klasik každým coulem, takže slibuje-li v názvu skladby sonátu, můžeme mu věřit. Bude to sonáta se vším, co od tohoto druhu skladby očekáváme. Ale už Beethoven, autor 32 klavírních sonát, se zavedenými zvyklostmi polemizoval. Jeho Mondschein sonáta začíná pomalou větou, následuje taneční skerco a teprve ve finální větě se dočkáme sonátové formy. Jenom ten, kdo ví, jak vypadá standardní sonáta, ocení tuto Beethovenovu revoluční koncepci. Zpřeházet lze v životě kde co, ale málo kdy se nám podaří vytvořit nový princip, který funguje stejně dobře jako ten starý. Beethovenova výstavba sonáty cis-moll, zvané měsíční svit, je stejně účinná jako tradiční pořadí vět. A to je překvapení na druhou.

Druh skladby zvaný sonáta nám může připravit další překvapení. Je to v zásadě skladba pro jednoho solistu, ale může s ním přijít ještě klavírista nebo čembalista s violončelistou. Když tomu připočítáme ještě obraceče, je na pódiu už poměrně dost lidí. Pokud vám skladatel řekne, že pracuje na houslové sonátě, není zřejmé, zda jde o housle solo nebo s klavírním doprovodem. Ten druhý případ je v moderní hudbě obvyklejší. Ale Bach má sonáty jak pro samotné housle, tak pro housle s doprovodem bassa continua, tedy s čembalem a violončelem. Ty sólové se dlouho nehrály, protože se u nich výrazně projevoval rozdíl

Už v raném baroku se objevily dva typy sonát. Sonáta da camera a sonáta da chiesa, čili sonáta do komory, jinak řečeno pokojová sonáta, a proti tomu vážnější sonáta do chrámu. Mohli bychom v tom spatřovat i zárodek dělení na pop music a vážnou hudbu. Skutečnost je ovšem taková, že sonáta da chiesa byla důsledkem vpádu světských prvků do chrámové hudby. A rozdíl v hudebním výrazu obou žánrů nespočíval ani tak v duchovních věcech, jako ve skutečnosti, že se instrumentální hudba musela přizpůsobovat akustice chrámového prostoru. V obou případech nebyl rozhodující počet zúčastněných hráčů. Vnímání sonáty jako sólové skladby se vyvinulo až později. Tato sonáta da camera je od Leopolda Mozarta.

To byl Mozartův tatínek, teď vám pustím kousek od svého tatínka, protože i on napsal skladbu s názvem Sonáta da Camera. Je to čistý neoklasicismus, styl, nad kterým se mnozí soudobí skladatelé uchychtávají. Jenomže interpreti i posluchači jsou za tento typ retrokomponování stále vděčnější. Sonáta da Camera je tátova nejhranější skladba.

0: soudobé hudbě často dochází k záměrnému matení pojmů. Sice takovou skladbu neznám, ale dokážu si představit dílo s názvem Sonáta pro orchestr. Skladatel by tak dával najevo, že se držel formálního půdorysu sonáty a že mu pravděpodobně šlo o přenos intimního výrazu komorní hudby do orchestrálního zvuku. Mělo by to logiku. Jinak soudobá sonáta může navázat na raná stádia tohoto druhu skladby, kdy se na ní podílela skupina hráčů, stejně jako na solistické sonáty klasické a romantické. Také může jít o totální darmštatský roztok, který nemá s pevnou formou vůbec nic společného a název je schválnost či provokace. Provokovat posluchače, to je vůbec časté hobby tvůrců 20. století. Erwin Schulhoff vytvořil dílo jménem Sonáta erotika, které rozhodně formální rozvrh klasické sonáty nerespektuje.
1: Víte,
0: posluchačům Da Capa asi nemusím připomínat, že existuje také jakýsi poddruh sonáty, sonáta triová. Nejenže to není skladba pro jednoho solistu, ale ani pro tři. Triová sonáta je psána pro dva sólové nástroje s doprovodem takzvaného bassa continua. To je skupina nástrojů, hrajících basovou linku a doprovodné harmonie. Přestože se považuje za jediný hlas, je tvořeno minimálně čembalem a violončelem, ale velmi často i kontrabasem, teorbou nebo fagotem. Triová sonáta je typicky barokní formou, obvykle je čtyřvětá. Začíná zpěvnou úvodní větou a pak následují tři kontrapunktické věty, v nichž oba solisté jsou symetricky pověřováni často velmi virtuózními úkoly. I zde existují výjimky, jako je nám dobře známý velkolepý cyklus šesti triových sonát Jana Dismase Zelenky, jenž na mnoha místech rozšířil trojici hlasů o další samostatný hlas solujícího fagotu. My však dnešní Da Capo uzavřeme ukázkou z krásné a všechna pravidla respektující triové sonáty Arcangela Corelliho.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Z cyklu 12 koncertů barokního velikána a mistra této formy Antonia Vivaldiho Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, tedy zkouška harmonie a invence, jsou nejznámější 4 koncerty. Jaro, léto, podzim, zima. Ano, slavné čtveroročních dob. Zvukomalebné houslové koncerty jsou nejslavnějšími skladbami na světě. Z poslechu je znají i ti, kteří třeba o Vivaldiho existenci ani nevědí. To ale jistě není případ posluchačů D-dur, jimž teď posíláme prostřední větu zimy. Vivaldi v ní popisuje klidné chvíle u ohně. Virtuozity Praga a Oldřich Vlček.

A teď je před námi gejzír nápadů a barev v hudbě Antonína Dvořáka. Když v roce 1892 před odjezdem do Ameriky Dvořák uspořádal jakési turné koncertů na rozloučenou se svou rodnou zemí, uvedl hned několik premiér svých skladeb. V dubnu toho roku na koncertě v pražském Rudolfínu pak mimo jiné 3 koncertní předehry, tehdy ještě pod jedním opusovým číslem 91 a pod názvem Příroda, život a láska. Později dostala každá ta orchestrální skladba své samostatné opusové číslo a my si poslechneme opus 92 Karneval. Je to vířivá, energická, temperamentní hudba, až rozpustilá, s překvapivou zahloubanou epizodou uprostřed. Dvořák žádný programní výklad nedodal, takže si opravdu každý může při té skvostné hudbě představovat, co nám jen tóny a naše fantazie přinesou. Dvořákův Karneval hraje Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

V roce 1946, kdy německý skladatel Paul Hindemith žil a tvořil ve Spojených státech amerických, zkomponoval čtyřvětou Symfoniu Serenu, již mu premiéroval Dallaský symfonický orchestr s Antalem Dorátem. Druhá věta Symfonie Sereny, to je Hindemithova humorná parafráze Beethovenova vojenského pochodu číslo 1, složeného v roce 1809. Jeho motivy procházejí celou větou proplétané v hravém kontrapunktu. Poslechněme si. Geschwindmarsch by Beethoven od Paula Hindemitha hraje Gewandhaus Orchester Lipsko, diriguje Herbert Blomstedt.

0: Ludwig van Beethoven. Zatímco Mozart hudební klasicismus dotáhl do dokonalosti, Beethoven onu dokonalost začal bořit. Klasicistní hudební formy v jeho skladbách jaksi praskají ve švech. Každá jeho klavírní sonáta a každá symfonie znamená v nějakém ohledu revoluci. Třeba v druhé symfonii vymění tradiční vláčný menuet za bleskurychlé skerco. V první větě třetí symfonie používá 6 témat místo jaksi předepsaných 3. Byl to velký rytmický novátor a jeho témata jsou jak vysekána z žuly. Znáte pa-pa-pa-pa. Beethoven byl první skladatel, který byl vnímán jako umělec s velkým U, tedy byl obdivován, podporován a v nejvyšší společnosti považován za celebritu. A to přesto, že to nebyl právě příjemný společník a prý také byl svoji kuchařku. Nevíme ovšem, jak vařila.
1: Pan klavírista Ivan Moravec nám přichází zahrát svého Beethovena. Bude to věta ze sonáty číslo 27 e-moll, zkomponované 43-letým skladatelem. Zatímco naprostá většina Beethovenových sonát má 3 nebo i 4 věty, tato jen 2 a nejsou nadepsány obligátně italsky, nýbrž německy. Druhá věta slovy Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen, což bychom mohli přeložit asi jako nepříliš rychle a velmi zpěvně přednášet. Však také muzikologové a hudebníci označují tuto melodii za jednu z nejzpěvnějších až šubertovských. Je to ale Beethoven a s ním Ivan Moravec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Za chvíli zazní jedna z nejslavnějších operních scén z milované opery Giuseppa Verdiho La Traviata. Opery, v ní se Verdi snad nejvíc ponořil do hloubky lidských duší a srdcí. Sleduje zejména v hlavní hrdince, kurtizáně Violetě, nejjemnější niance jejich duševních pocitů. Od lehkovážné a provokující Violety až ke křehké, zranitelné, po lásce toužící, milující a umírající Violetě. Na smutný konec ale nedojdeme, naopak. Tady je jedna z nejveselejších scén nejen Traviaty. Jsme v salonu pařížské kurtizány na jedné z nočních veselic, víno, tanec, hudba a mladý Alfred Germont, který Violetu tajně miluje. Ještě než jí vyzná lásku, zpívají oba přípitek, jen výše číše zářící, Libiamo nel lieti calici. Sopranistka Joan Sutherlandová je Violetou, Luciano Pavarotti Alfredem. Veselou společnost u Violety představuje sbor londýnské opery a National Philharmonic Orchestra vede Richard Bonning.

Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Druhý z 5 Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeister neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6-8 rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho 5 zpěváků z 5 různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, jíž se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Johann Sebastian Bach, sonáta z kantáty Himmelskönig sei willkommen. Akademiu Byzantínu řídí Ottavio D'Antone.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie pro smyčcový orchestr číslo 8 D-dur a její finální čtvrtá část hraje Orpheus Chamber Orchestra.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Mozartovi bylo 29 let, když ve Vídni u klavíru sám premiéroval svůj 20. klavírní koncert D-moll. Mimochodem jeden z pouhých dvou klavírních koncertů, které Mozart vepsal do mollové tóniny. Koncert celý byl Wolfgangovu otci, který tou dobou syna navštívil, měl ho velmi rád mladý Ludwig van Beethoven a mezi mnohými dalšími třeba i Josef Stalin. My si poslechneme líbeznou druhou větu, romanci, již svěžím melodickým nápadem otevírá solový klavír a uslyšíme to z vynikající nahrávky singapurského rodáka, britského klavíristy Melvina Tana, London Classical Players a syra Rogera Norringtona.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: V Ankaře dnes začne dvoudenní summit lídrů NATO. Za Česko na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. Dobírka je pro e-shopy ztrátová. Někteří prodejci službu zdražují a jiní úplně ruší. Dnes je to 65 let od neštěstí na dole Dukle na Karvinsku. A čekejte oblačno i zataženo s nejvyššími teplotami 26 až 30 stupňů Celsia. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnou investic do obrany ve výši 5% HDP. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z ANO i prezident Petr Pavel.
4: Předseda vlády a prezident letí do Ankary dvěma vládními letadly. Společně s Babišem, který je šéfem české delegace, cestuje do turecké metropole také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP investovaná do obrany. A očekává se, že to čeští představitelé budou muset spojencům na summitu vysvětlovat. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
5: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
6: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
5: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
7: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
5: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moci Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
8: Le fonctionnement démocratique de notre pays.
9: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Liévan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Lidé z Havířova si dnes připomenou půlkulaté výročí neštěstí na dole Dukla. Přesně před 65 lety tam tragicky zahynulo 108 horníků. Neštěstí způsobil podzemní požár. Události z roku 1961 jsou jednou z nejhorších důlních tragédií v Česku.
10: Lidé se sejdou na hřbitově v městské části Šumbark u památníku obětem důlního neštěstí dnes v 10 hodin. Kamenná deska obsahuje seznam jmen všech horníků, kteří při tragické události zemřeli. Poslední 4 roky místo zdobí i dřevěná socha svaté Barbory, patronky horníků od místního řezbáře Čestmíra Slívy. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaika. Dobré úterní ráno, po včerejším svátku se pracovní týden rozbíhá tak trošku rychleji, než jsme se nadáli, protože už máme úterý a my se za chviličku vydáme za lidmi, kteří dokazují, že historie to není něco, co patří jenom do učebnic nebo za vitríny muzeí. V Desné na Jablonecku vzniká nová sklářská pec, která naváže na odkaz slavného skláře Josefa Riedla. Bude se v ní tavit sklo stejně jako před víc než 100 lety, za pomoci dřeva, ohně a taky pořádné dávky trpělivosti. No a potom míříme do Severočeského muzea v Liberci. Tam zase minulost ožívá očima dětí. Jejich obrazy a plastiky ukazují, jak si představují šlechtické kočáry, vzdušné balóny i první automobily. Dvě zastavení, která spojuje jediné – tradice. Má budoucnost tehdy, když ji někdo dokáže znovu probudit k životu. A my doufáme, že tady na Vltavě probouzíme právě vás.
1: A co z hudby mezi 6. a 7. Třeba Johann Sebastian Bach, zaspívá i Vojta Nýdl a uslyšíme Jaroslava Krčka. Jako první František Benda, Roman Novotný a Pražský komorní orchestr v části koncertu pro flétnu a orchestr.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Hudba Františka Bendy v úterní ranní mozaice 7. července.
1: A ještě malé ohlédnutí za včerejškem na festivalu v Karlových Varech. Měl v nesoutěžní sekci zvláštní uvedení premiéru časozběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové.
0: Režisérka v něm navazuje na svůj předchozí dokument Bára B. Life. Dokument s prostým názvem Bára Basiková mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády.
1: A včera skleděl ohromný aplaus publika. Tenhle dokument tvoří 20 let mnohdy osobních archivních záběrů a nechybí v něm ani rozvod s druhým mužem Basikové Jaromírem Pitzingrem nebo narození syna Teodora, když bylo jejím dvojčatům z prvního manželství 17 let.
0: Autentický snímek se tedy věnuje nejenom její kariéře.

0: Goldbergové variace Johanna Sebastiana Bacha v úpravě pro kvarteto. My jsme slyšeli variaci číslo 3.
1: Jakým způsobem se v minulých staletích dopravovala šlechta? Tak přesně nad tím přemýšleli děti z celé republiky a na tohle téma vytvořili 400 výtvarných děl.
0: Zapojili se do soutěže Výtvarné, kterou každoročně vyhlašuje Národní památkový ústav.
1: A vítězná díla teď můžete vidět v Libereckém muzeu.
2: Já jsem měla radost, i styděla jsem trošku, ale já jsem chtěla, aby na mě byli trošku pyšní. Já jsem ještě nikdy v životě nebyla na prvním místě.
3: Karolína Kucherenko je vítězkou kategorie základních uměleckých škol od 1. do 5. třídy ve výtvarné soutěži Děti památkám, památky dětem. Její obrázek uvidí lidé na výstavě v Severočeském muzeu v Liberci.
2: Ten černobílý.
4: Úplně nahoře vpravo.
2: Jo.
4: Ale

0: To je velký obrázek. Jak dlouho ti trvalo ho namalovat?
1: Asi 3 nebo 2 dny.
0: A jak dlouho chodíš do Zušky?
1: Už 2 roky.
0: A co na tom obrázku vidíme? Popíšeš nám to?
1: Je to prostě palác. Tam, kde je kolo. A já jsem tam přidala i kameny, i slunce, i strom. Ale jinak to pro mě bylo moc dobrý.
2: Tak letošním tématem byla šlechta na cestách. My jsme se to snažili pojmout trochu obecně, takže jsme nejdřív zvolili dopravní prostředky a k tomu jsme se snažili naroubovat nějaký příběh, který je propojený s regionální šlechtou.
3: Vysvětluje letošní téma Alžběta Sakařová z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.
2: Z toho třeba vznikl závodník v Bugatti Kristián Lobkovic, který je rodákem z Turnova, nebo jsme samozřejmě neopomněli první dálkové cesty Teodora Liebiga, první lety balónem rodu De Fur Valderode, kteří jsou zase spojeni s Hrubým Rohoscem. A my jsme i školám vlastně na tahle témata připravili edukační pracovní listy, aby opravdu pedagogové mohli tohleto téma zapojit do výuky nejen třeba výtvarné výchovy, ale třeba i dějepisu.
3: Letošní téma soutěže organizátoři vyhlásili v březnu. Celkem soutěžící připravili zhruba 400 výtvarných děl.
2: Schválně říkám výtvarných děl, protože to nebyly jenom obrázky, ale byla to třeba i keramická díla, 3D výtvarná díla, drátěné balóny a tak dále. Letos se nám přihlásilo okolo 40 škol, opravdu z různých koutů České republiky. Měli jsme tady ostravský zástup, brněnský, z Prahy školy, samozřejmě ale převažoval pořád ten náš liberecký region.
3: Porotci rozdali celkově 26 ocenění. Výtvory odborně hodnotila i porotkyně Lukrécia Škaloudová-Puchmajerová.
4: Ten výběr vůbec není jednoduchý, protože ty techniky jsou rozmanité a některé jsou velmi těžko srovnatelné. Malba má výhodu v tom, že jakmile pracuje s barvou a jsou tam zajímavý detaily, tak se snaží tak jako prodrat dopředu.
3: Vypadá to, že nejčastějším dopravním prostředkem je tady balón, ale vidíme tady i spoustu kočárů, i automobilů.
4: Oni si mohli vybrat, jestli budou zpracovávat ty kočáry s těmi balóny, tamhle pánové a jejich motoristické hopy. Takže tam se objevují první dopravní prostředky, které byly, včetně třeba tamhle ty krásný vzducholodi.
3: Výstavu Šlechta na cestách v Severočeském muzeu lidé uvidí do června příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Červenec patří létu a festivalovým zážitkům.
1: Sledujte s Vltavou dění v Karlových Varech a na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
0: Nebo letní slavnosti staré hudby a divadelní Jiráskův Hronov.
1: Rozhovory, reportáže i kritické reflexe ve vysílání i na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Osmá část z čarodějné lásky Manuela de Fay, London Symphony Orchestra v ranní mozaice v 6.24.
1: A teď budeme mluvit o jedné z nejčtenějších knížek v Itálii. Má hlavního hrdinu Pinokia s dlouhým nosem a znají ho děti i dospělí po celém světě. Jeho příběhy patří k nejpřekládanějším dětským knížkám na světě.
0: Loutka vyřezená z polínka se prosadila i na filmovém plátně nebo v divadle. První díl knížky Pinokiova dobrodružství italského spisovatele Carla Collodiho vyšel před 145 lety.
1: Knížka tedy vychází už roku 1883. Pinokio se hned stává slavným. První vydání ilustroval Enrico Mazzanti, jehož kresby jsou reprodukovány ve většině vydání.

0: Seven Steps to Heaven, jedna z nejslavnějších skladeb Milese Davise, vzniká roku 1963 a Seven Steps to Heaven se nakonec jmenovalo i celé album. My máme teď 6:30, dnes je úterý 7.7.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí očekává peníze na účtu do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. V Iránu čtvrtým dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Procesí se přesouvá do města Kom, které je považováno za centrum šítského islámu. Večer potom Chamenejího ostatky převezou do Iráku. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad, které leží na severovýchodně od Iránu. Chamenejím zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu. Koncertem ostravské zpěvačky Elis Mrázové na Alšově náměstí je večer odstartuje série letních akcí v Ostravě Porubě. V průběhu prázdnin se na čtyřech místech pod širým nebem vystřídají hudebníci, divadlo pro děti i stand-up komici. A čekejte oblačno i zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách bude kolem 18. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Prázdninové dny nabízejí celou řadu zajímavých kulturních akcí. My tady máme stručný přehled. V Sokolovském parku Plesná v Ostravě si můžete prohlédnout sochy vytvořené v rámci Mezinárodního sympózia Plesná 2026.
2: V pražské pasáži Myslbek začíná výstava obrazů Václava Bednáře pod názvem Sound of Colors.
1: V Severočeském muzeu můžete navštívit výstavu, která je zaměřená na liberecké výstavní trhy. Uvidíte třeba produkty firmy Plastimat i retro mixéry značky ETA.
2: Výstava obrazů a knižních ilustrací Dity Kůtové pomůže obnově kostela v Klení na Českokrumlovsku. Autorka románu Zlá babička poskytla své práce k prodejní výstavě.
1: A novou výstavu má také galerie Dům v Broumově. K vidění jsou tam díla Moniky Hanikové, která na výstavě Kvetlily jednou, kvetlily v noci, představí jemné akvarely, subtilní sádrové reliéfy a malby evokující přírodu a krajinu.

0: Tanc ve starém slohu Jaroslava Krčka. První část, muzika Bohemika a Slovenský komorní orchestr v 6 hodin 37 minut.
1: Dědictví slavného skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století, chce místní spolek a vedení města Desná na Jablonecku připomenout stavbou nové sklářské pece a bude to opravdu zajímavé.
0: Přímo v zahradě Rýdlovy vily v Desné staví město pec na tavení skla dřevem.
1: Využívat se potom bude při slavnostech a také při sympoziích a kvůli nesnadnému udržování vysoké teploty se v ní musí zatopit den předem a potom celou noc hlídat množství dřeva.
2: Takže na výrobě té pece vlastně spolupracujete i se skláři?
3: No, já právě s panem Štefánkem spolupracuju. Vlastně jsme dospěli k tomu názoru, že nám tady chybí takové zařízení, který sem patří.
2: Říká nezávislý místostarosta Petr Šikola. Tak my už jsme teď pod novým postaveným přístřežkem. Už se díváme na tu historickou pec. Teď jsme odklopili ten poklop a díváme se na nádobu, kde se bude tavit ta sklovina, po případě nějaké ty střepy.
3: Se bude ta sklovina na píštělách a, nebo na těch želízkách vytahovat a dál zpracovávat.
2: Pec je postavená z tisíce cihel. Technologie výhřevu dřevem má kopírovat technologii z doby skláře Josefa Rýdla.
3: Ten otop odpovídá tomu, jak se ty pece kdysi vyhřívaly. Kopie to není, je to technologické tavení vlastně dřevem. Ty pece dřív bývaly mnohem větší, že byly osmipánové, desetipánové, tak což byly jako kolosy. A tahle pec má vlastně topeniště bokem, mimo ten tavící prostor a pracovní prostor zároveň. A to teplo vlastně přichází z topeniště z boku, prochází pod pánví, obtočí se kolem pánve a ty spaleny odcházejí pak do komína. Máme to vyzkoušeno, sice ještě nemáme některé kovové doplňky, vrátka, a což musíme stihnout do 17. července, ale je funkční, protože jsme asi před 14 dny zkoušeli a dosáhli jsme teplot kolem 1280 stupňů, což nám stačí na tavení.
2: To tady bude muset někdo celou noc asi hlídat dřevo, aby nedošlo.
3: No, musí se stále přikládat.
2: Pec bude město využívat při různých slavnostech, ukázkách řemesel a letos poprvé při sklářském sympóziu.
3: To využití tady bude větší, že máme ten rozsah těch Rýdlů tady a tu historii, že je z čeho si vybírat.
2: Josef Rýdl žil v 19. století a byl přezdívaný jako sklářský král. Jeho syn Josef Rýdl mladší tady v Desné nechal postavit pro svou rodinu vilu, která tu je dodnes. Město tu přiživuje slavnou historii sklářské rodiny. Teď tu v zahradách Rýdlovy vily přibyla pec a vedení města spolu s pracovnicí informačního centra Ingrid Millerovou si od toho slibují, že přiláká turisty.
4: Tak já myslím, že v rámci sklářství a vlastně Rýdlovy vily, to je vlastně odkaz sklářů a i křišťálové údolí, že se ta návštěvnost zvýší a že se sem přitáhne další návštěvníky.
2: Kolik lidí tady obvykle na takových akcích bývá?
4: V rámci toho křišťálového údolí hodně, to jsou stovky lidí, takže věřím, že i na tuto akci přijedou.
2: Křest sklářské pece a slavnostní první tavení skla dřevem bude 18. července. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.

0: Necelá minuta zbývá do 6:45. Posloucháte úterní ranní mozaiku s datem 7. července.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Úterní večery tady u nás na Vltavě patří rozhlasovým hrám. Dnes to bude Očištění, dramatika a režiséra Petra Zelenky. O čem je?
0: Hlavním hrdinou je Michal, průměrný spisovatel středního věku, kterého proslavili povídky o životních paradoxech a nedávno byl nominovaný na státní literární cenu.
2: Tak si pojďme pustit krátkou ukázku.
3: Hele, plán je takovej. Odpřisáhnu, že zbyl ten večer u nás. Potřeboval jsem se s tebou na něčem domluvit ohledně propagace knížky. Opil jsem tě. Zpátky si jel až ráno taxíkem. Mám známýho taxikáře, který to odpřisáhne.
4: Že i tohle nebude fungovat.
3: A to víš, že bude.
4: Včera jsem se málem přiznal Monice.
3: To je krst. Říkal jsem ti, a to nikomu neříkáš. Vyhodil si ty prášky.
4: Jaký prášky?
3: Kterýma si uspal toho kluka. Vyhoď je do smetí někde daleko od domu. A přestaň se s tím klukem vídat.
4: Půjdu na policii.
3: Přestaň kecat.
4: Ty sám bys to měl nahlásit. Je to trestný čin a ty o něm víš.
3: Mám udat svýho kamaráda.
4: A jak víš, že se to nebude opakovat?
3: Bylo to chvilkový selhání. Zkrát si přetažený. Nudil ses, chtěl si zkusit něco novýho. Skutečnou obětí není ten kluk, ale ty, Michale.
2: Martin Mišička jako spisovatel, David Novotný jako nakladatel. V dalších rolích dramatu Očištění se potom představí Lenka Vlasáková, Elizaveta Maximová, Miroslav Krobota nebo Simona Babčáková.
0: Hru Petra Zelenky poslouchejte na Vltavě od 20 hodin.

0: Kammerorchestr Basilei, první část symfonie číslo 2 od Josefa Haydna, řídil Giovanni Antonini.
1: Skutečná síla nespočívá v nenávisti anebo v pomstě. My si teď připomeneme příběh Františka Víndla, šumavského převaděče politických uprchlíků, kterého komunistický režim odsoudil na 18 let vězení. Tady je vzpomínka publicisty Petra Viziny.
2: Když bylo tatínkovi mého kamaráda Jana rovných 100 let, přišel se s námi rozloučit před dům. V předsíni si kvůli tomu nazul polobotky. Jediné gesto stoletého muže bylo silnější než motivační příručky znalců etikety. Nebyl pohodlný a měl svou úroveň. Věděl jsem od Jana, že jeho tátu odsoudili komunisti na 18 let za to, že doma na Šumavě pomáhal převádět lidi za hranici. Nikdy si od nikoho nic nevzal. Jen věřil v to, co nám přijde obyčejné, že politické moci, která má plná ústa světlých zítřků a o to víc nesnáší ty, kdo jí tu idylu kazí, je lepší se vyhnout. Z představy, že lidé postižení tuzemskou verzí stalinismu jsou na doživotí zachmuřenými vymítači komunistického zla, mě už kdysi vyvedl veselý a dobrosrdečný spisovatel, bývalý mukl, tedy muž určený k likvidaci, Jiří Stránský. Janův otec František byl podobného ducha, pokud mohu soudit z těch několika málo setkání. Žádný anděl pomsty, spíš málomluvný svědek toho, co se může kdykoliv opakovat, pokud moc ve státě převezmou všeho schopní a ničeho se neštítící lidé opojení mocí. Z komunisty a jejich nohsledy si šumavský rodák a převaděč František zažil svoje. Po líčení nás seřadili ve sklepě soudní budovy v Klatovech a tam se mnou přišel rozloučit estébák Mareš, můj vyšetřovatel. Říká, půjdeš na Jáchymov, tam chcípneš, vyroste na tobě mech, vzpomíná otec František v knižním rozhovoru se svým synem Janem. Přežil své věznitele a pronásledovatele, včetně klatovského vyšetřovatele Mareše. Podával osobní svědectví o těch, kteří už tu nejsou. Jsou lidi vlastně pořád stejní, jiným okolnosti dávají příležitost předvést, co v nich vlastně je. Tohle mě napadá, když František popisuje, kdo jejich skupinu převaděčů vyzradil. Dva chlapy, za války stateční partizáni, po válce přesvědčení komunisté. Jeden z nich, poté co udáním poslal lidi na Šibenici a na dlouhá léta do lágrů, přichází vrátit odměnu 20 000 korun československých. Když se mu vysmějí, jde se oběsit. Jakoby se jidášovský příběh opakoval bez ohledu na to, jestli je zapsaný v Bibli. Štěstí jsem musel mít hodně, v dole jsem byl zasypaný, musel jsem se vyprostit. Kolikrát jsem měl víc štěstí než rozumu. Vyprávěl mi o dobách, které strávil na Uranu v Jáchymově. Přesto všechno nepůsobil jako utýraný člověk, ani jako triumfální stařec, jemuž dali dějiny, nebo snad Bůh, zapravdu už jen tím, že od dlouhá desetiletí přežil své škůdce. Působil jako člověk udržující životní řád, který na oplátku udržel jeho samotného do vysokého věku. Jako člověk, který se zlem nenechá fascinovat nebo pohltit, který bez svalnatých komentářů bere nízkost těch, kdo mu chtějí ublížit, jako pouhou okolnost a skutečné emoce otevírá jen svým nejbližším. Jaká lekce v době facebookové nabízející každý den nové vzrušení. Vlastně jsem si ale jedné silné emoce všiml. Působila pobavení v celé Františkově rodině. Týkala se červené Škody Rapid, zaparkované před domem. František, to už mu táhlo na stovku, se souhlasem lékaře a pod dohledem rodiny tohle čiperné auto čiperně řídil. Jak si sednu za volant, jsem ve svém živlu. Domnívám se, že řídím spolehlivě. Bohužel je dovolená rychlost jen 90 kilometrů. Říká trochu zklamaně a všichni se rozesmějeme. Chtěl bych být u toho, když dopravní policie kontroluje řidičský průkaz s datem narození 31. prosince 1923. František Víndl, rovný a laskavý člověk, se dožil 102 let. Zemřel letos, 26. června. Se svým synem, literárním historikem Janem Víndlem, sepsali knižní rozhovor s názvem Oplocený čas. Ta kniha mi připomíná výrok připisovaný svatému Augustinovi. Tak často slyšíme, jak lidé říkají, zlé časy, svízelná doba. Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba.
1: Mimořádná osobnost František Víndl, šumavský převaděč politických uprchlíků. Takhle na něj zavzpomínal publicista Petr Vizina.
0: Před námi čes Harold Lent a nahrávka z roku 1960. Přejeme hezké úterní ráno.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Příjemné ráno, teď je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. Ukrajina od summitu NATO očekává hlavně pomoc v obraně před ruskými balistickými raketami. V Karlových Varech měl premiéru další dokument Heleny Třeštíkové. Věnuje se zpěvačce Báře Basikové. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 26 až 30. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou výdaje na obranu, podpora Ukrajiny nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce. A to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
4: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
3: Pavel do Ankary odletí během rána. Vládní speciál s Babišem odstartuje chvíli před ním. Premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Včerejší ruské masivní útoky na Kyjev a jeho okolí zabili 26 lidí, skoro 90 zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před cestou na summit NATO řekl, že chce s aliancí jednat o lepší podpoře ukrajinské protivzdušné obrany.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu uvedl, že summit nejsilnějších euroatlantických zemí v Ankaře by neměl vyznít do ztracena. Zelenský proto chce v kuloárech summitu jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o licenci na výrobu raket do systému protivzdušné obrany Patriot. Kdyby Ukrajina takové povolení měla, stačilo by to na její obranu i pomoc partnerům, kteří ji potřebují, řekl Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční Boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech. Jak připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
6: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu taky otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat.
3: Dokumentaristka Helena Třeštíková v Karlových Varech uvedla dokument o Báře Basikové. Portrét jedné z ikon české rockové hudby půjde do běžných kin v září.
7: Chci moc poděkovat především Heleně Třeštíkové za to, že jsem díky tomuhle filmu ji mohla osobně poznat a staly se z nás kamarádky.
8: Řekla Basiková před zaplněným velkým sálem v hotelu Thermal. Časozběrný dokument sleduje nejen její rockovou a muzikálovou dráhu, ale i osobní cestu ženy a matky.
9: Jako žena jsem si připadala úplně odepsaná.
8: Silné osobní příběhy na festivalu ocenila taky filmová nadace, konkrétně scénáře, které se věnují třeba životům novinářky Mileny Jesenské nebo prezidenta Emila Háchy.
10: On nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec a to mě na tom zajímalo.
8: Přiblížil jeden z oceněných Ivan Hubač. Čtyři zkušení i mladí scénáristi si letos rozdělili celkem 680 tisíc korun. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
11: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré úterní ráno. Některá místa a některé události mají takovou zvláštní schopnost zůstávat součástí našeho života. Ne proto, že se nemění, ale právě proto, že se dokážou proměňovat a přitom si uchovat svou tvář i svůj příběh. A tak nás čeká malý výlet na místo, které zná snad každý Čech. Na pražské Václavské náměstí. Tohle je totiž prostor, ve kterém se psaly dějiny a který se dnes znovu proměňuje, aby se z rušné dopravní tepny stal znovu živý městský bulvár. Náš seriál symbolicky začneme tam, kde si lidé už po generace dávají schůzku, tedy pod ocasem svatého Václava. No a společně se v následujících minutách ohlédneme i za festivalem Smetanova Litomyšl. Budeme moc rádi, když dnes ráno zůstanete s Českým rozhlasem Vltava.
1: Z jazzu nabídneme New York Jazz Quartet, potom taky Libora Šmoldase a Organ Trio a z klasiky František Xaver Parč, Felix Mendelssohn Bartholdy, ale teď je Jacques Aubert. Hraje nám Collegium Musicum 90.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: První část koncertu pro čtvrté housle Jacquese Aubera v 7 hodin a 9 minut na Vltavě.
1: Václavské náměstí, to je nedaleko tady odsud, od našeho sídla Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Kdy ses tam naposledy, Františku, zastavil?
0: No tak chodíme okolo prakticky každý den.
1: No ale ne tak často se zastavujeme pod ocasem koně, na kterém sedí svatý Václav. Václavské náměstí v Praze to bývalo obchodní a společenské centrum, ale byla to taky kulisa zásadních historických událostí.
0: Z místa setkávání se postupně stal spíš dopravní koridor a turistická zóna. Jeho probíhající revizí

0: 28. říjen.
1: S Petrem Kučerou, urbanistou, architektem, v současnosti ředitelem Národní kulturní památky Vyšehrad, stojíme pod ocasem. Když se vás jako urbanisty a architekta zeptám, jaký je význam Václavského náměstí pro město a jaký podle vás k němu mají Pražané vztah?
2: Ono je to takové náměstí, nenáměstí, jo? Protože ono je 750 metrů dlouhé a 40 až 60 metrů široké, ono je spíš bulvár. Já samozřejmě říkám, že vlastně náměstí je první pražský bulvár, který vznikl už ve středověku, protože co je typické pro náměstí? Náměstí má většinou 4 strany. A co je typické pro ulici? Ulice má ty dvě strany. To samé Václavské náměstí, ono ty dvě strany má natolik dlouhé, že vytváří tu uliční frontu. Původně ten Koňský trh spojoval dvě brány. Bránu na Můstku do Starého města a bránu Nového města nahoře, Koňskou bránu. Je to prostě bulvár, to je daleko přiléhavější. No a co se týče vnímání jako veřejnosti, tak důležité je, že to je poměrně nedávné, že? Protože tady první akce, která by se dalo říci, že byla částečně národní, to bylo skutečně svatodušní bouře v roce 1848. Od té doby se mimochodem tomu náměstí začalo říkat Svatováclavské, právě s odkazem na toho patrona, který tady byl na kašně barokní. To byl první moment, to náměstí začalo mít trošku jako národní potenciál, jinak do té doby žádnej nemělo, bylo to prostě Koňský trh. Pak samozřejmě to náměstí jako vstoupilo do těch národních dějin tím rokem 1918, kdy tady byla vyhlášena Československá republika pod koněm a od té doby se tady lidé scházejí v těch jako dobách zlých a dobrých, jo. Ale je to vlastně stoletá tradice v podstatě.
3: Představitelé státní moci tvrdí, že problémy této země se nedají řešit na ulici.
1: Tady jsme došli k Paláci Hvězda z roku 1913. To bylo sídlo nakladatelství Melantrich. Je tu obchod Marks & Spencer a je tu hotel Melantrich.
2: Balkon, ten je proslulej od roku 1989, jinak na něm nic zajímavého ovšem není, ale zkrátka byl po ruce to v roce 1989. Já myslím, že kdyby Marta Kubišová zaspívala z balkonu Výlava domů, by to možná bylo lepší, že ten dům je podle mě hezčí, ten výluv.
1: To je ten rohový dům, kde je
2: jak akademie, tak to je mimochodem architektonicky mnohem zajímavější a působivější dům, neorenesanční.
1: Tady je to opravdu přehlídka architektonických stylů, což je naprosto výjimečné.
2: Je vlastně Václavské náměstí unikátní tím, že ono má v základu gotický hardware. Parcely jsou gotické, obzvláště v té spodní části, kde jsou ty úzké, hluboké parcely. A na tom gotickém hardwareu je pak software dneska už teda převážně z 19. a 20. století. A to je jako unikát. Tady se skutečně jako potkávají všechny slohy skoro dohromady.
1: Podle Jakuba Hendricha z Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy je Václavské náměstí nejdůležitějším náměstím České republiky.
4: Všichni, když jedou do Prahy, tak jedou na Václavák. Trošku zatím je Staroměstský náměstí, ale myslím si, že ten Václavák z hlediska veřejného prostoru, toho místa shromáždění, absolutně vede. Je na něm Národní muzeum, v blízkosti je Státní opera, je tam množství obchodů, za kterýma lidi jdou, jsou tady divadla, kina, i historicky vlastně. Lidi, když se chtěli jít někam promenovat, tak na Václavský náměstí, aby byli vidět. A to myslím, že pořád jako zůstává.
1: Myslíte, že to pořád zůstává, že to je místo, které láká i obyvatele Prahy?
4: V té nejbližší minulosti to bylo trošku možná potlačený, ale ten potenciál toho, že ty lidi tady jsou, vždycky tady budou, je vlastně neuvěřitelný a ta proměna toho Václavského náměstí, vlastně těch přilehlých oblastí, muzejní oázy, přispěje vlastně k tomu, že lidé budou mít tendenci se tady zastavit, budou mít tady ten prostor se zastavit.
1: O rozvoj Václavského náměstí se snaží i Sdružení Nového města pražského, koordinátor správy veřejného prostoru pro městskou část Praha 1. Spolek místních firem, majitelů domů i rezidentů, založený v roce 2005, vede Monika Vlková. Podle níž mají Pražané k Václaváku poněkud ambivalentní vztah.
5: Většina lidí vám řekne, ježiš, tam vůbec nechodím, tam je strašně lidí, tam je to hlučný a tam se mi to nelíbí a tam vlastně jako pro Čecha jako nic není a vlastně to místo nemám rád. Protože ono se nám odcizilo, proto my ho nemáme rádi. A zároveň je to místo, na kterým se všichni sejdeme, když se v této republice jako něco děje. Je to takový srdce vlastně té republiky.
6: To byl malý výlet na Václavské náměstí a právě na tohle výjimečné místo se v našem seriálu podíváme i zítra. Projdeme si ho od zhora až dolů.
7: A stejně výjimečné a možná ještě výjimečnější je bečovský poklad, který kromě relikviáře svatého Maura obsahuje také láhve vína. Jedna byla oceněna na 800 tisíc

0: Filmové léto na Vltavě a vizitky osobností české kinematografie.
1: Herečka Anna Geislerová, scénárista Štěpán Hulík.
0: Nebo kameraman Lukáš Hixa a sound designer Pavel Rejholec.
1: Rozhovory o profesi, inspiraci i cestě k úspěchu moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
0: Dopoledne mezi 10. a 11. a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava a hudbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Českou filharmonii řídil Wolfgang Zavališ.
1: Návštěvníci zámku Bečov nad Teplou teď mohou nově nahlédnout do hradní kaple, kde byl na konci války ukrytý relikviář svatého Maura. Spolu s ním tam vévoda Beaufort Spontaine schoval taky unikátní sbírku vín a koňaků. Její hodnota se dnes odhaduje asi na 100 milionů korun.
0: O tom, jak se podařilo ověřit pravost lahví starých více než 100 let a jaké plány s nimi zámek má, mluvil kastelán Tomáš Vizovský a gastronom Roman Vaněk v rozhovoru pro iRozhlas.cz.
1: V listopadu roku 1985 tehdejší kriminalista František Mariška našel s kolegy pod podlahou hradní kaple ukrytý poklad, relikviář svatého Maura a také tahle vína. Jak se to dělá, aby se víno nepoškodilo a zároveň se zjistilo, že je pitelné?
0: Celý rozhovor najdete na iRozhlas.cz.

0: Organ trio Libora Šmoldase nám hrálo skladbu Well-Rounded Squares a když to vezmu, tak kolem a kolem je přesně 7:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: O změně rozpočtových pravidel dnes budou znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálně povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení dnes nastupuje více než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v Česku. Středoškoláci se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Podle armády je o cvičení každý rok větší zájem a kvůli tomu musela letos navýšit kapacitu. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Během něj budou ve městě stažené vlajky na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. V Havířově si dnes připomenou 65. výročí jednoho z nejtragičtějších důlních neštěstí v Česku. Na dole Dukla při něm zahynulo 108 horníků. Tragédii způsobil podzemní požár. Lidé se v 10 hodin sejdou u památníku se jmény všech obětí na hřbitově v městské části Šumbark. A čekejte oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Moravská Třebová, Liberec, Litomyšl a taky Třeboň, to jsou místa, ve kterých se dnes odehrají zajímavé akce. V Třeboni startuje Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna. Na programu jsou dvě divertimenta Wolfganga Amadea Mozarta a Haydnův koncert C-dur pro violončelo a smyčce.
2: Začíná divadelní festival Shakespeare v Litomyšli, který přináší díla Williama Shakespeara a inscenace evropských a světových dramatiků ovlivněných jeho tvorbou.
1: V Severočeském muzeu v Liberci teď můžete ve vestibulu vidět zajímavou výstavu prací studentů sklářských škol. Jsou to výtvory zpracované technikou rytí do skla.
2: A ještě Městské muzeum v Moravské Třebové, to otevřelo novou stálou expozici Město a svět.
1: Představuje nejvýznamnější sbírku muzea, která je díky mecenátu Ludvika Vincence Holzmeistra unikátní. Prezentuje mimo jiné druhou největší staroegyptskou sbírku ve veřejných muzejních fondech.

0: pianistka Jarmila Kozderková a finále sonáty pro klavír Františka Xavera Parče.
1: To festival Smetanova Litomyšl také došel do finále. 68. ročník už je minulostí. Závěrečný víkend nabídl mimo jiné Gershwinovu operu Porgy a Bess se solisty Metropolitní opery v New Yorku a milánské La Scaly, koncert Komorní filharmonie Pardubice s houslistou Josefem Špačkem a také velké finále v podobě Italské filmové noci se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera.
0: Celý festival pro nás bedlivě sledoval hudební publicista Daniel Jäger. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
1: Dane, začněme Gershwinovou operou Porgy a Bess. Ten festival uvedl výběr árií, scén, orchestrálních částí s renomovanými solisty a taky s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Jak tenhle večer vyzněl? Podařilo se vystihnout ten specifický svět Gershwinovy hudby mezi operou, jazzem, bluesem, spirituálem?
2: Naďo, pro mě to byl osobně snad nejsilnější projekt z letošního ročníku festivalu. Šlo o 2 uvedení. Po návštěvě toho prvního jsem okamžitě změnil plány a vypravil se i na to druhé, protože to bylo opravdu mimořádné. Bylo znát, že dirigent J. David Jackson má tu Gershwinovu hudbu doslova v krvi a Janáčkova filharmonie Ostrava pod jeho vedením hrála s obrovskou energií a barevností a bylo znát, že si to hráči doslova užívají. Skutečným srdcem večera ale byla ta zmíněná šestice solistů Tmavé pleti z Metropolitní opery a milánské La Scaly. Každý z nich vytvořil výraznou postavu a společně dokázali příběh prožít s takovou intenzitou, že publikum doslova vtáhli do děje. Přiznám se, že na Smetanovu Litomyšl jezdím 22 let a kdybys mi Naďo dala otázku, který z těch projektů, které jsem tam navštívil, řadím úplně nejvýš, tak bych ti s plným respektem, úctou a pokorou ke všem těm opravdu skvělým večerům za těch víc než 20 let řekl, je to Porgy a Bess z roku 2026.
0: V sobotu se ve Smetanově domě představila Komorní filharmonie Pardubice s houslistou Josefem Špačkem a šéfdirigentem Vahanem Mardyrosyanem. Ten program spojil Mendelssohnovy Hebridy, jeho houslový koncert E-moll Mozartovu Pražskou symfonii. Byl to komornější oddechový projekt závěru festivalu nebo koncert s výrazným dosahem?
2: Musím říct, že Josef Špaček potvrdil, že patří k naší houslové špičce. Ten Mendelssohnův koncert zahrál s technickou lehkostí a zároveň bez jakékoliv okázalosti. On nehýřil emocemi, ale ta jeho hra měla opravdu velkou eleganci. A velkou radost mi udělal také nový šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice, arménský umělec, zmíněný Vahan Mardyrosyan. Je vidět, že s orchestrem nachází společnou řeč a že orchestr pod jeho vedením získává větší a větší barvy. A i sebevědomí hráli opravdu velice krásně a kultivovaně. A myslím, že právě tento koncert ukázal, že Komorní filharmonie Pardubice se nachází ve velmi zajímavé etapě své existence, takže jsem zvědav do budoucna.
1: Úplnou tečku potom za festivalem obstarala italská filmová noc, hudba Nina Rotti, Luise Bacalova, nebo jak se čte tento?
2: Bacalova?
1: Bacalov. Ennio Morriconeho, tak tady to nespleteme, toho známe všichni v podání symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Nebudu se ptát úplně na detaily, spíš jenom, jak fungovalo to filmové finále v kontextu celého festivalu.
2: Myslím, že fungovalo dobře a předpokládám, že mi to potvrdí i naši posluchači, protože jsme ten koncert na Vltavě vysílali v přímém přenosu a pro ty, kdo nestihli, záznamy k poslechu na našem vltavském webu, takže doporučuji. Samozřejmě to byl úplně jiný typ programu než taková ta velká symfonická nebo operní díla, ale myslím si, že po více než těch 3 týdnech intenzivního festivalového dění bylo právě takové uvolněnější finále velmi dobře zvolené. A myslím, že hudba tebou zmíněných autorů je natolik kvalitní, že obstojí i na koncertním pódiu bez toho filmového obrazu, ale myslím si, že jako každý na to může mít svůj vlastní názor. Symfonický orchestr Českého rozhlasu hrál pod Tomášem Braunerem opravdu delikátně a rád bych vyzdvihl skvělá sóla trumpetisty Jiřího Houtka. Navíc šlo o benefiční koncert pořádaný společně s Výborem dobré vůle nadace Olgy Havlové a ten výtěžek podpoří seniory na Litomyšlsku. Koncertem provázela Martina Viktorie Voborníková Kopecká a slavnostní charakter večera potrhla i skutečnost, že se ho zúčastnil pan prezident Petr Pavel Schotí.
0: Co bys označil za skutečné vrcholy toho 68. ročníku Smetanovy Litomyšle?
1: A přidej rovnou i to, co nenaplnilo tvoje očekávání.
2: O Porgym a Bess už jsem mluvil, ale kdybych měl vybrat několik dalších opravdu mimořádných zážitků, určitě bych jmenoval koncert London Symphony Orchestra s Antoniem Papánem a Elgarovými variacemi Enigma a Čajkovského Patetickou. To byl podle mě světový koncert. Obrovský dojem na mě udělalo také Handlovo oratorium Susanna v podání Kolegia 1704 a dirigenta Václava Luxe. Mimochodem i záznam záznam tohoto koncertu si mohou posluchači pustit na našem vltavském webu. Za mimořádně důležitý považuji i projekt operní Líheň se Smetanovou operou Hubička a také koncert souboru Pavel Haas Kvartet, který se tentokrát představil s Dvořákem. Co ohledně těch třeba, řekněme, věcí, které na mě nezapůsobily, řekněme, tak silně, tak tam bych zmínil operu Divadlo světla, kde byla fascinující výtvarná stránka a i skoro magická hudba Jana Jiráska, ale samotné sdělení té inscenace na mě nepůsobilo úplně srozumitelně. Určité výhrady bych měl také k rodinné opeře Mendel Megaking Miloše Orsona Štědroně, která sice měla sympatickou energii a šikovné mladé interprety, ale dramaturgicky i hudebně na mě působila trochu nevyrovnaně a asi největším zklamáním pro mě byl galakoncert Hvězdného Bryna Tervla, který si myslím, že vystoupení v Litomyšli možná podcenil a alespoň v mých uších nedostal pověsti mimořádného světového interpreta, ale to všecko se může stát, samozřejmě umělci nejsou stroje, ale musím říct, že ten festival jako takový měl opravdu velkou úroveň, vysokou úroveň a myslím si, že je na místě tady vyseknout velkou poklonu uměleckému řediteli Marku Šulcovi. Program letošního ročníku připravil s mimořádnou péčí a navíc řadu koncertů a projektů i sám moderoval. Už loni festival rozšířil o balet, letos i o muzikál, z Ostravy přivezli Elizabeth a z Brna přivezli operetu Netopír. Dramaturgie tak získala ještě větší žánrovou pestrost a myslím si, že právě díky této promyšlené koncepci se Smetanova Litomyšl opět o něco přiblížila k těm respektovaným evropským letním hudebním festivalům. Ta návštěvnost byla 95%, ten hlavní program navštívilo 30 000 posluchačů, ten off program ve festivalových zahradách dalších zhruba 30 000 posluchačů a myslím si, že to jsou krásná čísla, takže se těším na ten další ročník.
0: Tak to hodnotí letošní Smetanovo Litomyšl hudební publicista Daniel Jäger. Děkujeme za všechny postřehy. Hezký den.
2: Díky a naslyšenou.
3: Život je pro mě obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už

0: V případě, že bych ještě ožil v kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál. Až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, to jsem se zas věšel pro tu, co měla oči jako mandle. Co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil.

nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl

0: teď jsme se ponořili až do roku 1960, kdy vzniká skladba Léta dozrávání. Jiří Suchý a orchestr Ferdinanda Havlíka. Jsou 2:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ještě před 8:00 nabídneme básnění v tomto týdnu s architektem, hercem a spisovatelem Davidem Vávrou, který představuje postupně své oblíbené básně. Možná jste nevěděli, že David Vávra je taky příležitostným básníkem, autorem sbírky Oslavné básně s podtitulem 15 kravat Davida Vávry. Je taky členem literárního sdružení Kvašňák. Víc ale řekne před 8:00 ráno.

0: City of Birmingham Symphony Orchestra a Simon Rattle a Claude Debussy 4 minuty po 7:45.
1: Vizitka.
2: Hostem bude filmový architekt Jan Vlček. Spolupracoval na filmech Lidice, Tichá pošta, na dokumentu V síti nebo na seriálech Okresní přebor a Čtvrtá hvězda.
0: Ve vizitce po 10. dopoledne bude mluvit i o filmových pobídkách a obhlídkách, při kterých už navštívil tisíce domů a bytu a dokázal v nich číst jako z knihy.
2: Nenechte si ujít dnešní vizitku s filmovým architektem Janem Vlčkem po 10. dopoledne.

0: Náš dramaturg Jan Kincel pro vás vybral Sergeje Rachmaninova, rapsodii na Paganiniho téma. Gutier Capison a Gabriela Montero dohráli 6 minut před 8 ráno.
1: Básnění teď ale už bude v režii architekta a spisovatele Davida Vávry a dnes sáhne po verších autora, který je neodmyslitelně propojený s Petrkovem u Havlíčkova Brodu.
2: Básnění.
3: Druhý básník, kterého jsem si vybral, je Bohuslav Reynek. Mám ho rád pro poezii toho nic, toho pomíjivého prachu, který se snáší kdesi na statku v Petrkově v neradostných časech socialismu, kde u kamen Reynek vyrývá své grafiky, ale i svou poezii. A udělali jsme s kamarády řadu výstav na téma reynkovských prostorů a toho vlastně nedostřeného prázdna. A je tady jedna, je to vzpomínka na samotu. Samota oken, samota dveří. Dveře jsou černé, v okně se šeří. Dveře zvou čelo, šeptá stín v keři. V koutě je okno, někde jen stěna. Stěna se potí, strop nad ní sténá, pod kroky vzdechů, ústa unavená. Samota stropu, samota víka, samota samot, někdo tu vzliká. Samota zimy, mráz, drápky bílé, do okna škrabou zaťaté chvíle. Pod Prahem svítá, oheň tam není, list, plamen spadlý, popel políbení. List z větve svátý, pečeť na Prahu, rty ještě líbou, prach a podlahu.
1: Vzpomínka na samotu, to je báseň Bohuslava Reynka. Najdete ji v autorových básnických spisech a právě po téhle knížce sáhl David Vávra.
0: Po čem saháme my? New York Jazz Quartet a Blues for Sarka. Tak to je George Mraz a rok 1978. Právě nabízíme i jazzovou skladbu 4 minuty zbývají do 8 ráno.

0: Dobré ráno, máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Ankaře dnes začne dvoudenní summit lídrů NATO. Za Česko na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. Dobírka je pro e-shopy ztrátová. Někteří prodejci službu zdražují a jiní úplně ruší. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří ve sněmovně do druhého čtení. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 26 až 30 stupňů. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnou investic do obrany ve výši 5% HDP. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z ANO i prezident Petr Pavel.
3: Předseda vlády a prezident letí do Ankary dvěma vládními letadly. Společně s Babišem, který je šéfem české delegace, cestuje do turecké metropole také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP investovaná do obrany. A očekává se, že to čeští představitelé budou muset spojencům na summitu vysvětlovat. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Balíky na dobírku v Česku zdražují. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
4: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
5: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
4: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
6: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
4: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Poslanci se dnes vrátí k elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
7: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
2: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. Na oběžnou dráhu má dnes dopoledne tuzemského času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ní tým Y-Space z Vysokého učení technického v Brně. Vynést má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi.
8: Přesná velikost je 10x10x11,3 cm. V anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
9: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Y-Space a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti, doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
10: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponentů.
9: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gensl, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, v tisíci metrech na horách kolem 18. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké úterní ráno, léto přeje umění, města, galerie a taky divadelní scény ožívají festivaly, různými výstavami a také setkáními, která připomínají, že kultura je živá součást našich životů. My se vydáme do Karlových Varů, kde se letošní mezinárodní filmový festival nese ve znamení čísel 80 a 60, tedy 80 let od založení a 60. ročník. Z mobilního studia Českého rozhlasu u Sadové kolonády uslyšíte, jak vypadaly víkendové oslavy. No a potom zamíříme taky do pražské Kunsthalle, a to na výstavu Memory of Touch kapitola 1. Vůbec poprvé představuje veřejnosti sbírku téhle soukromé galerie. A přesouváme se, a to už za malý okamžik, do jeho francouzského Avignonu. Tam odstartoval jubilejní 80. ročník jednoho z nejvýznamnějších divadelních festivalů světa. My máme přímo na místě naši spolupracovnici Marii Sýkorovou a tak se s ní propojíme.
2: A co budeme hrát mezi 8 a 9? Třeba uskupení Take Six, Joaquin Rodrigo, potom taky Ludwig van Beethoven a nabídneme i nahrávku Evy Olmerové z roku 1980. Hned v úvodu Kocinovo kvarteto a část kvartetu číslo 2 Bedřicha Smetany.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: vedoucí Marii Sýkorovou. Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To zahájení bylo opět velkolepé. Na dvoře papežského paláce uvedli inscenaci Maldoror. Jaký měla ohlas?
1: Ano, Maldoror, toho režiséra Juliena Goslena, je skutečným mistrovským dílem, jak píší kritiky. Toto dílo, které festival anoncoval na 4,5 hodiny, sám autor mluvil o 5 hodinách a skutečnost je taková, že se jedná o 6-hodinové představení, také uvedli na festivalu, tedy v Avignonu, jako zahajovací inscenaci na dvoře papežského paláce. No a režisér Julien Goslen tady zkoumá zrod zla, nadvlády, moci, chtivosti, je, řekli bychom, fascinující. Zlem a krutostí v lidech. To ostatně píší i kritiky a to vše prostřednictvím díla chilského spisovatele Roberta Bolaña a urugvajského básníka Lotrea Monta. Tohoto, jak se zde píše, o sadistickém romantiku žijícím v 19. století v Paříži. No, Julien Goslen miluje velkolepost, řekli bychom, jeho projekty jsou dlouhé a také v podstatě interdisciplinární, míchá tady totiž video se silnou hudbou, často technohudbou, divadlem, performancí. Na scéně je 12 hereček a herců, kteří zkoumají ten zrod zla, třeba nacismu, ideologii, manipulací. Inscenace je komplexní, jak píší kritiky, virtuózní a Goslen nehledá jen kompromisy, ale jde přímo na dřeň. Po Avignonu se tato inscenace Maldoror uvede také v Paříži. Julien Goslen ji představí ve svém domovském divadle Odeon v Paříži.
2: Už jsme řekli, že velký prostor v Avignonu dostávají ženy. Co je tenhle týden na programu? Co byste nám doporučila, Marie?
1: Ano, já bych v této souvislosti zůstala u té literatury. Na programu v Avignonu je právě teď inscenace nazvaná Umelus Cordial brazilské autorky Caroliny Bianchi. Jedná se o třetí díl trilogie Cadela Forsa, kterou autorka začala už v roce 2023. No a v tomto díle Umelus Cordial zkoumá propojení literatury a sexuality, způsobu vzniku literárního díla i samotnou, řekněme, brutalitu vzniku a psaní. Je to do jisté míry autofikce, protože Carolina Bianchi pracuje sama se sebou, a to i za pomoci tedy dalších autorek, třeba Emily Dickens. Je to tedy třetí díl, loni jsme měli možnost vidět v Paříži během podzimního festivalu její druhou kapitolu nazvanou Bratrství, kde tematizovala mužskou určitou sounáležitost, soudržnost, komplicitu v otázkách znásilnění nebo sexuálního násilí. Celé dílo, všechny tři kapitoly, pak uvede na podzim právě také divadlo Odeon. No a já bych v této souvislosti ještě určitě doporučila, osobně se těším v Avignonu na uvedení inscenace Bunker francouzské umělkyně, režisérky, performerky Marion Ziefer, kde pracuje naopak s tématem vztahu dcery a otce.
0: Tak až to uvidíte, tak musíte nám dát vědět, jak se to povedlo. Mimochodem, organizátoři festivalu v Avignonu se potýkají s finančními problémy, taky cenzurou, ale navzdory tomu je o divadlo ve Francii stále větší a větší zájem. Čím to je?
1: Ano, je to tak trochu zvláštní, že musíme mluvit o cenzuře v divadelním světě ve Francii, ale je to tak. Tiago Rodriguez, ředitel festivalu, zmínil, že odmítá spolupracovat s politiky, představiteli radnice města Avignonu, lidmi, kteří zastávají názory extrémní pravice, jsou příslušníky, členy na ultrapravicového národního sdružení, které se snaží cenzurovat svobodu projevu a kreativity nebo i solidarity k národům a menšinám. I to se v Avignonu děje a za následek to má samozřejmě vyhrožování ze snížení finanční dotace, podpory, na kterou jsou divadla, zejména ta, která se prezentují v tom festivalu Avignon Off, tak jsou na tom velice závislá. Politici vyhrožují, protože jsou si vědomi síly slova a síly divadla. I přesto, nebo možná právě proto, je patrný nárůst a zájem právě o divadlo. Po tom loňském roce, kdy festival zaznamenal velký samozřejmě nárůst prodej lístků, kterých se prodalo téměř 97%, tak se letos očekává podobný scénář.
2: Dění na divadelním festivalu v Avignonu pro nás sleduje naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová a my se těšíme na další informace příště. Mějte se hezky, děkujeme.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Take Six v nahrávce z roku 1990. Přejeme hezké úterní ráno 7. července.
1: Skladba nesla název Time After Time a čas od času se tady u nás ve studiu zastaví výtvarný publicista, náš spolupracovník Matěj Forejt. Udělal to právě tak i dnes. Vítejte, Matěj, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Memory of Touch, kapitola 1, takový je název aktuální výstavy v Kunsthalle Praha, kterou se poprvé prezentuje sbírka této soukromé galerie.
0: Kunsthalle Praha a její sbírka, to je tedy výchozí téma aktuální výstavy. Jde vůbec existence sbírky dohromady s názvem téhle soukromé instituce?
2: No, máte pravdu, že historicky označení Kunsthalle nebo taky Kunsthaus, dům umění, náleželo primárně výstavním síním, které neměly sbírkovou činnost. Nicméně ta situace se postupem času tak jakoby zamotala, takže i když do dneška je to takový muzeologický terminus technicus a často se to používá, galerie typu Kunsthalle v češtině třeba, tak existují i Kunsthalle, které sbírky mají. Třeba Hamburská Kunsthalle, ta má jednu z nejvýznamnějších a největších německých veřejných sbírek umění. Naopak třeba Pražská galerie Rudolfinum funguje vlastně na principu, kterému říkáme Kunsthalle, a přitom tohle slovo vůbec nemá ve svém názvu, sbírku nemá a funguje přesně tak, jak se vlastně to připisuje galerii typu Kunsthalle. Když před několika lety vznikala Kunsthalle Praha, tak já si myslím, že už nebylo úplně jakoby cílem sledovat tyhle tradice, ale dokážu si představit, že cílem byl spíš nějaký marketingový účel. To slovo je, myslím, velmi jasně čitelné i třeba zahraničním návštěvníkům. V Praze nebylo obsazené, takže v tomhle ohledu nejsem úplně nějak jako kritický k tomuhle, řekněme, nějakému střetu. Kunsthalle Praha má svoji sbírku, tedy, která je založená na sbírce na rodinné nadace Petra Pudila, zakladatele Kunsthalle, a je tedy teď poprvé souborně nějak představená i pražské veřejnosti.
1: A jak velká je ta sbírka, ze které vystavená díla v Kunsthalle pocházejí? Jak rozsáhlá je ta aktuální výstava?
2: Ta sbírka je početná. Kunsthalle Praha uvádí, že čítá asi přes 2000 položek. Nicméně ta aktuální výstava je opravdu jenom zlomkem z té sbírky. Je to spíš taková ochutnávka, kterou kurátoroval slovinský kurátor Tež Logar. My jsme tady o něm někdy určitě mluvili třeba ve spojitosti s lublaňským bienále, které taky před časem kurátoroval. Takže je to docela velké středoevropské jméno, které si Kunsthalle na tuhle výstavu přizvala. Nicméně Tež Logar se zajímá spíš o nějaká současná dílčí témata, na nichž potom staví setkání vybraných děl ze sbírky a děl, která do sbírky ani nepatří. Takže ve výsledku ta výstava není úplně nějakým jakoby sbírkovým katalogem, ale spíš výstavou, která staví na dílčích artefaktech z té sbírky a nějakým způsobem je dále rozšiřuje.
0: O co výstavu rozšiřují díla, která nepocházejí ze sbírky Kunsthalle Praha?
2: Ten výběr ze sbírky představuje hlavně nějaká starší díla, včetně velkých jmen české umělecké moderny, a potom nějaká opravdu, řekněme, prověřená jména současné scény. Ta díla mimo sbírku potom tu výstavu doplňují o nějakou mladší generaci a o jména jako Roman Štětina, Marie Lukáčová nebo Igor Hosnedl, takže se tam díky nim dostává vlastně to nejsvěžejší z české současné výtvarné scény. A jak už jsem říkal, ve výsledku tedy nejde o nějaké o nějaký katalog nebo o nějaké jako strohé představení té sbírky Kunsthalle, ale jde spíš o nějaké potkávání děl ze dvou vlastně oblastí. A myslím si, že ve výsledku, i když tedy ta výstava nenaplňuje právě nějaký jakoby souborný katalog té sbírky, tak je docela divácky příjemná. Myslím si, že divácky velmi vděčná.
1: Zkuste už jenom stručně, Matěji, co tahle výstava, ta ochutnávka z bohaté sbírky, o té sbírce jako takové vypovídá?
2: Ta výstava představuje sbírku Kunsthalle jako kolekci zaměřenou hlavně na 20. století a na nějaký přesah do současného umění. Ale jak to tak u vlastně, řekněme, soukromých sbírek tohoto typu bývá, tak se drží bezpečné zóny. Vyhýbá se mladším tvůrcům a je do určité míry poměrně konzervativní. což musím říct, že je nějaké konstatování, není to úplně jako kritika, protože to je věc, se kterou se v Česku setkáváme docela často. Český trh s uměním jako takový je poměrně konzervativní, takže do nějaké míry ta aktuální výstava a sbírka Kunsthalle jsou i tak trochu zrcadlem možná toho, jak se v Česku podobné soukromé sbírky obecně budují. Příznačné je, že mladší tvůrci jsou sice přizváni na tu výstavu, ale nejsou součástí sbírky, přestože to nejsou žádní začátečníci. Třeba už zmiňovaný Igor Hosnedl měl nedávno svoji sólovou výstavu v jedné z nejprestižnějších soukromých galerií v Německu, a to v galerii Eigen und Art v Lipsku, což zase dává jenom nějaký zajímavý kontext tomu, že opravdu to není přizvání nějakých začátečníků, jsou to už etablovaní tvůrci, ale z generace, která se zkrátka ještě do podobných sbírek nedostává.
0: Výtvarný publicista Matěj Forejt hodnotil výstavu Memory of Touch kapitola 1 v Kunsthalle Praha. Děkujeme za návštěvu.
2: Já děkuju za pozvání.

0: Joaquín Rodrigo a komorní filharmonie Pardubice s Darelem Angem v 8 hodin 31 minut v úterý 7. července.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Zlatého lva za kariéru udělí letos benátský filmový festival 65-letému George Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec a později se stal i režisérem a producentem.
0: Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokáže vyniknout v různých žánrech.
2: Festival v Benátkách letos začíná 2. září a festival v Karlových Varech, ten je naopak v plném proudu. Mezinárodní filmový festival jede na plné obrátky, co se na něm stalo o svátcích, tak to nám přímo z místa řeknou za pár minut náš filmový redaktor Tomáš Pilát a filmová publicistka Jana Podskalská.

0: Andráš Šif a část sonáty pro klavír číslo 3 Ludvika van Beethovena 9:55.
1: Karlovy Vary 80-60, i takhle se říká letošnímu ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Jeho historie se začala psát před 80 lety a shodou nepříznivých okolností je letos teprve jeho 60. ročník.
0: I tak má důvody k pořádné oslavě. Jak se na festivalu o víkendu slavilo, to nám přímo z místa z mobilního studia Českého rozhlasu u sedové kolonády řeknou náš filmový redaktor Tomáš Pilát a filmová publicistka Jana Podskalská. Oběma dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Hezké ráno, Jano. Slaví se prakticky od zahajovacího ceremoniálu, tak jaký dojem ve vás ten první večer zanechal, Jano? Slyšíme se, Jano?
3: Moc se neslyšíme, ale teď už je to lepší, už jsme to tady vyladili.
1: Tak skvěle, tak jsem se ptala, jaký ve vás nechal dojem ten první festivalový zahajovací večer.
3: Ano, už je to výborný, slyším skvěle, omlouvám se za ten technický kolaps. Bylo to výborné, musím říct, že ta show byla vkusná a zábavná. Byli jsme ve velkém očekávání, jak to vedení festivalu zvládne, protože to jsou letos velká jubilé 80-60 a musím říct, že ta úvodní show byla opravdu takové jako retro ohlédnutí za všemi dekádami festivalu. Střídali se tam momentky, tváře, různá videa z těch minulých ročníků, takže bylo zajímavé to sledovat společně s taneční show, které přizvali tentokrát Tři Cabanovi také několik českých herců a hereček, kteří si tu zaspívali. Jenom bylo místy možná lehce přesvícené plátno, takže to trošku rušilo ty projekce, ale jinak si myslím, že celkový dojem z té show byl skvělý, takže klobouk dolů za tohle důstojné zahájení a vlastně první takovouhle velkou oslavu toho letošního ohlížení se za minulostí festivalu.
2: Já zmíním dva takové, řekněme, roztomilé momenty z toho zahájení. Jednak, když si přišel Das jenom fan pro cenu, tak měl obrovský aplaus samozřejmě, diváci tleskali ve stoje celý sál a Das jenom fan si sedl na místo po muzikantovi z kapely a nabádal diváky, ať tleskají dál, vysloveně si to užíval, bylo to velmi hezké. A potom ve noci byla dronová show, která mě osobně se velmi líbila, byla velice roztomilá podle mého názoru a přišlo mi, jak se dají využít drony úplně jinak, než jak jsme na to v poslední době zvyklí. Takže ta dronová show byla velmi vkusná, roztomilá, nebyla dlouhá. Osobně musím říct, že se mi velice líbila.
3: A já jenom připomenu, že jsme taky v rámci zahájení viděli vlastně trochu netradičně dokument, který běžně nebývá takhle na tom openingu a bylo to stylově k letošnímu probíhajícímu mistrovství světa ve fotbale. Úžasný, bravurně natočený dokument, vlastně zápas století o takovém slavném fotbalovém utkání mezi Argentinou a Španělskem z roku 1986, který samozřejmě ocenili nejenom tedy fanoušci fotbalu, ale i diváci, kteří mají rádi dobré dokumenty.
0: První dny nabídli hvězdnou sestavu hostů, jaký dojem ve Varech hvězdy zanechali a jakým způsobem se s nimi vůbec mohli setkat účastníci?
3: No, ta hvězdná sešlost byla tady velkorysá. Nutno říct klobouk dolů před vedením festivalu, že se jim podařilo přivést na ten zahajovací víkend takovouhle vlastně kolekci nebo společnost skvělých hvězd, které samozřejmě dominoval Dustin Hoffman, nejzářivější hvězda těch letošních vlastně hostů. Jak tady správně podotkl někdo z diváků, nejzářivější, ale přitom nejskromnější a nejvíce jako vlastně dánlivě v pozadí, ale přesto jsme ho mohli potkávat. On se podepisoval lidem, kde kamkoliv přišel, procházel tím festivalem a městem s takovým klidným, laskavým úsměvem, takovým jako zkoumavým pohledem sledoval vlastně to dění kolem sebe a všímal si lidí, včetně vozíčkářů. Jednému vozíčkáři se podepsal přímo na červeném koberci, zastavil se u něj, takže ten dojem byl veliký samozřejmě. Ale i jiné hvězdy tady odvedly skvěle svoji práci. Bylo asi obtížné jim sladit ten program, protože jich bylo tentokrát víc než obvykle, takže jsme mohli spíš prostřednictvím Quiff Talk potkat se třeba s Jesse Eisenbergem nebo s Robertem Richardsonem, kameramanem, o kterém tady ještě bude, myslím, řeč. A Maggie Gyllenhaalová předvedla tedy, nebo uvedla osobně svůj film Pravda v noci, takže ne všichni si to užili už v tom čase půlnočním, nebo respektive v 10:30 v noci. Skvělý film Nevěsta, mluvila moc hezky o tom, jak byla kdysi v Praze, studovala tam, jak trošku zlobila a taky vzpomínala na návštěvu divadla na zábradlí a na setkání s Jiřím Bartoškou, takže to bylo velmi emotivní všechno.
2: Já jenom doplním, že to stejné, co říkala Jana, například o Dustinu Hoffmanovi, platí i o Harvim Keitlovi. Já třeba osobně jsem ho jeden den potkal na Mlýnské kolonádě několikrát a vysloveně jsem se o něj otřel. Ochranka tam sice u něj byla, ale že by plnila svoji práci nějak jako zásadně nepříjemně, tak to určitě ne, což je samozřejmě dobře.
1: Tomáši, Jano, jaký je zájem o filmové projekce? Věřím tomu, že veliký.
2: Ten zájem je opravdu obrovský. Mám pocit, že je tady ještě více návštěvníků, než kdykoliv předtím, v jakýmkoliv uplynulém roce. Těch lidí je hodně a někteří si stěžují, že i když třeba začínají si objednávat stupenky na další den už v 7 hodin ráno, kdy se spouští vlastně prodej těch stupenek, nebo i přes aplikace, takže už se vlastně na ně nedostanou stupenky, ne že ty na filmy, které by chtěli, ale vlastně téměř žádné. Takže sehnat lístky je opravdu velký problém. A pak z toho vyplývají i těžkosti z těch plných sálů. Například organizační, že stojí fronty přes celé chodníky, přes ulice nebo v hotelu Thermal, že se těžko dá projít. Lidé už stojí, čekají na film a někteří třeba chtějí jenom projít a prakticky nemůžou projít, protože tam je velký dav lidí, kteří čekají na to, až se dostanou do sálu na film.
0: Jenom velmi stručně, jak vypadá průběžné pořadí hlasování o divácky nejoblíbenější film?
2: Tak zatím ta první trojka. Robert Richardson, Bílý ďábel, což je dokument Jany Hojdové o Oscarovém kameramanovi. Na druhém místě Čika Čeka, český film Šimona Holého. Třetí Horký pramen, čili dva z těch tří zatím vedoucích titulů jsou z české produkce.
1: A jaké snímky zaujaly nejvíc Janu Podskalskou a Tomáše Piláta? Tak to si řekneme za malou chvilku.

0: Francesco Onofrio Manfredini a Barocco sempre giovane na Vltavě.
1: A zpátky míříme do Karlových Varů. Jana Podskalská, Tomáš Pilát v Airstreamu Českého rozhlasu, který je na Sadové kolonádě. Jano, Tomáši, my jsme slíbili podrobnosti o tom, jak si v Karlových Varech stojí zatím uvedené české a slovenské snímky. Tak co vás nejvíc zaujalo, Jano?
2: No, musím říct, že hned druhý den festivalu, to byl dokument, skvělý dokument Robert Richardson, Bílý ďábel, je to vlastně debut Jany Hojdové, mladé filmařky. Nečekala jsem, že hned druhý den to bude takový divácký zážitek, takové emoce. Je to skvělý dokument vlastně o jednom z nejslavnějších amerických kameramanů a je dobře, že tuhle profesi tady vlastně festival také připomíná, protože se většinou mluví jenom o hercích nebo o režisérech. On natočil spoustu filmů, mimo jiné s Martinem Scorsisem, s Oliverem Stounem nebo s Quentinem Tarantinem a je to velice démonický člověk, byla radost ten dokument sledovat. On má vlastně 3 Oscary a několik Oscarových nominací, řadu dalších vedlejších cen, tady jenom připomenu, převzal Křišťálový glóbus za celoživotní přínos světovému filmu a dovedu si představit, že ten film se musel rodit strašně těžko, protože je to takový rozevlátý muž, který, musím říct, že je vlastně dobré, že i ten film občas byl stejně démonický jako on, že mi to připomínalo, taková velká smršť obrazová, má to velice dynamický střih a i když nebylo asi jednoduché s ním vždycky komunikovat a pokaždé se naladit na jeho tón, tak se podařilo z toho udělat vynikající portrét, nejenom tedy jeho jako člověka, ona samozřejmě se všímá i těch osobních, i té osobní roviny, nejenom té profesní, ale je to vlastně taková výpověď o filmu, o posedlosti filmařinou, o těch dekádách, které vlastně jsou s Robertem Richardsonem spojeny, takže to byl velmi intenzivní zážitek. A jenom podotknu, že vlastně mohla využít téměř 100 hodin osobního archivu, který vlastně kameraman svěřil, což také není úplně obvykle, pustili vlastně do svého soukromí. Zastihla je během toho natáčení také koronavirová karanténa, takže trochu neočekávaně tedy strávila v jeho domě víc času, než očekávala a přesto tady se zrodil tenhle úžasný film a úplně chápu, že filmařka, která podlehla emocím v tom velkém sále, když ho představovala, že to muselo být pro ní velký okamžik a že velmi si ho zasloužila.
0: Tomáši, tvoji favorité?
3: Můj favorit zmíním jednoho a sice slovenský film 33 kroků, což je taky debut dvojice Šimon a Anna Domčekovi. Ten tady soutěží v soutěži Proxima. To protagonistou toho filmu je Milan, který byl zmlácen, málem zemřel, ale přežil to, byl to rasový útok a trpí celou dobu posttraumatickou poruchou a teď navíc se má po 13 letech vrátit ten agresor, který ho vlastně zmlátil a málem zabil z vězení. A on se s tím velmi těžko vyrovnává. Vlastně má mezi tím už rodinu, ve které ale prakticky vůbec nefunguje. A ten film, jak i řekl, pro něj působil tak trošku jako terapie. My jsme se s některými kolegy shodli, že obrazově vlastně jsme něco podobného dlouho neviděli, pokud tedy vůbec ten filmový jazyk je naprosto mimořádný. Je to něco mezi dokumentem a hraným filmem. Tvůrci, režiséři říkají, že to je hraný film, ale má dokumentární prvky a ještě navíc zakomponovává sny a představy toho hlavního hrdiny. A velmi zajímavé v tom filmu je propojení herců a neherců. Vlastně ten člověk, který málem zemřel a nakonec tedy to celé přežil, byť tedy z důsledky, tak hraje sám sebe, ale do toho jsou vmontováni někteří herci, například Eliška Křenková v roli psycholožky. Takže podle mě velice zajímavý snímek, možná, že má na nějakou cenu šanci.
1: Premiéru v hlavní soutěži už si odbyl i nový snímek Šimona Holého Čeka Čeka. Jak ho hodnotíte? Jak vidíte jeho šance v soutěži?
2: Mě docela překvapil příjemně, musím říct, protože se mi zdá, že Šimon Holý tak jako hodně pozvolna zraje. Ty jeho předchozí 2 snímky mě až tak neoslovily. Myslím si, že to jako byly tam zajímavé náměty nebo zajímavé, byl takový jako vždycky nějaký motiv, který se mu ale myslím nepodařilo úplně dotáhnout do konce. Tady bych řekla, že to je asi takový jakoby nejčistší ten tvar, který vlastně nakonec udělal. Je to vlastně příběh mámy a syna, takové to hledání nějaké vzájemné lásky, které, což není úplně jednoduché, zejména po té, co matka zjistí, že syn je gay a provozuje činnost, o které byste v životě nemyslela, že její syn, který se narodil na vesnici, bude provozovat. A je to vlastně hlavně o té mateřské lásce, o tom, že co všechno jsme schopni vlastně udělat, když milujeme svoje děti, přesto všechno jsme schopni se přenést. To myslím, že se podařilo tenhle ten moment velmi dobře v tom filmu vyjádřit. Jsou tam dobře napsané dialogy, i když musím říct, že je to trošku předvídatelné, co se vlastně stane, jaké budou některé situace. Je tam taky moc hezký vztah vlastně k babičce, takže to je takový spíš 3generační místy film. ale je to velmi dobře zrežírováno a především tady to nabízí silné herecké výkony Pavly Tomicové a Jana Ciny, kteří se zahráli mámu a syna a myslím, že se podařilo dobře vlastně je vést před tou kamerou, takže tím člověk vlastně věří. Pro mě to bylo příjemné překvapení. Nevím, jaké budou samozřejmě šance pro ně v rámci té soutěže, protože jsme mezi tím viděli další dva velmi silné snímky. Pro mě tady zatím vede bulharský film a dánský, ale uvidíme, až bude finále soutěže.
0: Zajímavé postřehy. Jana Podskalská a Tomáš Pilát sledují dění na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Pravidelně se uslyšíme a naslyšenou taky zítra, kdy Janu Podskalskou doplní, respektive vystřídá Alice Aronová. Mějte se moc hezky, děkujeme oběma.
3: Taky se mějte. Naslyšenou.
2: Díky. A naslyšenou, krásný den.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

A po deváté nás čekají výlety s Vltavou. Tento týden budeme putovat po legendárních skautských tábořištích v Plzeňském kraji. Tak se na tu cestu vydejte společně s námi.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálně povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona se opakovaně pokoušela zabránit. Pracovníci Krkonošského národního parku rozmístují na dvoračkách a v okolí Rýchorské boudy speciální oplocení a malé klece. Snaží se tak ochránit vzácné sasanky narcisokvěté. Tato květina z hor postupně mizí, protože je okusem ničí hospodářská anebo lesní zvířata. V čínské provincii Kansu zasypal sesuv půdy 33 lidí. Záchranáři 17 z nich úspěšně vyprostili, dalších 16 stále hledají. Příčina sesuvu půdy je nejasná. V minulosti ale horský region se strmými svahy takové přírodní katastrofy zasáhly. A hlavně v období dešťů. Například v roce 2020 sesuv bahna zabil nejméně 5 lidí. Více než 70 tisíc lidí muselo opustit své domovy. Zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johana Pauli. Bylo jí 80 let. Svůj profesní život zasvětila českému průmyslovému designu, sklu, bižuterii a užitému umění. Pauli působila v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde se podílela na odborném zpracování a prezentaci sbírek. Později vedla oddělení průmyslového designu v Národním technickém muzeu v Praze. Tam se podílela na koncepci, přípravě a realizaci řady stálých i dlouhodobých expozic. A ještě počasí, čekejte oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24, v tisíce metrech na horách kolem 18. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Prázdniny, to je čas, kde děti vymění školní lavice za lesní cesty, mobilní telefony za táborové ohně, každodenní spěch za dobrodružství. A právě v přírodě často vznikají přátelství na celý život. Člověk se učí věcem, kterému žádná učebnice předat nedokáže. Odpovědnosti, odvaze, spolupráci i úctě k druhým. A není náhoda, že Jaroslav Foglar říkal, že skauting není zábavou pro chvíli, ale školou pro celý život. A právě tomuto světu jsme zasvětili i letošní, naše v tomto týdnu, výlety s Vltavou. Během týdne navštívíme legendární skautská tábořiště v Plzeňském kraji. Místa propojená s krásou české krajiny i s příběhy několika generací skautů. Výlety s Vltavou nabídneme už za malou chvilku.
2: A co z hudby mezi 9. a 10. Třeba kapela Vltava, Bohuslav Martinů, Johannes Brahms a taky Curtis Stingers. Tady je v písni Cole Porter. Nahrávka je z počátku tohoto století a my si je pustíme 3 minuty po 9.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
4: You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by a fire.

0: Curtis, Stangers na vlnách Vltavy, 7:07 dopoledne.
1: Scouting není zábavou pro chvíli, ale školou pro celý život. Těmito slovy zval spisovatel Jaroslav Foglar chlapce a děvčata k účasti na neobyčejném dobrodružství, které nabízí scouting.
0: Skautské hnutí umožňuje prožít život v kruhu opravdových přátel, rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování a k přirozené ochotě nezištně pomáhat.
1: Skautům a konkrétně jejich tábořištím v Plzeňském kraji jsme věnovali výlety s Vltavou. Pojďte s námi na tábořiště, které je u řeky Berounky a je nedaleko městysu Zvíkovec.
0: Zvou nás Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek.
2: Výlety s Vltavou.

0: pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic?
1: Tak to zval před dávnými léty chlapce a děvčata Jaroslav Foglar k účasti na neobyčejném dobrodružství, které skauting nabízí.
0: Skauting umožňuje prožít život všestranně v kruhu opravdových přátel. Rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování, vede k ochotě nezištně pracovat pro druhé. Začínáme opět s Renčou Kopalovou v plzeňské klubovně oddílu Hiawatha.
2: Já se teď vrátím k historii vašeho oddílu Hiawatha. Mm-hmm. Takže vznikl těsně po revoluci, vyrostl z těch starých základů. A kdybychom se vrátili ještě zpětně v období třeba po druhé světové válce nebo před druhou světovou válkou, ten oddíl nebo ty základy, ty kořeny už tady najdeme někde?
3: Náš oddíl má číslo 29 a patří do druhého střediska Stopa. Toto druhé středisko vzniklo ve 30. letech 20. století. Založil ho Jan Kraus, zvaný Šivo. Rozvíjel tu stopu, pořádal a dál, takže z jednoho oddílu se stalo několik oddílů, posléze středisko. V roce 1940 byl skauting zakázaný, takže vlastně fungoval 10 let, ale ta stopa byla hodně aktivní, nejenom na plzeňské úrovni, ale i na celostátní. Pak byl znovu obnovený skauting v roce 1945 a stopa samozřejmě byla obnovená také. Z toho předválečného období, před druhou světovou válkou, se do dneška zachoval jeden oddíl, který je v našem středisku a jmenuje se Severka, takže ten má kořeny hodně hluboko v minulosti, funguje dodnes. Potom v roce 1945 to byla velká euforie. Znovu se zase zaktivovaly všechny oddíly, které ve stopě byly, ale bohužel to trvalo do toho roku 1949, kdy byl znovu zakázán skauting. Pak byly pro skauting krušné časy, ale v roce 1968 znovu teda po uvolnění politické situace, tak byl skauting znovu obnoven. Tentokrát se dostal

0: hudebníků, mezi nimi i Jan Kraus, Šivo, byli odvlečeni do koncentračních táborů. Šivo se vrátil po válce, ale zbídačený a musel se déle léčit, než zase mohl naskočit do plné činnosti.
1: Zmiňme úplný začátek Antonína Benjamina Svojsíka, rok 1911. Úplný začátek skautingu.
0: Plný začátek skautingu. Antonín Benjamin Svojsík byl inspirován Baden-Powellem, co teda já si pamatuju z těch skautských análů, jak to bylo. Byl hlavně velký sokol a byl zpěvák a byl profesorem na reálném gymnáziu. Při svých cestách pěveckých se dostal do Anglie a tam se seznámil tím, co dělal Baden-Powell, ale současně se seznámil i s tím americkým pojetím skautingu, který byl trošku jakoby po té indiánské linii a vlastně ho to hodně inspirovalo a tady potom zkusil založit skautský oddíl, promísil trošku ten Baden-Powellovský, takový ten trošku vojenský styl s tím stylem přírodním.
1: A to byl inspirován americkým autorem Seatonem.
0: Ano.
1: A to jsme četli jeho romány. A tam je romantika. Dobrodružství.
0: Přesně tak. A to vlastně taky těm dětem na těch skautských táborech a výpravách a podobně se snažíme trošičku zprostředkovat, umožnit jim zažívat tu romantiku, ale i trošku tu drsnost té přírody a učíme být připraveni se o sebe postarat, o druhé postarat, o přírodu postarat. Ten skaut byl pod hlavičku Junák český skaut sjednocen až koncem těch 30. let. Třeba konkrétně můj dědeček byl skaut DTJ. Pamatuju si, že mi vyprávěl, že byli družina bengálských tygrů. Chodil cvičit, ale chodil i stanovat do přírody. Těch druhů, těch oddílů bylo v tom meziválečném období víc.

0: Probíráme se skautskými archiváliemi.
1: Dívám se na fotografii ze stálého tábora rokycanských skautů u Berounky pod Zvíkovcem. Týpí a před ním a kolem něj rozjásaná početná skupina chlapců.
0: Městys Zvíkovec leží na výspě rokycanského okresu. První písemnou zmínku hledejme již v roce 1229.
1: Středobodem rozlehlého náměstí plného zeleně je kostel na Nebevzetí Panny Marie. Od roku 2021 je kostel ve vlastnictví městyse Zvíkovec, který dokončil v roce 2024 jeho celkovou opravu.
0: Dorazili jsme do Zvíkovce nad Berounkou.
1: U Berounky bylo oblíbené skautské tábořiště, když tu tábořili. Si šli nakoupit do Zvíkovce a určitě obdivovali i zvíkovecký kostel, původně gotický, nyní barokně přestavěný, který je nyní ve vlastnictví obce a je nádherně zrekonstruovaný. Stojíme uvnitř kostela se starostou panem Petrem Uhrem a budoucím starostou Matějem. Matěj?
2: Jutčev.
1: Teď jde do 8. třídy, že tu má srdce, bude starostou.
0: Perspektivu.
1: Má perspektivu. Kostel je nádherně zrekonstruovaný. Našly se tu neskutečné věci. Pane starosto, povídejte.
3: Největší poklad byly kasule, které byly v zákristii zabaleny několik desítek let v papíru. My jsme je rozstřídili a zjistili jsme, že jsou to neobyčejné kasule, které tady ležely několik desítek let a jsou nádherné. Takže jsme je zapůjčili v Rokycanském muzeu, ty je vystavili, zrekonstruovali a nám je navrátí. Takže budeme mít krásně zrekonstruované kasule, které budou nahlédnutí tady v našem kostele.
1: Pak se tu našly nějaké hudebniny vzácné.
3: Hudebniny od Vincenta Maška, rodáka, který dělal hudbu kostelních chorál, tu zpěvníky a dokonce tu zpěvník, který věnoval rytíři Kalinovi.
1: Rytíř Kalina byl kdo?
3: To byl majitel, pan Steve ve

0: Zvíkovci.
1: Ve Zvíkovci v kostele tuším, že se našly i nějaké vzácné prapory.
0: Ano, pohřební prapory. Dřív, když byl pohřeb, tak nebyla fotografie vedle rakve, ale udělali se pohřební prapory, který jsme našli ve věži v barokní skříni, zmuchlaný, sežraný myšma, ale nicméně my jsme zrestaurovali a máme je tu zde k nahlédnutí také veřejnosti.
1: Mě tu vždycky fascinovala oratoř pro šlechtu. Půjdem k ní?
0: No.
2: Jdeme k oratoři pro šlechtu.
1: Jak bychom ji popsali? Taková sklená komůrka s lavicemi ve dvou řadách, jedna pro dvě osoby. Šlechta mohla sledovat mši oddělena od podaných.
2: Tady je doklad.
1: Starý zpěvník. Tento kancionál věnoval chrámu Páně na nebevzetí Panny Marie, rytíř Kalina kostel,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Jsem z toho teď vyrozuměla.
2: Je to starobylé.
1: A to je originál.
3: To je originál.
0: Jste našli právě v té barokní skříni ve věži.
1: Zahrabaný. Je to vyšlo. Je to tu máte někde? 1833.
2: Zpěvník starobylý, téměř 200 let starý.
0: Tohle jsme taky našli, taky vzácí.
1: Baldachín.
0: A pod tím baldachinem jsou kasule.
2: Pane starosta, to je velký zážitek.
0: Nejsem věřící, ale ta energie, co tady je, mě nabyla na dlouhý léta.
2: Duchovní energie zde je, ať jsem věřící, ale nevěřící.
0: No, ano.
1: Všechny předchozí generace, které sem chodili a modlili se tu, tak tu zanechali energetickou stopu. Ta tu je a ta zase se vlévá do nás.
2: Uděláme tady významovou pauzu, vstřebáváme tu energii.
1: A už se skoro vznáší.
4: Od té doby, co je tady ten kostel, tak se ty lidi začali bližovat. Je to tady lepší, než to bylo předtím. Byl nějak rozdělený a od té doby už se to asi nějak sobě jako dává dohromady.
1: No. A to je ta energie, kterou tu zanechali ty předchozí generace.
2: Zbližování je velká naděje.
1: Ale musí se neustále pěstovat.
0: Mě fascinovalo, my jsme dělali brigádu. My ten děláme brigádu, že bychom museli, ale je to výchovný.
4: Vždycky uklízíme kostel.
0: Sem přišli děti. Mámo, já bych chtěl taky do kostela jít uklízet. Tak maminka musela taky.
4: Byl úklid z Víkovce, že jsme uklízeli celý okolí až k řece úplně. Uklidili se plno černých skládek. Starší lidi jako nad 50 let, 60, tak tady uklízeli v kostele. I ty mladší. Chodilo se okolo Zvíkovce, sbírali se odpadky, pak jsme si dali odměnu sladkou.
2: Generační souznění a zpřízněnost.
1: Matěj to řekl hezky, šikovnej, to bude teda opravdu
0: Matěj
1: starosta.
0: Matěj bude se lepší než já. Jinak se tu našla krypta, pan Šindelář, který se zabývá naše historie, přijel se skenerem, zjistil, že se tu nachází abnormální krypta, která v kostelích není tak vzácná, takže jsme udělali sken, pak jsme udělali otvor do krypty, kam jsme pustili kameru, vytvořili jsme video, vlastně jak ta krypta vevnitř vypadá. Jsou tam samozřejmě nějaké ostatky a byl tam koaliční znak. Ten jsme oskenovali, udělali repliku a ta replika je v podloubí našeho kostela k vidění. Člověk chodí okolo kostela svých 50 let a vůbec se neuvědomuje, co tady máme za poklady. Ani ty lidi vlastně neví.
4: Můžeme se podívat i nahoru.
0: Tam to taky mám hotový. Udělali jsme schodiště.
1: Už až nahoru, jo?
0: No, bychom mohli udělat ty zvony. Budeme dělat vokapy.
2: My teď vystoupíme po těchto schodech.
0: Ano. Nahoru, kde se našly ty poklady, co zpěvní, půjdeme okolo té barokní skříně.
2: Dobře, tak jdeme na výstup. To je krkolomné.
0: Je ta barokní skříně, kde byly ty poklady.
4: Tak tady se našly tady v tom bordel.
2: Suď, na to je holubí. Holubí trus. Teď jdeme ještě výst. Zvony.
1: Jo.
2: A my jdeme se na zvony podívat. Matěj nám dá výklad. Tady taky trus. Bacha na hlavu. Tak už jsme nahoře. Tady jsou zvony.
4: Ty se vždycky zvoní před mší, nebo se pouštěli i při otevření kostela. Budou procházet renovací celý. To vidíme tak za 2-3 roky, 5. Postupem času se to opraví všechno. Zvony mají viset ne na železných podstavcích, ale na dřevěných.

0: Výlety s Vltavou se tento týden proměnily na putování po legendárních skautských tábořištích v Plzeňském kraji.
1: Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek slibují, že zítra se vydáme na Úterský potok, tedy na místo setkávání skautů i trampů nedaleko starobylého městečka Úterý.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20.

0: Blue Haven a Dave Douglas na vlnách Českého rozhlasu Vltava v 9 hodin a 30 minut. Přejeme dobré dopoledne.
1: Mozaika. Jazz jsem si zamiloval díky rozhlasu. Tohle říká kytarista Tibor Žida, který byl nedávno hostem Jazzotéky na Českém rozhlasu Jazz. Celý rozhovor pořád ještě taky si můžete poslechnout na jazz.rozhlas.cz. Ale to už je nedávná minulost a my se teď s hudebním dramaturgem jediné jazzové stanice u nás, Petrem Vidomusem, budeme bavit naopak o blízké budoucnosti. Petře, vítejte ve studiu.
2: Dneska ráno.
0: Začneme sobotou, kdy vysíláte tradiční pořad Jazz Club. Tentokrát přinese mimořádný koncert. O co půjde?
2: My jsme sáhli vlastně do našeho nedávného archivu minulý říjen. Na státní svátek jsme zaznamenali v klubu Jazz Dog náš festival, tady Český rozhlas Jazz Fest, a vystoupila zde kultovní americká kapela Nobody. Právě tento záznam v sobotu přineseme. Kapela Nobody v Česku vystoupila vícekrát. Je to vlastně formace, která je taková žánrově neuchopitelná, propojuje jazz s rockem, s elektronikou, s hiphopem, a vlastně loni se vrátila po 6 letech na scénu, vydala nové album a právě tuto fázi vlastně jejího vývoje jsme zaznamenali. Možná je zajímavé, že ta kapela je kvartet, ale vlastně je tam bubeník Nate Wood, který současně paralelně vlastně hraje na bicí a baskytaru. Doporučuji se podívat na některá videa s ním, protože je to skutečně zážitek. Takže Nobody tuto sobotu.
1: Docela dlouhou dobu už spolupracujete s hudebním publicistou Tomášem S. Polívkou. Pro váš web píše poměrně dlouho, ale minulý týden měl premiéru ve vysílání. O co šlo, Petře?
2: Je to tak, spolupráce s Tomášem S. Polívkou si velice vážím. On pro nás píše řadu rozhovorů nejrůznějších jazzových typů na nová alba a jazzové akce, ale teď jsme ho vyzkoušeli také za mikrofonem. Pořídil rozhovor měsíce s basistou Petrem Tichým. To je taková velmi univerzální osobnost, která se pohybuje napříč žánry od jazzu a soudové hudby až po world music. Známý, Petr Tichý je známý například pro kapelu Hlas kontrabas nebo trio Romanovská Tichý hrubý, nicméně Tomáš S. Polívka se nepohyboval tady po povrchu nějakých současných aktualit, ale je to skutečně rozhovor, který se zaobírá Tichého kariérou a jeho nejrůznějšími názory na improvizaci a na hudební růst, takže rozhovor s Petrem Tichým také můžu doporučit.
0: Je ve vysílání Českého rozhlasu Jazz, začal prázdninový provoz, ale vy už chystáte určitě něco na podzim. Prozradíte nám něco z toho, Petře?
2: Je to tak, vlastně letošní rok je rokem velkých jazzových výročí. Nedávno jsme oslavili z té výročí narození Milese Davise, no a na podzim oslavíme 100 let od narození saxofonisty Johna Coltrana. My si ho připomeneme nejen ve vysílání, ale také například poslechovým večerem, poslechovkou s publicistou Pavlem Klusákem, to bude 3. září v Radiokafé Českého rozhlasu. Tam též chystáme také koncerty během podzimu v říjnu a v prosinci. Také chystáme opět festival Českého rozhlasu Jazz, to bude 18. listopadu, a můžu prozradit, že tou hlavní hvězdou bude trumpetista Takuya Kuroda. No a také chystáme pokračování, vlastně druhou řadu našeho podcastu Jazz Kompas, takže rozhodně je na co se těšit.
1: Poznamenejte si do kalendáře. My se budeme zase těšit příště. Hudební dramaturg stanice Český rozhlas Jazz Petr Vidomus byl naším hostem na Vltavě. Mějte se, Petře.
2: Hezký den a poslouchejte jazz.

0: Historie portugalských námořních výprav se otiskla i do hudebních map.
1: Brazílie a Kapverdské ostrovy. Pestrý mix portugalských, španělských i afrických vlivů v sedmém nebi s Petrem Doruškou.
0: Uslyšíte kapverdskou zpěvačku Sejuani, brazilskou legendu Sidu Moreiru i novější objevy brazilské hudební scény.
1: Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte v pátek 10. července od 19 hodin.

0: Píseň Zpátky v nebi a kapela Vltava, nahrávka z alba Čaroděj z roku 2016 a Robert Nebřenský v 9 hodin a 43 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A my teď vzpomeneme na jednu výjimečnou osobnost, na Františka Víndla, šumavského převaděče politických uprchlíků, kterého komunistický režim odsoudil na dlouhých 18 let vězení. Vzpomínku mu věnuje publicista Petr Vizina.
3: Když bylo tatínkovi mého kamaráda Jana rovných 100 let, přišel se s námi rozloučit před dům. V předsíni si kvůli tomu nazul polobotky. Jediné gesto stoletého muže bylo silnější než motivační příručky znalců etikety. Nebyl pohodlný a měl svou úroveň. Věděl jsem od Jana, že jeho tátu odsoudili komunisti na 18 let za to, že doma na Šumavě pomáhal převádět lidi za hranici. Nikdy si od nikoho nic nevzal. Jen věřil v to, co nám přijde obyčejné, že politické moci, která má plná ústa světlých zítřků a o to víc nesnáší ty, kdo jí tu idylu kazí, je lepší se vyhnout. Z představy, že lidé postižení tuzemskou verzí stalinismu jsou na doživotí zachmuřenými vymítači komunistického zla, mě už kdysi vyvedl veselý a dobrosrdečný spisovatel, bývalý mukl, tedy muž určený k likvidaci, Jiří Stránský. Janův otec František byl podobného ducha, pokud mohu soudit z těch několika málo setkání. Žádný anděl pomsty, spíš málomluvný svědek toho, co se může kdykoliv opakovat, pokud moc ve státě převezmou všeho schopní a ničeho se neštítící lidé opojení mocí. Z komunisty a jejich nohsledy si šumavský rodák a převaděč František zažil svoje. Po líčení nás seřadili ve sklepě soudní budovy v Klatovech a tam se mnou přišel rozloučit estébák Mareš, můj vyšetřovatel. Říká, půjdeš na Jáchymov, tam chcípneš, vyroste na tobě mech, vzpomíná otec František v knižním rozhovoru se svým synem Janem. Přežil své věznitele a pronásledovatele, včetně klatovského vyšetřovatele Mareše. Podával osobní svědectví o těch, kteří už tu nejsou. Jsou lidi vlastně pořád stejní, jen jim okolnosti dávají příležitost předvést, co v nich vlastně je. Tohle mě napadá, když František popisuje, kdo jejich skupinu převaděčů vyzradil. Dva chlapy, za války stateční partizáni, po válce přesvědčení komunisté. Jeden z nich, poté co udáním poslal lidi na Šibenici a na dlouhá léta do lágrů, přichází vrátit odměnu 20 000 korun československých. Když se mu vysmějí, jde se oběsit. Jakoby se jidášovský příběh opakoval bez ohledu na to, jestli je zapsaný v Bibli. Štěstí jsem musel mít hodně, v dole jsem byl zasypaný, musel jsem se vyprostit. Kolikrát jsem měl víc štěstí než rozumu. Vyprávěl mi o dobách, které strávil na Uranu v Jáchymově. Přesto všechno nepůsobil jako utýraný člověk, ani jako triumfální stařec, jemuž dali dějiny, nebo snad Bůh, zapravdu už jen tím, že od dlouhá desetiletí přežil své škůdce. Působil jako člověk udržující životní řád, který na oplátku udržel jeho samotného do vysokého věku. Jako člověk, který se zlem nenechá fascinovat nebo pohltit, který bez svalnatých komentářů bere nízkost těch, kdo mu chtějí ublížit, jako pouhou okolnost a skutečné emoce otevírá jen svým nejbližším. Jaká lekce v době facebookové nabízející každý den nové vzrušení. Vlastně jsem si ale jedné silné emoce všiml. Působila pobavení v celé Františkově rodině. Týkala se červené Škody Rapid, zaparkované před domem. František, to už mu táhlo na stovku, se souhlasem lékaře a pod dohledem rodiny tohle čiperné auto čiperně řídil. Jak si sednu za volant, jsem ve svém živlu. Domnívám se, že řídím spolehlivě. Bohužel je dovolená rychlost jen 90 km. Říká trochu zklamaně a všichni se rozesmějeme. Chtěl bych být u toho, když dopravní policie kontroluje řidičský průkaz s datem narození 31. prosince 1923. František Víndl, rovný a laskavý člověk, se dožil 102 let. Zemřel letos, 26. června. Se svým synem, literárním historikem Janem Víndlem, sepsali knižní rozhovor s názvem Oplocený čas. Ta kniha mi připomíná výrok připisovaný svatému Augustinovi. Tak často slyšíme, jak lidé říkají, zlé časy, svízelná doba. Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba.
2: Už to říkal i Petr Vizina, skutečná síla nespočívá v nenávisti nebo v pomstě, ale v zachování lidské důstojnosti, skromnosti a morálních hodnot i tváří v tvář těžkému bezpráví. A připomněli jsme si společně Františka Víndla.
0: Teď si připomeneme Bohuslava Martinů, Vladislav Borovka a akademičtí komorní solisté pod vedením Leoše Svárovského.

0: To byl Bohuslav Martinů na vlnách Vltavy v 9 hodin a 53 minut.
1: Dnešní ranní mozaika se za pár minut uzavře, a to jenom proto, aby dala prostor vizitce. Hostem tentokrát bude filmový architekt Jan Vlček, který třeba spolupracoval na filmech Lidice, Tichá pošta, nebo na dokumentu V síti, na seriálech Okresní přebor a Čtvrtá hvězda. A nás bude ve vizitce zajímat, jaké to je hledat nějaké filmové lokace, jak vypadají takové filmové obhlídky, při kterých už Jan Vlček navštívil třeba tisíce domů a bytů a dokázal v nich číst jako z knížky.
0: Poslouchejte Jana Vlčka po 10. dopoledne od 20 hodin, potom rozhlasovou hru. Večerní drama nabídne Očištění, dramatika a režiséra Petra Zelenky.
1: A opravdu fantastické obsazení: Martin Mišička, David Novotný, dál třeba Lenka Vlasáková, Miroslav Krobot nebo Simona Babčáková.
0: Hru tedy na Vltavě poslouchejte od 8 večer. Krásné úterý vám 7. července přejí ze studia Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dostal pozvání od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Pavel to řekl před odletem na summit. Vláda na neformální večeři delegovala premiéra Andreje Babiše z ANO, kterého doprovodí jeho manželka Monika. Prezident Pavel má v Ankaře naplánované taky alespoň 4 bilaterální schůzky, zatím ale odmítl prozradit, o jaké jde. Více než 1000 středoškoláků z celého Česka dnes nastupuje do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení. Trénovat budou třeba v Liberci, Prostějově nebo Žatci. Studenti se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Armáda letos původně počítala s 800 účastníky, kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. Na lodi poté začalo hořet. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Iránská státní televize uvedla, že na tanker, který vezl zemní plyn z Kataru, zaútočil Teherán. Udělal to poté, co plavidlo ignorovalo varování. Oficiální zdroje ale tuto informaci nepotvrdili. Na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna, odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vzniká pod rukama umělce Davida Žily z výrobků i z odpadu střineckých železáren. Festival se koná od 15. do 18. července. A čekejte, oblačno je zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť anebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teplota 26 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 18. Více zpráv najdete na irozhlas.cz. Ve vysílání Vltavy následuje repríza vizitky.

0: Vizitka.
1: Filmová výprava se skládá ze stovek a tisíců detailů, které se mohou jevit někdy jako nedůležité. Ale v momentě, kdy přestane fungovat detail, nefunguje ani celek, říká náš dnešní host, filmový architekt, ale také interiérový designér, malíř, grafik Jan Vlček. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Dobrý den všem ostatním, my se s Honzou známe, tak snad nám odpustíte, že si tykáme. Náš dnešní host původně vystudoval střední uměleckou průmyslovou školu obor design hraček. Filmovou scenografii poznával od základů, nejdříve jako patinér a následně jako asistent architekta. Zásadní jsou pro něj při práci pro film precizní kresby, které považuje za nejjednodušší a nejrychlejší způsob přenosu nápadu z hlavy na papír. Podíval také na filmy Můj život s Bohuslavem Martinů, Okresní přebor, Kvarteto, Lidice, Zoufalci, na dokumentu V síti nebo ve filmu Tichá pošta, který je právě teď aktuálně v kinech. A na úspěšných seriálech České televize Já Matony, Čtvrtá hvězda, Zkáza Davidského divadla nebo Terapie 2 pro HBO. Za snímky Don't Stop a Díra u Hanušovic byl dokonce nominován na Českého lva. No a tak mě by zajímalo úplně jako základní otázka, jestli máš radši jako filmový architekt, případně interiérový designér filmů dobovky nebo filmy ze současnosti.
2: Já osobně mám radši dobovky, protože můj jako osobní koníček je historie taky, jo. To je od dětství, takže já se v dobovkách vlastně strašně rád pohybuju a myslím, že se tam můžu tak jako víc vyřádit. Mm-hmm. Je to v něčem vlastně jednodušší, protože vlastně na soudobej interiér má vždycky každý nějaký názor, jo. Ale na ten dobovej vlastně ten názor tak trošku můžu diktovat já.
1: Takže... No, upřímně řečeno musím říct, že vlastně třeba ve filmu nebo v seriálu tady Já Matony, což teda nevím, jestli víš, že vlastně Matony znamená cihlář.
2: To jsem nevěděl.
1: No, ono, to je zajímavé. Cihla je matone.
2: Matone cihla, no tak
1: takže
2: prosím.
1: Matone je cihlář, ale tak to je jenom taková drobnost, která se pojí s mým příjmením, protože vás dnešní vizitkou provází Ondřej Cihlář, tak jsem to musel takto provařit. Tak ale se chci vrátit té dekoraci u přihledání vlastně předmětů a míst, které s tím souvisí. Nevíme přesně, jestli tam skutečně byly nebo ne. To znamená, ty můžeš trochu švindlovat.
2: Já můžu trošku švindlovat. Já si myslím, že filmová scenografie není vlastně soutěž v tom, speciálně v dobovkách, kdo vlastně se víc přiblíží realitě tehdejší. Já si myslím, že tam jako jistý prostor pro nějakou stylizaci, která vlastně je současná, je ten prostor. To si myslím, že tam je a že se s tím vlastně musí trošku pracovat. Jo, jo, protože vlastně ono to úplně rekonstruovat pro film vlastně nejde, protože potřebujeme trošku jinak koncipovaný prostory, potřebujeme nějakým způsobem rozumně svítit a vlastně je to, film jako takový je iluze a tohle je iluze na druhou vlastně.
1: Hmm. No jak se ti daří čistit současné exteriéry, například ulice v různých městech od nekonečného množství toho současného vizuálního smogu, což nejsou jenom současné vývěsní štíty obchodů, ale nekonečné množství všech různých jako telegrafních sloupů, semaforů, dopravních
2: přesně
1: značek,
2: tak.
1: Přechodů pro chodce, to musí být nekonečná práce.
2: Je to nekonečná práce, která se zajímavým způsobem posouvá od takový, jako řekněme, analogový práce, kdy jsme vždycky dřív jako prosili, ať někde můžeme očroubovat něco, někde něco zakrýt, někde něco prostě přetřít. Dneska se to vlastně z té pozice posouvá do digitální, takže já vlastně čím dál tím víc času trávím v postprodukci, kde vymazáváme prostě všechny tyhle ty věci jako satelity a někde proletí letadlo, že jo, to jsou takové základní věci. A pak v momentě, kdy vlastně nemáme pohyb před tím třeba nápisem, tak to opravdu skutečně dneska už je jednodušší udělat v postprodukci, takže to vlastně kreslím až potom. Jo. To je docela jako zajímavý.
1: To je docela zajímavý, no. Takže kdy nastal tenhle ten zlom?
2: Já jsem pozoroval poprvé, vlastně já jsem kdysi pracoval jako patinér, jsem začínal úplně v roce 92 na filmu Dobrodružství vojna Čonkina, co dělal pan Menzel. Tam jsem prostě začal, jako jsem přijel, začal jsem patinovat nějakou vesnici, jakože je stará. A tehdy se tady točil Mladý Indiana Jones, taky takový seriál, myslím v produkci Spielberga to bylo, ale kdo to vlastně režíroval, už si nepamatuju. A tehdy jsme tam poprvé točili tak, že vlastně pochodovala řada vojáků pařížskou ulicí a nic se prostě nečistilo, nezakrývalo. Já jsem si říkal, že to bude jako slátanina, tady jsou všechny ty obchody, to prostě nikdo neuvěří. A pak, když jsem to viděl, tak to bylo všechno překreslené v postprodukci vlastně. Mm-hmm. A tehdy jsem viděl, to mohl být rok třeba 94. A tehdy jsem poprvé viděl, že vlastně, že se to posunulo takhle. Jo. Tenkrát na tom spolupracovalo to studio George Lucase. Jo. Takže oni vlastně pochodovala najednou v reálu celá armáda pařížskou ulicí, která je jako v Paříži, a všechno bylo dokreslené v postprodukci. To jsem poprvé jako zíral, co teda je možný. Jo.
0: No. Tak snad přemalovali i tu ceduli s nápisem Pařížská, protože to by bylo divný, kdyby v Paříži byla pařížská ulice.
2: Jo, to je ono.
0: Navíc ještě teda psáno v češtině. Tak teďka v tuto chvíli se ovšem dostáváme k první písni, kterou si vybral, ostatně jako všechny, pro dnešní vizitku, ostatně jako všichni hosté do všech svých vizitek, což je skvělá věc, a to já stále teda si užívám. A tou první bude Bleeding Muddy Water od Marka Lanegena. Kde jsi vybral? K čemu se váže tahle ta tvoje písnička?
2: Já obecně mám strašně rád hudbu. Jo. Já prostě a zároveň mám nějak pocit, že musí být vždycky upřímná. Ten Mark Lanegan mi to, co dělal, připadá, že bylo vždycky prostě přesně takový, jaký byl on, tak proto ho občas poslouchám. Někdy je to dost depresivní, ale mám ho prostě rád, proto jsem ho vybral i posluchačům.
0: No tak dobře, tak trošku aprílové deprese zazní i z dnešní Vltavy. Vy posloucháte vizitku, kterou dneska trávíme s filmovým architektem Janem Vlčkem, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář. A pokud se chcete našeho hosta na cokoliv doptat, použijte k tomu dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: My se vracíme do živého rozhovoru s naším dnešním hostem, filmovým architektem, ale také interiérovým designérem a malířem, či grafikem, Janem Vlčkem. My se u architektury pro film nebo filmové dekorace ještě pozdržíme, protože ty jsi, jak jsme zmínili v tom výčtu, měl mimo jiné také zkušenost s vyráběním, výrobou a vymýšlením také filmové dekorace pro televizní seriál Zkáza Davidského divadla. A tam se vlastně setkával vlastně ten, řekněme, filmový nebo televizní princip s tím divadelním. A mě by zajímalo, jestli ty si také někdy si vyzkoušel divadelní dekoraci, protože si myslím, že možná v principu by měla fungovat jinak než filmová. Tak jestli o tom si nějak přemýšlel při nějaké konkrétní práci.
1: Rozhodně, já bohužel, musím říct bohužel, jsem divadlo dělal strašně málo a mám divadlo strašně rád a ačkoliv se to zdá, že v obojí je jakoby scénografie, tak jsou to úplně jiný jazyky. Jo. A já si vlastně, možná to někoho překvapí, ale já si myslím, že divadelní scénografie je svobodnější než filmová. Jo. A jako z mnoha důvodů, je prostě abstraktnější, je tam vlastně možnost se vyjadřovat víc výtvarně než realisticky. Víc je možný jít do abstrakce. A to je, v tomhle tom je to vlastně úplně jiný způsob uvažování než u filmu. Jo, ve filmu třeba, když teda musíme nějakým způsobem nahrazovat realitu, která třeba v konkrétně v tom síti musela vypadat skutečně reálně, aby se ty predátoři neměli pocit, že je to nějaký jako podvod, tak tam prostě moc prostor jako není. Tam to prostě musíte držet tak, aby to bylo skutečně realistický. Když toto divadlo prostě umožňuje prostě vzlet nějaký, jo. Takže škoda, bohužel prostě nedařilo se mi jako přepnout ten způsob myšlení, no.
0: No a máš pocit, že jsi ho schopen?
1: No, já ten pocit mám.
0: Ale zatím jsi jediný, kdo si to myslí.
1: Zatím jsem jediný, kdo si to myslí, tak jako a chápu, že jako riskovat to pokus omyl není asi úplně ideální pro divadelní scénu. Jo.
0: Viděl ty jsi, nebo sám jsi se podílel na filmu, kde se trochu jako rozjela ta vize výtvarná toho filmu, těch prostředí tak, aby prostě se to trochu více přiblížilo k tomu divadlu, aby to bylo méně realistické, aby to byl, řekněme, nějaký reálný obraz, protože těch filmů vzniká tu a tam pár. Například v poslední době byl velmi známý film s, a teď mi vypad jeho název, vzpomenu si na něj za chvilku. Nicméně vracím se ke svému dotazu, jestli si nějaký takový film viděl nebo dělal.
1: No, ta Amerikánka je blízko vlastně divadelnímu trošku, jako tam se to nějak malinko potkává.
0: Jsem ten nedělal. Zapomenutý titul byl Chudáčci.
1: Chudáčci, jo. A já v tomhle tom je trošku volnější třeba žánr pohádky. Jo. Tam je možný si trošku jako popustit úzdu fantazii, kde jsem pár pohádek dělal, ale zase na druhou stranu filmová a televizní pohádka asi potřebuje trošku nový přístup celkově, si myslím. Jo, že to málo kdy dopadá tak, jako, jak by asi mělo. A myslím si, že to chce trošku jinou filozofii obecně. Jo.
0: Jakou? Kam se dá vlastně posunout? Protože přeci jenom ty pohádky máme spojené vlastně s těma různýma vesnicema, krásnýma chaloupkama. Hrady, zámky, český ráj, tak kam s ní, kam s českou pohádkou?
1: No, i kdyby jsme rozvíjeli tu cestu hrady, zámky, chaloupky, český ráj, tak si myslím, že to ale musí být udělané tak, aby to nepůsobilo skanzenovitě, aby to dostalo nějaké jako život, což málo kdy prostě se mi zdá, že se povede. Jo.
0: Málo patinérů,
1: málo špíny prostě, jo. Málo zvířátek a málo prostě hnoje za chalupou.
0: No, pojďme si trošku

0: trošku projít některé ty filmy, některé ty tituly. Já jsem tady zmínil například teď nejnovější film, který se jmenuje Tichá pošta, který se tak trochu v něčem atmosférově přiblížil možná Krakonošovým lyžníkům, když tam nešlo tedy o pašování zboží na hranici v Krkonoších, ale o posílání si spadlého pilota dětskými hrdiny, tak, aby se mu podařilo uniknout vlastně z protektorátu. Tak je to film na motivy autora Jiřího Stránského, tak bylo tohleto zrovna byl to zrovna oříšek, nebo ta doba toho protektorátu je taková, že jsou toho fundusy plné?
1: Tam to oříšek byl hlavně producentský v první řadě, protože vlastně pro producenta je to noční můra a takovýhle zadání, protože tam máte dětský herce, kterých tam bylo 17, máte tam spoustu zvířat, je to v zimě a je to z války. Jo, takže to je prostě, tam je všechno jako to, co si producent skutečně nepřeje. Jo.
0: No a co je na problému točit, jaký je problém točit film z válečných let? Protože já mám pocit, že možná kdyby se sečetly všechny minuty a hodiny filmů o druhé světové válce, tak už je ten součet delší než to období druhé světové války.
1: To je asi pravda, no.
0: Tak musí být nekonečné množství všech jako uniforem, všech typů
1: je
0: a dokonce
1: hodně,
0: jako interiérových vybavení a tak dále. Tak v čem je problém?
1: Je to, tady konkrétně v tomhle z tom filmu byl problém, malinko problém v tom, že jsme vlastně točili venkovský prostředí na horách, z období války, kde prostě ty chalupy byly velmi stroze, jednoduše, chudě zařízený a všechny stejně vlastně, jo. A tam se snažili vyhnout. Jednak teda tomu, co jsem zmínil před chvílí, tomu, aby to nepůsobilo skanzenovitě, aby tam přece jenom trošku nějaká ta špína, jak říkáš, z toho cítit byla. A druhá věc, aby vlastně jednotlivý ty chalupy, které v reálu byly vlastně kdysi víceméně stejný, prostě pec, stůl, nějaká bohovka nebo někde, kde se spí. Tak my jsme potřebovali to nějakým způsobem odlišit, aby se divák prostě orientoval v čase a prostoru, kam se prostě postupně posouvají. Takže v tomhle tom to byl trošku oříšek, aby jsme zároveň nestratili uvěřitelnost té dekorace. Jo. No, takže, ale jinak jako z války je tady spoustu těch všelijakých fandů války, což teda je zvláštní.
0: Právě jsem chtěl říct, co sběratelé historické techniky.
1: No, sběratelé historické techniky, já teda osobně mám pocit, že to je nějaký karmický problém, jo. Že tady je třeba skupina, která se jmenuje Wehrmacht u nás CZ, což je strašný samo o sobě. Ale ty často jezděj na plác a oni tam třeba v pauze na kafe, místo toho, aby si dali kafe, tak oni nasvičují pochody. Aha. Jo, tak to je prostě, to jsou, ale tyhle ty nám strašně pomáhají vlastně, tyhle ty zájmové skupiny, protože i radou, jo, protože se v tom opravdu orientují naprosto neskutečně. Hmm.
0: No tak nakonec mohou pomoci svou zálibou. Já se omlouvám, já jsem trochu nachlazen, byť jsem se vrátil teda včera z Barcelony, tak asi ten přechod pravděpodobně přes celnici mi způsobil toto. Pojďme ještě zkusit jednou zabrousit do seriálu, který vznikal ve spolupráci s Davidským divadlem, a sice Čtvrtá hvězda. Tam si myslím, že byla možnost vytvořit prostor hodně podivného hotelu.
1: Jo, to je seriál, který mám snad nejradši z těch všech, co jsem dělal. A já jsem vlastně s panem Krobotem dělal i všechny jeho filmy. A strašně jsem si jako oblíbil spolupráci s ním a s Lubošem Smékalem, jeho kolegou a kamarádem. A my jsme vlastně, Davidský divadlo jsme vlastně předělali úplně k svýmu obrazu. Ono bylo vlastně zrenovovaný a tak jako nefotogenický a my jsme se tam prostě vyřádili neskutečným způsobem. Zase jsme to spatinovali brutálně, předělali jsme tam šatny.
0: No pozor, ale to jsme teďka zřejmě ve zkáze Davidského divadla, ale já jsem mířil ke Čtvrté hvězdě.
1: Ke Čtvrté hvězdě, no ale vlastně jasně. Tak tam vlastně taky bylo Davidský divadlo, to vlastně vznikal, ten seriál vznikal k 20 letům, myslím, Davidského divadla. Aha. A tam ano, tam jsme vlastně celý ten hotel jsme postavili v ateliéru na Kavčích horách. A vlastně já jsem chtěl, aby to byl nadreálnej trošku hotel, aby to bylo...
0: Proto se snažím trošku to zmiňovat. V čem vlastně se ti podařil ten posun od toho realismu?
1: No tam, tam si myslím, že to, jak jsi zmínil na začátku, že ten celek se vždycky skládá z detailů, tak si myslím, že tím, že to je poskládaný opravdu ze stovek různých malých drobností, které vlastně v reálu by tam asi nebyly, tak jako celek to pak působí malinko nadreálně. Jo. Kdyby jsme šli prostě realisticky, no tak si myslím neskromně, že by to diváky tak nebavilo taky. Jo. No.
0: Co se týká čtvrté hvězdy, tak si pamatuju, že tam byla situace, kdy tam postava, kterou hrál Pavel Šimčík, tak se tam objevil jeho sourozenec, jeho dvojče, které tedy neslavně skončil v mrazícím boxu. Je tam dodnes?
1: No, to se budu muset podívat ve fundusu na Kavkách, možná tam je, no. Ale nebudu to radši otvírat, teda, to se
0: radši ne. No. Můžeme otevřít ovšem další píseň, tou je The Mary Seed, Live in Copenhagen, tedy živě v Kodani, Nick Cave and the Bad Seeds. Tak co bys řekl k tomuto?
1: No to je dost podobný jako předtím, já prostě dlouhodobě sleduju Nicka Cavea, nějak prostě je mi blízkej, takže a Mary Seed živě. Já myslím dokonce, že to je vlastně náboženská píseň, když to vezmu tak jako hodně jako vokola. No,
0: no a můžete při této náboženské písni přemýšlet i o dotazech, který nám třeba i pošlete na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Ano, Janka Plotková má pravdu. Znamená to také to, že jsme zhruba v polovině dnešního setkání. V tomto případě s filmovým architektem, ale také interiorovým designérem, malířem a grafikem Janem Vlčkem. No a mě by taky zajímalo, jestli ty tím, že jsi také interiorový designér, se věnuješ interiérovému designérství, protože jsem si při přípravě přečetl, že jsi vlastně adaptoval dva docela zajímavé domy, v kterých nevím, nakolik bydlíš, nebo jsou to spíše víkendové domy, to mi asi řekneš, ale také, jak vnímáš, taky i při obhlídkách prostředí, kam jezdíš, právě stav vlastně českého prostředí, českých domů, ulic, vlastně, jestli máš pocit, že se my Češi umíme dobře postarat o třeba starší domy, nebo zkrátka mor, zateplení a nějaká pistáciová barva převládá a ničí naše města.
2: No to je samozřejmě zateplování a barevnost našich jako městeček a vesnic, prostě to je poslední rána nějakému charakteru jako naší krajiny, jo. Prostě to je opravdu tragický. A myslím si, že tady obecně chybí estetická výchova, jo. A pokud jde o, já jsem viděl opravdu tisíce bytů a domů, jo, za svou kariéru na oblídkách a mám takovou jako teorii, která trošku souvisí s grafologií, jo. Jak se dá poznat plus minus písma trošku povaha nebo charakter jako člověka, tak já to takhle vždycky vnímám na těch oblídkách z interiéru, jo. Že prostě někam člověk přijde a tak nějak začne, hned ví, kdo je tam dominantní, co, na co si třeba jako člověk vlastně hraje v tom interiéru, na co si vůbec jako nehraje, jakým způsobem někde je prostě zbalený kufr do hrobu už, jo, takovýhle prostě věci. Takže tohle jako mě osobně strašně zajímá a baví mě sledovat i psychologii těch lidí a jestli se mi to potvrzuje nebo ne.
1: No jak ti to vychází? Potvrzuje se ti to?
2: Potvrzuje se mi, dost často se mi to potvrzuje. A zároveň teda ještě k té estetické úrovni, já si myslím, že v interiérech se to malinko zlepšuje a exteriéry se brutálně zhoršujou. Jo. Ulice a parter prostě našich měst je jako tragický. Opravdu i ve srovnání prostě, já se nechci srovnávat nás jako prostě s Itálií nebo Francií nebo s takovýhlema zeměma, ale my se můžeme klidně srovnávat s Rakouskem. Jo. A ze střední Evropou, já si myslím, že v tomhle jsme jako zdaleka nejhorší.
1: A v čem to je, respektive, co jsou ty nejbolavější pro tebe rány, které takhle vydáváš?
2: Já si myslím, že to je neúcta k veřejnému prostoru v první řadě. Že je prostě všem tak nějak, nebo všem ne asi, ale že je prostě lidem jedno, co vlastně dávají ven, co dávají do ulice, do parteru ulic, jo. Já sám vlastně v Praze jedna, kde jsem jako celý život žiju a kde prostě jsem takový jako patriot, tak jsem i v jakýsi kulturní komisi na Praze jedna a tam to řešíme pořád dokola. A je to sisyfovský prostě boj a ty zákony tady jsou, všechno tady je, ale nejsou vymáhaný. A to je ten základní problém. Tady jsou v zásadě stejný zákony jako třeba ve Švýcarsku, jo, nebo prostě v tom Rakousku. Ale jaký je výsledek, je prostě smutný. No.
1: No, když se vrátím ještě tady k těm zateplovacím pracem, tak opravdu celá řada lidí, kteří mají krásné historické budovy, domečky na náměstích, v ulicích, které jsou samozřejmě lemovány tady těmito starými stavbami, tak ve velkém vyměňují okna. Šílené na tom je to, že třeba podlouhlé okno, které prostě má ten tvar jako ze zhora dolů, je ten dominantní tvar, tak si změní najednou na okno, které je široké do šířky.
2: No jasně, to je strašný. No.
1: A tak dál. Dokonce to není ale jenom u těch soukromých domů, kde člověk by si tak řekl, no tak je to jeho dům, ať si s tím dělá, co chce. Ale je to i u veřejných budov, jako jsou třeba školní tragický budovy a tak dál. Jak je možné, že u nás tohleto lze? A ty jsi zmínil, že tady chybí nějaká grafická výchova. Neříkej mi, že standardní běžní občané ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, teď jsem se vrátil z Barcelony, kde jsem úplně plesal nad tím, jak vypadá veřejný prostor, takže tam ti lidé mají nějakou jinou speciální výchovu, vždy to jsou častokrát lidi, kteří se taky věnují úplně jinému oboru, jsou to prostě elektrikáři, živnostníci všeho možného typu a rozhodně to nejsou lidi, kteří mají nějaký pěstovaný výtvarný cit a jejich domy vypadají úplně jinak.
2: Já myslím, že to je v těch zmíněných zemích, že to je prostě obecná kultura. Jo. A myslím si, že tam prostě nějakým způsobem esteticky vychovávaný prostě jsou. Jo. My tady, já mám prostě opravdu pocit, že výtvarka na základní škole nestačí prostě. Jo. Zároveň je v tom nějaký takový fanfaronství, mám pocit, že prostě když to má jako kolega oranžový, tak já to budu mít křiklavě žlutý prostě a tím jako zvítězím v konkurenčním boji a takhle se to prostě pořád stupňuje, až je to prostě k nesnesení. Jo. Pak je to používání materiálů, který jsou prostě jako toxický vlastně, to jsou všechno plasty, nějaký folie, někdo si polepí starý barokní vrata plotrem, tak vlastně co tím říká lidem, já vlastně ani nevěřím, že tady budu dlouho v tom prostoru, jo. Já to pak zase strhnu a půjdu dál. To je prostě těch zpráv z téhle úrovně grafický vlastně můžeme číst daleko víc, jo. A k tomu, když prostě potom, jak jsi zmínil ta okna, tak to je prostě samozřejmě, když se najednou z vertikály stane horizontála, tak to je sakra teda změna, jo. A je smutný, že vlastně státní úřady a já nevím, galerie, knihovny, ty by měly jít příkladem i v tom, co vlastně pronajmou jako svoje nebytové prostory. Tady konkrétně v Praze v Klementínu máte nádhernou budovu barokní, na ní je krásná bronzová cedule Národní knihovna v Praze. A nebytový prostory Národní knihovna v Praze pronajala Trdlu, kde mají prostě fotky Trdla a klobásy. Jo. To prostě, tohleto, kdyby udělala Národní knihovna v Paříži, tak je tam zlinčujou. Jo. A tady vám na to s úsměvem povýšeným řeknou, no to víte, z péčí řádného hospodáře, my to musíme dát tomu, kdo dal nejvíc peněz. A tohle je prostě, tady prostě vidím, že to není jenom o estetice, ale o kultuře prostě. Jo.
1: A to tady péče prostě, řádného hospodáře, to je perfektní prostě, sousloví.
2: To je sousloví, na který já jsem úplně už alergický.
1: Jak vypadá taková obhlídka, když se máš vypravit, hledat nějaká místa? Existují v rámci filmových profesí kuriozních, které třeba ne úplně všichni znají, takzvaní lokační, produkční, to znamená znalci opravdu všeho, co je potřeba do filmu a ty ti zřejmě dají nějaké tipy a ty se tam pak vypravíš. Jak to vypadá, to tak, čeho si všímáš?
2: Je to tak, my vlastně takhle vzájemně, to je první vlastně člověk ze štábu, s kterým já jsem v kontaktu při přípravách filmu, tak to je vlastně lokační. A my si navzájem posíláme tipy, co by vlastně šlo. Já jako mám naprostou úctu k té profesi, protože ono to vlastně není nakonec jenom o tom, že někde najde hezký domeček nebo krásnou rozhlednu, ale on tam zároveň musí zařídit prostě připojení provozvětlovače, aby tam byl catering, aby všichni měli kde parkovat a je tam jako první na place a odchází poslední. Je to prostě opravdu těžká práce, jo, a smekám před nima. Jo. A to hledání, to takzvané skautování lokací je vlastně strašně zábavná činnost. Já jsem kdysi dávno pracoval s panem Simonem, to byl takovej jako matador, který byl strašně jako
1: pro otec Čech lokačních.
2: Jo, a s ním byla jako legrace, protože on si taky strašně vymýšlel, že on vždycky přišel, někde zazvonil, vyběh nějaký pinč a on začal vykládat, že to jsou skvělý psi, já mám pinče strašně rád, sám mám dva. Jo, a otevřely se dveře, že jo.
1: Takže on takhle dokonale dovedl navázat komunikaci s kýmkoliv.
2: Přesně tak. On dokonce, ten s náma vlastně dělal ještě okresní přebor seriál, kde jsme vlastně strávili přes rok ve vesnici Lochovice a pan Sajml pak dostal čestné občanství, protože prostě tam všechno tak jako řídil prostě velmi zkušeně. A když někde vyběh vlčák, tak řekl, no vlčáci jsou báječní, to jsou hlídači, sám mám vlčáka na chalupě. Jo, tak prostě.
1: Jenom si musel dávat pozor, aby se to nespojilo, všechny ty informace, který o sobě říkal někomu, kdo by potom jako samozřejmě s ním vyběhl.
2: No, to se mu právě stávalo, to bylo docela dobrý vždycky.
1: No, ale pojďme si říct, jak vypadá taková obhlídka.
2: No, vlastně vytipovaný místa obvoláme, jdeme je navštívit. Někdy se stává, to je jako, že někde člověk jede a vidí krásný dům, který mu zrovna prostě leží v hlavě, že by to mohl být on. Tak zastaví a zazvoní. Jo. My tomu říkáme, že jdeme na jeho vistu. Jo. Mm-hmm. A někdy to vyjde, někdy ne. Jo. Není, bývaly doby, kdy filmaři byli vítanější než teď. Jo. Teď už to každý trošku tuší, co ho čeká. Jo. Mm. Někdy se stává, že když přijdeme třeba 3-4 se už podívat s režisérem, jestli je to ono, tak se vždycky tak sprásknou lidi ruce. Ježiš, vás je. Jo. Mm-hmm. A říkáme, no, ono nás pak bude 50. Jo. Mm. Tak to prostě tam často taky oblídka končí. Jo. Ale je to tak, že vlastně hledáváme i přes různý jako realitní servery a takhle cestujeme. A dneska je to i často daný tím, že jednotlivý kraje vlastně mají podporu, mají tak, každý kraj má svůj takzvaný film office, odkud jde jako podpora pro natáčení. Takže když zjistíme, že máme podporu, řekněme, Ústeckého kraje, tak jsme samozřejmě potom primárně hledáme v Ústeckém kraji. Jo. Hmm.
1: Mě teď zajímá, když máme ten apríl, jestli se ti podařila taky nějaká jako mimořádná chyba v rámci natáčení, prostě nějaká taková tahle ta blbost, například, že v seriálu Já Matony byl hrnek, který byl prostě, by měl tam být až o 100 let později.
2: No, to se asi jako stává, třeba ve filmu Don't Stop, který se odehrává jako v roce 83 v Praze, je to taková jako punková scéna pražská, kde prostě vznikají tyhle ty kapely, tak vím, že jsme tam dělali takový jako nároží v Holešovicích a potřebovali jsme historickou tramvaj, která tam jako projížděla a všechno nějak jako klaplo, vypadal ten obrázek docela hezky a pak na nějaký debatě s diváky, tak mi se zvedla jedna paní a říká, jste si opravdu jistý, že v Holešovicích jezdila jedenáctka? Tak jsem říkal, já jsem prosím vás, paní, byl rád, že tam mám vůbec tu tramvaj. No. No, ale jedenáctka vím, že tam nejezdila teda. No,
1: no jedenáctka jezdí tady kolem rozhlasu.
2: No.
1: Takže paní asi měla pravdu.
2: Paní měla pravdu, jo, jo. Takových věcí by bylo víc, ale to já na sebe práskat nebudu.
1: Říká náš dnešní host, filmový architekt, malíř a grafik Jan Vlček, který vybral další píseň, asi Victory, PJ Harvey. Tak by mě zajímalo, jestli jsi viděl někdy naživo.
2: Viděl jsem ji naživo tady v Praze v Lucerně, měl jsem z toho ohromnou radost. Já jsem teďka vybral píseň, která je starší než věci, které dělá už teď, ale mně jsou vlastně ty starší věci malinko jako bližší i z nějaký nostalgie, takže si to poslechněte.

0: My se dostáváme zpátky do už posledního vstupu s naším dnešním hostem, filmovým architektem Janem Vlčkem. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář. A já bych se rád dostal k tomu tématu interiérového designéra, ale vlastně také architekta nikoli filmových dekorací, ale míst k životu. A ty jsi také zveřejnil dva domky, které jsi adaptoval. Oba byly, řekněme, starší. Mm-hmm. A zajímá mě obecně tvůj názor k výstavbě či rekonstrukci. Jestli koupit parcelu se starým domem a ten zbourat, nebo jsi spíš zastánce objevování možností vlastně v adaptacích starého domku, který má svůj genius loci.
1: Já jsem rozhodně pro... Pokud to jenom trochu jde, tak zachovat starý dům, jo, prostě zachránit ho vlastně. Myslím si, že bourá se až moc, jo. Jako nejsem proti vůbec, aby to nevyznělo, takže jsem proti moderní architektuře. Já si naopak myslím, že se musí stavět moderně třeba v Praze, ale to tady se nestaví moderně, ale se staví jako konzervativně, nezajímavě. To je strašná škoda pro Prahu, protože prostě ta má tradici právě v dobrý architektuře a ta trošku tady není teďko. Ale obecně, jak se ptáš, tak si fakt myslím, že pokud to jenom trochu jde, tak pojďme zachovávat starý domy, chalupy, prostě městský domy. Je to naše kulturní dědictví. Jo. Není to možný prostě takhle, vydrželo to tady prostě třeba 300-400 let, tak není možný teďka přijít a říct, že chceme prostě katalogovej domek. Jo.
0: No, bohužel no. Možné to je.
1: Možné to bohužel je, no.
0: No, ale pojďme k těm domkům, které jsi adaptoval ty. Samozřejmě nejlepší by bylo, aby jsme si mohli prohlédnout fotky, ale to rozhlas samozřejmě ve své podstatě neumí, pokud teda nemluvíme o jeho internetovém rozšíření, což je součást také vysílání Českého rozhlasu Stanice Vltava, kterou právě posloucháte. Ale pojďme si tedy říct, jak jsi šel na to ty a kde ty domky jsou.
1: Já jsem ten jeden je teďka aktuální, to je vlastně vilka taková ve Štěchovicích nad Vltavou, nad Čechovickou přehradou, to je secesní vilka z roku 1910 a je to velmi jako klasicky postavený dům cihlovej, tak jako na osu, jsou pokoje tak jako do stran a vlastně já jsem právě v souvislosti s těma obhlídkama vždycky na mě vyskakoval někde dlouho, už někde prostě z různých serverů realitních a jsem si furt říkal, to je zvláštní, že takovýhle krásný dům furt jako je na prodej. Tak jsem se pak jel podívat, jestli by jsem vlastně nehodil do nějakého filmu a tak. A naprosto mě jako okouzil místem a charakterem a tak. A ačkoliv jsem vlastně nescháněl žádný dům, já jsem byl docela jako spokojený s životem, jak byl, tak jsem prostě tím začal přemýšlet a koupil jsem ten dům a pustil jsem se do renovace. A to vlastně, tam vlastně člověk musí jako trošku pustit, aspoň v mém případě nechat promlouvat ten prostor k sobě. A on vlastně časem sám řekne přesně, co chce, když chcete zachovat právě ten charakter toho místa. Takže nechat si tím jako prostoupit, což platí pro tenhle dům, ale pro ty ostatní, co jsem dělal, ty starší domy, tak to vždycky postupuju takhle. Je to rovnou klientům říkám, já vlastně pracuju spíš víc jako scénograf, než jako architekt. Připravte se na to, že to trochu potrvá, protože já prostě opravdu to potřebuju procejtit to místo. Jo. A když to prostě nepřichází, tak to musím jako přiznat a říct, helejte se, já prostě nejde se někoho jinýho, já tohle to nedám.
0: Jo. Takže ale po pěti letech čekání se objeví...
1: Po pěti letech čekání nakreslím skicu.
0: A objeví se teda názor, že to nepůjde.
1: Ne, no ano. Ne, je to samozřejmě takhle, to je apríl, jo. ale principu to takhle funguje, že já jako ty starý domy si opravdu sami řeknou, co chtějí. Já si dokonce myslím, že jsem dělal takovejhle dům jeden v Krumlově. A tam jsem pochopil, že vlastnictví takového domu je úplná iluze. Jo. Ten dům vlastní totiž vás. Jo. Ten si vás vlastně vybere a vy ho máte nějak upravit. Jo. Tak když se pak podíváte do historie vlastně vlastníků, tak jste jedna čárka prostě z 200 lidí a bude jich ještě dalších 200 zřejmě, pokud to nezbouráte právě.
0: No. Nebo pokud teda země koule nevyexploduje.
1: No, neschoří a no. No.
0: A něco takového se nestane. No, jakou máš nejraději vlastně tady, řekněme, v Praze část města, protože samozřejmě tady to historické jádro nabízí celou řadu krásných záchoutí, ale jestli tady je něco speciálního i třeba mimo na nějaké z bývalých periferií, které máš opravdu oblíbené?
1: Já mám protože jsem pocházím z Prahy 1 a celá moje rodina, tak já vlastně samozřejmě mám nejradši prostě staré město a malou stranu. Já jsem rozený malostraňák ze Zámeckých Schodů. A pak mám třeba rád čtvrt na Františku, na Starém Městě, Kozí plácek a tam ty domy kolem. A Hradčany, Hradčanský náměstí a tak. Tak tohle to mám jako opravdu nejradši z Prahy. Jo. Pak mi připadají, a bohužel, jak je třeba Staré Město jako devastovaný jako overturismem, tak třeba Hradčany tolik ne. A pak vždycky, když si udělám vejlet například sem na Vinohrady, tak žasnu, jaký je tady báječný život proti centru. Jo.
0: Jaký je tu klid.
1: Jaký je tu klid a jak je to tady vlastně přirozený. Jo.
0: Ty jsi to zmínil, když jsme se bavili o pochodování Pařížskou ulicí, tak je známo, že v Praze se hodně natáčí, hodně tady natáčí zahraniční produkce, ale málo kdy ta Praha hraje Prahu.
1: No, to je
0: škoda. Různě se tu natáčí jako různé rohy a pohledy, které se dají přiřadit a trošku přizdobit a jsou z toho levnější natáčení, které tu má být v Paříži, tu v Berlíně, tu zase jinde a tak dál. Čím to je, že v té Praze se dá natočit všechno?
1: No, je to právě pestrostí a takovou architektury a takovou vlastně změtí různých stylů, který teď jenom, když se jenom podíváte na Staroměstský náměstí, tak tam jsou opravdu téměř všechny slohy, které prošly prostě našima dějinama. Jo? Možná, že bychom tam neviděli přímo vyjádřený románskou stavbu, ale jsou tam vlastně ve sklepích. A to je od rané gotiky po secesi, prostě tam je všechno. Jo? A to je princip Prahy. Jo? Takže vlastně jsou různý kouty, který skutečně, když nakonec jedný čtvrti se říká malej Berlín. Jo. Jo, pak někde dáte okenice a máte z toho Montmartre. Jo. Takže takhle ta Praha funguje.
0: No, teď jsi zmínil docela zajímavou věc, a sice, že jeden drobný znak přidaný na tady pražský barák najednou z toho udělá jako Francouzskou ulici, tak napadá tě ještě pár takovýhle jako fint, kterýma ty měníš vlastně tady jako dojem z těch, v těch záběrech?
1: Jo, tak to jsou potom samozřejmě prvky typu telefonní budky a prostě, když děláme Anglii, tak auta na druhé straně jezdějí a takovýhle jako kousky, že jo. A samozřejmě grafika a prostě a lampy a takovýhle jako věci, pak stánky, já nevím, bukinisti pařížský taky můžou být, že jo, na nábřeží a máme z toho scénu, jo.
0: Kdybychom měli naopak, kdyby si měl natočit v exilu nějaký film z Prahy a točil bys ho v Paříži, co bys musel udělat s Pařížskou ulicí? No. Nemyslím teď tou pražskou Pařížskou ulicí, ale skutečnou Pařížskou ulicí, aby to vypadalo, že jsme v Praze.
1: Rue de Prague. No, to si myslím, že by byl větší oříšek teda. Jo? No. To si myslím, že tam ten charakter je natolik jako jasný, že možná by se tam někde dala udělat nějaká malá strana, jo, zase pomocí jako lamp a nějakých jako trakařů nebo něčeho, kdyby to měla být dobovka. Ale jako třeba dělávám Prahu často v Plzni, jo, protože zase prostě to jsou ty krajové pobídky, že prostě pojďme točit do Plzně, ale je to příběh z Prahy, to byl třeba prvok tečka šampon a tak dál, tak to jsme dělali hodně v Plzni. V Bratislavě jsme dělali Prahu.
0: To by ti asi paní, která si všimla tramvaje číslo 11 v Olešovicích, dala.
1: Ta by mi dala, no to si myslím, že to prozrazuju moc už asi.
0: No, pojďme na aktuální teď tvůj pracovní zájem. Co teď momentálně děláš? Nad čím přemýšlíš?
1: Já teďka se věnuju hodně malování. Teďka doma jako mám udělaný ateliér, hodně tam teďka maluju. Těším se na to, že na podzim bych to chtěl vystavit. A připravujeme nějaký filmy jsou v přípravách. Jeden je takový velmi jako zajímavý v duchu filmu V síti, ale o tom asi nemůžu moc jako zatím mluvit.
0: Je to se stejným autorským týmem?
1: Je to stejný autorský tým, tak doufám, že se to podaří zrealizovat. Je to, myslím, velmi jako potřebný. Taky podobně jako bylo V síti, tak si myslím, že by to mohlo mít podobný dopad. No. Tak uvidíme. Tohle to nechci, a asi bych neměl o tom vůbec, aby se to...
0: Dobrá, no tak aspoň máme tady zajímavou záhadu, kterou tedy rozluští až čas. Zároveň vzniká a chystá se film Čeka Čeka. tak to je taky možná film, který už je roztočen, nebo možná...
1: Ten už je snad dokonce sestříhán.
0: Teďka... Je to film Šimona Holého na téma transgender. Na tom taky spolupracuješ?
1: To jsme dotočili vlastně v létě. V severočeském kraji byli jsme v Rumburku celý léto, bylo to jako opravdu musím říct, a jak se to vždycky říká, že to bylo skvělý natáčení, tak tohle teda fakt bylo skvělý natáčení. Jako, podařil se tam postavit fakt dobrý štáb a tak, s takovou jako vášní a nasazením se do toho všichni pustili. A mně se strašně líbil scénář, který Šimon napsal a speciálně se mi tam líbila křehkost vztahu, který on umí nádherně popsat. A trochu jsem se bál, že tohle jako převést do obrazu nebude úplně jednoduchý, ale když jsem viděl jako první střih, tak musím říct, že mám pocit, že se to Šimonovi fakt povedlo, že tam je prostě vztah syna a matky tak jako křehce popsaný a tak jako převedený krásně na plátno, že doufám, že to takhle zůstane, jo.
0: A že to dobře dopadne.
1: A že to dobře dopadne.
0: No dobře, snad dopadla i dnešní vizitka, která pomalu končí. Já děkuji Janu Vlčkovi za to, že dneska s námi strávil hodinku a z ní zbývá ještě poslední písnička You Come Truth. PJ Harvey opět na podruhé, čili asi pravděpodobně se stejným doporučením, se
1: ano,
0: stejnou vzpomínkou.
1: Nic neměním, je to pořád stejná nostalgie.
0: Díky moc za tvou návštěvu, ať se ti ve všem dále daří.
1: Já moc děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.
2: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnou investic do obrany ve výši 5% HDP. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. Europoslanci budou dnes hlasovat o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Počítá s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku. Europoslanci budou ve Štrasburku také řešit možné zahájení řízení s frakcí Evropa suverénních národů. To by mělo prověřit, jestli frakce svými protimigrantskými výroky dodržuje unijní hodnoty. Mezi členské strany této frakce patří třeba německá AFD nebo české hnutí SPD. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Během něj budou ve městě stažené vlajky na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. A počasí bude oblačno až zataženo, dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme kolem 24 stupňů, na horách okolo 18. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Je úterý 7. července. Mimochodem na tento den připadá Světový den čokolády, tak si neváhejte při této příležitosti dopoledne trochu osladit a my vám k tomu nabídneme dávku jazzové hudby. Eklektický, technicky brilantní pianista Američan Emmett Cohen je v posledních letech velmi aktivní. Vydal přednedávnem nové studiové album a ukázky z něj přinesl do dnešního vysílání Vltavy muzikant, hudební publicista a také komentátor České rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V jakém duchu se nese tento Cohenův poslední počin?
2: V tom duchu, jaký má jeho také současné turné, a to je zasvěceno nedožitým s tím narozeninám dvou velkých legend moderního jazzu, Milesi Davisovi a Johnu Coltraneovi. To znamená, že album obsahuje několik skladeb, které oni hrávali, například Will You Need Thelonious Monka, který hrál s ním John Coltrane, nebo slavná balada My Funny Valentine, která se jmenovala podle ní dokonce celá jedna Davisova starší deska, tedy myslím starší ještě z přelomu 50. 60. let. No a odpovídá tomu také i výběr některých hostů toho alba, k tomu se ale ještě asi dostaneme. Jinak je ale vesměs všechno, nebo většina nahrávek je natočena čistě jenom v tom základním Cohenově současném triu, to znamená Joan Farnsworth na bicí nástroje a Nasuhi Nakamura na kontrabas, a album obsahuje také několik Cohenových skladeb, například ta, kterou si teď poslechneme, jmenuje se Budou.

0: Dnes posloucháme skladby z alba Universal Truth pianisty Emmeta Cohena a o desce si povídáme s Ondřejem Konrádem. V úvodu jsem naznačila, že Emmet Cohen v posledních letech je hodně aktivní. Jak se to projevilo, krom tedy toho, že vydal novou desku?
1: Tak on těch desek vydal několik, ale projevilo se to, že jako myslím v poslední dekádě, kdy se o něm začalo trošku víc vědět, ale především on na sebe upozornil během pandemie tím, že požádal každý týden ve svém harlemském bytě, myslím, že dokonce to byl, ten byt se nachází někde až v pátém podlaží bez výtahu, takové hudební sedánky, jam sessiony, kterým říkal Live from Emmet's Place, čili živě z Emmetova bytu, a kam zval celou řadu prominentních hudebníků, ale i vokalistů, Joe Lovana, Breda Meldova, Houstona Persona, Christian McBride, Eddie Hendersona a třeba právě zpěváky Sheila Jordan, Victora Louise, Kurta Ellinga a tak dál, nebo dokonce začínající tehdy ještě ne úplně známou, dneska už trojnásobnou držitelku Grammy Samaru Joy. No a to mělo obrovskou sledovanost, zprvu to bylo jenom několik stovek lidí, pak už několik tisícovek a někdy před koncem té pandemické uzávěry už šlo o víc než 10 milionů sledovatelů každý týden. Takže tím on na sebe velmi upoutal pozornost a dál se z toho snaží těžit, protože je to, řekl bych, člověk s velkým tahem na branku právě po téhleté stránce toho jaksi sebeprodukování.
0: Zmínil jste byt v pátém podlaží bez výtahu, takže vytáhnout nahoru ty nástroje, to byla taková, řekněme, rozcvička.
1: Tak piano tam bylo. To ostatní zase nebylo tak hrozné. Já bych se vrátil jenom ještě k tomu albu, respektive k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, protože ta další skladba se jmenuje Gingerbread Boy, čili to je ten perníkový panáček z amerických pohádek a nebo také kreslených filmů. Napsali Jimmy Heath, což byl velký přítel Milesa Davise, a ten právě tu skladbu natočil na album Miles v roce 1965. Tady ovšem nehraje samozřejmě Miles Davis na trubku, nýbrž Jeremy Pelt.

0: Gingerbread Boy, další skladba z alba Universal Truth, pianisty Emmeta Cohena. Ondřej, vy jste to už zmínil, na albu se ke Cohenovu triu připojí také prominentní hosté, a to nikoli náhodně oslovení. Koho tam můžeme slyšet?
1: Je tomu tak, ale dokonce tady právě to nebylo ani to, ta rytmická sekce pod tím soli Jeremyho Pelta, který mimochodem hrál dusítkem, tak aby připomínal Tom Myerse Davise do jisté míry, nebyl právě ten stálý Cohenův basista Nakamura, nýbrž Ron Carter, právě člen Davisova kvintetu z 60. let. A v dalším hostem, který právě připomíná tohoto slavného hudebníka, je saxofonista George Coleman. Ten byl mimochodem s Carterem právě v jednom období, čili začátkem 60. let, také členem Davisova kvintetu. A teď uslyšíme teda nikoli Ron Cartera, ale George Colemana ve skladbě, kterou ale nicméně nenapsal ani nehrál Miles Davis, nýbrž ten druhý letos stoletý John Coltrane, a jde o skladbu Blue Train.
0: Muzikant, hudební publicista, komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád nám dnes do studia přinesl výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Taky díky.

0: Pianista Emmett Cohen. Skladby z jeho nového alba Universal Truth jsme poslouchali v úvodu dnešní polední Vltavy. Hezký den a dobrý poslech.
1: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
2: Teď poprvé v České republice.
1: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
2: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
1: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Silný hlas, výrazná energie a emotivní projev. To je jazzová a bluesová zpěvačka Catherine Russell, kterou jsme právě slyšeli ve vysílání Vltavy.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Zuzana Justman o sobě říká, že se v Americe cítí být Češkou, v Praze ale Američankou. Shodou náhod přežila druhou světovou válku i přesto, že od svých 12 let byla nucena žít v Terezíně. V roce 1948 emigrovala s matkou nejdříve do Buenos Aires. Pár let poté už studovala na prestižních univerzitách v USA. Zuzana Justman oslavila 20. června 95. narozeniny. Ve Vltavských osudech tento týden vzpomíná na svou cestu životem. Druhou epizodu vám nabídneme za okamžik.

0: Guido Manusardi, italský jazzový klavírista a skladatel, jeho trio vás provázelo úterním vysíláním Vltavy. Je 11:30, to znamená, že na programu je druhá epizoda pětidílného cyklu osudů. Tento týden hovoří o svém životě filmová dokumentaristka z New Yorku, rodačka z Prahy, Zuzana Justman. Její vzpomínky dnes patří nucenému pobytu v Terezíně v letech 1943 až 45. Ještě předtím se ale vrací do roku 1940 a atmosféry okupované Prahy. Pořad v roce 2015 natočila Renáta Spisarová v technické spolupráci s Alešem Huberem. Příjemný poslech.
1: Osudy rozhlasového zemáru.

Jak se k nám chovali Češi? Podívejte, Fridolina, ta žena, která se o mě stará, kterou jsem považovala jako za svoji maminku, a ta byla Češka. Vlastně ne Češka, ona byla Moravanka. A potom jsme měli taky Boženku. A Boženka vařila. Já jsem taky milovala Boženku. Byla tak neobvyklý člověk. Jmenovala se Božena Tolarová. A když jí bylo 14, tak její rodiče zemřeli na tuberkulózu a ona musela jít do služby. Boženka byla ohromně inteligentní a sama se vzdělávala. A když jí bylo asi 18, tak si našla místo v Sudetech, aby se naučila německy, tak mluvila taky německy. A já jsem trávila hodiny a hodiny v kuchyni, s Boženkou jsem se bavila. A Boženka vždycky říkala, já ti závidím, že máš všechny ty knihy ještě před sebou, protože ona už to všechno četla. Taky židovský děti nesměly chodit do biografu. Tak Boženka chodila do biografu a pak mi vykládala, o čem ten film byl. Ale Boženka byla ohromnej, ohromnej člověk. Tak když se mě ptáte, jak se k nám chovali Češi, tak samozřejmě to byla taky Boženka a Fridolina. No, byly ty děvčata, které mě na ulici nezdravily. Ale jinak já jsem neměla žádný špatný zkušenosti. A tatínek vedl tu rodinnou firmu, ale byla to vlastně akciová společnost. A tu samozřejmě, když přišli Němci, tak to vzali všechen židovský majetek. Automobil. My jsme nesměli mít rádio. Děti nesměli chodit do parku. My jsme nesměli do biografu. My jsme nesměli jezdit elektrikou v prvním vagóně. Na víkend jsme nesměli jezdit elektrikou. Kam jsme všichni chodili, bylo hřiště Hagibor. Je to tam, co jsou Olšanské hřbitovy a taky židovský hřbitov, kde je pohřben Franz Kafka a oba moji dědečkové. Oba dědečkové zemřeli včas, což byl velké štěstí v roce 39. Moje babička Týna šla do Treblinky a tam zahynula. Ale moje babička Karolínka je jedna z málo lidí jejího stáří, která přežila Terezín. A to bylo z dvou důvodů. Za prvé, že jsme se o ní mohli starat a dávat jí trošku jídla, protože starí lidi to měli v Terezíně nejhorší. Ale my jsme babičce pomáhali, co jsme mohli. A hlavně ona přežila, já myslím, protože chtěla vidět znova svý čtyři syny. A to se jí podařilo. A v roce 48 s náma emigrovala do Argentíny. Viděla svý syny a krátce potom zemřela.

moje maminka, která nikdy nepracovala, potom měla zaměstnání taky na židovské obci a ukázalo se, že je ohromně schopná. A taky pomáhala lidem, když dostali předvolání do transportu, tak ona báječně pakovala. Tak když někdo šel do transportu, tak ke známým chodila a pomáhala jim balit. Protože bylo důležité si vzít co nejvíc věcí, aby to moc nevážilo, taky co nejvíc jídla. No a v roce 42 jsme my dostali předvolání do transportu. A já jsem dostala spálu. Samozřejmě já jsem nemohla jet, protože spála je hrozně nakažlivá a toho se všichni báli, protože v Terezíně bylo tak strašně moc lidí na malém prostoru a všichni se báli nakažlivých nemocí. Ale mý rodiče nevěděli, jestli se jim podaří zůstat se mnou v Praze. Ale několik dní jsme měli všichni strach, že nás odloučejí. Ale potom se rodičům podařilo zůstat v Praze se mnou. A to nás možná s maminkou a bratrem zachránilo, protože my jsme tam jeli až za rok a v té době šlo hrozně moc transportu. Takže my jsme přijeli do Terezína až v roce 43. Než jsme jeli do Terezína, stále ty všechny nové zprávy, jedna byla horší než druhá, tak já myslím, že rodiče se snažili nás před těma zlýma zprávama chránit, ale že se jim to moc nedařilo, protože můj bratr samozřejmě byl o 6 let starší, ale mě už bylo 10, 11 a všecko, co jsem slyšela, tak já myslím v té době ty děti věděli skoro všechno, to, co věděli ty dospělí, skoro všechno. A ta atmosféra byla taková, že nebylo možné to před těma dětma předstírat, že se to neděje. Když jsme jeli do Terezína, tak jsme nevěděli, co nás čeká. Nevěděli jsme, na jak dlouho to je. To bylo v roce 43, to ještě válku snad dost vyhrávali Němci. My jsme neměli ponětí, co bude. A o Terezíně jsme věděli hodně, protože přece jenom byly zprávy sem a tam. A byli někteří čeští četníci, kteří se chovali velmi dobře a kteří vozili zprávy do Prahy některým lidem, kteří s nima byli za dobře. Tak my jsme byli dost dobře informovaní o tom, co nás v Terezíně čeká a co si máme přivést. Protože sestra maminky a mý bratranci, její tři synové, už tam byli rok, takže přece jenom jsme nějakým způsobem se dozvěděli, o co jde. Takže já, když jsem přijela do Terezína, tak na mě čekal můj bratranec Petr, to byl jako mý dvojče. A já jsem první noc strávila v posteli s jeho mámou v kasárnách, které se jmenovaly Hamburg a kde bylo v pokoji asi 25 žen. No a příští noc už jsem se musela nastěhovat na půdu. Já jsem byla s maminkou na půdě, to se jmenovalo Q306. Domy měly čísla tenkrát. Půda byla rozdělená na dvě části a v té naší části muselo být asi, já nevím, 40 matek s dětma. Ty postele byly buď to vedle sebe, po několika dnech nám poradili, aby jsme dali ty postele jako L a náš majetek a kufry byly pod postelí. Já myslím, přestože jsme byli dost dobře informovaní, tak pro mý rodiče být v Terezíně byl hrozný šok. Maminka dlouho měla strašný žaludeční potíže a můj tatínek bydlel někde jinde, muži bydleli jinde, můj bratr Bobby též bydlel jinde. A můj bratr byl vždycky celý život nemocný. Ještě než začala válka, tak on měl tanec svatého Víta. Rodiče ho vozili po Evropě a nemohl se vyléčit. Potom mu to přešlo a to byl takový rodinný vtip, že ho Hitler vyléčil, ale to někdy se z toho lidi dostanou, když jsou trochu starší. No ale asi týden potom, co jsme přijali do Terezína, můj bratr k nám přišel a nebylo mu dobře. To jsme ještě měli ty postele vedle sebe, já jsem ležela, on si lehnul vedle mě a potom před 8 hodinou musel jít zpátky do té své ubikace, vstal a upadnul a měl dětskou obrnu. Ten první případ dětský obrny v Terezíně. No a v Terezíně byli ty ohromní doktoři. Židovští doktoři mají vždycky báječnou pověst. Tak z mnoha zemí v Terezíně byli Židé z protektorátu, ze Slovenska, z Rakouska, z Německa, z Holandska a
500 dánů. Tak ty nejlepší doktoři z Evropy tam byli, ale neměli léky, neměli instrumenty, ale báječní doktoři tam byli. Bobby ho odvezli na tu Marotku, kde potom udělali oddělení obrny a já jsem ho tam nesměla navštívit, mý rodiče tam chodili a tenkrát byl v hrozný situaci, protože se nevědělo, jestli to přežije a hodně těch dětí zemřelo. Ale můj bratr přežil a asi za rok se dostal z té Marotky. Nikdy nechodil úplně normálně, protože mu ty břišní svaly se nikdy z toho nezotavily, ale byl docela v dobrém stavu. Terezín bylo takzvané modelové ghetto, které mělo ukázat světu, že Židi se tam mají dobře. A byla tam taky kavárna, kde hráli moc dobrý jazzoví muzikanti. A můj bratr, když se konečně dostal z té Marotky, tak tam hrál na harmoniku. Ale trvalo to jenom týden a začal kašlat krev a ukázalo se, že má tuberkulózu. Tak on byl vlastně celou dobu v Terezíně na Marotce. A byl to zázrak, že nešel do transportu. Jednou, když byl ještě ochrnutý, když jsem ho byla navštívit, tak tam přišli, byl transport, dali ho na nosítka, odvedli ho, ale naštěstí potom nakonec se rodičům podařilo ho nechat, jak se říkalo, vyndat z transportu. To byly vždycky takové scény strašné.

No, moje maminka pracovala v Terezíně v takzvané puckoloně, čistila kanceláře. A můj tatínek také pracoval v nějakém takovém puc, kde čistili kanceláře. Tatínek Terezín asi snášel z té rodiny nejhůř. Kromě mýho bratra, který ovšem byl nemocný. Ale můj tatínek byl zvyklý rozhodovat, mít pozici autority, chránit svoji rodinu. A ten pocit, že je úplně bezmocný, a mimo to ten pocit bezmocnosti byl pro něj hrozný, a taky on věděl, jaký asi bude náš osud. Totiž on si to domyslel. Takže on byl v hrozném stavu. Můj bratr mi potom po válce řekl, že myslel, že tatínek byl nemocný, že měl rakovinu, a já nevím. Ale on hrozně špatně vypadal. A máma najednou byla silnější než on. Ačkoliv před válkou neměla žádné zaměstnání a ráda se bavila. Když jsme přišli do Terezína, tak se ukázalo, že má velmi silný charakter. Mí rodiče měli možnost se zapsat na nějakou ilegální skupinu, kde přinášeli jídlo do Terezína, ilegální balíčky. To bylo hrozně nebezpečné se zapsat, kdyby chytli ty lidi. Tak moje maminka se zapsala jako pod svým jménem, protože mysleli, že kdyby ty lidi chytili, že přece jenom žena má lepší šanci to přežít než muž. A velmi krátce potom, co se do toho rodiče zapsali, chytli toho vedoucího té skupiny a ten jim dal mámy jméno a mámu zavřeli SS. A máma strávila 3 neděle v celé toho domu, kde bylo SS v Terezíně, v podzemí. A to byla hrozná situace, protože on tam zase nikdy nikdo nevrátil. Ale když mámu vyslýchali, tak ona pořád říkala, že o tom nic neví. To byla asi ta doba, která byla pro mě nejhorší. Bylo to v zimě a potom nám nechali vzkázat, že tam mám chodit vždycky odpoledne ve 3 hodiny a stát na jistém místě. A maminka se vyšplhala řetězem k oknu a ona mě tam viděla. Takže to jí vždycky ohromně povzbuzovalo. Každé ráno, když jsem se zbudila, tak jsem vždycky utíkala k tatínkovi do kasáren, abych viděla, že tam ještě je, že ho v noci nezavřeli. A já jsem se snažila starat o mýho bratra a taky o tatínka, když máma byla zavřena. Ale jednu věc jsem úplně zapomněla a to bylo se česat. Mě bylo tenkrát 12 a to už jsem na takový věci měla dávat pozor. A já jsem se zapomněla česat a když se maminka vrátila, tak mi dala hřeben, ale už jsem se nemohla učesat, tak mi maminka musela ostříhat hodně vlasů. To byla taková beznadějná doba. Nikdo nám nemohl pomoct. A my jsme potom s tatínkem šli k jednomu člověku, který byl v Praze vedoucím židovské obce a v Terezíně byl členem takzvané židovské samosprávy. Jmenoval se Weidmann. A ten nám poradil, řekl, že to nemůže jako zaručit, ale když se přihlásíme dobrovolně do transportu, tak by možná maminku pustili, aby šla tím transportem s náma. No a tatínek nevěděl, co máme dělat. A dokonce se mě ptal, co myslím, že co máme dělat. No ale my jsme se nepřihlásili a nějakým zázrakem maminku pustili za 3 neděle. A to byl úplný zázrak. Já jsem si psala takový deníček v Terezíně, který mám. Já jsem ho tak dobře někam založila, že jsem ho dlouho nemohla najít, ale pak jsem ho našla. A teď je v Židovském muzeu v Praze. A je hrozně krátký deníček. Ale já jsem vždycky si myslela, že máma byla v tom vězení asi 3 měsíce. A když jsem potom našla ten deník, tak tam stálo, že to byly 3 neděle. Ale mámu pustili, no. A ona tam viděla strašné věci, ale byl to zázrak.

Já jsem měla v Terezíně přátele. Když jsme byli na té půdě, tak mě to ani tak nevadilo, bydle na té půdě. To fyzické nepohodlí, já myslím, dětem tak nevadilo. Bylo tam sice zima a nebyly záchody. Záchody byly venku, ale vždycky se muselo stát ve frontě. Ale to snad nám dětem tolik nevadilo. A já jsem hned zjistila, že postel nedaleko ode mě má jeden kluk, který mě byl velmi sympatický ve třídě, když jsem chodila do té židovské školy. A s tím jsem se velmi spřátelila. A taky velmi blízko mý postele byla jedna dívka, která se jmenovala Mariana Kornová. A to byla mladší sestra přítelkyně Bobbyho, jedné té Věry, se kterou se scházel každou neděli. A já jsem vždycky o ní slyšela, o té Marianě, že báječně píše. A ona o mě taky slyšela, no a tak jsme se hned zpřátili. A byla to tenkrát má nejlepší přítelkyně. My jsme spolu sbírali exotický slova, vždycky jsme si je napsali a potom jsme to někdy zakopali do země. A Jirka, ten kluk, který mi byl sympatický, když byla ta tragédie v Lidicích, tak ty ovce, co byly v Lidicích, přivezly do Terezína. A Jirka pásl ty ovce. A Terezín je obklopen šancema. A my jsme na ty šance vlastně nesměli na některý. Ale on tam mohl, protože tam pásl ty ovce a já jsem tam s ním vždycky seděla. A on tam viril nahoře na těch šancích, tam byl takový kámen a on tam viril, zde pásl ovce Jirka Zac a Rok. A potom jsme dali J a Z, Jirka a Zuzana. A to tam ještě je. Ale ten Jirka zahynul a ta Mariana taky zahynula.

My jsme se odstěhovali z té půdy, protože jsme dostali lepší ubikaci, jedno takové místo, kde byly 4 poschodové postele. A my jsme se tam nastěhovali, my jsme byli 4, ačkoliv můj bratr byl na Maroce, a 4 členi rodiny toho Jirky. To bylo asi rok potom, co jsme přišli do Terezína. Ty nařízení v Terezíně se pořád měnily. Tak já jsem se odstěhovala z půdy a já vím, že potom, co jsem se odstěhovala, tak děti v Terezíně někdy psali časopisy. Ten nejznámější časopis se jmenoval Vedem. O tom se, myslím, dost psalo a taky o tom byl film. Ale ty děti tam v Q306 vydali 3 čísla časopisu, který se jmenoval Hlas půdy. A asi před 20 lety jeden můj kamarád, Američan, který věděl, že jsem byla v Terezíně, mi přivezl z Paříže kopie terezínských dětských časopisů, které byly vystaveny v Židovském muzeu v Paříži. A já se na to podívám a je tam Hlas půdy. A já jsem to otevřela, tam stála šéfredaktorka Mariana Kornová. A já jsem to samozřejmě hned poslala její sestře, tam bylo několik článků. Ale ta dívka tak krásně psala, že bylo 12, ale zahynula. Školy byly zakázané pro děti, ale měly ilegální hodiny. Ze začátku na té půdě tam byla nějaká paní inženýrka, která nás trochu učila, ale to za nic nestálo. My jsme museli chodit taky pro jídlo v poledne a večer a to se stálo ve frontě. Tak já jsem chodila vždycky s Jirkou nebo s mojí přítelkyní. A brzy potom, co jsem přijala do Terezína, jsem začala pracovat v zahradě. A to bylo velmi dobré zaměstnání, protože se nám občas podařilo šlojsovat. Šlojsovat byl terezínský výraz pro krádež, ale ne krás od někoho jiného, krás ze zahrady. Tak se mi podařilo někdy šlojsovat nějakou zeleninu, ale ne moc. No a potom na podzim roku 1944 odešlo z Terezína 11 transportů. Skoro všichni muži, též můj otec. A potom ženy převzaly zaměstnání mužů a děti museli pracovat. Já jsem pracovala u zubaře jako asistentka. Nejdřív jsem pracovala jako poslíček, ale to bylo dost zlý, protože já neměla nic teplýho na sebe a už bylo zima, musela jsem chodit pořád ven, ale potom přes protekci jsem dostala místo asistentky u zubaře a to jsem jako hrozně chtěla dělat, protože já jsem hrozně chtěla dělat tu asistentku, to mě bylo 13, protože 2 děvčata starší na půdě to dělali a měli krásnou uniformu. Tak jsem to místo dostala z protekce, protože mý rodiče znali toho hlavního zubaře tam. A to byla velká chyba, protože to bylo velmi těžké. Musela jsem tam být v 6 hodin ráno a ten hlavní doktor, to byl chirurg, na mě vždycky křičel. Ale já jsem byla důležitá, protože tam chodilo strašně moc lidí a museli hrozně dlouho čekat. A já jsem je volala, tak lidi mě prosili, abych je zavolala. Ale byla to dost těžká práce pro malou holku. Já jsem byla dobrá sportovkyně. Po práci jsme se scházeli a hráli jsme vybíjenou. My jsme měli míč a to je hra, kde se může hrát všude. A to jsem měla hrozně ráda. Tak jsme hráli volejbal. Nejdřív u kovárny, tam byly koně a byl kovář. A potom jsme hráli u pavilonu. Dětský pavilon postavili Němci předtím, než tam přišla inspekce Červeného kříže. Já bych řekla ráda pár slov o životě dětí v Terezíně. Když se píše o dětech v Terezíně, o kresbách, které jsou dost známé, o Bruni Bárovi, o těch báječných učitelích, který tajně učili děti v dětském domově, tak je to vždy o těch dětech, které bydleli v takzvaném Kinderheimu, v dětském domově. Ale mnoho dětí v Terezíně nebydleli v tom dětském domově. Například já jsem bydlela na půdě a potom s maminkou v té jiné ubikaci. A náš život byl, myslím, úplně jiný, protože o nás tak nepečovali. A proto je velmi důležitý ten časopis, který děti vydali na půdě,
který se jmenuje Hlas půdy, kde ty děti píšou o těch krysách a štěnicích a blechách. Prosím, štěnice a blechy, to bylo všude, bohužel, v Terezíně. To se nedalo nic dělat. Ale ten život dětí, které nebydleli v dětském domově, není často popsaný. Existuje několik velmi zajímavých deníků, které psali terezínské děti, které teďka vyšly v knižně v České republice a též tady zde ve státech, ale všechny ty deníky se týkají života v dětském domově. Jelikož nebylo dost jídla, tak se o jídle stále mluvilo. A vždycky ty starší děvčata mě vykládaly, co dobrého jedli před válkou. A vždycky se mluvilo o tom, co si dáme, až bude konec války. To byl takový výraz, až bude konec. Každý den byla nějaká konverzace o tom, až bude konec. Já jsem k mému bratrovi, který byl na Maroce, když mě to dovolili, když už to nebylo nakažlivé, chodila skoro každý den, protože to jídlo, co se fasovalo, to nebylo pro nikoho dost. Ale my jsme někdy měli brambory mimo toho fasování. A z toho já jsem někdy vařila takové hrozné věci, ale bylo to jídlo a to jsem nosila mému bratrovi. Na tu Marotku, kde byl můj bratr, tam byl šéf, který se jmenoval doktor Salus. A každý den, když jsem tam přišla, tak jsme měli tu stejnou konverzaci. A on se mě ptal, tak Zuzanko, co dneska neseš? A já jsem každý večer měla nějakou jinou odpověď, jako smažený řízek, vepřové a tak dále a tak dále. A byly to brambory. V těch dětských domovech byly děti bez rodičů. A já vlastně nevím, proč já jsem nebydlela v tom dětském domově, jestli to bylo rozhodnutí mých rodičů, anebo jestli nebylo už místo, protože my jsme přišli do Terezína v roce 43, což Terezín existoval 4 roky od roku 41. Tak já vlastně nevím, proč jsem nebydla v tom hajmu. Ale já jsem tam krátkou dobu chodila na ty ilegální hodiny, protože jeden kamarád mých rodičů, pan doktor Fleischmann, tam vyučoval a ten mě vzal sebou. Já si jenom pamatuju, že tam byla hodina angličtiny, ale že jsem se tenkrát v té době toho moc nenaučila. Tam bylo hodně kavalců v tom pokoji, asi tam bydlo asi 20 děvčat a některé leželi na kavalci a byli nemocní a jinak jsme tam seděli kolem stolu. A my jsme taky kreslili a ty terezínské kresby dětí jsou velmi známé. A když jsem poprvé šla do Židovského muzea, protože jsem chtěla dělat dokument o terezínských dětech, tak jsem se dívala do ty kartotéky a dokonce jsou tam nějaké kresby ode mě. Tak já už si přesně nepamatuju, jak dlouho jsem tam chodila, ale byla jsem tam několikrát. Terezín má dvě části. Město Terezín a pevnost. Někdy se tomu říká malá pevnost a velká pevnost. Malá pevnost byla odjakživa vězení. A město Terezín se stalo getem v roce 41. A my jsme bydleli ve městě Terezíně. Tam bylo před válkou asi 7000 občanů. A když se z toho stalo ghetto, tak tam někdy bylo strašně moc lidí. A když se šlo po ulici, tak vždycky všude byly davy velký. A když bylo z města ghetto, tak jednu dobu tam dokonce bylo 60 tisíc lidí. Všude bylo vždycky strašně moc lidí. Kamkoliv se šlo, bylo strašně moc lidí. Transporty na východ, my jsme nevěděli, kam transporty šly, ale podezřívali jsme, že to je nějaký místo, které je daleko horší než Terezín. Transporty na východ šly dost pravidelně. Všichni se báli transportu. A my jsme měli velkou dobu to štěstí, že jsme se nedostali do transportu, ale na podzim 44 šlo 11 transportů. Šli do Osvětíme, ale my jsme to nevěděli. A můj tatínek byl v 8. transportu, odešel. A tenkrát, když odcházel táta, tak už skoro nebyli žádný muži. Rozhodně nebyli žádný mladý muži v Terezině. A taky mý bratranci odešli předtím. A když šly transporty, tak bylo něco, čemu se říkalo transport Hilfe.
To help znamená pomoc. A mladí muži pomáhali lidem níst zavazadla. To byla taková ironie, protože lidi balili a připravovali se na tu cestu a potom nesli ty zavazadla. To jim samozřejmě hned vzali, když přijeli do Osvětimi. Ale ta transport Hilfe, to byli ty mladí muži, kteří pomáhali lidem níst zavazadla a to měli takový pásek na ruce, kde stálo transport Hilfe. A když odcházel můj táta, tak jelikož už nebyli ty mladí muži, nebyli v Terezíně, tak mně se podařilo dostat ten pásek z transport Hilfe a tím já jsem mohla jít s tatínkem až skoro k tomu vlaku. Tak transporty vždycky odcházely večer a byla tma, tak jsem s ním šla do kasáren Hamburg, odkud odcházel jeho transport. A doprovodila jsem ho až k těm takový velký bráně, kde zmizel do tmy. A od té doby jsem ho neviděla.

0: Poslední vzpomínka na otce Zuzany Justman ukončila druhý díl osudů této česko-americké filmové dokumentaristky a spisovatelky. V New Yorku, kde žije s ní, na podzim roku 2015 natáčela Renáta Spisarová. V předělech byla použita hudba z druhé věty smyčcového tria Gideona Kleina, jeho posledního díla, které dokončil těsně před transportem do Osvětimi na podzim roku 1944. Hrálo Gideon Trio. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Ankaře začíná summit lídrů NATO. Z Česka přicestoval premiér Babiš i prezident Pavel. Sněmovna pokračuje v jednání o návratu EET. Na filmovém festivalu v Karlových Varech bude mít premiéru snímek sester Geislerových 2 deci tuše. A bude oblačno až zataženo, na severu se místy objeví přehánky, teploty až 30 stupňů. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
2: Lídrem české delegace je Babiš, ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
3: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
2: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
4: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
2: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Poslanci jednají o elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona, který má systém EET obnovit, míří do druhého čtení. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Tisknout účtenky tentokrát podle Schillerové potřeba nebude.
5: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
0: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje, návrh ale zatím neobstruovala. V době návštěvy francouzského prezidenta se v syrském Damašku ozvalo několik explozí v blízkosti hotelu, kde je francouzská delegace ubytovaná. Podle prohlášení Elysejského paláce Emmanuel Macron žádné výbuchy neslyšel. Byl už na cestě na schůzku se syrským prezidentem Ahmadem Sharou. Podle syrské státní zpravodajské agentury výbuchy zranily 18 lidí, včetně 4 policistů. Námořní síly Číny a Ruska zahájily společná vojenská cvičení u východočínského pobřeží. Oznámila to čínská armáda. Do mise s názvem Joint Sea 2026 se zapojí ruské raketové křižníky, fregaty a ponorky. Čína do Žlutého moře pošle raketové torpédoborce a bojové lodě. Síly obou zemí budou trénovat zachycování střel v moři i ve vzduchu. Délka cvičení zatím není jasná. Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude moct Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
6: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Lievan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Na Mezinárodním filmovém festivalu bude dnes mít premiéru český film 2 deci tuše. Vypráví o japanologovi, překladateli a kaligrafovi Petru Geislerovi. Na snímku se podíleli jeho dcery, režisérka Ester Geislerová i producentka Aňa Geislerová.
7: Pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakýma lidma.
8: A
7: Táta totiž nemluvil jenom japonsky, on mluvil ještě anglicky, německy, italsky, francouzsky a zalí básně ve francouzštině.
8: Režisérka Ester Geislerová mluvila na Radiožurnálu o svém tátovi jako o kaligrafickém pankáčovi, který si vytvořil vlastní styl, používal neobvyklé materiály jako stříbřenku nebo spreje, ale taky netradiční podklady jako třeba sádrokarton. Karlovarský festival spustil nový projekt s názvem Book to Screen neboli Od knížky k plátnu a dnes představuje knihy s filmovým potenciálem. Už zítra do Varu přijede další festivalová hvězda, francouzská herečka Juliette Binochová, která uvede 3 snímky a převezme křišťálový globus za přínos kinematografii. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
9: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, zpočátku místy ale i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 18 stupňů a na Šumavě až 22. Místy bude foukat čerstvý západní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině, v bouřce výjimečně i více. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 6 minut po 12. hodině. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že jste se rozhodli úterý 7. července trávit právě v naší společnosti. A na Vltavě teď pokračuje projekt To byl můj film. Tento týden jsme ho ale pojali trochu netradičně. Až do pátku budeme telefonovat do Karlových Varů. Autoři našeho projektu jsou totiž na filmovém festivalu a tak si s jednotlivými hosty budeme povídat po telefonní lince. Dnes s Tomášem Pilátem. Dobré poledne.
2: Hezké poledne z Karlových Varů přeju.
1: Tomáš, já doufám, že si užíváš Karlovarský festival, nicméně my se spolu teď vrátíme do doby první republiky. O čem si dnes budeme konkrétně povídat?
2: Vrátíme se do doby první republiky, budeme trochu obecní, trochu konkrétní a připomeneme si, že první republika filmu přála. A film se velmi bouřlivě rozvíjel, což se týká nejenom tedy režisérů, scénaristů, ale i dalších filmových profesí. Měli jsme skvělé kameramany, měli jsme skvělé dekoratéry, stavitele různých kulis a tak dále a tak dále. Ty čeští filmaři všech profesí byli vyhlášení po celém světě. Připomeneme si taky některé milníky ve vývoji a řekneme si, jaké filmy bodovaly podle žánrů, na co se nejvíc chodilo, na co o něco méně a jak si třeba některé filmy vzájemně pomáhaly.
1: Tolik nástřel dnešních filmových témat. Více už za okamžik.

0: Michal Kaňka a Jaromír Klepáč nám zahráli serenádu pro violončelo a klavír Ádur Josefa Suka. My si v rámci našeho projektu Filmové léto povídáme s Tomášem Pilátem. Tomáši, ty jsi řekl, že První republika filmu přála. Zmiňme prosím některé milníky z jejího vývoje. Co všechno naše kinematografii posouvalo vpřed?
1: Tak byla to už zmíněná šikovnost a talent našich filmařů, o jsme mluvili před malou chvílí. Už ve 30. letech byli třeba stavitelé dekorací schopni na Barrandově postavit velké město, středověké například, nebo úplně moderní, a chodili tam filmovat i zahraniční štáby. Nástup zvuku byl další z těch milníků. On se u nás trošku sice dostal opožděně, ale když už, tak potom s plnou parádou. A to, ten nástup zvuku, myslím, otevřel dveře mnohým divadelním hercům, kteří ten film zcivilnili. Totiž oproti hereckým výkonům

0: 1933 studia založili Miloš a Václav Havlovi a hned od začátku se na Barrandově natáčelo mnoho filmů a žánrově velmi pestré komedie, melodramata, sociální dramata a taky adaptace literárních a divadelních her a knih. O tom budeme hodně mluvit zítra.
1: Filmovou kinematografii pochopitelně sunuli vpřed také filmoví autoři. Připomeňme ty nejvýznamnější.
0: Tak byl to Karel Lamač, to byla velká postava československého filmu, sešel z prostředí divadelního. Svatopluk Ineman, další významný tvůrce Martin Frič nebo Hugo Haas a taky Vladislav Vančura a Oskovec a Werich, to se tedy týká autorů a režisérů. Velký posun jsme zaznamenali i díky skvělým hercům, jako byli Vlasta Borián, zase Voskovec a Werich, nebo Oldřich Nový, dámy Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová, nebo Věra Ferbacová. Tady začal totiž vznikat hvězdný systém a čeští, českoslovenští diváci na něj velmi dobře slyšeli, takže chodili na své oblíbené herce.
1: A když jsi teď vyjmenoval nejen filmové autory, ale i režiséry, herce, kdo z nich je nejbližší tvému srdci?
0: Tak já mám samozřejmě několik svých oblíbených titulů napříč různými autory, čili spíše tituly než autoři v celku. Takže od Gustava Machatého miluju filmy jako Erotikon a Extáze s herečkami Itou Rinou a Hedy Lamarr. Totiž to je filmová naprosto úžasná, velmi umělecká práce. Mám moc rád dokument Karla Plicky Zem zpěva. Karel Plicka byl etnograf, který vzal do ruky kameru a dokázal natočit krajinu, města, vesnice a lidi tak zblízka a z takových úhlů, že diváci měli pocit, že jsou vlastně hned vedle nich, že se na ně nekoukají na plátně, ale že jsou vedle nich. Mám rád film Marika Nevěrnice Vladislava Vančury. Jednak je to skvělý film, odehrává se na Podkarpatské Rusy. A je zajímavý mimo jiné i tím, že hudbu k němu složil Bohuslav Martinů. Bohuslav Martinů nemá na svém kontě příliš mnoho filmových hudeb, ale ten soundtrack nebo ten opus, který vytvořil k Marice na Vědnici, opravdu stojí za to. No a mám rád taky samozřejmě, jako určitě i mnozí další, filmy ze školního prostředí, takové tituly mě vždycky vykouzlí úsměv na rtech, jako Škola základ života nebo Cesta do hlubin Šturákovy duše, Studujeme za školou. To jsou snímky, ve kterých se začaly objevovat velmi talentovaní herci, pánové jako Hrušínský, Filipovský, Pešek. To je ta generace, která později měla mít svůj vrchol v 50. letech a 60. letech. Někteří ho měli opožděně, protože měli politické problémy a nemohli třeba točit tak, jak by si čeští diváci zasloužili. No ale i další bardi, jako například pánové Smolík, nebo Plachta, nebo Teodor Vyštěk, to jsou další jména, která v těch studentských filmech se ukázala. Například další ten film Kantor Ideál, který režíroval Martin Frič a kde hrála velmi oblíbená herecká v tomto případě dvojice Karel Lamač a Anny Ondráková.
1: Některé tituly, které si vyjmenoval, jsme už v rámci projektu To byl můj film zmiňovali a věřím, že ještě zmíníme. Nicméně bylo to tak, že některým žánrům se třeba dařilo víc než ostatním, případně o které šlo?
0: Určitě si myslím, že některé ty filmy budeme jmenovat vlastně periodicky, protože si to zaslouží a byly velmi významné z hlediska vývoje české kinematografie. Takže nejoblíbenější v té době byly samozřejmě komedie. Už tehdy si diváci chtěli po práci nebo po práci doma, rodinných problémech, rodinných povinnostech odpočinout, tak šli na veselohru. Ale chtěli si taky samozřejmě zanadávat, že stejné jako dnes, a tak šli na sociální drama. Ovšem, nejlépe, když to sociální drama bylo satirické a kritizovalo přes nějakou ironii, satiru a legraci, což zase souvisí s tím odpočinkem. Už méně se dařilo filmům psychologickým, pokud tedy je neprovázely nějaké skandály. Snímky jako Erotikon nebo Extáze, které jsme už taky zmínili, tak ty provázely trošku ty skandály a pokud tedy něco takového tam bylo, tak diváci byli zvědaví a šli se na ten film podívat. No a na konci 30. let se v kinech objevily vlastenecky laděné snímky, souviselo to samozřejmě s nebezpečím války a s politikou sousedního Německa, ze které měli strach všichni Čechoslováci a samozřejmě včetně filmařů, kteří to ve svých filmech reflektovali.
1: Dnes si povídáme s Tomášem

0: Šempilátem a v rozhovoru budeme pokračovat za chvíli.
1: To byl můj film.
2: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
1: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
2: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Dan Bárta a jazzová skupina Ilustratosfír na Vltavě 12 hodin 23 minut. Stále jsme ve spojení s Tomášem Pilátem, jedním z autorů našeho letního cyklu To byl můj film. Před chvílí jsme mluvili o filmových žánrech československé kinematografie první republiky. Pojďme si na ně teď posvítit víc zblízka. Bojovali mezi sebou žánry o diváckou oblibu?
1: Ty žánry a filmy různých žánrů samozřejmě o diváckou oblibu bojovaly, je to podobné jako dnes. Vážné, dramatické nebo psychologické snímky by samozřejmě měly tu oblibu a návštěvnost tím pádem větší, ale komedie vyhrávaly, což je podobné jako dnes. Samozřejmě tehdy se netočily takové blockbustery, sci-fi nebo fantasy, jako třeba Hvězdné války nebo Harry Potter, nebo podobné filmy třeba z české kinematografie Ikarie XB1, takže vyhrávaly ty komedie.
0: A filmaři museli se třeba nějakým způsobem už tehdy přizpůsobovat potřebám nebo touhám diváků?
1: Samozřejmě se přizpůsobovali, museli, protože chtěli, aby jejich filmy byly oblíbené, aby se na ně hodně chodilo. Takže se přizpůsobovali v několika, dejme tomu, hrdinstvích. Tím prvním byla témata. Oni se snažili o to, aby ty jejich hrdinové těch filmů byli alespoň trošku lidoví, i když třeba to byly filmy a velmi často byly z vyšších vrstev, tak měli ty podstavy, na které se diváci mohli napojit, měli své chyby, různě třeba dělali některé věci nesprávně nebo protizákonně, na to samozřejmě diváci slyšeli, byť tedy ty postavy byly z vysokých sociálních kruhů. Samozřejmě se přizpůsobovali režiséři hereckým obsazením, takže hvězdy typu Oldřich Nový, Vlasta Burian, zase Aděna Mandlová, Nataša Golová, Lída Bárová, ty táhly téměř vždycky a velmi spolehlivě. Takže když zůstaneme od toho jednoho jména, jako je Oldřich Nový, tak takové filmy jako Falešná kočička nebo Advokátka Věra, Kristián, Eva tropí hlouposti, ty už jsou z roku 1939, tak ty táhly především kvůli protagonistovi, kvůli hercovi v hlavní roli, kterým byl právě Oldřich Nový.
0: Pojďme si prosím teď modelově rozebrat třeba vztah komedie a drama. V čem jsou ty zásadní rozdíly v přístupu československých filmařů, konkrétně třeba k těmto dvěma žánrům?
1: Souvisí to s tím, že vlastně komedie byly primárně určeny pro zábavu, takže vlastně často unikaly od reality, měly trošku deformované hrdiny, které, jak jsem říkal, měly třeba spoustu chyb, byly různě nešťastně zamilovaní věci, které čeští diváci měli rádi. Kdežto drama. Velmi často k němu přistupovali ti filmaři umělečtěji, byla to taková jako artovější, by se dnes řeklo filmařina. Snažili se třeba vypovědět něco o době nebo o společenských problémech a často měli morální apel, ale unavení diváci na tyto filmy chodili, jak jsme před chvíli řekli, mnohem méně. Komedie působily, proto, co jsem řekl před chvilkou, trošku více divadelně, a to i herecky. Důležitý tam byl dialog, který by měl být, pokud možno vtipný, aby se diváci bavili a třeba v kyně neusnuli. Kdežto dramata byla experimentálnější, filmaři si více hráli třeba se světlem a stínem, více se nořili do duše těch svých postav a do jejich myšlení. No a velký rozdíl byl samozřejmě v ekonomické návratnosti. Komedie vydělávaly mnohem víc, takže často razily cestu právě těm snímkům hlubším, aby třeba mohli filmaři natočit některé filmy, které chtěli, tak museli předtím natočit filmy, které jim vydělali peníze a teprve se na to mohli vrhnout.
0: Takže dá se říct, že už tehdy byla vlastně ta ekonomická situace filmů závislá na žánrech, tedy podobná té dnešní situaci.
1: Byla podle mého názoru velice podobná. Jak jsem řekl, někteří filmaři museli natočit často i několik komedií, aby si vydělali právě na ten závažný film. Takže když budu konkrétní, tak třeba Karel Anton se přes film Otec Kondelík a ženich Vejvara, velmi populární u diváků, dostal k Tonce Šibenici, což je do velké míry film psychologický, závažný, který samozřejmě vypovídá, co si i o současné společnosti. Martin Frič točil velmi úspěšné filmy s Vlastou Burianem, to byly snímky, které brali diváci v československých kinech útokem, ale za peníze, které ty filmy vydělali, si pak mohl Martin Frič dovolit natočit třeba snímek Lidé na kře. No a nebo Hugo Haas přes Muže v offsideu, což byl snímek zase velice populární, tak si potom, to už bylo koncem 30. let, mohl dovolit velmi závažný a pro mě jeden z nejkrásnějších a nejsilnějších filmů československé kinematografie vůbec, a to byla Bílá nemoc.
0: Tomáš Pilát je dnes mým hostem. Více za okamžik.

0: italský fagotista Sergio Azzolini a orchestr Londa Armonica. V jejich podání jsme slyšeli první část koncertu pro fagot, smyčcové nástroje a basso continuo F-dur Antonia Vivaldiho. V rámci našeho vltavského projektu To byl náš film dnes s Tomášem Pilátem mapujeme cestu naší prvorepublikové kinematografie na kvalitativní vrchol, alespoň takový, který umožňovaly možnosti doby. Tomáši, dá se říct, že v rámci Evropy jsme tohoto vrcholu dosáhli?
1: Podle mého názoru bez pochyby dosáhli. Ty filmy byly skvělé, měli jsme dobré podmínky filmové, například i díky Barandovu, který v roce 1933 zahájil svoji velkolepou činnost. Měli jsme skvělé tvůrce, byla tady svoboda, filmová omezení nebyla velká, možná se k tím za chvilku dostaneme, alespoň po většinu téhle doby. Takže filmaři mohli točit podle své vůle, vrhali se tedy na projekty, kde si věřili, kde mohli používat prostředky, ve kterých byli sami silní a sami v nich dosáhli vrcholu a ty filmy, které pak podle toho vypadaly, byly kvalitní a respektované diváky u nás i v zahraničí, o čem svědčí například ty úspěchy na některých zahraničních festivalech v té době, především například v Benátkách.
0: Zmínil si filmovou svobodu, takže tehdejší úřady nebo cenzura obecně nějak nestěžovaly tu cestu na vrchol?
1: Trošičku stěžovali, ale ne nikterak zásadně. A zase platilo to pro většinu té doby. Potom na konci 30. let se situace trošku změnila. Ty těžkosti byly zprvu spíše administrativní. Byla potřeba různá živnostenská oprávnění, různá povolení a tak dále. Spíše tedy než obsahová, co se týče toho filmu. Politických omezení bylo odkrovnu, například film nesměl zesměšňovat Mladou republiku a její zřízení, nesměl zesměšňovat armádu, nebo neměl by zesměšňovat armádu a své si v cenzuře tehdy prosadila i církev, ale tahle cenzura se rozhodně nemohla rovnat té cenzuře, která potom přišla v době protektorátu a po komunistickém převratu v roce 1948, i když různá omezení si komunisti prosadili už hned po válce, ale k tomu se dostaneme za nějaký ten týden. Takže vlastně ty zásahy úřadu nebyly velké a taky ta cenzura tehdy probíhala trošku jinak než potom v době komunistické. Tehdy se vlastně neschvalovaly nebo nezakazovaly scénáře a náměty, ale až si vzala ta komise hotový film a třeba nařídila vystříhnout 2-3 okénka, kde byla třeba scéna podle nich vulgární nebo explicitně sex tam byl vidět, nebo něco podobného, tak to třeba se vystříhlo, ale ty filmy tím nikterak zásadně, podle mého názoru, alespoň neutrpěly.
0: My si povídáme o tom, jak to vypadalo v Československu, ale jak to bylo s úrovní kinematografie kolem nás, třeba v Maďarsku, Polsku, Německu nebo třeba Rumunsku?
1: To srovnání je, myslím si, velmi zajímavé, bylo to pochopitelně různé. Československo, Polsko a Maďarsko mělo v té době podobnou strukturu filmového trhu. Dominovaly, co se týče tedy distribuce, měšťanské komedie a důležitá taky byla v těch filmech hudba a hudební filmy. Například v českých filmech prakticky v každém druhém, v každém třetím zněly nějaké písničky. To zase byla taková trošku ulitba divákům, protože například, když zaspíval Oldřich Nový písničku ve filmu, tak se diváci tetelili blahem, tak proto byly v těch filmech zařazovány celé písničky, nebo orchestr R.A. Dvorského třeba měl v československém filmu velké důležité místo a velmi často byl slyšet včetně kapelníka, který byl vidět na plátnech. No a další tedy žánr, který byl velké oblibě v těchto zemích, to znamená v Československu, v Polsku a v Maďarsku, byla tedy melodramata. Československo na tom bylo technicky velmi dobře, dokázalo dobře vyvážit komerci, avantgardu a politickou satiru. O tom jsem mluvil před chvilkou, jak ty komedie některé vydělávaly například na psychologické nebo společensky závažné filmy. V Polsku se točilo velké množství filmů, Polsko bylo velmi produktivní, fungoval tu podobný star systém, anebo možná ještě rozvinutější než v československém filmu. Jedno jméno za všechny, Adolf Dimša. To byla hvězda všech hvězd a diváci se mohli utlouct, aby viděli tohoto herce ve filmu. Točily se tady komedie a historická melodramata. Polská kinematografie vlastně je známá tím, že od svých počátků se velmi věnuje historii a točí často vlastenecká, historická dramata nebo melodramata. Ale technicky na tom byli Poláci o trošku méně kvalitně, než jsme byli my. A ještě jsem zapomněl vlastně zmínit jeden fenomén polské kinematografie, který potom taky ke konci 30. let samozřejmě uvadal, a to byla jidiš kinematografie. To znamená filmy židovských autorů, kterých byla polská kinematografie plná. Maďarsko mělo moderní ateliéry, podobně jako u nás, ne tak, ale velice dobrá úroveň těch ateliérů tehdy byla, a maďarská komedie té doby se stala fenoménem. Ovšem samozřejmě po nástupu Hortyho na trůn nebo do čela státu, ta kinematografie zaznamenala útlum, způsobovaly to například i protižidovské zákony a spousta židovských filmařů nemohla dále tvořit. Rumunsko bylo technicky spíše zaostalejší, v kinech se to promítaly filmy jak americké, tak třeba i francouzské, české a nebo maďarské. Rumunsko bylo dobrým odbytištěm právě pro československé filmy, takže tady bylo vidět v kinech hodně filmů i od nás, protože Rumuni sami těch filmů svých tolik netočili. No a Německo, to je kapitola taky sama pro sebe, do roku 1933 to byl velký vzor pro celou Evropu, byla to velmoc technologicky srovnatelná s Hollywoodem. Ovšem po roce 33 samozřejmě po nástupu Adolfa Hitlera přišla změna, točily se sice technicky dokonalé, leč většinou propagandistické filmy známe například Leny Riefenstahlovou, která točila filmy ze sportovního prostředí, ku příkladu, ale nejenom, například i horské snímky. A vlastně po válce do konce svého života vlastně vysvětlovala, proč se dala do služeb té nacistické kinematografie a proč vlastně jí v úvodovkách tedy sloužila.
0: A ještě otázka na závěr. Dá se tedy říct, že československý film byl v té době vývozním artiklem?
1: Ano, dá se to říct. Bylo to složité, ale dílčí úspěchy na tomto poli už jsme tehdy zaznamenali. Ty nejlepší filmy, zmínil jsem, slavili úspěchy na festivalech a byly oblíbené samozřejmě i v běžných kinech různých států. U němého filmu to bylo pochopitelně jednodušší, protože tam se nemluvilo a mezititulky české se vyměnily za mezititulky řeči té země, kde ten film zrovna koupili. Ovšem po zvukovém nástupu to byl tak trošku exportní problém. A museli se hledat cesty, jak na ty zahraniční trhy český film dostat. No a dělo se to například tím, že se točily vícejazyčné verze československých filmů. To znamená, že podle stejného scénáře ve stejných kulisách byl natočen jeden film v několika jazycích s různými herci, kteří mluvili těmi jazyky států, do kterých potom ty filmy byly prodávány. Nebo už zmíněna festivaly, například v těch Benátkách, pokud ten film tam měl úspěch u kritiky, tak ho potom vlastně koupila řada států v Evropě i ve Spojených státech. No a další tou cestou byl prodej filmových monopolů nebo licencí. To znamená, že ty tituly byly prodány a buď to předabovány v těch jazycích, to ale bylo velmi drahé, takže byly tam dány titulky v těch jazycích. Konkrétní příklad, Německo například velmi milovalo Vlastu Boriana, například film CK Plný maršálek, nebo To neznáte, Hadimočku, děvčata, ty tady byly velmi populární. V Polsku taky, plus tady byl velký kult snímku Karla Lamače a Anny Ondrákové, i co by herců. A Maďarsko byl takový jakýsi náš bratříček v tomto. Kupovali jsme si vzájemně naše filmy. Největší úspěch tady asi dosáhl film Josefa Rovenského Řeka z roku 1933. No a Rumunsko, to bylo, jak už jsem zmínil před chvílí, velké odbytiště českých filmů. Milovali tady melodramata Vladimíra Slavinského a taky české herečky Mandlová, Bárová, Ferbasová. Totiž v těch filmech byl vidět luxus, to byly ty filmy z té vyšší společnosti, který v Rumunsku většina lidí neznala. Takže ona se vlastně koukala na něco, po čem podvědomě toužila, a viděla to alespoň v těch československých filmech, tedy v Rumunsku.
0: Loučíme se s Tomášem Pilátem, se kterým jsme dnes v rámci projektu To byl náš film mluvili o úspěších prvorepublikové československé kinematografie. Pokračovat budeme zase zítra, kdy se zaměříme na filmové přepisy literárních či dramatických děl našich významných spisovatelů. Tomáši, děkujeme.
1: Taky děkuju a budu se těšit.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Intermezzo pitoresk pro housle a klavír Jaroslava Kociána hráli Pavel Šporcl a Petr Jiříkovský. V pátek začal v Karlových Varech Mezinárodní filmový festival a jeho jubilejní 60. ročník je v plném proudu. My se teď ale znovu díky rozhlasovému archívu i festivalové kronice Květoslava Kroči na chvíli vrátíme do jeho minulosti. V dnešním dílu série z festivalové historie nás tentokrát čekají 90. léta, tedy první festivalové ročníky po pádu komunistů.
1: Sametová revoluce otevřela trezory a z nich se na plátna kin dostalo tolik filmů, že pro ně Karlovarský festival vytvořil speciální sekci. Publikum tak tleskalo třeba Skřivánkům na niti režiséra Jiřího Mencla.
2: Tohle je pan profesor filozofie, bývalý knihovník hlavního města Prahy, který byl zařazen do výrobního procesu, protože odmítl dát do stoupy buržoazní prohnilou západní literaturu.
1: Režisér Mencl byl také hostem festivalu. Nenadchla ho ale ani úroveň přehlídky, ani její úvodní film Cyrano z Bergeracu s Gérardem Depardieu, ze kterého odešel v polovině.
3: Jo, je to moc hezký film, pečlivě udělaný, strašně drahý, ale já spím radši doma. Speciálně tenhle festival měl smůlu, nebylo dost času zajistit si dobrý film.
1: Připomínal Jiří Mencl fakt, že dlouho nebylo jasné, jestli se první porevoluční Karlovarský festival vůbec bude konat. Nakonec největší ovace sklidili režisér Miloš Forman, který spolu s Teodorem Pištěkem dorazili do Karlových Varů na kole. Vítali se i s prezidentem Václavem Havlem a rozhodně se jim nestalo to, co o pár let dřív, tedy že by je někdo někam nechtěl pustit.
4: Já jsem tam byl už nějak v 80. letech. Doda Pištěk tam měl jako výstavu. No a oni najednou přišli, že prostě tady tenhle ten emigrant, že nesmí. A to zájení ty výstav, že mě tam prostě nepustí. No, Doda se tenka šíleně rozčiloval na ně. Prostě to je moje výstav a tak dále. Tam prostě půjde. A oni řekli, no tak běžte, ale vypadne elektrika. Jsme tam pak nešli, no.
1: Vzpomínal Miloš Forman. Finanční problémy Karlovarského festivalu i organizační chaos se ale opakovaly i v roce 1992. Tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid pak prohlásil, že stát o filmovou přehlídku v Karlových Varech nestojí, připomíná pozdější festivalový prezident Jiří Bartoška.
5: V roce 1993 stát se zřekl festivalu. A tak parta nadšenců s Igorem Ševčíkem se rozhodla, že založí nadaci. Aby ten festival přeci jenom, je to jeden z nejstarších festivalů na kontinentu, tak aby jako pokračovala a všichni lidi to odmítali a já tím, že jsem přeci jenom byl známý, tak jsem jako řekl, jo, já to teda podpořím tím ksichtem.
1: A znalost mi to zároveň podpořila filmová kritička a publicistka Eva Zaoralová.
6: Ten, kdo má dojem, že dělat festival obnáší prostě pozvat pár titulů a pár lidí, tak ten se bohužel hluboce mýlí. Já jsem si to možná tehdy, když jsem se dala naverbovat, myslela taky, ale časem jsem pochopila, že je to práce velmi složitá.
1: Snadnější od roku 1994 bylo alespoň počítání festivalových ročníků. Karlovy Vary se přestaly v pořádání filmové přehlídky střídat s Moskvou. Lenka Šmová, Český rozhlas.

0: je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

Kvartet pianisty Davea Brubecka vás provází úterní polední Vltavou s datem 7. července. Blíží se 13. hodina a s ní aktuální zprávy. Zůstaňte s námi i nadále.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. Ropný tanker plující pod vlajkou Saúdské Arábie zasáhla poblíž Hormuzského průlivu neznámá střela. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje z oblasti námořní bezpečnosti. Ve stejné oblasti krátce předtím úder poškodil i katarskou loď na zkapalněný zemní plyn. Íránská státní televize později uvedla, že na ni zaútočily íránské síly poté, co plavidlo ignorovalo varování. Oficiální zdroje v Teheránu ale tuto informaci nepotvrdily. Zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johana Pauly. Bylo jí 80 let. Svůj profesní život zasvětila českému průmyslovému designu, sklu, bižuterii a užitému umění. Pauly působila v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Později vedla oddělení průmyslového designu v Národním technickém muzeu v Praze, kde se podílela na koncepci, přípravě a realizaci řady stálých i dlouhodobých expozic, které tvoří součást prezentace českého technického a designového dědictví. A počasí bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě čekáme občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů, na horách naměříme okolo 18. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: V úterním vysílání se vracíme k hudbě, konkrétně k hudbě filmové. Jak zní portugalská kytara? Co si představit pod tradiční portugalskou hudbou fadu? Nebo jak vypadala cesta režiséra Wima Wenderse do Lisabonu raných 90. let ve snímku Lisabonský příběh? O tom všem bude dnešní klapka, kterou připravila Kristýna Šrámková.
0: Klapka.
2: S dnešní klapkou se vydáme na jeho západ Evropy, do země mořeplavců, Fernanda Pessoy a Fada. Vybrala jsem pro vás tři zástupce portugalské hudby, které můžete slyšet i ve filmech. Nejznámější zpěvačka Fada, Amália Rodrigues, skupina Madredeus v době, kdy v jejím čele stála zpěvačka Teresa Salgueiro, a v úvodu to bude hráč na portugalskou kytaru Carlos Paredes. Skladatel a kytarista, který rozšířil popularitu tohoto jedinečného nástroje do celého světa.

Muž tisíce prstů. Carlos Paredes byl asi nejznámějším portugalským kytaristou všech dob. Po otci, který byl mistrem portugalské kytary, si zachoval speciální ladění, hudební styl a také kytaru z Coimbry. A to i přesto, že žil v Lisabonu, kde se běžně hraje na druhý typ portugalské kytary, kytaru lisabonskou. Ta se liší velikostí i barvou zvuku. Svými skladbami pro portugalskou kytaru a virtuozitou se Paredes dostal i na pole klasické hudby a posunul tak využití nástroje nad rámec tradiční hudby fadu. Jako skladatel spolupracoval na téměř 20 filmech, ze kterých jsou nejznámější Fadu Koridu a Už Verde Zánuš, Zelené roky. Tady je ukázka ze stejnojmenného alba, které nahrál na začátku 60. let.

To byla ukázka z alba Už Verde Zánuš, portugalského kytaristy a skladatele Carluše Paredeše. Stejný název má i film, ve kterém tato hudba zní. Prvotina režiséra Paula Roche stála na počátku portugalské nové vlny 60. let. Snímek o ševcovském učni z venkova, který hledá štěstí v Lisabonu, získal i cenu pro nejlepší debut v Lokárnu. A tady je ještě jedna skladba Carluše Paredeše, která se ve filmu objevuje.

se překládá jako osud nebo úděl. Odráží se v něm pocit osudovosti, stesku a melancholie. Portugalci pro tuto směsici pocitů používají kouzelný termín saudade. Témata textů navazují na slavnou minulost Portugalska, vyjadřují touhu po nenávratných dobách, kdy z ústí řeky Tejo vyplouvaly lodě za zámořskými objevy. Ve fadu se často zpívá o nešťastné lásce, životě chudých, o moři a námořnicích. A tady už je legendární zpěvačka tohoto žánru Amália Rodrigues s písní Barco Negro.

Královna Fada Amália Rodriguez se narodila v Lisabonu v roce 1920. S hereckou kariérou začala už jako známá zpěvačka, a to v úspěšném portugalském filmu Capas Negras. Díky němu se stala mezinárodní hvězdou,

Později stvárnila roli fadu zpěvačky ve snímku Fadu Koridu a hrála třeba i v prvním barevném portugalském filmu. Množství jejich desek, ale hlavně nezaměnitelnost a síla jejího projevu z ní udělali hlavní ambasadorku portugalské hudby ve světě. Dodnes je ikonou tohoto žánru. A takhle zpívá o vůních svého města v písni Cheira a Lisboa.

Poslední filmovou rolí Amálie Rodriguez byl film Až na konec světa Wima Wenderse z roku 1991. O 3 roky později natočil Wenders film Lisabonský příběh. V roce 1994 byl totiž Lisabon evropským městem kultury a zadání pro filmaře bylo natočit o něm dokument. Premiéru měl tento snímek na festivalu v Cannes. Wendersův dvorní herec Rüdiger Vogler hraje ve filmu zvukaře, který přijíždí do Lisabonu, aby pomohl zachránit film, který jeho přítel, režisér, natáčí starou ruční kamerou. Po příjezdu do jeho domu však nenajde režiséra, ale jen houf dětí, které sebou všude nosí kamery. V domě narazí také na nahrávání portugalské skupiny Madre Deus, která v příběhu hraje sama sebe a na nedokončeném filmu se podílí. Ducha filmu ještě umocňuje předčítání z poezie lisabonského rodáka Fernanda Pessoy. Hlavní hrdina vyráží do strmých lisabonských uliček, aby tam nahrál zvuky pro rozpracovaný film a zachytil atmosféru města. Lisabonem je fascinován asi stejně jako většina z nás, kdo jsme se tam někdy vypravili.

Zpěvačka Teresa Salcairu vystupovala se skupinou Madre de už dlouhých 20 let od svých 17, než se v roce 2007 vydala na sólovou dráhu. Po Amálii Rodriguez se Madre de už staly symbolem současné portugalské kultury ve světě. Ve filmu Lisabonský příběh hrají sami sebe. Soundtrack vyšel na albu s názvem Eind. Město ležící na hranici Evropy a Atlantiku. To je Lisabon a jak režisér Wim Wenders říká, pohledy, touhy a sny jeho obyvatel se staletí upínaly k moři, nikoli do vnitrozemí. A s tím souvisí i ono věčně přítomné Saudade, ať už v Pessoových verších nebo v hlase Terezy Salcairo. Ta v poslední dnešní ukázce zpívá o staré lisabonské čtvrti Alfama. Hezký zbytek dne s pohledem upřeným až za horizont vám přeje Kristýna Šrámková.

To byla skupina Madredeus s Terezou Salcairu v klapce, kterou Kristýna Šrámková věnovala portugalské hudbě. Povídka. Tento týden vybíráme ze sbírky Perlička na dně českého prozaika Bohumila Hrabala. Dnešní povídka se jmenuje Fádní odpoledne. Pro rozhlas ji připravil Jiří Vondráček. Účinkuje Michal Pavlata, kterého režijně vedl Dimitrij Dudík.

0: Hned po polednách přišel do naší hospůdky mladík, takovej kluk. Nikdo nevěděl o něm, čí je, nebo odkud asi přišel. A hned se posadil ke stolu pod motorek na stlačený vzduch, poručil si 30 cigaret a pivo. Pak otevřel knížku a od té doby jen četl, pil a kouřil. Prsty měl načisto žlutý asi od toho, že kouřil až do té doby, kdy ho ten Weigl začal pálit. To nahmatal na úbruse cigaretu, odpálil si ji od toho špačka a hulil dál. Ale ani chvilku nesil očima z řádek té knížky. Ten čas si ho nikdo nevšímal, poněvadž bylo před fotbálem a hospůdka byla plná fandů. Každej volepenej do svátečních šatů, smáli se všicí a byli plný naděje, že to jejich mužstvo vyhraje. Pořád se rovnali v zádech, jako by jim nepasoval kabát, vypínali prsa, dávali si ruku frajersky do kapsy a když pili ve stoje u pultu pivo, hrozně se přeli, jestli to bude 4-1 nebo 5-1 pro to jejich mužstvo. Pak se vyhrnuli, smáli se a vykračovali si to naší ulicí. To každý hned z dálky už viděl, že jdou na fotbal. Tak šli a na rohu ulice, kde je biograf, se otočili a mávali naspátek do skleněných dveří, odkud z hospůdky na ně kejvaly dvě hlavy. Jedna patřila starýmu Jupovi, který mu zakázal doktor fotbal, protože ho dvakrát klepla na hřišti Pepka. A ta druhá hlava to byl Hostinský, který na fotbal nešel, poněvadž byl Hostinský. A fandové se otáčeli, ukazovali rukama, aby jim drželi palce, nad nimi se táhl nápis V neděli se nepohřbívá, program kina v naší čtvrti. Ale ten nápis, když jste se dívali za sklenými dveřmi z naší hospůdky, byl V neděli se pohřbívá, protože roh baráku, co šel trochu do ulice, zrovna zakrýval to ne. A fandové si to vesele štrádovali, každý na nich viděl, že vítězství je jistý. Už byli mrňaví v té naší dlouhé ulici. A ujela jim tramvaj, takhle si to šinula napříč, udělala takový 3 červený štráfy, než ty 3 vozy přejeli. A fandové se ještě jednou otočili, zamávali a pak zahnuli zkracovačkou na refíš. Ve 3 hodiny Hostinský zmáčkl knoflík na rozvodový desce a nad tím klukem, co pořád četl, tichounce pracoval motorek na stlačený vzduch a rozsvítila se červená žárovka. Hostinský schválně pustil z vejšky nakřáplej půl litr, rána jak z děla. Ale ten kluk četl dál a dokonce se usmíval. Hostinský takhle udělal rukama před jeho očima, který se pikovali do knížky, ale mladíček se blaženě smál. Hostinský povídá, nevidí, neslyší, kouří 19. cigaretu a ponesu mu 5. pivo. Jsem náramně zvědavej, kdy půjde tam, kde je napsáno muži. Pěkná mládež, co? A starý Jupa, který seděl u druhý zdi naproti tomu klukovi, mávl rukou a zavrtěl hlavou, jakože darmo mluvit. A přišel host, který ho tady taky nikdo neviděl. Takový drobátko přihrblej, šedovlasej pán a nesl kastrol s kyselým zelím. No řekněte, kastrol s kyselým zelím v neděli odpoledne. A poručil si pivo a ten kastrol si dal před sebe, snad aby na něj nezapomněl. A mnul si ruce a koukal se skleněnými dveřmi do ulice. Starý Jupa už to nevydržel. Pěkná mládež, tvoj. Mě jen zajímá, co ten darebák čte. To bude jistě nějaká pornografie. Nebo krvák. Tak je to, krvák. Jistě nějaká Cliftonka, nebo Tom Sharkovka, nebo Grejovka, Nick Carterka. A ta votrlost, všecko je na fotbále, ale milost pán si čte. Tfuj! A koukal se na toho čtenáře s odporem, tak jako i Hostinský. Vlastně to byl tuze hezký kluk, takový měl na sobě svetr, jaký vám uplete jedině maminka nebo zamilovaná holka, svetr, který váží tak 10 kil. A na krku měl červený šátek, pěkně uvázaný, jak to nosívali zedníci nebo vesnický muzikanti. Šátek uvázaný na mrňavej uzílek, že vypadal jak kocourek na čokoládě. A jak měl skloněnou hlavu, chlubil se černýma lesklýma vlasama, jako by si hlavu namočil do kolomazy. Hostinský se teď sehnul, podřepl a ze spoda se koukal tomu klukovi do obličeje. Když se vynadíval, narovnal se a řekl, to mě podržte. Ten darebák jedna natahuje moldánky. a ukázal na čtenáře, který ale kouřil dál a slzy mu přitom padaly na stránky, že to bylo slyšet. Kap, kap, kap, kap, jak pivo z pípy. Starý Jupa se dopálil. To je ale syčák. Pak máme mít fotbalisty. Kluk jak bejk a brečí jak holka. Tfuj! A odplil si s gustem. Host, který přišel s tím kastrolem, rozevřel dlaně.
1: Jo, to je tím, že dneska ta mládež nemá žádný ideály. To já už v jeho letech jsem hrál za DFC. Merc, slavnej center forward, padl u Lublína. A místo něj hrál Karel Koželuch, nejlepší center forward všech věků. Trenér Johnny Dick povídá, budeš hrát levou spojku. A tak já, ač pravý křídlo, jsem první zápas za DFC hrál na spojce. Jednou takhle Johnny Dick třepe na mě už z dálky telegramem a volá, máš štěstí, pravý křídlo nám padlo u Gorodenky. A tak jsem hrál svý pravý křídlo.
0: Host se podíval na starýho Jupu, který v naší hospudce platil jako expert na fotbal. Starý Jupa se optal, tak to jste znal Jimmyho, co? A host povídá, myslíte toho, co hrál s kuchynkou na beku? Znal. Jimmy ale bylo jeho křestní jméno. Jak se ale jmenoval dál? A bylo veliký ticho a starý Jupa tuhnul. Host se ušklíbl a povídá, jak byste to taky mohl vědět, že? Jmenoval se Jimmy Otway, Angličan, ohromný player. Starý Jupa se rozklepal. A co Kanhäuser? Ale host mávl rukou s ohromným despektem. Co do toho pletete Kanhäusera? Ten přišel do DFC až v roce 24. Mladík nahmatal cigaretu, odpálil ji od vajgla, chvíli třepal žlutejma prstama, asi se spálil, ale četl dál. A smál se, rozchechtal se jak Racek chechtavej, až skoro říčel smíchy. Starý Jupa vyskočil a praštil pěstí hned vedle té knížky a křičel, ty syčáku, mě se nikdo posmívat nebude. A šel si zase sednout. Ale ten kluk byl tak nadšený tím, co četl, že se z toho spotil. Takhle si utíral čelo, pak si rozvázal ten šátek, rozhrnul svetr a že se mu líbilo to čtení. Nevěděl roupama nic jiného, než dal děsnou šupu pěstí do stolku, až všecko vyskočilo. A hostinský, který nesl klukovi další pivo, zavil mu do ucha. Ty skotáku, nejseš tady sám, to si nech, až budeš někde na pastvisku. Ale mladík dál četl a dál se řechtal, hmátl a vzal hostinskýmu z ruky sklenici a napil se s ohromnou chutí, ale přitom šilhal dolů na řádky té knížky. Hostinský spráskl rukama. Šestý pivo, 21. cigareta, to ale budeme mít mládež, jen co je pravda. Kriste pane, to tak bejt můj syn, utrhnu mu to redko sakum pak i s bradou, volal. A sám na sobě ukazoval, jak mladíčkovi trhá půlku obličeje. A pokračoval. Ale můžete z pedagogických důvodů takovýho uhodit? Vždyť ten kriminálník na vás přivede policii. A jako tečku náš hostinský zmáčkl knoflík od motorku na stlačený vzduch a červená žárovka zhasla. Starý Jupa se vzpamatoval a voptal se úlisně. Pane, lidi, co rozumějí fotbálu, říkají, že za Real klub by mohl hrát jedině Bican na vrcholu své slávy. Host od sebe odstrčil kastrol se zelím a volal, kde pak? Bican přeci není žádný konstruktivní center forward. Jediný hráč, co by mohl hrát za Real klub, je Karel Koželuch, který měl smysl pro kolektivní hru. A proč? Protože já jsem s ním hrál na pravým křídle. To řekl ten host, přitáhl kastrol, nabral bříškama prstů takovou otýpečku kyselýho zelí, zvedl ten keříček nad hlavu, otevřel hubu a spustil si tamto zelí. Pak chroustal a nabízel, poslušte si, je to zdravý. Ale starý Jupa dělal ksichty, jakože všechno, jenom to zelí ne, že by to jistě zvrátil. A vypadal za stolem malinký, takový uzílek, armička. A mladík, co pořád četl, teď se postavil, to by nikdo neřekl, jaký to byl habán, žebrat by mohl z prvního patra.
1: a zvedl knížku tak pěkně ji v prstech držel, jako by celý život nedělal nic jiného, než držel knížky. Odstrčil židli hraběcím způsobem a postavil se doprostřed lokálu a četl. Tak byla zajímavá ta stránka. A pak si to štrádoval dozadu lokálu ke dveřím, kde byla šipka a namalovaný dvě nuly. Otevřel je a šel klidně dál, jako by to tady znal. Šel přes naši bejvalou klubovnu, která tady byla i s vitrinkou, s vlajkama a pohárem z té doby, kdy se ještě na periferii hrál dobrý fotbal, ale teď tady měl hostinský vyrovnaný basy se sodovkama a pivem. To je numero, ukázal hostinský na dveře, když se zavřeli. A z bejvalý klubovny se ozval randál, řinkot flašek a cinkání, který doznívalo. Hostinský odtrhl dveře, aby to všichni viděli. A mladík hamtal a kácel prázdný flašky a přitom četl dál. Nahmatal kliku a vešel na pisoár. Hostinský po špičkách šel k těm dveřím, pootevřel je, chvíli se tam koukal. Pak zavřel, přešel klubovnu a když přišel do lokálu, odvrátil hlavu a řekl žalně. Příšerný pohled. Ten skoták dělá malou potřebu. Ve druhý ruce knížku a čte. A redko, přilepený na spodním pisku. To jsem teda ještě nežral. Dělám šenkýře 30 let, ale to jsem neviděl. Nevím, ale tahle generace nás pěkně vypeče. Kýval hlavou a věštil hostinskej. Starý Jupa povídá, jako by pochyboval. A vůbec hrál jste mezinárodně? A host řekl. Kolikrát? A ve Stockholmu mě pěkně osolili. Dostanu krásný pas, zavřu oči a šutuju. A ten švédský centrhalf mi tam strčil kopačku. A bylo to. Kuchynka mi pak povídá v nemocnici. To byly blesky a třikrát to křuplo. Ale nohu mi nezlomili. Strhli mi jen meniskus. Takovéhle koleno. Ještě, že v Praze na takový maléry byl specialista. Johnny Madden. A do lokálu přišel z klubovny mladík, četl a kouzil, frajersky kreslil tou cigaretou do vzduchu, jako by houslovej klíč, opřel se o futro a dal si tak nohu, že opřel špičku boty o podlahu, podrážku hezky kolmo k zemi. Pak šel, zastavil se vprostřed a krabatil čelo. Docela se polekal toho, co četl. A vrtěl hlavou a vyklepával zase slzy, veliký jako kroupy, až několik jich hodil starýmu Jupovi na hřbet ruky. A starý Jupa vyskočil a vykřikl, nade mnou nikdo brečet nebude. A kluk šel, vrtěl hlavou a skoro se zhroutil za stůl. Starý Jupa zaskřípal očima a zaútočil. Kdo to kdekdy slyšel? Johnny Madden, specialista na kolena. Ten přeci trénoval Slavii. Řekl a podíval se na hostinskýho, který se zasmál. Host, který už si chtěl pustit do huby keříček kyselýho zelí, narovnal hlavu, hodil to zelí zpátky do kastrolu a řekl. To tedy toho moc víte. Johnny Madden byl machr na vyvrácený kotníky. Všecky pražský baletky k němu chodili. Když přivezli mě, zrovna měl v parádě jednu tanečnici a povídá mi, neboj se, dám tě dohromady. To řekl a masíroval tu tanečnici dál. Johnny Madden. Ovšem taky trénoval Slavii, řekl ten host a zvedl trošku kyselýho zelí, zvrátil hlavu a spustil si to zelí do huby. Starý Jupa, který byl považovaný v naší hospůdce za experta na fotbal, seděl zaražený. Hladil si tu svou holou lebku, jako by sám sebe litoval a říkal si malej, malej. A opravdu, byl čím dál menší od té doby, co přišel ten host, už ani krk neměl, jen tu škécu posazenou mezi ramenama. Hostinský to zachraňoval. Zmáčkl knoflík na rozvodový desce a rozsvítila se zase červená žárovka a pobroukával si motorek na stlačený vzduch. Hostinský povídá, moc bych rád věděl, kde tihle skotáci berou prachy. Pro mě bejvala pětka učiněný mění. A starý Jupa se chytil. Ten skončí stejně v polepšovně. Podívejte se na ně, je odpoledne. Sparta hraje o udržení v lize, ale milost pán tady sedí přivožralej, kouří jednu cigaretu od druhý. Jak jen takovej dacan může skončit? V kriminále. Zavraždí nějakou trafikantku. A mladík vykřikl: hej, putikáři! A četl dál, kouřil a přitom prstem mrkal k sobě, pak si mnul bříška dvou prstů, jakože bude platit, a ukázal prstem na okraj tácku. Hostinský řekl: viděli jste? Slyšeli jste? Já už se mu bojím něco říct. To kdyby tak viděl Komenskej. A pokyvoval hlavou, pak spočítal útratu a řekl: 17 korun. A mladík vytáhl z kapsy hrst bankovek. Tak je vytáhl jako host to kyselý zelí, pak podle hmatu oddělil 2 10-koruny, takhle je položil až na kraj stolu jako pianista, když šáhne až na ty hluboký tóny, a udělal ten kluk znamení rukou, jakože to máte tuzer, zbytek si nechte, a zmačkal ty zbylý prachy a zastrčil je do kapsy jako kapesník. Hostinský ale položil papírovou 3 korunu vedle knížky a prohlásil: tady máte naspátek, já nechci mít opletačky s kriminálkou. A koukali se, jak ten kluk nejdřív zamačkal špačka do popelníku, tak pečlivě jej zamačkal, jako by zvonil na domovní zvonek. Pak nahmatal z ubrusu cigaretu, dal si ji do huby, vytáhl sirky, škrtl a zapálil tu papírovou 3 korunu, pak od té 3 koruny si odpálil cigaretu a četl pořád dál a báňal a tím hořícím papírkem mával až do té doby, kdy ho to začalo pálit. Pak teprv položil tu stočenou černou bankovku na popelníček, kde lehoučce seděla jak zmačkaný kus kopírovacího papíru. A ten kluk si opřel ukazovák a palec o čelo a schválně vypadal jako pomník. Hostinský si odplil, naklonil se a řekl tiše: nic jim není svatý. Babička Němcový skákala pro peříčko přes plot a tenhle vrah si odpaluje cigaretu od peněz. A přitom si jistě na to nevydělal. Kolik mu může být? 21? Ale co bude dělat, až mu bude 30? Zapálí celou hospodu, řekl tichounce. Starý Jupa si znovu koledoval. No a co takovej František Svoboda? A šedovlasý host řekl schovývavě jako nějakýmu malýmu Jardovi: jo, Franci, to byl dobrý šutér, dobrý tank, ale s koželuhem se nedá srovnat. Franci, jak vstřelil druhý gól Zámorovi, ještě dneska Zámora vyskakuje z postele, když si na tu bombu z hranice Velkého Vápna vzpomene. Ale Franci rád sváděl souboje. Kdybyste chodil na fotbal, vzpomenul byste si na ty jeho bitvy s Maďary. Ferencvárosi, Tornádé, Šilét, Turají, známí svou surovosti, Toldy, ten metrákový obr samá zlost, a mezi nimi se dere tank Svoboda. Ale kde je kolektivní hra? Tu znal jedině Karel Koželuch. A proč? Protože já jsem s ním hrál na křídle, chápete? Optal se ten dědeček, který nebyl o moc starší než starý Jupa, který už byl teďka z těch řečí tak mrňavej, že hlavu měl hned vedle půl litru. Jen tu sklenici nahnul a už pil. Venku zářilo slunce. Po pravé straně byl modronkej stín, ale střechy na levé straně naší ulice se prohejbaly pod metrákama světla. A ten nápis, jak se dneska říká, ten poutač pozornosti, v neděli se pohřbívá, ten zaplál, protože byl napsaný svítícíma barvama. Jakoby do naší hospůdky haranti házeli prasátka ze stovek kapesních zrcátek. A na konci ulice, tam, co jezdila tramvaj, skrz kterou bylo vidět, jak málo jezdilo lidí, tam na hlavní pořád proudili lidi, velký, malý, já jsem tam kočárek. A ten kluk pod motorkem na stlačený vzduch se zvedl, celý byl od toho šajnu z ulice žíhanej, četl a hmátl na věšák provrbec, natáhl si rukáv a tak zůstal v té blbý póze s jednou rukou v rukávu. nakloněný jak strašák zelí, ale četl si dál.
0: A host si sám spočítal útratu, položil prachy vedle tácku a vzal kastrol s tím kyselým zelím. Starý Jupa se taky zvedl, chytil se toho kastrolu jako nějakýho záchranného pásu a vykřikl: tak vy chcete nám tady říct, že teďka hrajeme špatný fotbal? A zatřásl kastrolem. Host, co stál naproti němu a taky držel ten kastrol, zatřásl s ním taky, div starýmu Jupovi nevytrhl ruce a povídá: jenom ne žádný parádičky. Já jsem udělal dvě kličky a už celý mužstvo řvalo: přihraj, nebo si v neděli nezahraješ. Takovej Borovička, prosím, technicky vybavený hráč. Ale pro mužstvo? Nebo Kučera? Ohromnej. Ale ten Jelínek, aby se na tom flíglu uštval. A tak podle mýho svědomí a vědomí, jak před porotou odpřísáhnu, že nejlepší fotbal se hrával a nejlepší hráč všech dob byl Karel Koželuch. Ale proč? Protože já jsem hrál s ním na pravým křídle, řekl host a vytrhl kastrol z rukou zvadlýho Jupy. Podíval se ven do ulice a tam u skřínky s filmovými obrázky stála pěkná ženská, takovej macek, který měl všude něco na zob a četla si z těch obrázků. A host se okouzlil.
1: Lidi, to je ženská. Ježíši, to je ženská. No to tedy je ženská. Ta by něco potřebovala. Ovšem dneska už nejsou žádný mužský. Dneska už mužský nerozumějí takový ženský. To je ženská.
0: Vrtěl hlavou a četl z té ženské postavy tam u obrázkový skříňky to, o čem hovořil. A ta ženská se obrátila a šla rovnou do naší hospůdky. Točila taštičkou a cucala bombo. A byla oblečená jako majitelka střelnice. Tak už skoro stála u skleněných dveří, až se v lokále setmělo, ale zahnula a ukázala svý krásný křivky i z profilu. Host řekl: to je můj ideál. A s kastrolem kyselýho zelí vyšel a pak šel pořád za tou ženskou, jak v nějakým spánku nebo co. Mladík si natáhl i druhý rukáv, vyprskl špačka a zašlápl ho do podlahy, držel oběma rukama knížku, pak jednou rukou otevřel skleněné dveře, hodilo to s ním doprava a zmizel. Nechal otevřený dveře a byl pryč. Hostinský řekl:
1: a neřekl ani bů.
0: Šel zavřít, ale nedalo mu to, šel až před hospůdku a zakřičel dozad toho kluka:
1: ty skotáku jedna!
0: A pak zapráskl za sebou skleněný dveře. Sklo zařinčelo a hostinský stuhl.
1: Jupo, povídá, já se bojím otočit. Nerozbil jsem něco?
0: Jupa zavrtěl hlavou.
1: Tak seděli, dívali se skrz skleněný dveře. Uprostřed naší ulice se scházeli lidé, kupovali si lístky do biografu.
0: Starý Jupa se zadíval na ten nápis svítivejma barvama: v neděli se pohřbívá, a odplil si.
1: To je tedy blbej nápis. Doufejme, že nemá temnou souvislost s naším manšaftem.
0: Hostinský už byl tak nervózní, ten kluk s tou knížkou mu nepřidal, že začal štětkou čistit sklenice a díval se proti světlu, jestli jsou čistý. Ale to jen proto, aby se nemusel dívat první na to, až do naší ulice zahnou fandové. Pak starý Jupa zvolal:
1: už jdou!
0: Jako první vykročil do naší ulice pan Hurich, ostatní štamkasti za ním. A všichni byli nějaký mrňavý, pomuchlaný, hrbatý a zvadlý, jako by zmokli a srazili se jim šaty. Pod tím nápisem v neděli se nepohřbívá pan Hurich strhl klobouk a praštil s ním nadláždění a ostatní ho těšili. A pan Hurich, asi aby viděli všichni, jak trpí, vysvlíkl si svrchník a praštil s ním nadlaždičky a skákal po něm.
1: Starý Jupa povídá. Nějako se mi to nelíbí. Asi je remíza v luftě. A když viděl, že pan Hurich šahá po klice, sám mu otevřel a pan Hurich vpadl do lokálu a rovnou packal a svalil se na lavici, to jedno oko takhle hozený do nekonečna. Když vešli ostatní fandové, dívali se, co řekne pan Hurich. A ten se vstyčil, vysvlíkl si i sako, praštil jim na podlahu a svalil se na lavici a povídá. Všech 11, bez pardonu, všech 11 do dolů. A ukazoval prstem tím směrem, kde myslel, že je Jáchymov. Starý Jupa šel k skleněným dveřím, koukal se ven. Ani neviděl, že teďka se zase vrátila do naší ulice ta pěkná ženská, která pořád točila kabelkou, a za ní tak 3 metry pozadu, jak ve snách, jde to pravý křídlo z DFC a pořád nese ten kastrol se zelím a nese ho jak proutkař, když proutkem hledá vodu. Teďka ta ženská zahnula k biografu a ten kastrol s kyselým zelím zahnul za ní. Tak starý Jupa stál ve skleněných dveřích s rukama rozepjatýma, jak nějaký Kristus na rozcestí. A kdo by se podíval takhle ze strany, viděl by, jak starýmu Jupovi vandrujou po tváři slzičky. Ale hostinský už roznášel posilující likér.

0: Tento týden posloucháme povídky Bohumila Hrabala ze sbírky Perlička na dně. Ta dnešní se jmenovala Fádní odpoledne. Pro rozhlas ji připravil Jiří Vondráček, účinkoval Michal Pavlata, kterého režijně vedl Dimitrij Dudík. Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: O změně rozpočtových pravidel dnes budou znovu jednat poslanci. Novelu do sněmovny vrací senátoři. Vládní koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice to ale bude znamenat další zadlužování země. V turecké Ankaře dnes začíná summit NATO. Šéf aliance Mark Rutte bude chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu. Za Česko na summit zamířili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. V Íránu čtvrtým dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Alího Chameneího. Procesí se přesouvá do města Kom, které je považované za centrum šíitského islámu. Večer pak Chameneího ostatky převezou do Iráku. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad, které leží na severovýchodě Íránu. Chameneí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu. V Havířově si dnes připomínají 65. výročí tragického důlního neštěstí v Česku. V dole Dukla při něm zahynulo 108 horníků. Tragédii způsobil podzemní požár. Poslední 4 roky místo zdobí i dřevěná socha svaté Barbory, patronky horníků od místního řezbáře Čestmíra Slívy. A počasí bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se objeví občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme kolem 24 stupňů, na horách okolo 18. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letníslavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

jazz s příchutí soulu a funku právě do těchto vod jsme zapluli v úvodu úterní odpolední Vltavy. Na desce Radio Music Society těmito vodami zdárně proplouvá afroameričanka Esperanza Spalding. 7 minut po 14. hodině dozněl jak její hlas, tak propracovaná kytarová linka Jeffa Lee Johnsona. Píseň Smells Like That je za námi a my už vám teď přejeme příjemný kulturní poslech. Kam se v letní dny můžete vydat za kulturou, kam zajít na výstavu anebo jakou knížku během prázdnin otevřít u vody. I to se dozvíte v dnešním odpoledním vysílání. Zajímá-li vás divadelní performance a máte-li rádi obzvlášť nový cirkus, pak se můžete vydat do Plzně, kde do své závěrečné fáze spěje festival s názvem Žon globalizace. Co všechno nabídne, nám už za chvíli řekne jeho ředitel Jiří Misař. A jaký je román Císař radosti, druhá próza amerického autora vietnamského původu Oceana Wonga, kterého za oceánem miluje generace Z, to nám naznačí naše stálá spolupracovnice, amerikanistka Hana Ulmanová. A provázet nás odpolednem bude samozřejmě i multižánrový výběr muziky. Jazzovou sekci zastoupí třeba Petr Lipa, českou alternativu Zuzana Navarová a barvy klasiky budou v první hodině hájit třeba Zdeněk Lukáš nebo Georg Friedrich Händel. Teď už si ale vychutnejte koncert pro housle a orchestr Alexandra Glazunova, hraje nám Montrealský symfonický orchestr Soloma Leila Josefovič.

0: Švýcarský dirigent Charles Dutoit proslul především jako interpret francouzské a ruské hudby 20. století, stál za vlivnými moderními nahrávkami hudby Maurice Ravela nebo Hectora Berlioze. Teď právě ale na Vltavě dořídil montrealské symfoniky v koncertu pro housle a orchestr Amol Alexandra Glazunova. A pokud v tyto dny, tedy z kraje července, stále přemýšlíte, jak si zpříjemnit a ozvláštnit tyto letní dny, pak pro vás máme jeden tip. Vyrazit můžete na dostupný a interaktivní festival nového cirkusu v ulicích Plzně, tedy na Žonglobalizaci. Její poslední část se odehraje už dnes u Mlýnské Strouhy. Místo v srdci plzeňského sadového okruhu se na jedno odpoledne promění v prostor plný aktivní zábavy i cirkusové podívané. Co všechno závěrečný program festivalu nabídne, na to se teď zeptám ředitele Žonglobalizace pana Jiřího Misaře. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Festival Žonglobalizace se odehrává už od června ve veřejném prostoru, a to na různých místech Plzně. Proč jste přistoupili k tomuto formátu a co vám přináší nového do vaší dramaturgie?
1: My jsme vlastně festival mnoho let měli koncipovaný tak, že byl to jeden areál, který jsme se snažili pořád vylepšovat pro návštěvníka, ale přesto, že jsme ho i postupně přesouvali,

0: let dostat se i na periférie, kdy jsme třeba jeden ročník měli na plovárně v Hradišti, což je u řeky, a krásné lesní prostředí, a nebo na sídlišti na Lochotíně, a dostat se blíže k divákům a právě tam, kde by třeba i tu kulturu nečekali.
1: Proč jste pro poslední festivalový den zvolili právě prostranství u Mlýnské strouhy v Plzni? Co vám nabízí a umožňuje toto místo a jak přesně ho vezmete do hry?
0: My vlastně ten park už jako několik let máme velmi rádi a v minulých letech už některé části festivalu se tam odehrály. A zároveň to bereme jako takový návrat, protože jeden z prvních dnů vlastně letošního ročníku už proběhl v Mlýnské strouze a udělali jsme si takové kolečko po Plzni a tak trochu symbolicky jsme se vrátili zpátky do té Mlýnské strouhy, kde je i vlastně takový rybníček. A téma vlastně toho dnešního festivalového dne je tak trochu spojen s vodou, takže i z toho důvodu vlastně se nám líbilo propojit to hezky a vrátit se do Mlýnské strouhy k tomu poslednímu dni.
1: A součástí dnešního programu bude také workshop žonglování, který proběhne pod vedením lektorů z Plzeňského centra nového cirkusu Circularium. Kdo se může zúčastnit a co se vlastně dokáže naučit za jedno setkání člověk, který předtím v životě nežongloval?
0: Workshop je vlastně stejně jako celý festival, je zdarma a dostupný všem věkovým kategoriím, takže přijít může opravdu kdokoliv a vůbec se nemusí ostýchat. Máme připraveny různé disciplíny od úplně pro ty nejmenší i pro větší i dospělé. Máme širokou škálu žonglovacího náčiní od klasických míčků a kuželků až po nějaké talíře nebo méně známé diabolo nebo flowersticky a naši lektoři jsou připraveni zabavit a naučit něco každého diváka, který má chuť a chce vyzkoušet něco nového. Takže když si někdo bude chtít naučit klidně s jedním nebo ze třemi míčky zažonglovat, nebo naučit se roztočit talíř, tak se vůbec nemusí ostýchat, ať se přijde podívat.
1: V 18 hodin potom začne představení Ahoj, taktéž plzeňského souboru Tuto cirk. Z jakých disciplín vychází a jaká témata přináší?
0: Tady vlastně hlavním prvkem scenografie je konstrukce na vzdušnou akrobaci, na které je zavěšen takzvaný multicord, což je taková tyč, na které je mnoho tenkých lan, po kterých akrobatky různě lezou, zaplétají se do nich, nebo různě zaplétají i třeba pádla. Ono totiž celé to téma vlastně toho představení se pohybuje okolo vodáctví, nebo spíš námořnictví a o takovém zdolávání různých překážek. A vlastně jednou z taky z dalších disciplín, které jsou pozemní akrobacie. Takže je to humorně lazené představení pro všechny kategorie věkové.
1: Říká ředitel festivalu žonglobalizace Jiří Misař, který nás pozval do Plzně na závěrečný den festivalu nového cirkusu, který začne v 16 hodin u Mlýnské strouhy. A my vám za to děkujeme. Hezké odpoledne.
0: Děkuju, nashledanou.

0: Funková basová linka i hlas slovenského jazzmana Petera Lipy nás nese úterním odpolednem na Vltavě v písni In My Mind. Doufáme, že se máte hezky a jsme rádi, že jste v naší společnosti. A teď už pro vás 7 minut před 14:30 máme další téma. Jak se asi dopravovala šlechta v minulých stoletích, o tom přemýšleli děti z celé republiky a navíc na toto téma vytvořili 400 výtvarných děl. Zapojili se totiž do výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Národní památkový ústav. Vítězná díla teď můžou vidět návštěvníci Libereckého severočeského muzea.
1: Já jsem měla radost, i styděla jsem trošku, ale já jsem chtěla, aby na mě byli trošku pyšní. Já jsem ještě nikdy v životě nebyla na prvním místě.
2: Karolína Kucherenko je vítězkou kategorie základních uměleckých škol od 1. do 5. třídy ve výtvarné soutěži Děti památkám, památky dětem. Její obrázek uvidí lidé na výstavě v Severočeském muzeu v Liberci.
1: Ten černobílý.
3: Úplně nahoře vpravo.
1: Jo.
3: Ale to je velký obrázek. Jak dlouho ti trvalo ho namalovat?
1: Asi 3 nebo 2 dny.
3: A jak dlouho chodíš do Zušky?
1: Už 2 roky.
3: A co na tom obrázku vidíme? Popíšeš nám to?
1: Je to prostě palác. Tam, kde je kolo. A já jsem tam přidala i kameny, i slunce, i strom. Ale jinak to pro mě bylo moc dobrý.
4: Tak letošním tématem byla šlechta na cestách. My jsme se to snažili pojmout trochu obecně, takže jsme nejdřív zvolili dopravní prostředky a k tomu jsme se snažili naroubovat nějaký příběh, který je propojený s regionální šlechtou.
2: Vysvětluje letošní téma Alžběta Sakařová z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.
4: Z toho třeba vznikl závodník v Bugatti Kristián Lobkovic, který je rodákem z Turnova, nebo jsme samozřejmě neopomněli první dálkové cesty Teodora Liebiga, první lety balónem rodu Defour Balderode, kteří jsou zase spojeni s Hrubým Rohoscem. A my jsme i školám vlastně na tahle témata připravili edukační pracovní listy, aby opravdu pedagogové mohli tohleto téma zapojit do výuky nejen třeba výtvarné výchovy, ale třeba i dějepisu.
2: Letošní téma soutěže organizátoři vyhlásili v březnu. Celkem soutěžící připravili zhruba 400 výtvarných děl.
4: Schválně říkám výtvarných děl, protože to nebyly jenom obrázky, ale byla to třeba i keramická díla, 3D výtvarná díla, drátěné balóny a tak dále. Letos se nám přihlásilo okolo 40 škol, opravdu z různých koutů České republiky. Měli jsme tady ostravský zástup, brněnský, z Prahy školy, samozřejmě ale převažoval pořád ten náš liberecký region.
2: Porotci rozdali celkově 26 ocenění. Výtvory odborně hodnotila i porotkyně Lukrécia Škaloudová-Puchmajerová.
5: Ten výběr vůbec není jednoduchý, protože ty techniky jsou rozmanité a některé jsou velmi těžko srovnatelné. Malba má výhodu v tom, že jakmile pracuje s barvou a jsou tam zajímavý detaily, tak se snaží tak jako prodrat dopředu.
2: Vypadá to, že nejčastějším dopravním prostředkem je tady balón, ale vidíme tady i spoustu kočárů, i automobilů.
5: Oni si mohli vybrat, jestli budou zpracovávat ty kočáry s těmi balóny, tamhle pánové a jejich motoristické hopy. Takže tam se objevují první dopravní prostředky, které byly, včetně třeba tamhle ty krásný vzducholodi.
2: Výstavu Šlechta na cestách v Severočeském muzeu lidé uvidí do června příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Historie portugalských námořních výprav se otiskla i do hudebních map.
1: Brazílie a Kapverdské ostrovy. Pestrý mix portugalských, španělských i afrických vlivů v sedmém nebi s Petrem Doruškou.
0: Uslyšíte kapverdskou zpěvačku Sejuani, brazilskou legendu Sidu Moreiru i novější objevy brazilské hudební scény.
1: Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte v pátek 10. července od 19 hodin.

0: Příjemné odpoledne, milí posluchači. Dnes je úterý 7. července. Podle českého kalendáře má svátek Bohuslava. Všem dámám s tímto jménem samozřejmě přejeme k svátku všechno nejlepší. Raději to uvádím na správnou míru, neboť Zuzana Navarová nám právě teď tvrdila, že svátek má Žofie. A jaká témata ve svých knihách otevírá 38-letý Američan vietnamského původu Ocean Wong, tak právě o tom budeme mluvit v následujících minutách. Za Atlantikem jedna z nejočekávanějších knih loňského roku a jeden z 10 titulů doporučovaných LGBTQ+ komunitě, který se letos ocitl na shortlistu Dublinské literární ceny. I tak můžeme představit zatím poslední dílo tohoto autora, který začínal jako básník a esejista. Románovou novinku Oceana Wonga, nazvanou Císař radosti, z angličtiny přeložila Zuzana Šťastná, nám je teď představí a kritický názor i komentář, jako vždy přidá amerikanistka Hana Ulmanová. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A zajímá mě, Hano, co má tento román společného s autorovou prozaickou prvotinou, kterou nazval Na zemi jsme na okamžik nádherní. Ostatně na Vltavě jste ji pro nás také nedávno recenzoval.
1: Autorová prvotina byla autofikce. Její název byl verš z jedné básně a byla psána velice poetickým jazykem. Autor v ní zpracovával svůj vietnamský původ, homosexuální orientaci, fakt, že byl narozen ještě v Hočiminově městě, vyrůstal v Hartfordu v Connecticutu, jeho matka pracovala v nechtovém salonu a on sám byl teenager v době opiátové krize. Dotýká se tady generačního napětí a částečné asimilace. I v této novince se opírá o vlastní zkušenosti, konkrétně tedy s prací ve fast foodu a s péčí o seniory. Dotýká se i toho, že jeho strýc spáchal sebevraždu, zemřela mu babička, matka neuměla dobře anglicky, byla negramotná. Opravdu kdysi žil se starší ženou jménem Grazina, ale zásadní rozdíl je v tom, že tato novinka je výstavbou román.
0: Teď jste vyzvedla, co mají prvotina a druhotina společného, čím se naopak liší od sebe tyto románové texty?
1: Já si myslím, že ten druhý text je mnohem ambicióznější, protože chce být velký americký román. V tom slova smyslu, že zpracovává ta takzvaná velká americká témata, jako je rasa, dědictví občanské války, kolabující zdravotní systém, nedosažitelnost amerického snu pro pracující třídu a tvrdou dřinu třeba právě v těch fast foodech nebo brutalitu jatek, kdy se opravdu zákazníkům na talíři neservírují bioprasata z volného výběhu a nejsou porážena na pastvě. Vidíme tady na jedné straně zoufalství a úpadek právě těch komunit pracující třídy, na druhé straně přírodní krásy Nové Anglie. A v podstatě asi je i výstavbou důležité říci, že novinka je Bildungsroman. To znamená, že tedy zachycuje jakýsi vývoj hlavního hrdiny, což je 19-letý Haj, který na začátku textu stojí na mostě a přemýšlí, jestli má jeho život ještě smysl. A zachrání ho stará žena, která ztrácí paměť.
0: Hlavní postava 19-letý mladík a Haj, také dáma, kterou jste teď zmínila. Co další hlavní postavy románu a jejich dilemata? Představíte nám je?
1: Já bych asi ještě dodala, že Grazina je původem z Litvy a vrací se ve své zhoršující se paměti do dob druhé světové války. Velice se vyhraňuje proti komunistům, ale jak už jsem předeslala, trpí demencí. Žije sama, má dvě odcizené děti, odešla jí pečovatelka. Haj měl podobnou babičku. Taky mluvila cizím jazykem, to jest tedy vietnamsky, nikoli litevsky, a taky trpěla duševní nemocí, která patrně pramenila z jakéhosi prožitého traumatu za války. Další literární postavy z tohoto díla je asi tedy mrtvý milenec našeho protagonisty, který se předávkoval, bratranec Sony, který má matku ve vězení a je posedlý válkou severu proti jihu, navíc je autista, šéfka bufetu, kde náš protagonista pracuje, a to je zase taková, dejme tomu, lesba se zlatým srdcem, touží po kariéře ve wrestlingu, a další zaměstnanci onoho home marketu, což je ovšem zavádějící název podniku, protože se tam víceméně servíruje průmyslově vyráběné jídlo, páchne to tam tukem a dezinfekcí.
0: Jaká témata tu tedy Wong podle vás zpracovává?
1: Já jsem předeslala, jaká jsou ta velká americká témata. Ta velká osobní témata budou asi vykořenění, paměť, smíření, to jak tedy se svou minulostí, tak se svou rodinou. Určitě je to i óda na laskavost a takzvané nové netradiční rodiny. Na rodiny, které tvoří lidé, kteří nemusí být nutně pokrevně spříznění, kteří se nemusí nutně brát a nemusí mít nutně děti. V našem případě je to tedy to pouto s tou Grazinou, ale i se spolupracovníky, kteří nemají žádné peníze, peníze, ale mají ochotu pomoci. Myslím si, že další velké téma je bezcitnost kapitalismu, postindustriální krajina fast foodu, parkovišť, nákupních center, politická indoktrinace a národní sebeklam. Tady bych asi ráda zmínila to, že ve filmech o válce ve Vietnamu, třeba Zelené barety s Johnem Wayneem, vystupují běloští herci s make-upem. A ti tvoří jakousi tu vietnamskou masu v pozadí. Jejich postavy nemají ani tváře. A ještě třeba ve filmech o válce severu proti jihu i ti Jižané a konfederační vojáci jakási vlastní jména měli. A v tom si myslím, že spočívá jeden ten velký americký národní sebeklam, že ta válka byla proti tomu bezejménému masovému nepříteli. Asi je dobré ještě taky říci, že velké téma je tady duševní zdraví, a to tedy jak seniorů, kteří mohou trpět Alzheimerovou chorobou, ale tak i mladých lidí, kteří mohou trpět deziluzí, beznadějí a vůbec nějakým zoufalstvím nad stavem současného světa.
0: Tak zdá se, že to nebude úplně utěšená četba. Ostatně z toho, co říká amerikanistka Hana Ulmanová, to tak trochu vyplývá. Hanko, vy sledujete i kritické ohlasy a reakce na nové angloamerické tituly. Jak byl Císař radosti přijat anglofonními kritiky?
1: Poměrně rozporuplně. Televizní hvězda Oprah Winfrey si ho vybrala jako prvního vietnamsko-amerického autora do své show a velice dlouze s ním hovořila. Autor sám v podcastu řekl, že jeho věty jsou jako extravagantní nehty v salonu pro černé a hnědé zákaznice, kde pracovala jeho matka, a vidí to jako sílu. Čímž chci říci, že ty věty jsou velice lirické, poetické, možná až přesycené nezvyklými metaforami. Je jasné, že on se víceméně snaží přepsat pravidla, jak se má psát dobrý román a jak se má vystavět zápletka. Na druhé straně zejména tedy irští nebo angličtí kritici zdůrazňovali, že ty věty jsou opravdu přebujelé a dlouhé, že je možná nikdo neredigoval a že možná i ta upřímnost je poněkud vynucená, protože autor stojí jakoby vně svých postav a říká vám, co ty postavy znamenají. Na druhé straně je to možná to prokletí druhé prózy, která je zpravidla vždycky po té úspěšné prvotině poněkud slabší. A asi bych ještě dodala, že to, co snese autofikce, nenutně snese román, který přece jen vyžaduje jakousi koherentní výstavbu, nedej bože zápletku a vyvrcholení. Je to určitě autor, který vypovídá hodně pro svou vlastní generaci, to jest tedy pro dnešní 20-leté, 30-leté mladé lidi, a jak už jste zmínila, zejména tedy pro sexuální menšiny, takže v zahraničí má neuvěřitelný úspěch, zejména tedy ve Spojených státech amerických. Oproti tomu ta britská a irská literární kritika je o něco rezervovanější.
0: A teď románová novinka vietnamsko-amerického spisovatele Oušna Vonga, Císař radosti, přichází také na český knižní trh, takže určitě po ní neváhejte sáhnout. Teď ostatně nám tuto novinku představovala a hodnotila amerikanistka, naše spolupracovnice Hana Ulmanová. Moc děkujeme.
1: Děkuji i vám, nashledanou.

0: italský fortepianista Eduardo Torbianelli a jeho historicky poučená hra v sonátě pro klavír S-dur Mucia Clementiho, která na Vltavě dozněla ve 14 hodin a 45 minut. A nás už teď bude zajímat sklářský obor, konkrétně dědictví slavného skláře Josefa Riedla, který žil v 19. století. Místní spolek a vedení města Desná na Jablonecku teď chce připomenout stavbou nové sklářské pece. Přímo v zahradě Riedlovy vily v Desné staví město pec na tavení skla dřevem. Využívat se bude při slavnostech a sympoziích. Kvůli nesnadnému udržování vysoké teploty se v ní musí zatopit den předem a celou noc se musí hlídat i množství dřeva.
1: Takže na výrobě té pece vlastně spolupracujete i se skláři?
2: No, já právě s panem Štefánkem spolupracuju. Vlastně jsme dospěli k tomu názoru, že nám tady chybí takové zařízení, který sem patří.
1: Říká nezávislý místostarosta Petr Šikola. Tak my už jsme teď pod novým postaveným přístřeškem. Už se díváme na tu historickou pec. Teď jsme odklopili ten poklop a díváme se na nádobu, kde se bude tavit ta sklovina, po případě nějaké ty střepy.
2: Se bude ta sklovina na píštělách a, nebo na těch želízkách vytahovat a dál zpracovávat.
1: Pec je postavená z tisíce cihel. Technologie výhřevu dřevem má kopírovat technologii z doby skláře Josefa Riedla.
2: Ten otop odpovídá tomu, jak se ty pece kdysi vyhřívaly. Kopie to není, je to technologické tavení vlastně dřevem. Ty pece dřív bývaly mnohem větší, že jo? Byly osmipánové, desetipánové, tak což byly jako kolosy. A tahle pec má vlastně topeniště bokem, mimo ten tavící prostor a pracovní prostor zároveň. A to teplo vlastně přichází z topeniště z boku, prochází pod pánví, obtočí se kolem pánve a ty spaleny odcházejí pak do komína. Máme to vyzkoušeno, sice ještě nemáme některé kovové doplňky, vrátka, a což musíme stihnout do 17. července, ale je funkční, protože jsme ji asi před 14 dny zkoušeli a dosáhli jsme teplot kolem 1280 stupňů, což nám stačí na tavení.
1: To tady bude muset někdo celou noc ano. Asi hlídat dřevo, ano. Aby nedošlo.
2: No, musí se stále přikládat.
1: Pec bude město využívat při různých slavnostech, ukázkách řemesel a letos poprvé při sklářském sympóziu.
2: To využití tady bude větší, že máme ten rozsah těch Riedlů tady a tu historii, že je z čeho si vybírat.
1: Josef Riedl žil v 19. století a byl přezdívaný jako sklářský král. Jeho syn Josef Riedl mladší tady v Desné nechal postavit pro svou rodinu vilu, která tu je dodnes. Město tu přiživuje slavnou historii sklářské rodiny. Teď tu v zahradách Riedlovy vily přibyla pec a vedení města spolu s pracovnicí informačního centra Ingrid Millerovou si od toho slibují, že přiláká turisty.
3: Tak já myslím, že v rámci sklářství a vlastně Riedlovy vily, to je vlastně odkaz sklářů a i křišťálové údolí, že se ta návštěvnost zvýší a že se sem přitáhne další návštěvníky.
1: Kolik lidí tady obvykle na takových akcích bývá?
3: V rámci toho křišťálového údolí hodně, to jsou stovky lidí, takže věřím, že i na tuto akci přijedou.
1: Křest sklářské pece a slavnostní první tavení skla dřevem bude 18. července. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce z původních 5 let na 45 měsíců. Francouzská politička a vůdkyně Národního sdružení musí zároveň zaplatit pokutu 100 000 eur. Z 3letého trestu odnětí svobody bude muset Marine Le Penová 1 rok nosit sledovací zařízení a 2 roky stráví v podmínce. Zemřel náměstek na Ministerstvu pro místní rozvoj za motoristy Filip Endal, bylo mu 51 let. Resort o tom informoval na sociálních sítích. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zemřel náhle v noci na dnešek. Endal měl na ministerstvu na starost oblast bydlení, regionálního rozvoje a také veřejné investice. Předtím působil v soukromém i veřejném sektoru. Vedl například regionální centra státního fondu podpory investic. Klasickou hudbu, filmové melodie, muzikál a populární hudbu propojí od 14. do 18. července festival Klášterecké hudební prameny. Na letošním 22. ročníku přivítá houslista Jaroslav Svěcený na nádvoří novogotického zámku v Klášterci nad Ohří zpěvačku Leny anebo slovenskou kapelu Cigánsky Diabli. Hudební večery budou opět pod širým nebem. Festival zahájí slavnostní prolog v renesančním sále zámku s názvem Zářivé hvězdy klasiky. Dnes je oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách naměříme kolem 18, na Šumavě pak až kolem 22 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné letní odpoledne, milí posluchači, je úterý 7. července a na prahu další hodiny Odpolední Vltavy na nás už teď čeká italská zpěvačka Maria Mazzotta. Přichází s písní Rosa canta e conta.

0: Temperamentní Italka Maria Mazzotta v písni Rosy Balistrary na Vltavě. 7 minut po 15. hodině otevírají hlavní téma úterní odpolední Vltavy a bude jim dílo českého malíře, grafika, kreslíře a také sochaře Miloše Ševčíka. Jeho rané figurální a grafické práce, experimentální objekty i monumentální biomorfní malby z pozdního tvůrčího období teď v rozsáhlé výstavě nazvané Zaznění můžete vidět v pražském muzeu Kampa. Z jakých zdrojů a inspirací tento výtvarník čerpal a na jaké linky moderny navazoval, jak se v průběhu života proměňovala jeho média i témata a proč se klíčovým pojmem jeho závěrečného tvůrčího období stala procesualita. I na to se budu ptát kurátorky jeho retrospektivy Jolany Pastor. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, paní redaktorko, a vítám i vaše diváky, teda posluchače.
0: Když řeknu Miloš Ševčík, co je první asociace, téma, možná vlastnost nebo třeba i konkrétní dílo, které se vám vybaví?
1: No, když bych to vzala přes asociace, tak pro mě určitě citlivost, křehkost, spiritualita a cesta. Jak říkal můj profesor estetiky Vlastimil Zuzka, cesta je od toho, aby se po ní chodilo.
0: Mm-hmm. Jakou cestou šel Miloš Ševčík? Navazoval na nějaké linky, na nějaké jazyky moderního umění ve své tvorbě?
1: Ano, navazuje na duchovní a imaginativní linii českého umění druhé poloviny 20. století v kontextu autorů, jako byli Václav Boštík, Jiří Jon, Otokar Slavík. Rozvíjel tvorbu založenou na introspekci, vnitřní koncentraci, přírodních principech, asi tak.
0: Miloš Ševčík, pokud vím, vstupoval na českou výtvarnou scénu v 60. letech a už tehdy platil v nastupující generaci za jednoho z nejoriginálnějších autorů. Tehdy se prosadil především ve sféře grafiky a kresby. Čím se vyznačuje ta jeho raná tvorba z hlediska obsahu témat, ale samozřejmě také výrazu a formy?
1: Ano, v 60. letech po absolutoriu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru Antonína Strnadela začal zpracovávat nejprve figurální motivy a později přešel až k semiabstraktním biomorfním tématům. Ty první figurální motivy zahrnovaly díla jako Salomé, Gilgameš a Enkidu, Žabí bojovníci, Válka myší a žab, myší Aténa. Právě ta zvířecí témata parafrázují konání lidí. Pak také tvořil cykly grafik na téma Gogolových povídek nebo Janáčkovy lišky Bystroušky, to jsou taková nejznámější. A právě do nich s ironií promítá pohled na tehdejší dobu. Právě v nich rezonují ozvěny dobové atmosféry kulturní tehdejší, což byly existencialismus, surrealismus a také poetika nového humanismu.
0: Vy jste na výstavu v muzeu Kampa zařadila i Ševčíkovy experimenty z konce 60. let, které označujete za významný moment té Ševčíkovy umělecké cesty. S jakými materiály a formami tehdy pracoval? Co se v té době pokoušel?
1: Ano, to bylo v období Artchema, což bylo sochařské sympózium v Pardubicích v letech 1968 až 69. A právě v roce 1968 si je tam pozval Jaromír Zemina, také se zúčastnil ho s Karlem Malichem, Karlem Neprašem, Věrou Janouškovou nebo Josefem Jankovičem. Miloš Ševčík, protože měl rád chemii a byl takový experimentátor s různými formami, materiály, tak kromě teda, že z začátku maloval, dělal grafické práce a kresby, tak právě tady na Artchemu začal experimentovat s umaplexem, což byl takový jako plexisklo, plexík, tomu říkal sám Miloš Ševčík. A pomocí takové jako pístové techniky nebo tlakové techniky vyfukoval objekty, kterým říkal, takových biomorfních tvarů, objekty, kterým říkal bubliny. buď jsou průzračné, transparentní, anebo jemně zbarvené do lehce, jako do růžová nebo do zelena. Zachovaly se v dnešní době jich, některé jsou v institucích ve státních sbírkách a některé jsou v soukromých sbírkách, jako je jich tak přibližně maximálně 20.
0: Kolik bublin je na výstavě Muzeu Kampa?
1: Na výstavu jsme umístili 3 bubliny. Je tam celkem obrazů a bublin asi 30, z celkového počtu asi 70 věcí jsme vybírali.
0: Když jste před chvílí mluvila o panu Ševčíkovi a použila jste to slovo plexík, tak jsem si říkala, jestli jste ho znala i osobně. Stačila jste ho poznat?
1: No bohužel už jsem ho osobně nestačila poznat. Zemřel v roce 2007, ale velice dobře znám jeho ženu, Danuši Ševčíkovou a syna Miloše Ševčíka, o kterém asi ještě bude řeč. A právě Danuši Ševčíková zejména mě pověděla spoustu věcí ze života svého manžela. Od 70. let spolu byli až do roku 2007, s kým se stýkali, kam chodili, co měl rád a hlavně, jaký to byl člověk.
0: Uh-huh. Jaký to byl člověk?
1: No, byl to člověk velmi introvertní, založený duševně, spirituálně, byl rád o samotě, rád stvořil v samotě svého ateliéru, spíše sporadicky se stýkali s ostatními umělci a později vlastně už dokonce, když si postavil svůj ateliér v Ďáblicích, kam se přestěhovali v 70. letech, tak vlastně už dostal i zákaz vystavovat.
0: Na to právě chci teď navázat, vy jste zmiňovala, že se svou ženou žil od 70. let, to pro něj nebyla úplně jednoduchá doba, právě tehdy na začátku normalizace byl v podstatě vypuzen, takzvaně na okraj, bylo mu zakázáno veřejně vystavovat, čili tehdy se Miloš Ševčík stahuje do ateliéru. Co to znamenalo pro jeho tvorbu? K čemu se uchýlil, jaká témata se začínají v té jeho tvorbě objevovat?
1: Právě v té době opustil už jako zcela tu figurální tvorbu a začal se věnovat, protože vždycky od malička tíhnul k přírodě a k jeho motivům, jak z rostlinné říše, tak ze živočišné říše, tak se začal věnovat více kresbě, grafice a spíše sporadicky maloval plátna menších rozměrů, ale jak říkám, opustil zcela figurální oblast a věnoval se teda přírodním motivům. A to tak, že si vždycky vybral nějakou část přírodní říše, třeba tykev, nebo cibuli, nebo rybí ploutev a tu od té právě abstrahoval až jemnou linkou, až vytvořil to, co si jako přál, představoval.
0: Do zákutí tvorby českého výtvarníka Miloše Ševčíka nahlížíme v úterní odpolední Vltavě s kurátorkou jeho aktuální retrospektivy v Pražském muzeu Kampa s Jolanou Pastor a společně s ní se k výstavě Zaznění vrátíme ještě za chvíli.

0: Jeho tvorba nemá dnešku co říci, napsali na počátku normalizace členové Československého fondu výtvarných umělců o práci českého malíře, grafika, kreslíře a také sochaře Miloše Ševčíka. Na 20 let ho tak vypudili z veřejného života. Že se krutě mýlili, teď ukazuje průřez Ševčíkovou tvorbou v Pražském muzeu Kampa. Výstavu Miloš Ševčík za znění připravila kurátorka Jolana Pastor, která dál zůstává naším hostem. A ne, paní Pastor, to zajímá samozřejmě i ten název výstavy. Proč jste zvolila zaznění? K čemu všemu odkazuje?
1: No, především odkazuje k jednomu jeho obrazu, k tomu hlavnímu, který je highlightem výstavy, a ten se právě jmenuje Zaznění. A v podstatě jde o to, když vnímáme díla Miloše Ševčíka, obrazy z jeho poslední vrcholné tvorby zejména, tak jde o to, jak vlastně rezonují v nás, jaké pocity se nám vybavují, dochází, jak jsem se dozvěděla, i od ostatních lidí, ale i ode mě, od ostatních diváků, i ode mě samotné. Cítím, že do mě vstupuje jakoby ten klid, to ticho, ta spiritualita, ten pocit stišení, rozeznívá se v nás, myslím si, to, co Miloš Ševčík do toho díla svého vkládal, že se mu to povedlo. Takže si myslím, že ten název Zaznění je takový příznačný pro něj, a ještě navíc je to jako ten děj, který je neukončený, který vlastně začíná a trvá a nemusí nikdy skončit, což je taky příznačné pro dílo Miloše Ševčíka.
0: A když jste stála před úklem připravit v muzeu Kampa průřez jeho tvorbou, jaká řešení vás napadala a jaké koncepce jste se nakonec přidržela?
1: No, chtěla jsem vybrat taková ta zásadnější díla Miloše Ševčíka, ale tak nějak průřezově. To znamená, chtěla jsem vybrat několik figurálních obrazů, několik těch prvních obrazů, těch ze 70. let,

0: a těch semiabstraktních. A pak taky nedílnou součástí výstavy je velký grafický kabinet Muzea Kampa, který vlastní přímo Muzeum Kampa. A dál jsem vybrala několik bublin na ukázku, což byly tři. A poté asi největší, pak nějaká díla z 80. let, ty jsou menších formátů, jsou asi tři nebo čtyři. A pak jsem vybrala asi 10 nebo tak, teď přesně nevím, těch obrazů, takových těch nejznámějších od Miloše Ševčíka z toho vrcholného období. Dále jsem se snažila, takže jsou rozděleny tak nějak chronologicky, jsou ve druhém patře Muzea Kampa, to je docela velký prostor, jsou odděleny od sebe i takovou jednou menší místností, kde je ten grafický kabinet a navazují na sebe tematicky i tvarově.
1: Výstava přibližuje i několik dosud nevystavených Ševčíkových děl, která konkrétně to jsou?
0: No, vzhledem k tomu, že ta nejstarší díla figurální tvorby jeho v podstatě nebyla vystavena asi od 70. let, pak byla zrestaurována a kromě sporadické výstavy nebo nepříliš asi navštěvované loni v Libochovickém zámku, tak nebyla od té doby ještě vystavena, takže se mi zařadila tady do té výstavy a pak týká se to jako větší množství obrazů, asi tady nemám čas na to, abych je všechny jmenovala, ale je jich tam určitě takových, já nevím, 10, které nikdy nebyly vystaveny.
1: U příležitosti výstavy vznikla také monografie Miloš Ševčík, Růst a světlo tvarů. Vyšla už na jaře letošního roku v nakladatelství Karolínum. Jaký okruh autorů na ní spolupracoval? Jaký pohled na Ševčíka nabízí?
0: Ano, vyšlo asi před půl rokem. Na jaře jsme měli křest knihy. Knihu připravil právě již zmiňovaný docent Miloš Ševčík, docent Filozofické fakulty ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum a Univerzitou Karlovou a Univerzitou Komenského v Bratislavě. Ta monografie, bych řekla, že je výjimečná tím, že spojuje studie jak estetiku našich předních profesorů estetiky i právě zmiňovaného pana editora Miloše Ševčíka, pak dále kunsthistoriků, kurátorů, jako byl Ivan Neumann, jako je Dušan Broznan, právě Adam Noyel, také já. A ještě bych zapomněla, jsem samozřejmě na profesory estetiky a to byl vlastně, to je Vlastimil Zuska, pan Zervan a Petr Michalovič. A ještě jeden, ještě poslední, a ten je, to je pan jeho blízký přítel a kamarád umělecký Václav Sokol, který taky zrovna vystavoval nedávno v Muzeu Kampa své dílo.
1: A z tam úterní odpolední Vltavy byla Jolana Pastor, kurátorka retrospektivy, nebo respektive průřezu díla českého malíře, grafika, kreslíře a sochaře Miloše Ševčíka. Výstavu Miloš Ševčík za znění můžete v Pražském muzeu Kampa navštívit v průběhu celého léta až do 13. září. Díky za rozhovor, ať se daří.
0: Děkuji moc a mějte se krásně.

Filharmonie Bohuslava Martinů, dirigent Tomáš Brauner a čtvrtá část Slovácké svity Vítězslava Nováka. To je hudba, která vstoupila do vltavského vysílání v úterý 7. července, 3:45. A českou hudbu má v létě na programu i jiný český orchestr, konkrétně Janáčkova filharmonie Ostrava, která teď připravila program, který propojí Opavu a nizozemský Amsterdam. V opavském kostele svatého Václava zazní 16. července Dvořákův violončelový koncert a Čajkovského čtvrtá symfonie. Se stejným programem se pak orchestr o několik dní později představí také v amsterdamské koncertní síni Koncert Chebau. Orchestr povede šéf-dirigent Daniel Raiskin. V Amsterdamu Janáčkova filharmonie vystoupí 20. července. Solistou opavského i amsterdamského koncertu bude kanadský violončelista Brian Chen, jeden z výrazných mladých interpretů současné mezinárodní scény. V Nizozemsku orchestr naposledy koncertoval v roce 1993, kdy také hrál v Koncert Chebau jednomu z nejslavnějších koncertních sálů světa.

0: A z Amsterdamu, kam se zanedlouho vydá Janáčkova filharmonie, pochází také dirigent, varhaník a čembalista Ton Koopman, který na Vltavu právě teď vnesl něco z krystalské průzračnosti Mozartovy hudby. Slyšeli jsme první část jeho druhého koncertu pro čembalo, dvoje housle a bas.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď už se vydáváme na cesty s vídeňskou matrónou a těkavou turistkou Idou Pfeifferovou, která v 19. století podnikla dvě cesty kolem světa a jako první Evropanka vstoupila do vnitrozemí ostrova Borneo. Z jaké perspektivy psala své cestopisy a co na tom vadilo jejím kritikům a co naopak lahodilo čtenářům? O tom si s literární historičkou Veronikou Faktorovou povídala redaktorka Šárka Jančíková.
2: Jak se u Idy Pfeifferové její pohled takzvané vídeňské matrony na cestách přerodil v perspektivu přírodovědkyně nebo zkrátka vědkyně?
3: Ona na tom začala sama pracovat, protože jak postupovala v té své cestovatelské kariéře, tak čím dál tím více profilovala jako cestovatelka z profese i přírodovědkyně. To už během té druhé cesty na Island začala pořádat to entomologické, geologické sbírky, které pak z té cesty přivezla a pak během těch cest kolem světa k těm zájmům ještě přidala i ty sbírky etnografické. To byly kořist z těch cest, kterou pak rozprodávala do evropských muzeí. Ale ona je i objevitelka řady rostlinných nebo živočišních druhů. Jsou také drobné nálezy, jako pavouk nebo žába, jo, z té její poslední cesty na Madagaskar, tak tady to hodně vytěžila. A oni jsou ty druhy i po ní třeba pojmenované, jo, že vlastně objevitelka tady těch druhů. Na tady tom cíleně pracovala a stála o to, aby byla takhle vnímaná. Ale na druhou stranu právě je tam i takový odstup od toho, že ona nechce tím moc nervozňovat, nechce demonstrovat, že překračuje oblasti, které nejsou ženám dané, takže tam vytváří rétorické formulace toho typu, že kromě toho, že se věnuje té přírodě, tak ale zároveň je i tou pečlivou matkou, dobrou hospodyní, a to označení vídeňská matrona ona užívá i sama o sobě, že ona je pouhá vídeňská matrona, která takhle se rozhodla cestovat a tím nechce budit žádné kontroverze.
2: Abychom se ale opravdu věnovali tomu jejímu cestování, tak co byla první cesta a jaké další potom následovaly?
3: První cestu podnikla v roce 1842 a to byla cesta do Palestíny, do Egypta a pak se vracela zpátky do ní přes Itálii. V zápětí, jak se vrátila, tak vydala cestopis, který jí proslavil. A ona se rozhodla, že bude cestovat dál a ta její druhá cesta vedla na Island a do Skandinávie. To je poměrně netypický cíl pro evropské cestovatele. Ale asi ta motivace byla taková, že ten Island byl takovou přírodovědnou laboratoří té doby. On byl pozoruhodný z toho geologického hlediska a v té době zuřily velké geologické spory o to, jak vznikla země, jak se utvářely horniny a z toho důvodu se ten Island vybrala. A pak přicházejí ty velké cesty kolem světa, to je rok 1850 a rok 1856 a při té první cestě se dostala třeba na Tahiti, do Indie, na to Borneo, Sumatru, do Chile a při té druhé cestě ještě tady ty destinace rozšířila, takže ona procestovala několik kontinentů. Celkově se říká, že nacestovala 240 tisíc kilometrů po moři a 32 tisíc kilometrů po souši, což by říká, že docela velký objem. A její úplně poslední cesta byla cesta na Madagaskar, tam už se teda vypravila hodně nemocná a vrátila se pak zpátky do Vídně a zemřela. Ona nebyla zase tak oceňovaná jako cestovatelka, byl o ní velký zájem, byla populární, byla svým způsobem slavná v době, kdy působila a postupně upadala do zapomnění.
2: Zpochybněná byla její erudice, ale i ve stručné biografii feministické platformy Ženských listů. A to v čísle 2 z roku 1871 na straně 7, kde jí namísto vědeckosti přiznali alespoň čtivost.
4: Bez přípravy vědecké nemohla tato cestovatelka ovšem vykořistiti své cesty, jak by bylo žádoucno bývalo. Tím více ale získala pročtenářstvo v nejširších kruzích.
2: Její dvojakost, tedy turistická těkavost a zároveň snaha o vědeckost, ale přesto nebyla tou dobovou kritikou úplně dobře akcentována.
3: Ona není úplně oceňovaná jako dobrá stylistka. Ty její cestopisy byly tou dobovou kritikou vnímány jako takové jednoduché vyprávění, takové ženské tlachání. Je to i tou perspektivou, že ona se věnuje tomu každodennímu životu, všednodennímu, zaměřuje se na ty domácnosti a ti mužští kritici v tom necítí žádnou hodnotu, žádný smysl. Jo. Tak třeba u jejího popisu starověkého města Ninive, tak se řekne, její popis nepředstavuje žádný zajímavý bod, který by si zasloužil citaci. Jo? Nic z toho vlastně nezůstane, je to jenom pro takové letmé pročtení a nemá to žádný dopad. Čtenáři z toho nevezme poučení, ale ani žádný estetický zážitek. Ta umělecká rovina v těch jejich cestopisech jako kdyby úplně chyběla. Ale paradoxně, ona s tím svými cestopisy v podstatě stvořila nový způsob cestopisného narrativu. Takový typ cestopisu před ní nikdo nerealizoval. A tady ten způsob toho vyprávění ale strašně oslovil dobové čtenáře. Ona sice nebyla akceptována kritikou, ale u těch čtenářů si získala velký ohlas a stala se nejen proslulou cestovatelkou, ale i velmi známou cestopiskyní, která si dokonce těmi svými cestopisy, stejně jako těmi svými sbírkami, mohla vydělávat na další cesty.
0: Tolik Veronika Faktorová, literární historička a organizátorka konference Ženy na cestách ve stejnojmenném cyklu Šárky Jančíkové. Další vyprávění o Idě Fajfrové, třeba jak popisovala ve svých knihách každodennost při návštěvě harému, si můžete poslechnout na našem vltavském webu vltava.rozhlas.cz.

0: Na hranici milostného vyznání a duchovní metafory balancoval v ikonické písni Suzanne kanadský písničkář Leonard Cohen. Teď na tomto pomezí balancoval i Gregory Porter, který remake této poetické balady zařadil na desku Here It Is, a tribute to Leonard Cohen z roku 2022. A teď už je před námi úvaha novináře Petra Viziny. Má název Polobotky stoletého muže.
1: Když bylo tatínkovi mého kamaráda Jana rovných 100 let, přišel se s námi rozloučit před dům. V předsíni si kvůli tomu nazul polobotky. Jediné gesto stoletého muže bylo silnější než motivační příručky znalců etikety. Nebyl pohodlný a měl svou úroveň. Věděl jsem od Jana, že jeho tátu odsoudili komunisti na 18 let za to, že doma na Šumavě pomáhal převádět lidi za hranici. Nikdy si od nikoho nic nevzal. Jen věřil v to, co nám přijde obyčejné, že politické moci, která má plná ústa světlých zítřků a o to víc nesnáší ty, kdo jí tu idylu kazí, je lepší se vyhnout. Z představy, že lidé postižení tuzemskou verzí stalinismu jsou na doživotí zachmuřenými vymítači komunistického zla, mě už kdysi vyvedl veselý a dobrosrdečný spisovatel, bývalý mukl, tedy muž určený k likvidaci, Jiří Stránský. Janův otec František byl podobného ducha, pokud mohu soudit z těch několika málo setkání. Žádný anděl pomsty, spíš málomluvný svědek toho, co se může kdykoliv opakovat, pokud moc ve státě převezmou všeho schopní a ničeho se neštítící lidé opojení mocí. Z komunisty a jejich nohsledy si šumavský rodák a převaděč František zažil svoje. Po líčení nás seřadili ve sklepě soudní budovy v Klatovech a tam se mnou přišel rozloučit estébák Mareš, můj vyšetřovatel. Říká, půjdeš na Jáchymov, tam chcípneš, vyroste na tobě mech, vzpomíná otec František v knižním rozhovoru se svým synem Janem. Přežil své věznitele a pronásledovatele, včetně klatovského vyšetřovatele Mareše. Podával osobní svědectví o těch, kteří už tu nejsou. Jsou lidi vlastně pořád stejní, jiným okolnosti dávají příležitost předvést, co v nich vlastně je. Tohle mě napadá, když František popisuje, kdo jejich skupinu převaděčů vyzradil. Dva chlapy, za války stateční partizáni, po válce přesvědčení komunisté. Jeden z nich, poté co udáním poslal lidi na Šibenici a na dlouhá léta do lágrů, přichází vrátit odměnu 20 000 korun československých. Když se mu vysmějí, jde se oběsit. Jakoby se jidášovský příběh opakoval bez ohledu na to, jestli je zapsaný v Bibli. Štěstí jsem musel mít hodně, v dole jsem byl zasypaný, musel jsem se vyprostit. Kolikrát jsem měl víc štěstí než rozumu, vyprávěl mi o dobách, které strávil na Uranu v Jáchymově. Přesto všechno nepůsobil jako utýraný člověk, ani jako triumfální stařec, jemuž dali dějiny, nebo snad Bůh, zapravdu už jen tím, že o dlouhá desetiletí přežil své škůdce. Působil jako člověk udržující životní řád, který na oplátku udržel jeho samotného do vysokého věku. Jako člověk, který se zlem nenechá fascinovat nebo pohltit, který bez svalnatých komentářů bere nízkost těch, kdo mu chtějí ublížit, jako pouhou okolnost a skutečné emoce otevírá jen svým nejbližším. Jaká lekce v době facebookové nabízející každý den nové vzrušení. Vlastně jsem si ale jedné silné emoce všiml. Působila pobavení v celé Františkově rodině. Týkala se červené Škody Rapid, zaparkované před domem. František, to už mu táhlo na stovku, se souhlasem lékaře a pod dohledem rodiny tohle čiperné auto čiperně řídil. Jak si sednu za volant, jsem ve svém živlu. Domnívám se, že řídím spolehlivě. Bohužel je dovolená rychlost jen 90 kilometrů. Říká trochu zklamaně a všichni se rozesmějeme. Chtěl bych být u toho, když dopravní policie kontroluje řidičský průkaz s datem narození 31. prosince 1923. František Víndl, rovný a laskavý člověk, se dožil 102 let. Zemřel letos, 26. června. Se svým synem, literárním historikem Janem Víndlem, sepsali knižní rozhovor s názvem Oplocený čas. Ta kniha mi připomíná výrok připisovaný svatému Augustinovi. Tak často slyšíme, jak lidé říkají zlé časy, svízelná doba. Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní kabinetu nekontrolovatelné utrácení a zvýšení státního dluhu. Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Ten zpochybňoval důvod trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Od té doby nesmí vycestovat do zahraničí a musel odevzdat pas. Ludvík od začátku údajné oplácení od dodavatelů nemocnice popírá. Po jednání řekl, že se chce obrátit na Evropský soud pro lidská práva. V kauze čelí obvinění celkem 18 lidí. Kromě Ludvíka třeba i bývalý náměstek ředitele motolské nemocnice Pavel Budinský anebo advokát Miroslav Jansta. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval evropské spojence k urychlené výstavbě vlastního systému protiraketové obrany. Řekl to ve své řeči na fóru obraného průmyslu, které se v turecké Ankaře koná na okraj summitu NATO. Evropa podle Zelenského potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Zároveň dodal, že protivzdušnou obranu potřebuje posílit i Ukrajina. Zelenský tak požádal partnery ze Severoatlantické aliance o další pomoc. Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší zítřejší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, maxima na horách vystoupají k 15 stupňům Celsia. A více zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: K nejrůznějším toulkám, cestám a výletům českou krajinou, ale třeba i k výpadům do cizokrajinných a exotických destinací vybízí doba letních prázdnin a dovolených. Někteří z vás už jsou možná na cestách, někteří na svůj čas odpočinku i nasávání nových impulzů ještě čekají. Především pro ty budeme mít dnešní výlety s Vltavou. Počkejte si na ně, už za malou chvíli vám je nabídneme. Teď už si vychutnejte píseň Anything Goes, přichází s ní Harry Connick Jr.

0: True Love, a Celebration of Cole Porter. To je deska z roku 2019, z níž teď právě dozněla píseň Anything Goes. Je 16 hodin a přesně 7 minut a my už teď budeme další čas věnovat výletům s Vltavou, ve kterých tento týden poznáváme legendární skautská tábořiště v Plzeňském kraji. K jejich návštěvě nás zvou Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek, kteří se vydali na tato místa, ale také listovali historii skautingu. Byli ve skautské klubovně a setkali se se současnými skauty, včetně těch nejmladších. Dnes s nimi zamíříme na tábořiště u řeky Berounky poblíž městy Sezvíkovec.
1: Výlety s Vltavou.

0: Pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji, než kde jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách borovic?
1: Tak to zval před dávnými léty chlapce a děvčata Jaroslav Foglar k účasti na neobyčejném dobrodružství, které skauting nabízí.
0: Skauting umožňuje prožít život všestranně v kruhu opravdových přátel. Rozvíjí tělo i ducha, vede ke stálému sebezdokonalování, vede k ochotě nezištně pracovat pro druhé. Začínáme opět s Renčou Kopalovou v plzeňské klubovně oddílu Hiawatha.
2: Já se teď vrátím k historii vašeho oddílu Hiawatha. Mm-hmm. Takže vznikl těsně po revoluci, vyrostl z těch starých základů. A kdybychom se vrátili ještě zpětně v období třeba po druhé světové válce nebo před druhou světovou válkou, ten oddíl nebo ty základy, ty kořeny už tady najdeme někde?
3: Náš oddíl má číslo 29 a patří do druhého střediska Stopa. Toto druhé středisko vzniklo ve 30. letech 20. století. Založil ho Jan Kraus, zvaný Šivo. Rozvíjel tu stopu, pořádal a dál, takže z jednoho oddílu se stalo několik oddílů, posléze středisko. V roce 1940 byl skauting zakázaný, takže vlastně fungoval 10 let, ale ta stopa byla hodně aktivní, nejenom na plzeňské úrovni, ale i na celostátní. Pak byl znovu obnovený skauting v roce 1945 a stopa samozřejmě byla obnovená také. Z toho předválečného období před druhou světovou válkou se do dneška zachoval jeden oddíl, který je v našem středisku a jmenuje se Severka, takže ten má kořeny hodně hluboko v minulosti, funguje dodnes. Potom v roce 1945 to byla velká euforie. Znovu se zase zaktivovaly všechny oddíly, které ve stopě byly, ale bohužel to trvalo do toho roku 1949, kdy byl znovu zakázán skauting. Pak byly pro skauting krušné časy, ale v roce 1968 znovu teda po uvolnění politické situace, tak byl skauting znovu obnoven. Tentokrát se do stopy dostal i vodácký oddíl nebo dva vodácké oddíly, takže stopa byla velká. U všech těch obnov stál Jan Kraus Šiva, samozřejmě i činovníci, které on vychoval. Ještě jsem chtěla říct, že během toho válečného zákazu tak spoustu bratrů ze stopy přišlo o život, protože právě ilegálně fungovaly ty skautské oddíly. V roce 1944 gestapo udělalo tady v Plzni velký zátah na skautské oddíly. Několik činovníků, mezi nimi i Jan Kraus, Šivo, byli odvlečeni do koncentračních táborů. Šivo se vrátil po válce, ale zbídačený a musel se déle léčit, než zase mohl naskočit do plné činnosti.
0: Zmiňme úplný začátek Antonína Benjamína Svojsíka, rok 1911. Úplný začátek skautingu.
3: Plný začátek skautingu. Antonín Benjamín Svojsík byl inspirován Baden-Powellem, co teda já si pamatuju z těch skautských análů, jak to bylo. Byl hlavně velký sokol a byl zpěvák a byl profesorem na reálném gymnáziu. Při svých cestách pěveckých se dostal do Anglie a tam se seznámil tím, co dělal Baden-Powell, ale současně se seznámil i s tím americkým pojetím skautingu, který byl trošku jakoby po té indiánské linii. A vlastně ho to hodně inspirovalo a tady potom zkusil založit skautský oddíl, promísil trošku ten Baden-Powellovský, takový ten trošku vojenský styl s tím stylem přírodním.
0: A to byl inspirován americkým autorem Sweetnem.
3: Ano.
0: A to jsme četli jeho romány. A tam je romantika. Dobrodružství.
3: Přesně tak. A to vlastně taky těm dětem na těch skautských táborech a výpravách a podobně se snažíme trošičku zprostředkovat, umožnit jim zažívat tu romantiku, ale i trošku tu drsnost té přírody a učíme být připraveni se o sebe postarat, o druhé postarat, o přírodu postarat. Ten skaut byl pod hlavičku Junák český skaut sjednocen až koncem těch 30. let. Třeba konkrétně můj dědeček byl skaut DTJ. Pamatuju si, že mi vyprávěl, že byly družina bengálských tygrů. Chodil cvičit, ale chodil i stanovat do přírody. Těch druhů, těch oddílů bylo v tom meziválečném období víc.

0: Probíráme se skautskými archiváliemi.
1: Dívám se na fotografii ze stálého tábora rokycanských skautů u Berounky pod Zvíkovcem. Týpí a před ním a kolem něj rozjásaná početná skupina chlapců.
0: Městys Zvíkovec leží na výspě rokycanského okresu. První písemnou zmínku hledejme již v roce 1229.
1: Středobodem rozlehlého náměstí plného zeleně je kostel na Nebevzetí Panny Marie. Od roku 2021 je kostel ve vlastnictví městyse Zvíkovec, který dokončil v roce 2024 jeho celkovou opravu.
0: Dorazili jsme do Zvíkovce nad Berounkou.
1: U Berounky bylo oblíbené skautské tábořiště, když tu tábořili. Si šli nakoupit do Zvíkovce a určitě obdivovali i zvíkovecký kostel, původně gotický, nyní barokně přestavěný,
0: přestavby,
1: který

0: několik desítek let v papíru. My jsme je roztřídili a zjistili jsme, že jsou to neobyčejné kasule, které tady ležely několik desítek let a jsou nádherný. Takže jsme je zapůjčili v Rokycanském muzeu, ty je vystavili, zrekonstruovali a nám je navrátí. Takže budeme mít krásně zrekonstruované kasule, které budou nahlédnutí tady v našem kostele.
1: Pak se tu našli nějaké hudebniny vzácné.
0: Hudebniny od Vincenta Maška, rodáka, který dělal hudbu kostelních chorál, tu zpěvníky a dokonce tu zpěvník, který věnoval rytíři Kalinovi.
1: Rytíř Kalina byl kdo?
0: To byl majitel, pan Steve ve Zvíkovci.
1: Ve Zvíkovci v kostele tuším, že se našly i nějaké vzácné prapory.
0: Ano, pohřební prapory. Dřív, když byl pohřeb, tak nebyla fotografie vedle rakve, ale udělali se pohřební prapory, který jsme našli ve věži v barokní skříni, zmuchlaný, sežraný myšma, ale nicméně my jsme zrestaurovali a máme je tu zde k nahlédnutí také veřejnosti.
1: Mě tu vždycky fascinovala oratoř pro šlechtu. Půjdem k ní?
2: No, jdeme k oratoři pro šlechtu.
1: Jak bychom ji popsali? Taková sklená komůrka s lavicemi ve dvou řadách, jedna pro dvě osoby. Šlechta mohla sledovat mši oddělena od podaných.
2: Tady je doklad.
1: Starý zpěvník. Tento kancionál věnoval chrámu páně na nebevzetí paní Marie. Rytíř Kalina kostel,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano.
1: Jsem z toho teď vyrozuměla.
2: To je to starobylé.
1: A to je originál.
0: To je originál.
3: Jste našli právě v té barokní skříni ve věži.
1: Zahrabaný. To vyšlo. Je to tu, Matěj, někde? 1833.
2: Zpěvník starobylý, téměř 200 let starý.
0: Tohle jsme taky našli, taky vzácí.
1: Baldachín.
0: A pod tím baldachinem jsou kasule.
2: Pane starosta, to je velký zážitek.
0: Nejsem věřící, ale ta energie, co tady je, mě nabyla na dlouhý léta.
2: Duchovní energie zde je, ať jsem věřící, nebo nevěřící.
0: No, ano.
1: Všechny předchozí generace, které sem chodili a modlili se tu, tak tu zanechali energetickou stopu. Ta tu je a ta zase se vlévá do nás.
2: Uděláme tady významovou pauzu, vstřebáváme tu energii.
1: A už se skoro vznáší.
4: Od té doby, co je tady ten kostel, tak se ty lidi začali bližovat. Je to tady lepší, než to bylo předtím. Byl nějak rozdělený a od té doby už se to asi nějak sobě jako dává dohromady.
1: No. A to je ta energie, kterou tu zanechali ty předchozí generace.
2: Zbližování je velká naděje.
1: Ale musí se neustále pěstovat.
0: Mě fascinovalo, my jsme dělali brigádu. My to děláme brigádu, že bychom museli, ale je to výchovný.
4: Vždycky uklízíme kostel.
0: Sem přišli děti. Mámo, já bych chtěl taky do kostela jít uklízet. Tak maminka musela taky.
4: Byl úklid z Víkovce, že jsme uklízeli celý okolí až k řece úplně. Uklidili se plnočerný skládek. Starší lidi jako nad 50 let, 60, tak tady uklízeli v kostele. I ty mladší. Chodilo se okolo Zvíkovce, sbírali se odpadky, pak jsme si dali odměnu sladkou.
2: Generační souznění a zpřízněnost.
1: Matěj to řekl hezky, no, šikovnej, to bude teda opravdu
0: Matěj
1: starost.
0: Matěj bude sot lepší než já. Taky se tu našla krypta, pan Šindelář, který se zabývá naše historie, přijel se skenerem, zjistil, že se tu nachází abnormální krypta, která v kostelích není tak vzácná, takže jsme udělali sken, pak jsme udělali otvor do krypty, kam jsme pustili kameru, vytvořili jsme video, vlastně jak ta krypta vevnitř vypadá. Jsou tam samozřejmě nějaké ostatky a byl tam koaliční znak. Ten jsme oskenovali, udělali repliku a ta replika je v podloubí našeho kostela k vidění. Člověk chodí okolo kostela svých 50 let a vůbec se neuvědomuje, co tady máme za poklady. Ani ty lidi vlastně neví.
4: Můžeme se podívat i nahoru.
0: Tam to taky mám hotový. Udělali jsme schodiště.
1: Už až nahoru, jo?
0: No, bychom mohli udělat ty zvony. Budeme dělat vokapy.
2: My teď vystoupíme po těchto schodech.
0: Ano. Nahoru, kde se našly ty poklady, co zpěvní, půjdeme okolo té barokní skříně.
2: Dobře, tak jdeme na výstup. Tak krkolomné.
0: Je ta barokní skříně, kde byly ty poklady.
2: No,
4: tak tady se našly tady v tom bordel.
2: Suď. No, to je holubí. Holubí trus. Tak jdeme ještě výš. Zvony.
1: Jo.
2: A my jdeme se na zvony podívat. Matěj nám dá výklad. Tady taky trus. Bacha na hlavu. Tak už jsme nahoře. Tady jsou zvony.
4: Ty se vždycky zvoní před mší, nebo se pouštěli i při otevření kostela. Budou procházet.

Ze trénovací celý to vidíme tak za 2-3 roky, 5. Postupem času se to opraví všechno. Zvony mají viset na, ne na železných podstavcích, ale na dřevěných.

Tábořištěm u řeky Berounky poblíž městyse Zvíkovec nás provedli autoři vltavských výletů Tamara Salcmanová a Miroslav Buriánek. Další díl jejich putování po legendárních skautských tábořištích nás čeká zítra po 16. hodině. Tentokrát zamíříme k Úterskému potoku, tedy k místu setkávání skautů i trampů nedaleko starobylého městečka Úterý.

Na album Afterbach vybral Brett Meldau 5 skladeb z Bachova dobře temperovaného klavíru a proložil je vlastními skladbami, které se jimi inspirovaly. My jsme teď slyšeli Bachovo preludium číslo 10 e-moll. Je 16 hodin a 25 minut. A co vás čeká dnes večer na Vltavě? Od 20 hodin vám nabídneme hru Očištění Petra Zelenky, kterou napsal pro renomovanou polskou divadelní scénu Teatr Starý v Krakově, kde také sám v roce 2008 režíroval její premiéru. Hlavním hrdinou je Michal, průměrný spisovatel středního věku, kterého proslavili povídky o životních paradoxech. Hru Očištění v rozhlase před 5 lety natočil režisér Aleš Vrzák a do hlavní role obsadil Martina Mišičku. Poslechnout si ho můžete, jak už řečeno, dnes večer od 20 hodin. A zítra ráno můžete poslouchat mezi 6 a 10 náš kulturní servis. Vezmeme vás mimo jiné na právě probíhající filmový festival v Karlových Varech, odkud se přihlásí Tomáš Pilát s Alicí Aronovou. Teď už vám přejeme příjemné odpoledne. Markéta Kaňková vás zdraví za celý tým, editora Jana Zítku a také za Janu Studeckou z techniky. Mějte se krásně. Vlastně.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Dobré odpoledne, je 16.30, tedy čas pravidelného vltavského publicistického akcentu a dnes bude o tom, že Ministerstvo kultury minulý týden zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Bude se opakovat a ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Změnit by se měla i výběrová komise. Náš březnový akcent, ve kterém jsme mluvili o Národní galerii Praha po odvolání Alicie Knast, vám nabízíme právě teď.

0: Alicia Knast, která byla dlouhodobě odborníky kritizována za vedení Národní galerie Praha, už není ředitelkou této státní příspěvkové organizace. Minulý čtvrtek ji z funkce odvolal ministr kultury. Jaké jsou nejpalčivější problémy Národní galerie a jak ji posunout mezi přední evropské kulturní instituce? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forej. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a výtvarný publicista Jan H. Vytvar. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, děkuji.
0: A pojďme si říct, jaké jsou ty nejpalčivější problémy, protože na úvod chceme říct, že jedna věc je samozřejmě samotná činnost Alicie Knast v uplynulých 5 letech, kdy byla generální ředitelkou Národní galerie Praha. Druhá věc je způsob jejího odvolání, což jsou vlastně dvě věci, které se hodně probírají, ale o tom už toho bylo napsáno docela dost. Pojďme si říct především to, jakým způsobem z vašeho pohledu na základě sledování činnosti Národní galerie v uplynulých mnoha letech vnímáte, že jsou ta místa, kde má Národní galerie největší problémy a které je potřeba posunout. A vlastně kde, a to je možná ta úplně úvodní otázka, kde bychom Národní galerii chtěli vidět? To znamená, co je pro vás Národní galerie Praha v té ideální variantě? Matěj.
1: No tak tohle je teda, myslím, hodně náročná, hodně komplexní otázka. Nicméně v té ideální variantě bych minimálně Národní galerie Praha rád viděl v pozici instituce, která je aspoň trochu míň ospalá a zaprášená, než je dneska, která má nějaké jasně komunikované centrum, které je otevřené publiku, které je relevantní jak pro zahraniční návštěvníky, tak pro domácí publikum, které je nějakým způsobem příjemné a otevřené. Což si myslím, že v nějaké minulé etapě se snažil být Veletržní palác a zároveň na něm a na jeho aktuálním stavu je, myslím, jakoby zjevné to, že se to v poslední době nic z toho, co jsem teď jmenoval, moc nedaří.
0: Honzo?
2: Jo, mám to velmi podobný. Já bych si přál, aby Národní galerie byla místem, kde když o víkendu prostě přemýšlím, kam bych si zašel jakoby na výstavy, nebo kam bych si zašel na kulturu, tak obecně, tak jakože mě třeba napadne jako jedna z prvních, jo, a ne a jedna z posledních, abych měl prostě pocit, že když už mě napadne, takže mě nenapadne jako jít na dobrý kafe jako do Veletržního paláce, ale jít na nějakou dobrou výstavu do Veletržního paláce, nebo na nějaký jiný program. A to vlastně jako platí pro úplně všechny ty objekty, jakože jich má Národní galerie hodně, tak tohle je pro mě úplně základní, úplně ta bazální věc, no, jako abych prostě měl tuhle tu galerii prostě na aspoň prvních 3 místech, ať jako nejsem zas tak velký optimista, z těch pražských institucí, kam jako prostě vím, že se mi chce o víkendu vyrazit, ať už má zrovna aktuální výstavu jakoukoliv.
0: A nebo tu, řekněme, stálou, nebo řekněme dlouhodobou.
2: Jo, a potom teda druhá vize, a to jako opravdu to, ale já mám pocit, že takhle budeme spíš sedět za třeba, bohužel za 10, za 20 let, je, že když se mi třeba zeptá nějaký zahraniční kamarád, kamarádka, jako kam bych doporučil, aby jako si zašli, že jim to rozšíří jejich jako zahraniční obzory, tak abych jako taky řekl mezi prvníma třema Národní galerie, úplně zcela jednoznačně.
0: Pokud se tedy podíváme na jednu z těch věcí, která byla kritizována mimo jiné v souvislosti s letošní sezónou, tak to je výstavní plán. Když se podíváte na to, co hodlá Národní galerie dělat v letošním roce, případně to srovnáte s tím, co Národní galerie dělala v těch uplynulých letech, tak kde jsou pozitiva, případně nějaké výtky. Mimochodem, všichni si můžou přečíst tiskovou zprávu Národní galerie, která vyšla po odvolání generální ředitelky, kde jsou vlastně shrnuty všechny úspěchy, mimo jiné je tam zmíněn i výstavní program. Matěj.
1: Tak ty úspěchy určitě jako nějaké byly, ale mám pocit, že když budeme jmenovat ty úspěchy, takže vlastně se upínáme k nějakým jednotlivým ostrůvkům a jednotlivým povedeným událostem, ne k nějakému jakoby kontinuálnímu stavu. Když se podívám na tiskovou zprávu, která byla vydaná ještě před odvoláním generální ředitelky a která představuje ten letošní program, tak první, co mě nad ní napadne, je to, že je toho všeho strašně málo. Když odečteme vlastně bienále, které si připravuje Umprumka v budově Veletržního paláce, když odečteme bienále ve věci umění, které je také samostatnou organizací, tak nám z toho vlastně na Prahu zbydou dvě velké výstavy, což je na tuhle instituci, na instituci toho významu, jaký má Národní galerie mít, je podle mě prostě strašně málo. A když se ohlédnu do toho minulého roku, tak ano, ve Veletržním paláci sklidila velký úspěch výstava Aleše Veselého se vší úctou k autorovi i ke kurátorskému týmu, tak pokud vlastně v hlavním sídle Národní galerie upínáme veškerou pozornost k jedné výstavě jednoho domácího umělce, tak mám pocit, že ta laťka Národní galerie je položená někde jakoby mezi těmi menšími regionálními galeriemi. To je, myslím, laťka, kterou má, a zase se vší úctou, ale s absolutně odlišnými rozpočty, galerie Klatovy Klenová nebo prostě galerie v Chebu, ale to jsou prostě instituce, které jsme zvyklí vnímat jako nějaké až nespravedlivě periferní instituce, ale vlastně ty úspěchy už si Národní galerie měří skoro stejným měřítkem.
0: Velké výstavy, které Národní galerie Honzo uspořádala v uplynulých letech, tak byly skutečně úspěšné, jak divácky, tak i kriticky. Ale zajímavé na tom je, že se zmiňuje, že oni byly zajímavé především z toho našeho vnitřního hlediska, ale nebyly zase možná až tak zajímavé pro zahraniční publikum.
2: No, asi možná jak co, jo. To zase do toho nevidím, nejsem zahraniční publikum, nemůžu mluvit za ně. Myslím si ale, že opravdu, jako, že by někdo přijel jako z ciziny a tady jako prostě nadšeně pak vyprávěl rok o tom, že byl v Národní galerii, kde byla výstava Aleše Veselýho, to asi ne. Jako byla to pěkná výstava, ale z mýho pohledu, já jsem to i psal prostě ve své recenzi, jako vlastně ne nějak jako by zásadně jako překvapivá, jo, a jako přesně tady souhlasím s kolegou, že prostě takovýhle výstav se dělá prostě v regionálních institucích poměrně každý rok jako dost a jako s horšíma rozpočtama. Já se vrátím jako k tomu letošnímu výstavnímu programu, mě nejvíc jako překvapilo ta malá jako ambice. Jo. To, že uděláme teda jednu z těch velkých dvou výstav jako výstavu o československém surrealismu, jako fajn, bude to dělat Anna Pravdová, skvělá odbornice na toto téma. Zároveň si myslím, že prostě jestli opravdu jako třeba moje generace a možná jako generace o 10 let mladších lidí jako něco díky českým institucím ví o nějakém jako českým proudu uměleckým, tak je to zrovna surrealismus. Jo? A vys velmi povedená třeba retrospektiva to AN, kterou zrovna dělala Národní galerie, která se do značné míry bude v tomhle tom projektu samozřejmě kopírovat. Nebo vys velká výstava surrealismu, která byla dělaná falšově jeho český galerii, je to 3 roky zpátky. Druhá výstava z tohohle, z těch velkých projektů, tak bude výstava starého umění z doby Anny Jagellonské, což je jakoby určitě bude krásný, nádherný projekt. Teď ve čtvrtek se otevírá výzdárně projekt Jiřího Fajta věnovaný svatovítskému pokladu a současnému umění, kde já třeba tu ambici už cítím z toho názvu. Jo? Svatovítský poklad a současné umění. Nevím, jak to bude vypadat, jak to dopadne, ale už se na to jakoby těším, že tam se bude zajímavě pracovat se starým umění. Zatímco tato výstava bude zřejmě koncipovaná v té Národní galerii tak, že prostě vystavíme prostě historické věci z doby Anny Jagellonské. Nic proti tomu, ale když jsem v únoru, myslím, byla ta tisková konference, kde teda pod tlakem novinářů, teda včetně mě vůbec jako Národní galerie se odhodlala k tomu, že tu tiskovou konferenci udělala, protože původně říkala, že ji vlastně dělat nebude, protože na ní nemá peníze, což myslím samo o sobě je dost jakoby překvapivý, tak nakonec ji udělala a vlastně vysvětlovala tam Alice Knast a ekonomická náměstkyně a jo, vlastně Olga Kotková, dneska teda dočasná ředitelka, že navíc letos nemají peníze, protože jestli se nepletu, tak mají 55 milionů vyčleněný na výstavy, což je jakoby velký číslo. A když se zeptáte jako po České republice, kolik která instituce má na výstavy, tak samozřejmě se k tomuto číslu jako ani nepřiblížíte. Jo. Ale problém je v tom, že ta ambice té Národní galerie očividně letos směřuje pouze do výstavy Anny Jagellonské, protože když pak zjistíte, kolik stojí pronájem Valčtinské jízdárny, což není objekt Národní galerie, kolik tam bude stát prostě paneláž, vlastně vybudování celého toho prostoru, tak zjistíte, že ten projekt pravděpodobně odčerpá polovinu veškerých prostředků na celý ten rok. Jo? A A já se ptám, jestli v takovéhle situaci, kdy vy teda sám jakoby říkáte, že na nic nejsou peníze, máte jakoby vrhat veškeré ty prostředky nebo většinu z nich na jednu výstavu, kterou teda jakoby chcete jako zazářit zřejmě. A já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, protože si myslím, že ta česká veřejnost si zaslouží prostě větší rozpětí těch výstavních projektů, že si třeba zaslouží výstavy současné umění, na který potom oni teda tvrdí, že nemají ani korunu, ale to je potom asi třeba se k tomu ještě dostaneme.
0: Akcent. Společně s výtvarnými publicisty Matějem Forejtem a Jan H. Vytvarem se bavíme o tom, jaká by Národní galerie mimo jiné měla být v těch následujících letech, nebo řekněme v tom ideálním případě. Znovu připomeneme, že tedy generální ředitelka Alicia Knast byla odvolána minulý týden s tím, že nové výběrové řízení bude proběhne pravděpodobně v první polovině letošního roku, ovšem jeho parametry ještě zatím nikdo nezná. Pokud se vrátíme zpátky k výstavnímu plánu, co tedy by Národní galerie měla z hlediska výstav, jakožto Národní galerie Praha, nabízet, pokud vlastně sama Alicia Knast, myslím, že to bylo právě na té tiskové konferenci, vlastně zmiňovala, že úloha Národní galerie Praha je především, co by paměťové instituce, ta sbírkotvorná a ta prezervační. To znamená, jako kdyby vlastně ta výstavní část nebyla natolik akcentována.
1: No, to je potom už možná o nějaké vůbec toho, o té vizi a o nějakém důrazu na, na jednotlivé role Národní galerie.
0: A ta otázka zní, má Národní galerie Praha být tím místem, kde skutečně najdeme ty nejvýznamnější výstavní projekty každý rok?
1: No já si myslím, že ano. A, nebo minimálně tenhle nárok si myslím plyne i z toho, že jsme byli za historii Národní galerie nějakým způsobem zvyklí na to, že je Národní galerie v tomhle ohledu lídrem a proto třeba dostává i větší rozpočet než menší regionální galerie. Co si myslím, že ale jakoby důležité je jakoby tady vlastně se bavit o těch úkolech a já si myslím, že není pravda, že by tím hlavním úkolem byla ta, třeba ta prezervační funkce, protože těch funkcí je prostě nějakým způsobem stanoveno více a možná se tady už blížíme i vůbec k nějakému jako problému toho, jak je Národní galerie zřízena vlastně institucionálně, ale tady se právě možná tříští jednotlivé úkoly, které se pojí s jednotlivými agendami, které všechny patří pod střechu Národní galerie. Národní galerie v Praze sdružuje pod střechou jedné instituce vlastně sbírky starého umění, sdružuje tam archiv, sdružuje ale vlastně sbírku poválečného a současného umění, pokud do té instituce jako nějaká plnohodnotná součást patří sbírka současného umění, no tak asi není jakoby jediným cílem prezervovat staré umění, protože tady najednou máme tedy jako autonomní součást Národní galerie, která prostě potřebuje úplně jako jinou péči a důraz na, na nějaký jiný přístup. Takže možná se tady blížíme i k otázce toho, jestli je vlastně Národní galerie institucionálně správně zřízena tak, aby v jedné instituci poskytovala všechny tyhle, celé tohle spektrum všech těch agend.
0: No a co si o tom myslíte, Matěj? Velmi stručně.
1: Těch cest je, myslím, několik. Ten aktuální stav asi všichni vidíme, že nejspíš není úplně funkční. Jak z toho ven, to už je pak otázka na nějakou širší debatu. Já bych tady jednak citoval hodně často opakovaný názor profesorky Mileny Bartlové, která navrhuje Národní galerii rozdělit na dvě samostatné instituce, galerii starého umění a galerii současného nebo nového a současného umění. Za mě je třeba zajímavé se podívat do mého oblíbeného Německa, jak tam fungují ty velké muzejní instituce, ať už jsou to státní umělecké sbírky v Drážďanech, nebo bavorské státní sbírky malby v Mnichově a v Bavorsku, nebo nadace pruského kulturního dědictví v Berlíně. To jsou všechno jako obrovské muzejní holdingy, pod které patří jednotlivá muzea, která už jsou ale spojena s určitým odborným zaměřením, s určitým zaměřením na nějaký daný program a s konkrétní budovou. Takže i vlastně z marketingového hlediska jako návštěvník vím, že už jdu do konkrétní budovy za nějakým konkrétním programem a za nějakým konkrétním segmentem té sbírky. Není ta instituce nějakou jakoby chimérou, která zasahuje do x budov po celém městě a já vlastně nikdy úplně přesně nevím, kde co najdu, protože se to v průběhu let tak nějak jakoby různě proměňuje. A ty jednotlivé domy nemají vlastně jasnou identitu jako jednotlivá autonomní muzea a nemají vlastně ani své jasné vedení. Nemáme to tak, že by Veletržní palác měl svého ředitele nebo Palác Kinských svého ředitele, který by nějakým způsobem vedl tu sbírku. Pokud se podíváme do Berlína, tak tam to přesně takhle funguje. Aktuálně Marion Ackermann, která přišla z Drážďan přednedávnem, vede obrovskou nadaci, pod kterou patří x institucí. Jedna z nich jsou Státní muzea Berlín a pod tuhle jakoby dceřinou organizaci patří Stará a Nová národní galerie, všechna muzea na Museumsinselu, všechna muzea na Kulturforu a takové ESO, jako je třeba světová kuratorská superstar Klaus Biesenbach, je ředitelem v jediné dílčí instituci toho celého kolosu a to je Nová národní galerie. A on pak pracuje jako šéf kurátor a ředitel Nové národní galerie s programem a identitou toho jednoho konkrétního domu.
0: Tady musím zmínit, že Národní galerie Praha spravuje mimo Veletržní palác také Palác Kinských, Salmovský palác, Šternberský palác a Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí a klášter svaté Anežky České. Mimochodem, když vlastně se Jan Had Vytvar, který se velmi orientuje na současné umění, když jste zmiňoval právě ten nepříklon k současnému umění v případě výstavních projektů Národní galerie, tak to, co vlastně zmiňuje Matěj, to znamená vlastně oddělení a jasná specifikace toho, kde co je, tak to by byla ta cesta.
2: Myslím si, že určitě může být. Je to, o tomhle se mluví strašný léta, mluvilo se o tom za Milana Knížáka, který vlastně tu myšlenku rozvíjel, bohužel to potom překlopil do právě toho začátku toho úplně zmateného přesouvání všech různých expozic, jako že už pak člověk úplně ztratil přehled, kde jsou. Mluvil o tom Jiří Fajt, který kvůli tomu jako neměl úplně jakoby taky dobrý jakoby vztah s ministerstvem kultury, jak jsem tehdy jako cítil, protože tak jako do toho trošku házel vidle jako a chtěl dělat, jako z pohledu ministerstva kultury jsem cítil, jako, že to budou jako trochu jako snaha o chaos. Jo. A za Alice Knes za těch 5 let, mimochodem někde jsem zaznamenal, že proč jí jako odvolával Klempíř teď, když jako už když ona měla už jenom rok, není to pravda. Alice Knes tam měla smlouvu na dobu neomezenou, jo? To bych jenom zdůraznil, jo? To nebylo žádný na 6 let. Měla smlouvu na dobu neomezenou a za těch 5 let neomezeného tedy vládnutí, kdy nic jako by moc netlačilo, tak vlastně nic z tohohle nerozvíjela, jako vůbec. Přestalo se o tom hovořit jako a mluvilo se jenom o penězích. A vlastně začala je brát, jakoby, já jsem to cítil, že to začala brát jako alibi a přenesla tuhletu svoji jako prostě retoriku na tu instituci. Mluvil jsem o té tiskovce, která byla nedávno v té Národní galerii, kde vlastně jakoby to bylo velké plakání, nemáme peníze, nemůžeme nic dělat. A vlastně všichni ty zaměstnanci, zaměstnankyně tak jako kejvali, ano, opravdu to jako nejde nic dělat, jako bohužel jako to. A mně to prostě přijde, že to je prostě strašně, strašně málo, že ta galerie má mít i tuhle tu ambici uvažovat o svý budoucnu, nějakou vizi, co dělat jako do budoucna. Když jsem se ptal Michala Novotného, což je šéf sbírky současného umění ve Veletržním paláci, vlastně proč teď ve Veletržním paláci bude zrovna Umprumka mít to bienále zmíněný, který začíná teď mimochodem ve středu, nebo ve čtvrtek pro veřejnost, proč zrovna tato škola, když z těch škol jako zrovna já třeba cítím, že ty jako klauzury a diplom, natož diplomky jako opravdu nepůsobí ve volném umění jako nejlíp, rozhodně ne.
0: Což ale pardon, subjektivní názor Jan Havitvar.
2: Což je můj subjektivní a doufám, že přesný názor.
1: Já jako absolvent Umprumky se tady, když tak potom zastanu svůj alma mater.
2: Ale... Ne, nic proti Umprumce, ale prostě momentálně jako vím, že kdybych šáhnul na FAVU, kdybych šáhnul na AVU, kdybych šáhnul prostě do Ostravy, tak rozhodně si dovedu představit, jakože okamžitě vím, co budu vystavovat ve Veletržním paláci, zatímco Úprumky si momentálně jako nejsem jistý.
1: Já pak mám jakoby vysvětlení, který není lichotivý pro Národní galerii, proč to zrovna tam Úprumka.
2: No a Michal Novotný mě odpověděl, že na rozdíl od tom Úprumky se nikdo neozval. A tam já jsem cítil, jakože vlastně, že teda ta galerie nemá, nejen že nemá vizi, ale vlastně ani jakoby se nechce takhle orientovat. Že vlastně čeká, kdo ji jako osloví, jo? Mluvili jsme o Anežském klášteře. Já jsem tam viděl několik úplně skvělých intervencí současného umění, mladých lidí, kteří vždycky vznikli tak, že oslovili Národní galerii a zeptali si, jestli by si tam mohli udělat na dva dny prostě třeba představení svý diplomky, což udělal Dominik Adamec, dneska prostě úplně skvělý, světový v Německu, populární prostě sochař. Tak prostě on to jako se zeptal té Národní galerie a Národní galerie řekla, no tak jako jo, ale nevyvíjí tam nikdo činnost to, aby prostě třeba chodil po těch klauzurách nebo po těch diplomkách a vlastně jakoby zapojoval, když už ty, je to takhle striktně rozdělený v těch barácích, tak bych tam dal aspoň jakoby nějaký prolínání toho současného umění, který se z nějakých pro mě fakt jakoby nepochopitelných důvodů furt jako nemůže dostat do toho Veletržního paláce, kde se vždycky jakoby odvolává nejen na peníze, ale hlavně na nějaký jako nesmyslný klimatický předpisy.
0: To je jenom krátce na to zareagovat.
1: Ono už to zaznělo, ale prostě to Biennale Umprumky není ani něco, co by vůbec jako kdy vymyslela Národní galerie. To existuje už jako roky. Umprumka si to sama organizuje a dělá si takovou jakoby tour po různých institucích. Tohle Biennale se po konstrukci UPM odehrávalo v UPM, dneska je v Národní galerii a prostě ona potom sáhne proto, že jí jakoby externí instituce dodá program. To je vlastně jako strašná lenivost i jako z pohledu.
2: A může nazvat galerie prostě teď čtvrtek jako grand opening. Ano. Což jako opravdu, to je jako, já si grand opening opravdu představuju teda úplně něco jiného.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: Výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forejt a vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a výtvarný publicista Jan H. Vytvar jsou s námi a bavíme se o vlastně budoucnosti, současnosti, ale především budoucnosti Národní galerie Praha. Z toho, co vy vlastně říkáte, a často se to zmiňuje, provoz Národní galerie stojí ohromující peníze, staví se v současné chvíli depozitář, plánuje se snad nějaká rekonstrukce, nejdříve opravy, možná rekonstrukce Veletržního paláce. Znamená to, že proto, aby Národní galerie mohla mimo jiné realizovat vedle všech těch svých funkcí i kvalitní výstavní program, tak by nemusela mít tolik domů, Matěj?
1: No, já si myslím, že ano. Navíc jako ty hlavní se výstavy stavat. Se odehrávají ve Valčinské jízdárně, která sice historicky od 70. let je brána jako jeden z těch domů Národní galerie, ale ona patří Senátu a Národní galerie je tam jakoby ve výpůjčce, takže ona si s těmi 6 budovami v zádech pořádá výstavy v budově, o kterou vlastně usiluje si ji nechat ještě tak jakoby navíc. Takže pokud se tady bavíme o nějakém nedostatku finančních prostředků, ale zároveň o tom, že se Národní galerie urputně snaží udržet budovy, pro které nedokáže najít jako nějakou konkrétní identitu pro každou z nich, tak já si myslím, že opuštění některých budov, třeba některých jako těch Nahradčanech, si myslím, by byla určitě jako cesta, která by mi připadala jako realistický scénář v té aktuální situaci.
0: Následující budoucí ředitelka nebo ředitel Národní galerie budou muset řešit všechny tyhle ty problémy, které tady byly zmíněny. Bude muset řešit relevanci Národní galerie, respekt, jaký bude mít nejenom u nás, ale i v zahraničí. Jsou tady ať už v České republice, anebo v zahraničí lidé, kteří se budou chtít o tuto funkci přihlásit za současných podmínek, kdy evidentně je potřeba opravdu přemýšlet nad celým systémem organizace Národní galerie. Honzo.
2: No, to je těžká otázka, je to lehká, to odpověď je to těžká.
0: Pardon, ještě připomínám, že my neznáme parametry toho výběrového řízení.
2: Parametry neznáme, nevíme ani, kdy se uskuteční. Já si za sebe myslím, že bych si mohl, jako stejně jak jsem si v prosinci typoval, že bude Alice jak nás odvolaná, byť mimochodem teda ministr kultury stále jako neuvedl žádný konkrétní důvody, kromě toho, že nerozvinula potenciál, aby vlastně ani nedefinovala, co ten potenciál mimochodem je. Jo. Tak já si myslím, že to přechodné období se může jako docela protáhnout, že vždycky se docela protahovalo. Může to trvat dlouho, absolutně netuším, kdo by se tam chtěl přihlásit, ale myslím si, že to ministerstvo kultury, pokud to s Národní galerií myslí dobře a pokud to s českou kulturou...
0: Předpokládáme, že ano.
2: A pokud to s českou kulturou myslí dobře, což předpokládáme, že momentálně teda spíš to vypadá, že ne. Takže to je velká otázka, jak to ministerstvo kultury jako vůbec myslí s náma, tak nějak jako se všema pod vedením Otto Klempíře. Tak myslím si, že by tam mělo upřednostnit někoho, kdo právě už s nějakou takovouhle vizí tam přichází. Kdo ne, že tam přijde a najednou zjistí, Ježíši Majra, my vlastně vůbec na nic nemáme peníze a já vůbec nic nestíhám a já prostě tady musím jako, což podle mě zjistila velmi rychle Alicia Knast, ale místo toho, aby to přiznala.
0: Pardon, ještě musíme ale připomenout, že Alicia Knast také nastoupila v situaci, která byla velmi závažná a složitá pro všechny, protože vlastně pracovala na začátku své práce s covidovou pandemí.
2: Ano, samozřejmě, ale jako, no ale to možná jako by to jenom uspíšilo, jo. Ale že, já si myslím, že ona prostě jako tohleto velmi rychle jako pocítila, netušila to úplně, jako by tu strukturu Národní galerie a pak najednou zjistila, že právě, že by to nějakou tu chtělo mít tu vizi, ale nenašla jí prostě sama v sobě. A tam by měl přijít někdo, kdo prostě tohle, kdo tam jde už s tímhletím, jo. Jako nejde do nekonečna a to je neudržitelný, opravdu to vidíme. Jakoby furt říkat, máme tady veletržní palác, který jenom svým provozem odčerpává prostě drtivou většinu financí, kterou máme na celou tu Národní galerii. To prostě jako nedává vůbec žádnou jako ekonomickou ani jako prostě potom kulturní logiku, protože pak jako to táhne dolů celou tu instituci. Takže ten člověk tam musí přijít s nějakou vizí, jestli se má ten veletržní palác teda jakoby kvůli tomu, aby jsme mohli pečovat i o jiné sbírky a o třeba výstavní program, prostě třeba dočasně jakoby uzavřít a nějakým způsobem ho to, a nejde to, co jakoby Národní galerie teď zveřejnila v tom únoru, že má vyčleněno nějakých 300 milionů jakoby vlastně na nějakou jakoby studii na základní jakoby opravy, kterým se to tak jako na čas zamázne a bude klid, jo. To prostě, to je jasný, že to takhle jako nebude fungovat. A ten člověk tohle to by měl vědět a myslím si, že to není zas tak těžký, protože Jiří Fajt, když tam byl, tak tohle to rozpracovával a já si myslím, že stačí vzít třeba nějaký z těch jeho dosavadních jakoby rozborů, měl na to i nějakou prostě komisi, se kterou se radil, že jo, tehdy a prostě jenom to vzít jako do nových teda ekonomických podmínek postcovidových a jako a aplikovat to, jo.
0: Matěj?
1: Já si myslím, že z toho, co tady v té poslední půl hodině jsme probrali, je dost jasné i to, že ten nový ředitel by, nebo ředitelka by měly být vybíráni tak, aby nešlo o člověka, který bude mít tisíc nápadů na to, jaké dělat výstavy, na to jsou tam dobří lidé už teď, třeba Anna Pravdová nebo Olga Kotková a další, ale že je potřeba prostě tam dosadit někoho, kdo bude mít jasnou jakoby organizační vizi a bude vědět, co s tou institucí udělat koncepčně. Ne v jednotlivých výstavách, ne v tom, co bude dělat edukační oddělení za rok v dubnu, ale prostě s tím, co se stane s organizací a s nějakou celou jako strukturou té instituce jako takové.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali situaci v Národní galerii Praha. Minulý týden byla odvolána z pozice ředitelky Alicia Knast. Ve studiu s námi byli výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forejt. Moc děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a výtvarný publicista Jan Havitvar. Díky, Honzo.
2: Já děkuji a držme si palce, to dobře dopadne.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent z letošního března. Mluvili jsme tehdy o Národní galerii Praha po odvolání Alicie Knast.

0: Dobrý podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Český prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Před odletem do Turecka české zapojení oznámil ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Do turecké Ankary přiletěl na summit NATO americký prezident Donald Trump. Na letišti ho přivítal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Právě s ním má Trump během summitu naplánované zatím jediné bilaterální jednání. Americký prezident tlačí ostatní členy aliance, aby navýšili výdaje na obranu výrazně nad povinnou hranici 2% HDP. Česko jako jedna z mála členských zemí ale neplní ani tento základní závazek. Zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johana Pauly. Bylo jí 81 let. Svůj profesní život zasvětila českému průmyslovému designu, sklu, bižuterii a také užitému umění. O jejím úmrtí dnes ČTK informoval vnuk Přemysl Hásek. Pauly působila v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Později také vedla oddělení průmyslového designu v Národním technickém muzeu v Praze, kde se podílela na koncepci, přípravě a realizaci řady expozic, které tvoří součást prezentace českého technického a designového dědictví. Dnes v noci bude zataženo až oblačno, zpočátku jen v severní polovině republiky, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude srážek i oblačnosti od severu ubývat, nejnižší teploty 18 až 14, na severu a severovýchodě kolem 12, na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší zítřejší teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27, maxima na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Café.
1: Pár minut po 5:00 odpolední vás u poslechu dalšího dílu Art Café vítá Pavel Zelinka. Dnešní hodinu strávíme v krajině ledu, pomalého času, polárního světla a ambientních prostorů. Profilově se podíváme na italské vydavatelství Glacial Movements, které letos uzavírá 20 let existence a které si za své ústřední téma zvolilo chlad, sníh, ledovce, arktickou imaginaci a ticho velkých prázdných krajin. Přeji vám příjemný poslech.

První ukázka z dnešního Art Café věnovaného vydavatelství Glacial Movements. Začali jsme jednou z novějších nahrávek katalogu. Pod jménem Galati se ukrývá Roberto Galati a jeho album Cold as a February Sky. Vyšlo na tomto vydavatelství v roce 2024. Jako pozvolné otevření dnešního profilu posloužila skladba With Wide Unbelieving Eyes. Glacial Movements je label, který se na první pohled zakládá na paradoxu. Vznikl v Římě, tedy ve městě, které si člověk s arktickým chladem zpravidla nespojí. Jeho zakladatel, Alessandro Tadeši, hudebně vystupující jako Netherworld, ale právě odtud, už od roku 2006, buduje katalog zasvěcený ledu, sněhu, polárním krajinám a zvláštnímu druhu ticha, které neznamená prázdnotu, ale naopak soustředění. Když jsem se Alexandra před 10 roky v rozhovoru pro časopis Uni ptal, odkud se jeho fascinace chladem bere, vracel se ke vzpomínkám na zasněžené hory, na studený vzduch, který člověk dýchá v naprostém klidu, i k pocitu věčnosti, který podobná místa dokážou vyvolat. Zároveň ale upozorňoval, že Glacial Movements nikdy nechápal jen jako hudební značku. Led a chlad pro něj nejsou pouze estetika, ale také připomínka křehké klimatické rovnováhy a mizejících krajin, které se mohou z kulturní představy postupně stát spíš vzpomínkou. Druhá skladba dnešního pořadu připomene právě Netherworld. Skladba Jokul pochází z alba Morketit, které vyšlo v roce 2007 jako jeden z úplně prvních titulů vydavatelství Glacial Movements. Název alba odkazuje k polární noci a k dlouhému období zimní tmy. A přesně v takovém prostoru se pohybuje i zvuk tohoto projektu. Pomalé plochy, vzdálené šumy, temné tóny a pocit, že hudba neplyne dopředu, ale spíš se rozprostírá kolem posluchače.

skeletons with

Thank you.

Say.

existence.

Hned po Netherworld zazněl ve vltavském Art Café dnes věnovaném vydavatelství Glacial Movements další důležitý bod raného katalogu. Repoon, tedy Robin Story, někdejší člen britských experimentátorů Soviet France. Jeho album Time Frost z roku 2007 ukázalo, že Glacial Movements dokázalo

už od počátku oslovit i velká jména nezávislé a postindustriální scény. Skladba Glacial Danube pracovala s představou Evropy sevřené novou dobou ledovou a s drobnými fragmenty kulturní paměti zamrzlými v ledu. V případě této skladby to byl ohlas Strausova valčíku na krásném modrém Dunaji. Repun krásně ukazuje, že Glacial Moments od začátku nestálo jen na lákavé grafické jednotě a jasném tématu. Alessandro Tadeschi dokázal svou vizi nabídnout autorům, kteří už dávno měli vlastní historii, zvuk i posluchače. Zároveň by byla ale škoda vnímat Glacial Moments jen jako klub zavedených jmen. Stejně důležitá je schopnost labelu dávat prostor autorům, kteří do ambientu přinášeli jinou citlivost, jiné geografické zkušenosti a někdy i jemnější, komornější jazyk. Tokijský skladatel Yuya Ota vydal v roce 2013 na Glacial Moments své debutové album Arctic April Mother. V jeho případě nejde o temný, monolitický ambient, ale spíš o křehké zvukové akvarely, v níž se chlad potkává s melodikou, klavírem, kytarou a téměř písňovou něhou. Z alba jsem vybral skladbu Maria.

Posloucháte Art Café s Pavlem Zelinkou, dnes věnované ledovému ambientu vydavatelství Glacial Movements. Dozněl nám další nováček, který právě vydáním debutu na tomto vydavatelství odstartoval poměrně zajímavou kariéru. Jedná se o Jar Elazara Glotmana, hudebníka a sound artistu, žijícího v Berlíně. Jeho album Northern Gulfs z roku 2014 je zase jiné, než co jsme si zde doposavat hráli. Elektroakustické, fyzičtější, opřené o akustické nástroje, analogovou elektroniku, digitální zpracování i terénní nahrávky. Glotman vyšel z kontrabasu, elektroakustické kompozice, zvukových instalací a sound designu a na Northern Gulfs skládá hudbu jako cestu arktickými zálivy. Glacial Movements si ale vedle hlavní katalogové linie vytvořila také několik zvláštních odboček. Jednou z nich byla Worm Series, která se nakonec stala uzavřenou kapitolou spojenou se jménem italského ambientního hudebníka Ofoy. Druhou je Iceberg Series, kde se stejná fascinace ledem posouvá směrem k dabu, technu a industriálnějšímu pohybu. A právě tam patří projekt Council Estate Electronics. Za ním stojí Justin Broderick a Diarmund Dalton, tedy jména spojená mimo jiné s okruhem industriálních metalistů Godflesh a Yesu. Album Arktika z roku 2016 vychází z představy ruského ledoborce typu LK-60IA, který má drtit cestu ledem severní mořské cesty. Tady se tedy ledovec nehýbe nepostřehnutelně po staletích. Tady se led láme pod tlakem stroje, subbasu, dabové ozvěny a mechanického pulzu. Council Estate Electronic a skladba Type LK60.

Council Estate Electronic na albu Arctica ukazují jednu z nejzajímavějších vlastností Glacial Movements. I když má label od začátku velmi přesné téma, nemusí to znamenat jeden jediný zvuk. Glaciální hudba může být tichá, mlžná a nehybná, ale může být také rytmická, těžká a technicistní. V případě Justina Brodricka a Diarmunda Daltona se do ledu propisuje dubová hloubka, industriální zkušenost a představa mohutného stroje, který si razí cestu zamrzlou krajinou. Důležitou součástí identity Glacial Movements je ale také vizuální stránka. Album za albem vytváří dojem jednoho souvislého atlasu chladu. V rozhovoru pro časopis Uni Alessandro Tadeši vysvětloval, že pro obaly dlouho vybíral fotografie z portfolia Nora Bjarného Riesta, fotografa žijícího za polárním kruhem. Grafický návrh a výslednou podobu obalů pak dodnes vytváří Rutger Zuiderveld, známý jako Maschine Fabrik. Maschine Fabrik je tedy pro Glacial Movements dvojnásobně důležitý. Nejen jako hudebník, ale také jako člověk, který labelu pomohl dát rozpoznatelnou vizuální tvář. Jeho album Stillness Soundtrack 2 vzniklo jako soundtrack k filmovým krajinám Esther Kockmeyer, natočeným v Antarktidě. My si pustíme ukázku Stillness No. 10.

Posloucháte vltavské Art Café, dnes zaplněné hudbou vydavatelství Glacial Movements. Po Machine Fabric jsme se přesunuli k Murkoffovi, tedy mexickému hudebníku Ferdinandu Coronovi. Album Lost in Time je soundtrackové a ukazuje další tvář Glacial Movements. Místo, kde se ambient potkává s filmem, komorní vážností a téměř sakrálním prostorem. Z desky jsme si představili skladbu Chapitre D. Murkoff připomněl, že Glacial Movements není jen značka pro izolacionistický ambient, jakkoliv právě ten je jejím přirozeným domovem. Za 20 let se v katalogu potkali field recordings, drone, elektroakustická kompozice, dub, techno, postindustriální zkušenost, filmová hudba i práce s vizuálním uměním. Společným jmenovatelem zůstává chlad, prostor, pomalost a zvláštní druh soustředění, v němž se hudba stává krajinou. Na závěr dnešního pořadu se vrátíme k zakladateli labelu. Alessandro Tadeši alias Netherworld letos vydal album The Hermit, které je k 20letí Glacial Movements vlastně velmi symbolické. Nejde o reprezentativní kompilaci nebo slavnostní přehlídku katalogu, ale o návrat do doby ještě před vznikem vydavatelství. Alessandro na něm zpřístupnil obnovené archivní nahrávky z roku 2004 nalezené na starých vypálených CDčkách a minidiscích. Je v tom hezký kruh. Label, který dvě desetiletí hledal zvuk ledu, se na výročí vrací k úplným začátkům Netherworld. K hlasům, gongům, kovovým povrchům, rozbitým hračkám, syntetickým tónům a samotě. Závěrečná skladba se jmenuje Melancholy a zní jako tichý návrat do místa, odkud se celá glaciální cesta mohla kdysi vydat. A provedením této skladby se s vámi rozloučím. Loučí se s vámi Pavel Zelinka a přeji vám příjemný zbytek dne, nejlépe ve společnosti vltavského vysílání.

0: S 18. hodinou dozněla poslední ukázka z vydavatelství Glacial Movements, kterému patřilo dnešní Art Café. Leto je v plném proudu, festivalová sezóna nabízí bezpočet akcí a právě za festivaly, a to na Vysočinu a Moravu, se Art Café vydá zítra opět na vlně Českého rozhlasu Vltava, opět krátce po 17. hodině. A zítra si v Art Café představíme trojici letních festivalů, besedu u Big Beatu, Popmese a Alianci festivalu Bezmes a Moon Noise. Bude se mluvit o jejich dramaturgii, zázemí a také o přístupu k návštěvníkům. Art Café na Vltavě tedy, jak už bylo řečeno, zítra krátce po 17. hodině. Teď máme minutku po 18. Martina Kolajová vám od vltavského mikrofonu přeje pěkný úterní podvečer, je 7. července a ani dnes nebude na Vltavě chybět jazzový podvečer a my se už za malou chvíli vrátíme k jednomu z letošních pořadů, který pro úterní podvečerní půlhodinku připravil Ondřej Konrád. 18. hodina a 30. minuta. Tak to bude i dnes čas pro četbu na pokračování. Nás čeká předposlední kapitola četby z románu Lenky Elbe s názvem Uranova.
1: Jazzový podvečer. Ze studia stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Když v loni koncem října ve 83 letech zemřel především bubeník, ale také hráč na klávesové nástroje i jiné instrumenty, skladatel i bandleader Jack DeJohnette, věnoval se mu i hned celý jeden podvečer, ale s vědomím, že se k němu ještě určitě budu vracet. No a dnes je ta chvíle.

Ačkoliv Jack DeJohnette za bicí soupravou samozřejmě seděl jakoby okolo svých spoluhráčů, doslova tančil. Byl jemi basista Dave Holland, ostatně šlo o jeho skladbu House Never, a kytarista John Abercrombie. Tihle tři tvořili kapelu, která se jmenovala Gateway, a snímek pochází z alba Homecoming z roku 1995, která vznikla po dlouhé 17-leté pauze, a z návratu tria bylo publikum i kritika zcela v jednom nadšení, a také bylo proč. Ta další nahrávka je poněkud zvláštní, má totiž specifickou historii. Na začátku roku 71, když skupina Milesa Davise hrála několik dní v klubu Shelly Man's Hall v Los Angeles, nabídl Jarrettovi a DeJohnettovi jejich přítel ze studia Sunset bezplatný čas ve studiu, aby si mohli jen tak něco nahrát. A tak vzali z klubu bicí, perkuse, elektrické piano a varhany a skutečně natočili celou kazetu. Keith Jarrett ji potom dal Manfredu Eicherovi, majiteli společnosti ECM, aby si ji poslechl a případně smíchal a produkoval. Což se stalo, výsledek je album Ruta and Daitea, a my si z ní poslechneme jednu věc, která, řekl bych, je velmi zábavná, a mimochodem Keith Jarrett na ní hraje dost možná skoro naposledy na elektrické nástroje, zbytek své dráhy už se věnoval čistě jenom klavírnímu křídlu.

Keith Jarrett a Jack Dejohn ve velmi hravé náladě. Mimochodem snímky, které dnes posloucháme, pochází z alba Selected Recordings Rare Room, kterou společnost ECM vydala v roce 2004, poté, co už zmiňovaný Manfred Eicher vyzval Jacka Dejohna, aby si vybral 8 skladeb na jednu desku ze celého katalogu, který pro ECM nahrál, a těch snímků bylo v té chvíli opravdu mnoho a mnoho. No a poslechneme si ještě jednu závěrečnou, tentokrát jde o Dejohnetovu kapelu Special Edition, která měla různé podoby, a na albu Oneness, jednota z roku 1997, hrají ve skladbě Jack in výjima protagonisty, čili Jacka Dejohna na bicí a perkuse, Jerome Harris na basu, ale také zároveň na kytaru, Don Alias na perkuse, takové ty úplně skutečně perkusivní perkuse, a Michael Caine na piano. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: Tak to byl jeden z jazzových podvečerů, které v první polovině letošního roku připravil pro úterní vltavský podvečer Ondřej Konrád. A nás už za chvíli čeká četba na pokračování a bude to další už předposlední kapitola z románu Lenky Elbe Uranova. Je to debut této spisovatelky a ta ve svém románu Uranova chtěla prohloubit povědomí o ponurem osudu dnes chátrajícího města Jáchymov. K sepsání knihy inspirovali dědeček, politický vězeň, který svým vyprávěním o 50. letech k návštěvě Jáchymova pobídl. A místo toho, aby svůj příběh od začátku založila na osobní zkušenosti, rozhodla se Lenka Elbe líčit a interpretovat české dějiny optikou cizince. Román Uranova už za malou chvíli po 20.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Četba na pokračování.
0: A pomalu, ale jistě se chýlí ke konci spletitý příběh, který se odehrává v roce 1968 a v 90. letech 20. století v Londýně a především v Jáchymově plném tajemství a záhad. Ke konci se chýlí příběh, který do svého debutového románu Uranova vepsala spisovatelka Lenka Elbe. Nás teď čeká předposlední 20. část četby na pokračování, kterou z románu Lenky Elbe připravila Klára Vičíko. Posloucháme opět Marii Štípkovou.

Oproti předchozí noci byla tahle neuvěřitelně klidná. Navíc nové hotelové hosty by ani nenapadlo zůstávat a popíjet v restauraci poté, co skončí večeře. V tuhle dobu už všichni ti důchodci, nacpaní léky a nalití makovým čajem, dávno spali. O to víc jí to připomínalo, že nic není jako dřív. Toužila přecvaknout zpátky do minulosti. Do chvíle, kdy všech pět profesorů na sebe ještě v opilosti pořvávalo v restauraci, zatímco Schmidt poklidil v dílně a ve skleníku a šel spát. Do toho dočasného momentu, kdy zlo sice bylo přítomno, ale ještě se to obešlo bez ztrát na životech. Ztráta. Tak znělo echo toho ticha. A v tom tichu nešlo přeslechnout, že někde protéká voda. Šum proudící vody doprovázel lázeňský hotel zcela běžně, ale takhle pozdě večer už to zvykem nebylo. Okýnko bylo bohužel příliš malé na to, aby se z něj mohla vyklonit pořádně. A tak jediné, co zahlédla, byl proud vody vytékající na příjezdovou cestu ze směru od hlavního vchodu. O déšť rozhodně nešlo. Na první pohled to vypadalo, jako by ze schodů někdo vylil kýble vody. Pak jí napadlo, že by mohlo jít o přebytečnou vodu, která se vyhrnula z přelitých květináčů. Jenže v takovém případě by se proud někde zastavil. Tenhle se ale řinul dál a dál do trávy, jako by neměl konce. Estela rychle seběhla věžní schody a prudce otevřela dvířka s vitráží. Leknutím málem vyjekla. Rána do hlavy. Ne ovšem do její. V rádiu otevírání stál Henry. Naštěstí to dostal vedle zašité rány. Těsně vedle. Henry tu bolest ale ani necítil. Obavy z ponoření do imortality totálně paralyzovaly jeho nervový systém. I tak se ale usmíval. Henry, počkej, omlouvám se, musím ještě dole něco vyřešit. Zakoktala a pak ho s blaženým úsměvem pohladila po tváři. Počkej, prosím, nahoře, hned přijdu. Takový projev něhy Henryho zasáhl nepřipraveného. A zřejmě proto se na ní uculil až tak přiblble. Chytil jí za ruku. Prsty se propletly a hned na to se zase osvobodili. Na odchodu se za ním otočila s ještě větším úsměvem. Dole u recepce se vše na první pohled zdálo být v pořádku. Otto seděl nehnutě, rukou si podpíral skloněnou hlavu a loket mu pomalu sklouzával k okraji stolní desky. Rozhledla se. Na druhý pohled si už všimla jistých nesrovnalostí. Ve dveřích potemnělé restaurace se zaleskla jakási louže. Estela zrychlila krok a vběhla dovnitř. Voda se táhla doprostřed místnosti a hladina vibrovala ve stejném rytmu jako drobné ťukání. V tu chvíli jí káplo na čelo. A znovu. A ještě jednou. Dvě kapky, tři, čtyři. Na rameno, na nos, na šíji. Zvedla hlavu. I v tom šeru rozeznala, že strop je celý promáčený. Mokré fleky se pomalu rozpínaly a v reálném čase vytvářely něco, co připomínalo mapu jakéhosi jiného světa. Voda protékala kolem kabelů zelených lustrů a bílé kapky špinily tmavé leštěné dřevo židlí a stolů. Otto! Křikla doktorka od dveří do haly a mladík okamžitě vystřelil ze židle. Někde asi musela prasknout voda. Běžte se podívat nahoru, odkud to jde. Jo, a Franz, ať vypne hlavní přívod vody. Otto nadzvedl obočí, stiskl rty a jen váhavě přikývl. Na to, o jak naléhavou situaci běželo, tam stál a zíral až nepříjemně dlouho. Nejspíš proto, aby jí to došlo a nemusel jí to sám připomínat. Trvalo to pár sekund, ale dorazilo to k ní. Teda já, opravila se a dlaněmi si nervózně promnula obličej. Já dojdu vypnout hlavní přívod vody. Mladík rázně kývil hlavou a okamžitě sprintoval nahoru k hostinským pokojům. Doktorka ještě letmo pohlédla na pomalu se rozpíjející mapy v omítce.
Původně měla v plánu se hned na to otočit na patě, aby zjistila, co se děje venku před hotelem. Ale něco se jí v té scéně doprovázené rytmicky pravidelnými zvuky kapání nezdálo. Po pár krocích se vrátila. A nezdálo se jí to naprosto správně. V tmavém rohu restaurace si všimla Elbiny hlavy. Seděla pořád u stolu, kde se jí odpoledne snažili utěšovat a posléze opít. Tedy seděla, neseděla spíš, ležela. Ruce svěšené podél těla, hlavu měla položenou na desce stolu a na pravý spánek si nechávala dopadat kapky ze stropu. Elbe? Zděsila se doktorka a v panice s ní zatřásla. Nehýbala se. Zacloumala s ní znovu. Pohnula se. Estela přerývaně dýchala, funěla rozšířenými nozdrami a vystrašeně pozorovala, jak Elbe pootočila hlavou a jakoby nic se podívala na strop. Ťuk, ťuk. Tentokrát kapky zasáhly čelo a oční důlky. Jsi v pořádku? Šťouchla do ní ještě jednou Estela. Já teď musím jít dolů zastavit vodu. Je všude. Nahoře, venku, před domem. Můžu tě tu nechat? Elbe najednou vyskočila ze židle a postavila se jako voják. Ano, ano, omlouvám se, zakřičela a strhnutím se ohlédla za sebe. Už ho mám, běhá tady kolem mě. Je zase se mnou, ale cítím se dobře. Můžu pomoct? To nemusíš, uklidnila ji Estela a podívala se na hodinky. Já chci, já vážně chci, vykulila Elbe oči. Dobře, tak víš co, běž to zkontrolovat ven, někde tam uniká voda. Instruovala ji hekticky Estela, po mokré podlaze vyběhla zpět do haly, odkud ještě stihla zavolat, já se hned vrátím. Při odemykání sklepa si Estela všimla, že voda zbarvila špičku jejich bot do tmavšího odstínu. Ve sklepení otevřela technickou komoru. Punčocha se jí zatrhla o ostrou hranu dveří a vlákno prasklo. Dírka na lýtku se lehce rozutekla směrem nahoru i dolů. O tom ale neměla ani ponětí. Snažila se zorientovat ve změti trubek, ventilů a kohoutů pokrytých prachem, které se na rozdíl od oka na punčoše rozutíkaly snad do všech stran. Očima těkala tam a zpátky a nakonec kohouty zavřela úplně všechny. Šumění ve stěnách utichlo. Tma. Musela asi zkratovat elektřina. Rozsvítila se nouzová světla, která poháněl hotelový agregát. Věděla, že by teď nejspíš neměla řešit nic jiného než tuhle nepříjemnou havárii. Ale byl tu Henry. Určitě vypadám odporně. Objektivně by nikdo její momentální zjev takhle nevyhodnotil, ale ona se tak prostě cítila. Ačkoliv to dělala nenápadně, předtím se na každé setkání s Henrym až téměř obřadně připravovala a o to víc si teď byla vědoma každého nedokonalého detailu. Nečekaná černá hodinka jí vlastně zahrála do karet. V patře rozrazila tajná vitrážová dvířka a vystřelila nahoru. Po pěti schodech se ale zarazila. Uvědomila si, že dveře nebyly zapouchnuté. Otočila se a sešla zpátky. Až dětinsky se pousmála. Křídlo dvířek bylo u pantů zaraženo zubním kartáčkem, stejně tak, jako to Henry udělal, když se do jejího soukromí vkradl poprvé. Alespoň tak jí to přece vyprávěl. Až na posledním schodu se konečně oprostila od myšlenek na svůj vzhled a díru na punčoše. Problém totiž náhle shledala v něčem úplně jiném. Uzavřela jsem přívod vody. Tak jak ho chudáka poté koupeli opláchnu? Budu muset použít jen ručníky. Jenže přece ho nenechám pokrytého zbytky mrtvoslizu až do druhého dne. Když to odložíme, budu to muset zlikvidovat a pak to celé znovu opakovat, včetně další cesty do dolu. Estela nesmírně toužila potom, aby to vyšlo už dnes. Lpěla na tom už jen kvůli tomu, aby co nejrychleji zapomněla na Francovu smrt a na fakt, že tohle město po letech zase schvátilo vražedné šílenství mocichtivého zla
a taky, aby už v tom nebyla sama. A dnešek se zdál jako poslední šance. Proto na tom tak záleželo. Zastavila se. Byla trochu udýchaná a potřebovala se sklidnit. V pološeru únikových zářivek si před zrcadlem upravila navlhlé vlasy a prsty setřela pár kapek z mokrého obličeje. Nádech, výdech a nasadit lehký úsměv s náznakem příslibu optimistických vyhlídek na budoucnost. Takové si alespoň dala zadání. Kvalitu provedení musel zhodnotit až Henry. Vybroušeně noblesním krokem vešla do koupelny. Byl tam. Henry počkal, jak mu řekla. Upřeně se na ní díval. Měl ten nic neříkající výraz, který mladou Angelu dřív vždycky rozesmával. Ten neutrální pohled, který nasazoval vždy, když na sobě nechtěl dát znát svou nejistotu. Ale tentokrát si ten výraz udržoval na tváři až moc dlouho. Až to bylo trochu nepříjemné. Dost nepříjemné. Zraňující. A zlé. Nejspíš za to mohl ten zelený střep, který měl zabodnutý v hrudníku. Vlastně dva. Kromě toho velkého, kterého si všimla hned napoprvé, byla mezi jeho žebry zaražena i tenká skleněná špička, kterou předevčírem sám vytáhl kleštěmi z Estely na těla a kterou, teď si vzpomněla, nechala nejspíš mezi tuškami na stole. Do mozku jí udeřil blesk pochybností o vlastním úsudku. Vše je určitě naprosto jinak, než jak to teď vidí. Celé je to blbost. Škubla hlavou a křečovitě se usmála. Ještě křečovitěji zavřela oči. No jistě, někdy se člověku přece zdají divné a dost nepravděpodobné věci. Když oči zas otevřela, naděje už bohužel zbývalo pomálu. Dech se zrychlil a oči se pomalu zalévaly slzami. Protože přes obličej jí pořád trochu stékala voda ze zmáčených vlasů, pláč nebyl až tak zřetelný. Významně viditelná byla až kapka černé tekutiny, která najednou přistála na její pravé tváři. To, jak vyšplouchla špinavá voda z připravené koupele. A teď další kapka. A znovu. A ještě jednou. Otočila se. V šedé tekutině se od horního až po dolní okraj měděné vany kroutil a na všechny strany zmítal dokonale spojený živosliz. Plácal se a snažil se celý ponořit do vody a přitom stlačoval ke dnu čísi bezvládné tělo. Schránku, která čekala. Estela tenhle moment čekání zažila na vlastní kůži a tak moc dobře věděla, že za chvíli se hmota bude chtít vrátit všemi otvory v hlavě zpátky do těla. No samozřejmě, že to tak bylo. To tělo patřilo Čučinovi. Ráda by si dopřála ten komfort dostatku času na zpracování obrazu, který měla před očima, na pochopení toho, jak se to mohlo stát, ale měla naspěch. Teď šlo o jediné. Popadla slizké monstrum a snažila se ho odtáhnout co nejdál od těla, ale jako by jí protékalo mezi prsty. Vždy si našlo cestu, jak se vymanit z jejího sevření. Klekla si proto na zem, aby to vzala z druhé strany a vší mocí se snažila ucpat Čučinovi oči, uši, nos i ústa. Na to ale dvě ruce nestačily. Kam mě to táhneš, ty bestie? Ozval se najednou od dveří Elbin hlas. Estela se na ní hned otočila. Elbe zavrávorala a opřela se o zárubeň. Nechtěla jsem rušit, ale ten pes... Omlouvala se a stáhla tam otupěle, jako by vlastně vůbec neviděla, jaký boj tam doktorka svádí. Elbe... Zařvala Estela a přitom nepřestávala bránit hlavu bezvládného těla před tlakem dobyvačného živoslizu. Nadechla se, aby dalším křiknutím zmobilizovala dívčinu pozornost a dostalo se jí od ní pomoci, ale dřív než stačila vydat hlásku, se na ohavné monstrum vrhl Elbin pes. Zaútočil z výskoku a strhl ho z okraje vany na zem. Živosliz se bránil. Šokovaná Estela padla na mokrou dlažbu a pomalu se odplazila o kus dál.
Pes se snažil hmotu trhat, což mu sice nevycházelo. Minimálně ji ale dokázal alespoň na chvíli udržet nehybně rozplyzlou po podlaze. A to dávalo doktorce přesně to, co potřebovala. Čas. Konečně se probrala z prvotního úleku a vrátila se jí schopnost uvažování. Přiskočila k vaně, popadla Čučinovo mrtvolné tělo za ruce a vší silou ho z vody vytáhla. Jakmile sebou plesklo na dlažbu, bez zaváhání se natáhla po těch malých luxusních ručnících, aby mu jimi zacpala ústa. Však to také nedělala poprvé. Zrůdná masa živoslizu se ale vymanila psímu sevření a znovu se rvala o volný průchod do Čučinova těla. Pes nanovo zaútočil a opět se do toho zkusil zahryznout, ale vůbec to nefungovalo tak, jak by chtěl. Sám z toho byl velmi zmatený, ale boj nevzdával. Teď už byla součástí bitvy i Elbe. S neuvěřitelnou energií odrážela tlak monstra, které ji ze všech stran obtékalo, aby doktorka konečně mohla ručník zarazit hluboko do Čučinova chřtánu, uši a nos ucpat vatovými tampony a oči převázat jakýmsi obvazem. LB výměna, skříň vlevo, zakřičela doktorka a snažila se převzít odpovědnost za obranu těla. Potřebuju ty ampule. Doktorka zalehla živosliz, který se kolem ní začal obmotávat. LB uvolnila sevření a okamžitě vystřelila ke skříni. Jenže ta byla zamčená. Rozbila sklo. Když se LB vrátila s ampulemi, Estelle nezbývalo, než tu zrůdu zcela uvolnit. Na tohle museli být totiž dvě. Dívka vyjmula ručníkový roubík a rozevřela mužovi čelisti tak, aby mu doktorka mohla ampuly narvat do úst ještě ve skle a rozmáčknout ji až hluboko za jazykem. Tekutina spolu s malými střepy skončila v jeho hrdle. To samé provedla ještě s dalšími dvěma ampulemi. Kolem otevřených úst se ale okamžitě začaly stahovat prameny svobodně se pohybujícího živoslizu. Estella nacpala ručník zpátky mezi čelisti. Jenže hmota se mezi tím stačila svým chapadlovitým tokem proplazit kolem koutků a ručník už jí v tom nezabránil. Tenké provázky temnoty začaly překonávat i vatové bariéry v uchu a nose. Oči byly to nejsnadnější. Ne! Zakřičela Estella a práskla pěstí do měděné hrany vany. Dobojovali. Nemělo to už smysl. Živoslis se dostal zpět do těla svého hostitele a všechny Čučinovy končetiny se pohnuly. Začal se svíjet a zmítat, ale nakonec se zpomalil, až se úplně sklidnil. Ampule s uspávadlem už evidentně zafungovaly. Nemůžou ho ty tři ampule zabít? Zašeptala opatrně Elbe. Bohužel ne, procedila mezi zuby Estella. Elbe neodporovala. Celá tato situace se zcela vymykala čemukoli, co dosud ve svém životě zažila. A tak doktorčin úsudek, ač v tu chvíli zvláštní, přijala jako názor vyšší autority. Té stejné autority, která si, zatímco dívka mlčky vyhodnocovala situaci, stáhla punčochy, aby s nimi posléze svázala bezvládné nohy Joea Sagrada Colorada Čučina. Následujíc svůj vzor si nakonec svlékla punčochy i Elbe a svázala mu jimi ruce. Samozřejmě, že ručník v ústech bylo potřeba nějak zafixovat. Už se to blížilo. Po krátké chvilce hektického hledání lepící pásky konečně přišel ten moment, kdy mohli nechat znehybněného Čučina bez dozoru a opravdu si vydechnout. Jenže to by tu nesměl být ještě Henry. Žádné vydechnutí. Teprve teď přišel na řadu on. Estella si byla téměř jistá, že je pozdě, ale stejně tak si byla téměř jistá, že uviděla pohyb jeho očí. Možná se jí to jen zdálo, ale kdo ví, mrtvoslizu by stačil i pouhý, nicotný zbytek života, aby si s tím poradil. Drapla Henryho za zápěstí, zkusila nahmatat tep,
Ale její mysl nebyla dost jasná, aby mohla s jistotou potvrdit, jestli žije nebo ne. Musíme ho dostat do vany, mávla rukou na dívku. Očekávala od ní rychlou akci, ale to se nestalo. V tom si všimla, jak se z dívčiných očí derou černé, husté kapky. Po boji na jejich rukou a obličeji zřejmě ulpělo až příliš mnoho zbytků mrtvoslizu, které okamžitě začaly pracovat na její nesmrtelnosti. Estela v momentě pustila Henryho zápěstí. Zcela automaticky roztočila kohouty u umyvadla, jenže ani kapka. Vodovod sama zavřela. Rychle se natáhla po ručnících a v panice začala sparalizované Elbe stírat tmavé šmouhy, aby proces zastavila. Vnitřní živoucí hmota se ale mezi tím začala valit i z jejich nosních dírek. Chtěla ven a chtěla žít na věky. Ne, ne, ne, to ne! Zděšeně se chytala za hlavu Estela a zoufale hledala poslední zbytky vody, kterými by trpící dívku mohla omít. Dovlekla ji k záchodové míse a stlačila jí hlavu až na porcelánové dno, aby se co nejvíc ponořila. Elbe se nalokala a vodu vyprskala ven. A to samé ještě jednou. A ještě jednou. Doktorka jí přidržela hlavu u dna a spláchla. Elbina hlava se zmítala ve víru posledních 6 litrů vody ve věži a téměř se topila. Doktorka ji vytáhla za vlasy ven. Podívala se na ní. Prameny živoslizu konečně zalézaly zpět do těla. Leželi na zádech vedle záchodové mísy a zhluboka oddychovali. Elbe jen těkala očima tam a zpátky, jako by něco hledala. Viděla jste, jak ho ta moje psí bestie pokousala? Estela otočila hlavu do strany. Elbe tomu asi vážně věřila. Neměla ani tušení, že to byla jen a jen ona, kdo se od samého začátku rval s čučinovým monstrem. Viděla jsem to, zalhala milosrdně doktorka a vykouzlila tím na Elbině tváři drobný úsměv. Na Henryho v tu chvíli úplně zapomněla. Seděl v koupelně na dlažbě stále ve stejné poloze. Já nemohla se Elbe vymáčknout. Jsem vám ještě neřekla, že ta voda tekla z pokoje 8. A nevypadalo to úplně jako havárie. U vany i u umyvadla byly naplno puštěné kohouty a u obojího někdo ucpal odpad. A ta policejní pečeť byla přetržená, podala pomalým hlasem vyčerpávající hlášení, jako by si ani vůbec nepamatovala události uplynulé hodiny. Jo, a tu potopu venku před vchodem způsobila zahradní hadice. Někdo ji na několika místech proříznul. Doplnila svůj report. Ale to, že někdo přistavil Schmidtův žebřík přímo před balkon pokoje číslo 8, do něj nezahrnula. Nevšimla si toho totiž. Možná, že žebřík periferním pohledem zaznamenala, ale určitě neskoumala, v jakém bodě je umístěn a proto tomu nepřikládala žádnou důležitost. Jejím úkolem bylo jen zjistit, odkud se vzala všechna ta voda. Tak co teď, paní doktorko? Utřela si nos a opatrně se ptala dál. Zavoláme policii? Estela chvíli tápala. Z mrtvého Henryho přesunula svůj zrak na svázaného čučina a nakonec její pohled spočinul na šedých šmouhách překrývajících všudy přítomnou měď. Nejdřív musím vyčistit vanu. Najdi Ota a dojděte zapnout hlavní přívod vody a hned potom přines z prádelny ten velký pytel pro úklidové vozíky. Odhadla to dobře. Igelitový pytel z vozíku pro pokojskou, do kterého se běžně házely špinavé ručníky a ložní prádlo, měl přesně ty rozměry, jaké potřebovala. I tak velký chlap, když ho chytře složíte, se do takového pytle vejde. Jen uzavírací šňůru nešlo stáhnout úplně, a tak jeho hlava trošku trčela ven.
V tuhle chvíli doktorka hořce zalitovala, že v prvním patře nechala všechna okna do zahrady zazdít. Hodila by se. Zbývaly dvě možnosti. Buď odvléct dvoumetrovou nemrtvolu přes celý hotel až do skleníku, anebo vzít kladivo a mocně jim třísknout do makových květů ve stylu Art Nouveau malovaných v glazované mozaice na stěně koupelny. Jak asi ta rána rezonovala hotelem? Kdo ví?

Spisovatelka, žurnalistka a scénáristka Lenka Elbe a její románový debut Uranova na Vltavě v premiéře jako 21 dílná četba na pokračování a právě skončila 20. předposlední část. Četbu na pokračování z románu Lenky Elbe připravila Klára Vičíková a natočil režisér Dimitrij Dudík. Učinkovala Marie Štípková, v jejím podání se s románem Lenky Elbe Uranova zítra v 18.30 rozloučí. Pokud vám některé kapitoly utekly, milí posluchači, celou četbu na pokračování najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz. A teď minula 19. hodina, čas úterního 7. nebe, čas pro Milana Cajze a my se dnes vracíme v repríze k jednomu z jeho pořadů.

0: Sedmé nebe.
1: Od mikrofonu vás zdraví Milan Zeiss a začíná Sedmé nebe. Dneska se můžete těšit na pestrý výběr od poctivého rock'n'rollu druhého tisíciletí v podání kapely The Hives přes dnes už skoro polozapomenuté Hooverphonic až po vybroušenou elektroniku, jakou umí například Howie B nebo Hot Chip. My nebudeme zdržovat úvodem a pustíme se do toho skvělého talentovaného producenta Howie B, si říká, k němu si pak ještě povíme více a teď si pustíme track s názvem Fizzy in my mouth / your mouth.

Takovýhle zvláštní dovětek měla skladba od Howie B. z roku 1997 z alba Turn the Dark Off. A my budeme dneska tak skákat, skipovat k Howiemu B. se ještě vrátíme, ale teď se pustíme do Švédska za kapelou Hives, o který jsem mluvil v úvodu. Hives jsou švédská punková kapela z města, který se jmenuje Fargest. A vznikli v roce 1993, a ovšem proslavili se až o 7 let později, v roce 2000, a jejich mainstreamový úspěch přišel až s vydáním alba Veni Vidi Vicious, což bych řekl, že je narážka na Sida Viciouse, frontmana kapely Sex Pistols, které obsahovalo úspěšný single Hate to Say, I Told You So. A kapela byla hudebními kritiky, ale nejen jimi považována jako jedna z nejlepších živých rockových kapel. Jejich syrovost je úžasná. Vy to uslyšíte v následující písničce, což je taková hitovka. Tick Tick Boom se jmenuje. A byla dokonce uvedena v setlistu hudební simulační hry Lego Rock Band, což je taková zajímavost, kterou jsem ani já nevěděl, to jsem se dočetl. Tak si užijte syrovost Hives a la moji oblíbení Stooges. Troy Green.

Tak to byl rock'n'rollový nátěr ze Švédska. Myslím, že možná takhle nějak podobně by zněli The New York Dolls, kdyby ještě hráli. A my teď stylově úplně obrátíme, protože se přesuneme ze Švédska do Belgie ke kapele Hooverphonic, která je taková daleko, řekl bych, poetičtější možná. V roce 95 vznikly v Belgii a já nevím, jestli si někdo vzpomene na jejich koncert v Roxy. To bylo někdy podle mě okolo roku 2000, možná 2001. Právě to byl turné, kterým podporovali album The Magnificent Three, z kterého si budeme hrát skladbu Mad About You.

Tak to byly sladké smyčce v podání tria The Hooverphonic z Belgie. A my, abychom si dopředstavili ten dnešní čtyřlístek kapel interpretů, tak musíme pustit Hot Chip. A Hot Chip jsou anglická indie taneční kapela, která vznikla v Londýně v roce 2000. Na konci roku 2008 získali nominaci na Grammy za nahrávku Ready for the Flow, kterou si pustíme. Bohužel nevyhráli, vyfoukli jim to Daft Punk. Takže my teď uslyšíme dvě skladby od kapely Hot Chip, již zmíněnou Ready for the Flow a We are looking for a lot of love.

Takhle jemně nám dohráli Hot Chip a my se teď zase ponoříme do toho ostrýho rock'n'rollu, protože se vracíme k Hives. Hives v překladu znamená úly a je to vlastně docela příznačný. Veškerý autorství kapely Hives se připisuje chlapíkovi jménem Randy Fitzsimmons, takový zvláštní jméno, který je ovšem imaginárním šestým členem kapely. Kapela naznačovala i skryté odkazy na onoho šestého člena, třeba na zadní stránce alba Tyrannosaurus Hives, prostřednictvím šestého páru nohou, který tam je vidět. Randy Fitzsimmons, je to jednodušší, než by se mohlo zdát. Randy Fitzsimmons je totiž registrovaný pseudonym pro Niklase Holmqvista, nevím, jak se to švédsky vyslovuje, což je kytarista a zpěvák taky mimo jiné kapely. Není to hlavní zpěvák, ale má tam nějaký vokály. My si pustíme ty slibované Hives právě z alba Tyrannosaurus Hives z roku 2004 a bude to skladba s názvem See Throat Head.

Já jsem Hives nikdy naživo neviděl, což mě mrzí, ale chápu, proč se o nich říká, že jsou jedna z nejlepších koncertních kapel na světě, protože když si představíte tuhle energii, kterou oni jsou schopní dostat do těch nahrávek, hranou naživo na koncertě a jste někde v kotli a slyšíte to v těch decibelech, tak to musí být opravdu velká jízda. My se teď od Hives zase vrátíme zpátky k producentovi, který se říká Howie B, vlastním jménem Howie Bernstein, Bernsterin možná, narozen v roce 1963 v Glasgow ve Skotsku a jeho cesta k té hudbě je velice zajímavá. On samozřejmě je jako hudebník, producent, skladatel, remixer a zvukový inženýr a taky zakladatel Passive Food Records, ale vystudoval psychologii na Manchester University, takže velký intelektuál, a začínal v nahrávacích studiích jako takzvaný T-boy, což je takový ten kluk, který vaří těm inženýrům čaj a dělá takovýho poskoka, takový prostě kluk pro všechno. Pak chviličku dělal operátora pásky, takzvaně, neboli obsluhoval magnetofon nahrávací, a pak se z něho stal i dokonce pomocný inženýr, takže pomaličku tak stoupal po těch příčkách na žebříčku furt nahoru. Roky pracoval i jako asistent skladatele Stanleyho Mayerse. Leco samozřejmě pochytil za ty roky a pak i sám složil k hudbu třeba k filmu Wima Wendersa Konec násilí. Ale já bych vám chtěl ještě říct ten výčet věcí, co, pod kterýma je Howie B podepsaný, protože málo kdo možná ho registruje v tak širokém kontextu. On remixoval třeba kapely jako jsou Garbage, Uncle, dělal remix pro Bjork, Annie Lennox, Simple Red, New Order, U2, Placebo, Steve Reich, Leftfield, Jeff Beck, Serge Ginsburg, a producentsky je podepsaný pod opravdu širokým spektrem alb, jakože třeba East 17, což mě velmi překvapilo. Ale na druhé straně dělal s Bjork album Post, s Trickym pracoval, s Everything But The Girl, s U2 natočil vlastně producentský album, jejich velmi slavný pop. S Bjork pak dělal ještě Homogenic, takže má toho těch zářezů opravdu hodně. A my si teď pustíme ještě jednu skladbu od něj, která se jmenuje Angels Go Bald.

Takovýmto zasmečkovaným zvukem končí skladba Howieho B. My jsme tady měli teďko takovou zajímavost, protože tady se mnou vysílá Moucha, tedy nemyslím tím našeho producenta Jana P. Muchova, ale opravdu skutečnou mouchu, která tady se mnou je ve studiu a lítá mi tu nad hlavou. Je to takový příjemný zpestření a my se teď můžeme vrhnout na ten nářez ze Švédska opět v podání kapely The Hives a zazní dvě skladby naráz. Jedna se jmenuje The Hives, jednoduše ovšem psáno tak, že mezi těma jednotlivýma písmenkama jsou tečky, takže by se to muselo vyspelovat správně. A Giddy Up.

Tak ty vnímavější z vás určitě poznali, že tohle samozřejmě nebyly Hives, tohle byly Hot Chip, který jsem zapomněl uvést předtím, než měly být ty dvě písničky zmiňované od Hives. Takže právě dozněly Hot Chip z roku 2008, Made in the Dark, taková baladická písnička, a teď se to teda zase zpátky trochu rozjede, protože jdeme do toho Švédska na ty dvě pecky, které už jsem uvedl, tak je nebudu uvádět znova. Za to může ta moucha, já to říkám furt.

To byla taková bláznivá skladba od Hives, až mě to trochu připomínalo Divo. Myslím si, že těch vlivů oni střebávají hodně a že to tam v té muzice je cítit. My teď si zahrajeme zase Hooverphonic, takovou opravdu sladkou písničku Out of Sight. A já vždycky, když tuhle skladbu slyším, tak si vybavím naše zvukové zkoušky, protože když jsme ještě jezdívali na koncerty s Klárkou Nemoravovou, která s námi hostovala několik let od roku 2000, tak ona často tady tu písničku zpívala jako line check, takovej zvukovou zkoušku mikrofonu, a já jsem vlastně od Hooverphonic neznal tu skladbu až později, takže já jsem ji nejdřív slyšel od Kláry a myslím si, že ten hlas je velice podobný.

Hot Chip vydali své třetí studiové album Made in the Dark 4. února 2008 a my jsme z něj právě slyšeli skladbu The Wrestlers. Už toho moc nestihneme, dokonce mojí hodinky, tak se s vámi rozloučím, poděkuju vám za poslech, budu se těšit zase příští týden naslyšenou a pustíme si ještě Hives a možná, když to stihneme, kousíček jedné písničky ještě od Hot Chip. Od Hives to bude Bigger Hole to Fill a možná uslyšíte kousek dlouhý taneční skladby Hold On od Hot Chip, tak se mějte krásně, buďte zdraví.

0: Každý den mezi 7 a 8 večerní vysíláme na Vltavě pořad Sedmé nebe a každé úterý do něj skladby, které podle něj stojí za poslech, vybírá Milan Zais.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Je to 20. hodina, milí posluchači, krásný úterní večer s programem Českého rozhlasu Vltava. U mikrofonu Martina Kolajová, na našem technickém pracovišti Jana Studecká a pozvání k poslechu za všechny, kteří se na dnešním večerním vysílání Vltavy podíleli a podílejí. My vám už za chvíli nabídneme rozhlasovou hru Petra Zelenky Očištění. Čeká nás napínavý a inteligentní příběh, který s typickým autorovým nadhledem i ironií bude klást otázky povinně, pravdě a lidské odpovědnosti. Pak to bude ve 9:45 vám nabídneme pořad Akademie, který bude tentokrát věnovaný výjimečnému českému skladateli Janu Rychlíkovi. Jehož tvorba zanechala výraznou stopu v české hudbě a také ve filmu. Nebude chybět ani další díl četby na pokračování z románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice, což je jedno z nejzásadnějších děl moderní světové literatury, a na Vltavě ho uvádíme v předpůlnoční četbě s hvězdičkou na pokračování. O 23. hodině pro vás dnes budeme mít 10. kapitolu. No a závěr večera bude patřit další kapitole rozhlasových memoárů Zuzany Justman, které přinášejí osobní svědectví o dramatických událostech 20. století i o síle lidské paměti. Přeji vám ještě jednou krásný večer a nerušený poslech. A teď už je tu pozvánka k rozhlasové hře, která se jmenuje Očištění. Napsali, jak už bylo zmiňováno, Petr Zelenka a napsali pro renomovanou polskou divadelní scénu Teatr Stary v Krakově, kde také sám v roce 2008 režíroval její premiéru. Hra Očištění patří k textům, ve kterých Petr Zelenka reflektuje vykloubenost našeho mediálního věku s jeho krátkodechými skandálními kauzami, kultem sledovanosti i diktátem zábavy za každou cenu. Očištění v roce 2021 pro Český rozhlas natočil režisér Aleš Vrzák a do hlavní role obsadil Martina Mišičku. Ve hře dále uslyšíte Davida Novotného, Lenku Vlasákovou, Elizavetu Maximovou, Miroslava Krobota, Simonu Babčákovou, Samuela Budimana, Jana Dolanského, Mariku Procházkovou, Taťánu Dykovou a nebo Petra Nečase. Zvukovou realizaci si vzali na starost Jan Trojan a Tomáš Pernický. Petr Zelenka, Očištění.
1: Večerní drama.
0: A teď už se, milí posluchači, setkáváme s hlavní hrdinou hry Petra Zelenky Očištění, kterým je průměrný spisovatel středního věku Michal.

0: Tak mám se převlíknout?
1: Tahle košile je dobrá.
0: Jo. A co kdybych si stoupnul tady k oknu?
1: Aha.
0: Jo.
1: Ale potřebuji tě vyfotit při práci.
0: Jo, takže u stolu.
1: U stolu.
0: Jo, tak.
1: Počkej, udělám ti
0: jo.
1: Newtonovský světlo.
0: No, nebylo by lepší, kdyby mě vyfotil nějaký fotograf?
1: Já umím fotit.
0: A, no jo, ale ty nejsi fotograf.
1: Ale jako tvůj nakladatel vím, co je pro tebe nejlepší.
0: Jo.
1: Cír. Miluju tu tvoji povídku o chlápkovi, co si myslí, že má AIDS od nějaký indický prostitutky.
0: Mm-hmm.
1: A pak se dozví, že je čistý, chce to oslavit, ale svý manželce, se kterou celou tu dobu normálně spal, nemůže říct pravdu a tak si vymyslí, že slaví svoje povýšení v práci.
0: Mm-hmm.
1: Pozve k ním domů všechny svoje kamarády a všichni vědí, o co jde a gratulujou mu, že je živej. A ta manželka mu závidí, že má takový fajn kamarády, co mu přejou. Úspěch v práci. Všichni čekají, že se to stejně provalí, ale stane se něco jiného. Nějak se rozkřikne, že ten chlap slavil svoje povýšení, začne se o tom šuškat u nich v práci a nakonec ho skutečně povýšej. Stane se ministrem zemědělství.
0: Kultury.
1: Kultury?
0: A?
1: Stane se ministrem kultury, první den přijde do úřadu a tam sedí krásná sekretářka s dlouhýma nohama. Pozve ji na oběd a ona okamžitě souhlasí. Tím to končí. Tuhle povídku miluju. Hernajs.
0: Nice. Co?
1: Nevím.
0: Jo. Není to dobrý, viď?
1: Není. Jsi trošku staženej. Uvolni se.
0: No, poslední dobou špatně spím.
1: Děje se něco?
0: Udělal jsem hroznou věc. Znásilnil jsem malýho kluka.
1: Cože? Kdy?
0: V pondělí.
1: Jakýho kluka?
0: Znáš Pavla a Evu?
1: Ty tví sousedy?
0: Jejich syn, Mikuláš.
1: Pane bože, tomu klukovi ještě není 10.
0: A v lednu mu bylo 11.
1: Co jeho rodiče?
0: Nic neví.
1: Jak je to možný?
0: Uspal jsem ho. Byl přes noc u nás. Nic si nepamatuje. Ráno mu bylo špatně od žaludku, ale všichni si mysleli, že jenom něco špatného sněd.
1: Jak jsi ho uspal?
0: Takovým práškem.
1: Jakým práškem?
0: A to je snad jedno, ne?
1: Co bylo dál?
0: No,
1: neříkej, že si toho spícího kluka odnes do postele a znásilnil ho. A
0: stalo se to na Pohovce.
1: Na té vaší Pohovce?
0: Jo.
1: To není dobrý, Michale.
0: A to já sakra vím, že to není dobrý, Andřej. Já toho kluka znám už léta. Zpívá ve sboru. Je strašně šikovnej. Má takový široký modrý oči.
1: Krista. Co Monika?
0: Nic neví.
1: Co chceš dělat?
0: Vůbec nevím. Jsem úplně bezradný.
1: Udělal ses?
0: Cože?
1: Jestli ses udělal?
0: Co je tohle za otázky?
1: Jestli ti mám pomoct, tak musím vědět, jak to celý probíhalo.
2: Ahoj. Čau, Michale. Tak co, jak vám to jde?
0: No, dobře, ahoj.
2: Ty jsi mu nic nenabídnul. Chceš kafe?
0: Ne, děkuju, já už jsem na odchodu.
2: Já jsem říkala Andřejovi, aby na to vzal nějakýho dobrýho fotografa, ale strašně na tobě šetříš.
1: No, prosím tě, nech nás pracovat.
2: Tak snad jsem vás moc nezdržela, ne?
1: Děkuju. Michale, kam jde?
0: Hele, zapomeň na to.
1: Jak zapomeň?
0: Vymyslel jsem si to. Píšu teď jednu povídku o chlápkovi, co znásilnil malýho kluka. Potřeboval jsem si jenom něco vyzkoušet.
1: Nekecej.
0: No fakt, ty znáš mě.
1: No právě. Bylo v tom moc detailů. To si člověk jen tak nevymyslí.
0: Jsem spisovatel.
1: Ale nejsi takhle dobrý spisovatel.
0: Oh.
1: Promiň.
0: Oh, to nic, máš pravdu.
1: Co chceš dělat?
0: Nevím. Měl bych to ohlásit na policii.
1: Slib mi, že nikomu nic neřekneš, dokud něco nevymyslíme.
0: Jo, jo. Dobře.
3: Dobrý večer, dámy a pánové, vážení televizní diváci. Dnes večer je s námi ve studiu profesor Josef Batko. Vítám vás, pane profesore.
4: Dobrý večer.
3: Pana profesora nemusím představovat. Jen připomenu, že je jedním z předních současných teologů, ale jeho rozkol s katolickou církví vedl k tomu, že byl v roce 1996 zbaven možnosti vykonávat kněžské povolání a přednášet na teologické fakultě. Pane profesore, Vám je letos 65 let a rozhodl jste se dát si k narozeninám takový dárek.
4: No, poměrně velký dárek.
3: Ano. Prozradíte nám, co to je?
4: Rozhodl jsem se vystoupit z katolické církve.
3: Co vás vedlo k tak, řekla bych, drastickému rozhodnutí? Co vám na katolické církvi vadí?
4: Jsou určité věci, se kterými nesouhlasím.
3: A konkrétně?
4: Řekl bych, že taková poslední tečka byla reakce papeže Benedikta na to, co se stalo ve Rwandě.
3: Připomeňte nám všem, co se stalo.
4: Katolický kněz Atanase Serumba, který se v roce 1994 podílel na genocidě 2000 Tutsiů, byl shledán vinným Mezinárodním soudem Spojených národů a odsouzen na 15 let vězení. A oficiální verze papeže zněla, cituji doslova, že církev svatá nemůže být odpovědná za činy jednotlivců, kteří jednají v jejím jménu.
3: Takže otec Serumba nebyl exkomunikován z církve, stále má možnost jít ke svatému přijímání a ke zpovědi, zatímco vy, který jste neudělal nic víc, než že o jeho zločinech mluvíte, jste byl těchto výsad zbaven. To je skutečně absurdní.
4: Víte, o některých věcech se v církevních kruzích prostě nemluví. Ale já o nich mluvím a budu mluvit. Protože jestliže jsme dnes svědky relativizace morálky, tak katolická církev za to nese svůj díl odpovědnosti.
3: Dobře. Já připomenu, že podstatou našeho pořadu je veřejná zpověď účinkujících a na druhé straně pochopení nebo odpuštění diváků. Host předstupuje před diváky, aby se očistil. Co si o tom myslíte vy, jako bývalý kněz a zpovědník?
4: Takový dialog je prospěšný pro obě strany, i když diváci nemají možnost poskytnout rozřešení.
3: Takže si nemyslíte, že taková intimní témata na obrazovku nepatří?
4: Co je na morálce intimního? Intimní má být hygiena, ale ne morálka.
3: To jste řekl moc hezky.
4: Člověk je definovaný svými činy.
3: Ano.
4: Ale činy mají sami o sobě dvojakou povahu, jsou relativní.
3: Mm-hmm.
4: Čin, o kterém se mluví na veřejnosti, je jiný než ten samý čin, o kterém se nemluví.
3: Mm-hmm.
4: A některé činy jsou tak intimní, současná fyzika by řekla kvantové, že jsou realizované až ve chvíli, kdy je nahlas pojmenujeme. Například ztráta víry.
5: Jak se máš? Dáš si čaj?
6: Ne, děkuju. Je Michal doma?
5: Je někde ve městě.
6: Jo, on totiž říkal, že potřebuje svoji fotku do novin, tak
5: aha.
6: Pár jsem mu jich přinesla tady. No.
5: Můžu se podívat?
6: Ne,
5: Lukáš. Je! Yeah! No neblázni, to jsou ty fotky z Francie. Ještě s našima. Kde jsi to vyhrabala? No ne! Tady jsi v těch nemožných plavkách. To ti bylo 15. Pořád si přemýšlela, proč tě kluci nevšimli. A přitom si nosila tyhle ty nemožný plavky.
7: Ale no tak, co se stalo? Má, Kašo, já jsem to s těma plavkama tak nemyslela.
6: Ten čas tak letí.
7: Pojď sem, ty moje sestřičko nešťastná. Zase tě nějaký kluk nechal.
6: Já jsem tak ráda, že vás mám.
7: Mm.
6: Že mám tebe a Michala.
7: No, my jsme taky rádi, že tě máme. Ale Kašo.
6: Ano.
7: Musíš si někoho najít.
6: Děkuju, nechci.
7: Já vím, jako člověk nemá chuť se s nikým seznamovat, když jeho poslední kluk spáchal sebevraždu.
6: Ale musíš já se nebyl snažit.
7: Jistě. Nesmíš si myslet, že jsi za jeho smrt jakkoliv odpovědná.
6: Já si to nemyslím.
7: Jenom proto, že vyskočil z okna týden potom, co jste se rozešli.
6: Měsíc.
7: Přesně tak. Byl to jeho problém. Takže není důvod brečet, ne?
6: Jo, a nechala jsem tý práce pro nadaci Kanárek.
7: No, sláva!
6: Ale děti s leukémií ty peníze potřebují.
7: Kašo, ty děti, ty peníze pravděpodobně nikdy neuvidí. Většina nadací je jenom zástěrka pro daňový úniky.
6: Ty vidíš všechno tak negativně.
7: Já jenom chci, abys byla šťastná.
6: Ale já nechci být šťastná.
7: Ty musíš být šťastná. Když nebudeš chtít být šťastná, tak budeš hrozně nešťastná.
6: Myslíš, že já bych nechtěla mít rodinu, jako máš ty? Michala, který tě miluje, syna, který studuje v Anglii.
7: A tak já vím, že mám všechno, ale to ty můžeš mít taky. Podívej.
6: Kdo to je?
7: Jeden inženýr.
6: Jeden inženýr?
7: No.
6: Odkud ho znáš?
7: Odtud. Přišel jsem k nám.
6: Jak přišel?
7: Služebně. Odečíst plyn.
6: Odečíst plyn?
7: No co je? Mluvila jsem s ním. Je inteligentní. Nikoho nemá, chce se seznámit. Byl by pro tebe ideální.
6: Ale já si nepřeju, abys mě nabízela cizím chlapům.
7: On není cizí. Hele, je ti 30. Nic neumíš. Nemáš pořádnou práci. Tvůj bývalý kluk udělal. Všichni víme, co udělal. Podle mě si nemůžeš moc vybírat.
6: Cože?
7: Přepošlu ti jeho číslo, zavolej mu.
6: Dej mi pokoj.
7: Vždycky jsme s mámou doufali, že z tebe něco bude. Ale zároveň jsme se báli, že doufáme marně.
6: Mm-hmm. Tak promiň.
7: Počkej, prosím tě. Ještě jsme neprobrali tu tvou práci. Dám ti číslo na jednu známou.
6: Jasně. Takže budu odečítat plyn.
7: Ale je to produkční v televizi. Slib mi, že jí zavoláš. Kašo, slyšíš?
6: Jo.
7: A prosím tě, už žádnou dobročinnost.
8: Za chvilku bude večeře. Máš hlad?

0: No, jako obvykle. Zase nechala práce.
1: I když si myslím, že lidi jako u nás na tohle svět nehodí.
2: Moniko, musím ti něco říct. Znásilnil jsem Mikuláše, syna Pavla a Evy. Jak tady byli minulej týden? Jestli ode mě budeš ti to dejít, tak to pochopím. Ohlásím se na policii, ale chtěl jsem, abys to věděla jako první.
0: Michale!
2: Ano?
0: Polij mi smeták, prosím tě.

0: Hele, plán je takovej.
1: Jo.
0: Odpřisáhnu, že zbyl ten večer u nás. Potřeboval jsem se s tebou na něčem domluvit ohledně propagace knížky. Opil jsem tě. Zpátky si jel až ráno taxíkem. Mám známýho taxikáře, který to odpřisáhne.
1: Andřej, tohle nebude fungovat.
0: A to víš, že bude.
1: Včera jsem se málem přiznal Monice.
0: Říkal jsem ti, a to nikomu neříkáš. Vyhodil si ty prášky.
1: Jaký prášky?
0: Krýma si uspal toho kluka. Vyhoď je do smetí někde daleko od domu. A přestaň se s tím klukem vídat.
1: Půjdu na policii.
0: Přestaň kecat.
2: Ty sám bys to měl nahlásit. Je to trestný čin a ty o něm víš.
0: Mám udat svýho kamaráda.
2: A jak víš, že se to nebude opakovat?
0: Bylo to chvilkový selhání. Zkrát si přetažený. Nudil ses, chtěl si zkusit něco novýho. Skutečnou obětí není ten kluk, ale ty, Michale. Jako v té tvý povídce o chlápkovi, co se tak nudí se svojí ženou, že se rozhodne spáchat sebevraždu, aby se u nich doma konečně stalo něco novýho. Ale jeho žena si toho vůbec nevšimne a pohřebáci, co pro něho přijedou, jsou znudění, protože je to ten den už desátý případ takovýhle nudný sebevraždy pomocí prášku.
2: Ale tohle není žádná moje nová povídka, tohle je skutečnost.
0: A co?

0: V jakým?
1: Třeba v očištění.
0: Co děláš?
1: Jo, to je pořad, který je pro tebe jak dělaný.
0: Se zbláznil.
1: Alespoň bys pomohl svým knížkám, aby se začaly prodávat.
0: Fuj.
1: Ano, ano, je to fuj. Ale v takovém světě žijeme. A kromě toho v takovémhle pořadu můžeš všechno vysvětlit.
0: Co?
1: Proč jsi to udělal? Co tě k tomu vedlo?
0: Ale já nevím, proč jsem to udělal.
1: No tak bys na to třeba právě přišel.
0: Já ti do prdela.
1: Proč myslíš, že se Kate Moss nechala chytit jak šňupek koks? Protože se neumí zamknout na záchodě.
0: Já to mám vědět, no tak protože je na tom závislá.
1: Ne, protože jí to poradil její agent a dobře udělal. Protože to ji proslavilo.
0: A to je jiný svět.
1: Jo, a co Polanský, co Winona Ryder?
0: Co je s Winonou?
1: Ty myslíš, že Winona Ryder si nemůže koupit kilo rajčat? Nebo proč podle tebe teda kradla v samoobsluze?
0: Hele, mezi tím, že Winona Ryder kradla v samoobsluze a tím, co jsem udělal já, je dost velký rozdíl.
1: Jo, to mi teda řekni, jaký.
0: Ty nevíš, jaký, jo.
1: No tak řekni, jaký.
0: Ale rozdíl, veliký.
1: Jo, takhle veliký.
0: Já nejsem Winona Ryder, Andřej, a ty to dobře víš.
1: Ty seš,
0: pamatuj se.
1: Ty seš Winona Ryder, kamaráde. Ty seš Winona Ryder předtím, než začala krást v samoobsluze. Ty jsi Kate Moss předtím, než si v nahrávacím studiu strčila $100 do nosu.
2: Ahoj.
3: Pane bože, Pavle, ty jsi mě ale vyděsil.
2: Promiň, já tady na tebe čekám.
3: Aha.
2: Musím ti něco říct. Jde o Mikuláše.
3: Stalo se něco?
2: Michale, Mikuláše někdo znásilnil.
3: Cože?
2: Je to tak.
3: Aha. Jak se to mohlo stát?
2: Nevím. Asi cestou ze školy.
3: Ježíši Kriste.
2: Zhroutil se mi svět před očima, Michale. Je mi 40, manželství mám v troskách. Nemám rád svoji práci a mýho syna nějaký hajzel znásilnil.
3: A řekl jsi to někomu?
2: Ne. Ví to jenom doktor, co ho prohlížel.
3: Aha.
2: A policie.
3: Šel jsi na policii?
2: Doktor jim volal. Uh-huh. Tohle musí hlásit.
3: Uh-huh. No a Eva?
2: Nic neví. Vůbec spolu nemluvíme. Je to hrůza. Myslíš, že jí to mám říct?
3: Asi jo.
2: Vím, co řekne. Řekne, že za to můžu já.
3: Ale ty za to nemůžeš.
2: Řekni mi jednu věc. Ale pravdu.
3: Ano?
2: Spal jsi sebou?
3: Pavle.
2: Ne, vím, že se jí líbíš.
3: Ale tohle bych ti nemohl udělat.
2: Jo, to se vždycky říká. Ale pak je to jinak.
3: Prosím.
2: Eva v posteli není špatná. Ale nestojí to za ty komplikace
3: no,
2: potom.
3: No jistě.
2: Takže mezi váma nic nebylo?
3: Ne.
2: Hm. No, vůbec nic?
3: Ne.
2: Přísahy, že jsi s Evou nespal.
3: Přísahám, že mezi náma s Evou nic nebylo.
2: Díky, Michale. A chtěl jsem tě poprosit, mohl bys si promluvit s Mikulášem?
3: Jasně.
4: Pane Gorský.
3: Ano.
4: Já vím, proč jsme tady.
3: Proč?
4: Aby se naši mohli doma hádat.
3: Táta chtěl, abych si s tebou promluvil.
4: O čem?
3: No, jde o tu virózu, co jsi chytil minulý týden. Jak jsi kvůli tomu nešel ani do školy?
4: Jenom ve čtvrtek. V pátek už jsem byl zase.
3: Mm-hmm. A bylo ti špatně? Od žaludku?
4: Už je to v pohodě.
3: Jo, to je dobře. A co říkal pan doktor?
4: Něco se s tátou šeptali.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. A nic neříkal?
4: Říkal, že děti jsou naše budoucnost.
3: Jo, jo. Tak to je pravda.
4: Rozvedou se naši?
3: Ne, snad ne.
4: Mají krizi.
3: No, no.
4: Možná proto, že jim to nefunguje v posteli.
3: Myslíš?
4: I když moje máma je v posteli dobrá.
3: Jak to víš?
4: Táta to říkal jednomu člověku od nich z práce.
3: Jo, aha.
4: Ale možná, že táta není dobrý v posteli.
3: Já myslím, že je.
4: Tak proč teda mají tu krizi?
3: Každý má někdy krizi.
4: Ale vy krizi nemáte, že ne?

0: Vy jste v posteli jistě dobrý.
1: Ne, to ne. Já ne.
0: Pane Gorský?
1: Ano?
0: Já jsem nešel do školy ani v pátek.
1: A proč?
0: Bál jsem se. My jsme s jedním klukem udělali něco špatného.
1: A co?
0: Umřela nám žába.
1: Jak umřela?
0: My jsme zkoušeli, jak vysoko vyskočí.
1: Žába vyskočí vysoko, klidně metr.
0: Naše vyskočila 3 metry.
1: Jo.
0: Protože jsme jí trochu pomohli.
1: Počkej, jak pomohli?
0: Takovým prknem. A ona potom umřela. Že to je špatný, pane Gorský, co jsme udělali.
1: No ano, to je hodně špatný. Už nesmíš nikdy nic takového udělat, rozumíš?
0: A neřeknete to nikomu.
1: Ne.
0: Bude to naše tajemství.
1: Jo, bude. No, Mikuláši, količku, jo? Ano?
2: Můžeš mluvit?
1: Jo, jo, ahoj.
2: Všechno jsem zařídil, ten taxikář řekne, co budeme chtít.
1: Andřej, vystoupím v tom pořadu.
2: V jakém pořadu?
1: V očištění.
2: Děláš si legraci?
1: Už jsem se rozhod, jo? Tak čau. Mikuláši, tak pojď.
0: Jo.
3: Co je to za chlapa?
4: Výborný spisovatel. Neslyšel jsi o něm?
3: Ne.
4: Je docela známý.
3: Co udělal?
4: Zamiloval se do malýho kluka.
3: A kromě toho?
4: Vychází mu román.
3: Takže další intelektuál.
4: Je to zajímavý člověk. Je navržený na státní cenu. Cena plus konflikt svědomí, takový téma potřebujeme.
3: Já ti řeknu, co potřebujeme. Potřebujeme sledovanost. 10%.
4: Jinak co?
3: Jinak tenhle pořad zrušej.
4: Přesunou ho na druhý program.
3: To je to samý.
4: Snad za něj budeš bojovat, ne?
3: Ne.
4: Proč?
3: Lidi si myslí, že ti jdu na ruku, protože jsme manželé.
4: A ty víš, že to není pravda. Jsi na mě naopak tvrdý. Nic mi nedaruješ. Očištění je unikátní pořad, miláčku.
3: Po celém světě existují desítky podobných pořadů.
4: Chci do příštího vydání Michala Gorského.
3: Dobře. Ale je to na tvoji zodpovědnost.
4: Samozřejmě.
5: Takže, miláčku, promiň, jakže to bylo?
6: Kaša.
5: Kaša, krásný, jasně. Takže ve 3/4 naženeš všechny do studia. Dopředu posadíš nižší kompars. Lidi, co mají přes 180 nebo mají na hlavě afro, nesmějí být v první řadě. Hádej proč?
6: No,
5: Protože když budou vepředu, tak jim tamhle ten kamerovej jeřa urazí hlavu. A to nechceme, co?
6: Ano, ne.
1: Ahoj, tady Michal. Chtěl jsem vám říct, abyste se dneska večer určitě dívali na televizi, na jedničku. Od 8. Očištění.
5: Tak, když bude mít někdo pruhovaný oblečení, tak ho pošleš převlíknout, protože proč? Protože to dělá vlnky v obraze. Když bude mít někdo jasně bílý oblečení, tak taky. Když bude mít někdo na tričku Mickey Mouse, tak ho pošleš převlíknout. Protože proč? Protože na to nemáme práva. Když bude mít někdo na tričku Hakenkreuz, tak ho
6: pošlu převlíknout.
5: Výborně.
7: Můžeme to vyřešit potom, za 15 minut nám začíná frekvence.
5: Marto, je tady pan Gorský.
7: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Tak co, těšíte se?
1: No.
7: Až řeknu, pane Gorský, dobrý večer, tak vejdete a sednete si ke mně ke stolu, ano?
1: Ano, ano.
7: Asistentka vás nasměruje.
1: Ano, pardon, mohl bych si ještě odskočit.
7: No, ale rychle.
1: Jo, děkuju, hned jsem tady.

0: Ahoj Moniko, já volám jenom, aby se dneska večer určitě dívala na televizi, na jedničku. Víš, na ten diskuzní pořad, jak jsem ti ráno říkal. Bude to zajímavý. Já přijdu pozdějic. Mám nějaký jednání s Andřejem. Jo, tak se dívej. Ahoj.
1: Dobrý večer, vážení televizní diváci. Vítám vás u dalšího pokračování pořadu Očištění. A samozřejmě vítám i diváky tady ve studiu. Dnes bude naším hostem pan Michal Gorský. Pane Gorský, dobrý večer.
2: Dobrý večer, dobrý večer.
1: Já myslím, že pana Gorského není třeba představovat. Všichni jistě znáte jeho knihy povídek, jeho romány.
2: Jenom jeden román jsem napsal.
1: Ano. Ale těch povídek bylo víc, že?
2: Ano, těch bylo víc.
1: Takže dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pane Gorský, vy se tváříte strašně smutně, úplně tragicky.
2: No, pro mě to je tragédie.
1: Ale vůbec ne. Tohle je diskuzní pořad Očištění. Vy jste naším hostem a my vás tady všichni vítáme. Máme vás rádi a myslíme si, že si zasloužíte potlesk.
2: Děkuju.
1: Já jen připomenu, že smyslem tohoto pořadu je veřejná zpověď účinkujících a na druhé straně pochopení a odpuštění diváků. Host předstupuje před diváky, aby se očistil. Takže Michale, já začnu rovnou od té horké brambory.
2: Ano.
1: Vy jste se zamiloval do 11letého chlapce, že?
2: Ano.
1: A znal jste ho dobře?
2: Ano.
1: Překvapilo vás to?
2: Ano, naprosto.
1: Něco takového se vám stalo poprvé?
2: Ano.
1: Jste spisovatel?
2: Ano.
1: Umělec? Možná jste si tím jenom chtěl něco ověřit?
2: Ne, to jsem nechtěl. Myslím, že je to hrůza. A chtěl jsem se za to všem omluvit. Svojí ženě, synovi, který studuje v Anglii, svému vydavateli a taky sousedům. Omlouvám se.
1: Tenhle příběh se neustále opakuje. Člověk, který má všechno, se rozhodne se vším skončit. Je jedno, jestli si jede autem do propasti, nebo udělá to, co udělal náš dnešní host, Michal Gorský. Pane Gorský.
2: Ano.
1: Jste obklopený milujícími lidmi. A přitom jste spáchal čin, který vás staví na okraj civilizované společnosti. Uvědomujete si to?
2: Ano. Ne. Ano.
1: Ale fakt, že jste teď tady, svědčí o tom, že jste čestný člověk, který chce nést odpovědnost za svoje činy. Myslíte si o sobě, že jste čestný člověk?
2: Myslím si, že jsem úchyl.
1: Kdy vás ta myšlenka napadla poprvé?
2: Jaká myšlenka?
1: No, kdy vás napadlo něco si s tím chlapcem začít?
2: Viděl jsem ho zpívat ve sboru.
1: Ale do té doby jste nebyl, nebo vás nenapadaly takovéhle myšlenky, ne?
2: Ne, to ne.
1: Dobře. A jak to celé probíhalo?
2: Dva dny předtím k nám přišli na návštěvu naši známí.
1: Ano?
3: To je pro nás.
4: Jo. Mikuláš tam má solo.
3: Michale.
2: Co?
3: Podívej, co jsme dostali.
2: Jo, aha.
3: Mikuláš nahrál se sborem CDčko a Pavel se s tím pořád vytahuje.
5: A to je hezký. Poslechneme si to.
2: A nepustíme si to potom v klidu?
3: No, jistě. Já nevím, proč to každému pořád vnucuješ.
4: Já to nevnucuju každému.
3: Michala to nezajímá.
2: A mě to zajímá.
3: Pavel se prostě pořád vnucuje.
4: Ale ty...
3: No vnucuješ.
4: Evo, nech toho.
2: Dá si někdo pivo?
4: Já bych si dal.
2: Jo. Šel jsem do kuchyně, tam za mnou přišla matka toho chlapce.
1: Ano.
3: Bože můj, jak já ho nenávidím. Někdy se v noci vzbudím a koukám na ten jeho ksicht a mám chuť mu na něj položit rozpálenou žehličku. Myslíš, že můžu jít do vězení, když to udělám?
2: Není to vyloučený. Počkej.
3: Chci se s tebou milovat.
2: No, to přece nejde, ne? Co, Monika? Pavel je můj kamarád.
3: Kašlu na ně. Mám snad právo taky jednou trochu myslet na sebe. Přitahuju tě.
2: No, jsi moc hezká ženská.
3: Ty mě taky přitahuješ.
2: Promiň. No, nezlob se.
1: Takže jste se zachoval jako dobrý manžel.
2: No, to nevím.
3: Zůstane to mezi náma, jo?
2: Jistě.
3: Bude to takový naše malý tajemství. A jo, mohl by zítra Mikuláš přespat u vás?
2: Jo? A proč?
3: Chceme si s Pavlem promluvit o rozvodu. Bojím se, že to neproběhne úplně v klidu. Nechci, aby byl Mikuláš u toho, když na sebe křičíme. Je to ještě dítě. Takový věci ho můžou poznamenat na celý život.
2: Jistě.
3: Chtěla bych mít dítě s tebou.
2: No, toho seš hodná, ale...
3: Jdi do prdele.
1: Co bylo dál?
2: Dál. No, druhý den večer k nám dali svého syna.
3: Nechceš si radši pustit nějaký film?
6: Ne, ta hra je super, paní Gorská.
1: A to už jste věděl, co chcete provést?
2: Ne.
1: Ale mně jste předtím řekl, že jste se na to připravil.
2: Tak trochu jsem se připravil.
1: Jak jste se připravil?
2: Roztloukl jsem pár neuralgenů.
1: Prášků na spaní?
2: Ano.
1: Byli jste doma sami?
2: Ne. Stavil se u nás můj vydavatel se svojí ženou.
1: O čem jste mluvili?
2: O krizi západní civilizace.
1: To sedí.
7: Ne, to jsem neřekl.
6: No, ale ne. Jo, no nepřímo si to řekl.
7: Já jenom říkám je, že svoboda a vědecko-technický pokrok přestaly být ideály, který by západní demokracii poháněly kupředu. A bez vyššího ideálu nakonec skončí sebe silnější společnost.
6: A co ideál štěstí?
7: Ale prosím tě, s tím nevystačíš.
6: Tak Michale, co ty si o to myslíš?
7: No, Michale.
8: Já myslím, že naše snaha dosáhnout štěstí za každou cenu je důkazem toho, že tahle společnost umírá.
6: Tak ty jsi hrozný pesimista. Prosím tě, kdy vy dva jste vůbec spolu měli sex?
7: Ale no.
6: Co? Jak to s tím souvisí?
9: No, protože chlapi, co málo šoustaj, tak mají dojem, že svět je v krizi.
7: Ale no, je tady dítě, fakt.
9: Já, tak ten nás neposlouchá, že?
6: A kdy vy dva jste měli naposledy sex?
7: No,
9: tak počkej, to ti můžu říct náhodou úplně
7: tak
9: přesně.
7: To já
9: že, jaký
7: taky
9: máme rok?
7: Proč se opravdu?
2: Mikuláši, posloucháš nás?
6: Jo.
2: Co, válčíš, jo?
6: Jo, je to super hra, pane Gorský.
2: To jsem rád, tak ještě chviličku a půjdeš spát, jo?
6: Ještě ne.
7: Dnešní společnost, říkám já, je v krizi mimo jiné proto, že podlehla diktatuře zábavy. Diktatuře.
6: No a co je na tom nepořádku?
7: Teď možná nic, ale začne to být nepořádku. Ve chvíli, kdy touhle optikou začneš poměřovat věci, které s tím nesouvisejí. Třeba mezilidský vztahy. Ve chvíli, kdy například my čtyři se přestaneme scházet, protože už nám to nebude připadat zábavný.
9: No, ale tak to je přirozený.
7: Ne, není. Přirozený to není. Přátelství by nemělo záviset na tom, jestli je můj přítel dost zábavný nebo ne. Stejně tak manželství.
6: No a co s tím chceš dělat?
7: No, musíme se naučit nudit. Být nešťastný.
6: Tak já jsem v pohodě, Dimpo.
7: Jo, je vyřešený.
6: A jaký knížky budeš vydávat nudný, jo?
8: No, to už vydává, ty moje.
7: Možná žádný.
8: Mě teda lidi.
1: Co se stalo potom?
2: Potom se všichni trochu opili a debata se stala osobnější.
9: Ty jsi se mnou nešťastný?
7: Mluvím obecně.
9: Tak mluv konkrétně.
7: Konkrétně bych s tebou zůstal, i kdybych s tebou nebyl šťastný.
9: No,
7: to je podstatný.
9: No,
7: to je podstatný.
9: Ale třeba já s tebou šťastná jsem.
7: No ty já taky.
9: Ne, ty jsi řekl, že jsi se mnou nešťastný. Tak přece mám právo vědět, jak to je, ne? A proč hlavně?
7: Hlavně už bys neměla pít.
9: Ježiš, tak ty se za mě stydíš.
7: Nestydím, ale když moc piješ, tak jo, takže vlastně i teď zavolám taxíka.
9: Ježiš,
7: proč to
2: Pak odjeli a my jsme se ženou zůstali s Mikulášem sami.
7: Dá si někdo vanilkovou zmrzlinu?
6: Já si dám.
7: Jo.
2: Šel jsem do kuchyně a přimíchal spací prášek do zmrzliny.
7: Už to
10: co bude?
11: A nebo já si nedám zmrzlinu. Michale, přines mi prosím tě trochu bílýho vína.
10: Jo.
11: Děkuju.
10: Krucina. Tak jsem manželčinu porci vyhodil a nasypal jí to do vína. Tak, už se to nese.
11: Děkuju.
10: Prosím.
12: Tahle hra je super, pane Gurský.
10: Jo, no, vezmi si zmrzlinu.
12: Já vanilkovou nejím.
10: Aha, no co si teda dáš?
12: Nic.
10: Vážně nic nechce?
12: Ne, děkuju.
10: Je tam vynikající zelený karbanátek. Nebo ti usmažím vajíčka, co?
12: Já nic nepotřebuju.
9: Nech ho, když nemá hlad, tak ho nemůže.
10: Ale to přece nejde, nemůže zůstat hladové. Vy si je dneska naposled, Mikuláši. Oběd ve škole, že jo? No, ale teď je 9 večer, to je 8 hodin bez jídla a takhle by to nešlo. Ale to bysme nebyli kamarádi.
9: Michale, co to do tebe vjelo? Když co? Nemá chuť, tak ho nenuť.
10: Moniko,
9: až bude chtít, tak si...
10: Co? Moniko, neplet se do toho, to jsou věci mezi náma chlapama, jo?
12: Ty jo, teď jsem ho dostal.
10: Hezky.
12: Pane Gorský,
10: no.
12: Můžu si tuhle hru zítra přehrát do svého počítače?
10: Jasně.
12: Super.
10: A možná by si zdal lososový sendvič, co?
12: Tak jo.
10: Jo?
11: Tak jo. Já si už půjdu láhnout. Vy už se tady s Michalem nějak poradíte, co?
12: Jasně.
11: Uslala jsem ti v tom zadním pokoji. Zvládneš to sám, viď?
12: Jasně.
11: Jo, ty myslíš jsi velký kluk. Tak dobrou.
10: Dobrou.
11: Dobrou.
10: Dobrou. Tak. Už se to nese. No, podívej, jak krásně voní. Co?
12: Děkuju.
10: Jo? Tak co mu říkáš?
12: Super.
10: No, vidíš. No jo. Musíš mít sílu.
1: A co jste udělal potom?
2: Potom jsem to udělal.
1: Ukájel jste se nad tím chlapcem?
2: Ne. Znásilnil jsem ho.
1: Prosím?
2: Znásilnil jsem ho.
1: Můžete to zopakovat hlasitěji?
2: Znásilnil jsem ho. Ahoj.
11: Ahoj. Dáš si něco k jídlu?
2: No. Ne, děkuju. Dívala ses na televizi?
11: Ano.
2: A?
11: Musím říct, že to bylo fakt zajímavý.
2: Zajímavý?
11: Když všichni pořád nadáváme na televizi. Ale když jednou za čas odvysílají něco opravdu důležitého, tak si toho ani nevšimneme.
2: A?
11: Člověka to donutí skutečně přemýšlet.
2: Jo.
11: Ty toho chlapa znáš?
2: Jakýho chlapa?
11: Toho kněze.
2: Cože?
11: Tak myslela jsem, že ho znáš, když jsi mi říkala, co na něj dívám. Ale jako odložil ten svůj kolárek, to už mi přišlo trochu strojený. Co to je?
2: Já jsem to neviděl. Jo, promiň. Ano?
13: Ahoj, Pavel.
2: Jo, ahoj.
13: Tak jsme se dívali. Aha. Fakt, no, hrozně zajímavý. I Eva byla nadšená. Tak jenom jsem ti chtěl poděkovat za tip.
2: Není záč, to je Pavel.
11: Aha.
13: Michale?
2: No?
13: Policie má stopu. Udělali Mikulášovi rozbor krve.
2: Aha, neříkej.
13: No, zjistili, že měl v krvi nějakou látku.
2: Skvělý nápad.
13: Jak to myslíš? Je dost možný, že ho ten chlap něčím omámil.
2: No, tak to je fajn. Tak pozdravuj Evu, taky budu pozdravovat, jo? Čau. Pavel tě pozdravuje.
11: Jo, děkuju.
2: Promiň, jo, já si musím odskočit.

0: Jo?
1: Andřej?
0: Právě jsem si chtěl volat. No. Jak to šlo?
1: Nebyl to přímý přenos.
0: Cože?
1: Vysílali rozhovor s nějakým knězem, chlapa s kolárkem.
0: No a co?
1: No, nebylo to naživo. Ha. Natáčej to a pak to pustí se stříhaný jindy.
0: To je přece jedno, jestli to je naživo nebo ne.
1: Jak jedno?
0: Michale, o čem jsi mluvil? O tom?
1: No jo.
0: Pane bože.
1: Nakonec to nebylo tak zlý. Všem jsem se omluvil, tobě taky.
0: Tebe milý.
1: No ale myslel jsem, že to hned odvysílaj.
0: A?
1: Prosím tě, nebo bys tam zavolat a zjistit, co se děje?
0: Jo, zejta tam zavolám.
1: Ne, počkej, nemůžeš tam zavolat rovnou dneska?
0: Dneska?
1: Jo.
0: No, uvidím, co se dá dělat.
1: Jo.
0: Jdu na to, jo?
1: Dík.
0: Dobrý.
1: Jo.
0: Čau.
2: Michale?
1: No?
2: Jsi napouštíš vanu?
1: Ne, jenom se tady tak cachtám.
2: Myslela jsem, že bychom si mohli dneska udělat hezký večer.
1: Jo.
2: Když pomyslím na všechny ty kněze, který nemůžou mít sex. Přijde mi hrozně líto. Co?
1: Jo.
2: Promiň,
1: to je Andrej, víš?
2: No, proč ti volá v 10:30 večer? Neměl by brát ohled na tvoje soukromí.
1: Já vím, ale je to důležitý. Hned jsem za to mluvil. Hned jsem tam. Hned přijdu. No tak co?
0: Michale, věc se má následovně.
1: No?
0: Nebyl to přímý přenos.
1: A ta sakra, vím, že to nebyl přímý přenos. Ale kdy to budou vysílat?
0: Pravděpodobně příští měsíc.
1: Pravděpodobně?
0: Jo.
1: Oni to nevidí určitě.
0: Záleží na spoustě faktorů.
1: Jakých?
0: Chtějí to načasovat na vyhlášení státní ceny. Což teda podle mě není špatný nápad.
1: Ale prosím
0: Tak jde o to, aby na druhém programu nebylo nic, co by s tím mohlo kolidovat.
1: Ale já musím vědět, na čem jsem.
0: Jo, to jsem jim říkal, že máš k tomu pořadu emotivní vztah.
1: Ale na ten pořad kašlu. Chci vidět, co bude se mnou.
0: Ozve se ti dramaturg. Michale.
1: No, co?
0: Michale, já nevím, jestli to, co jsi udělal, bylo moudrý, ale možná z toho nakonec dokážeme něco vytěžit. Pro všechny případy nechám dotisknout pár tisíc výtisků. Zdar.
1: Zdar.
2: Co chtěl?
1: Nic důležitýho.
2: Volal kvůli té ceně.
1: Jo, ne.
2: Michale, budu tě mít pořád stejně ráda, i když ji nedostaneš.
1: To jsi hodná.
2: Čekám tě v posteli.
1: Dáš si víno?
2: Jo, trochu bych si dala.
3: No, Liko?
2: No?
3: Liko?
2: No?
3: Neviděla jsi takovou plechovou krabičku s víčkem?
2: Ne.
3: Ne? Já jenom, že tady byla, teď tu není.
2: Jo, možná ji někam dal ten policajt, co tu byl.
3: Policajt?
2: Jo, úplně jsem na to zapomněla. Hledal tě tady někdo od policie.
1: Co chtěl?
2: Nic podstatného. Někomu prej tady ukradli minulej týden auto, tak se ptal, jestli něco nevíme.
1: A ty jsi ho nechala samotného v kuchyni?
2: No, něco si ho tam tu z okna fotil, tak je to přece policajt. Nebo myslíš, že to nebyl policajt? Teda to je hrůza, Michale. Nikomu se nedá věřit.
1: Je. Promiň, jo? Prosím.
4: Michale.
1: Ahoj, Kašo.
4: Michale, já vím všechno.
1: Co všechno?
4: Byla jsem dneska ve studiu.
5: Sedm a půl procenta. Víš, co to znamená?
6: Lidem se to líbilo.
5: Jakým lidem?
6: Všem.
5: Já jsem se na to díval. Ale vůbec jsem se dívat nemusel, protože to byla rozhlasová hra. Možná, že ten chlap říká zajímavý věci, ale koho to zajímá, když přitom jen sedí a žvaní? Dobře, tak je to kněz, který přestal věřit. V takovém případě tam chci mít někoho, kdo se od něj nechal pokřtít.
6: Ale to tady nejde.
5: Já ti řeknu, o co jde. Jde o to pobavit diváka. Co si o tom myslí jeho manželka, co na to říkají jeho děti?
6: On nemá děti. Je to kněz, pro Boha.
5: Dobře, tak nemá děti. Ale víš snad, co tím chci říct,
6: ne? Ne, nevím.
5: Chci vidět interakci mezi lidma. ale jediný, co vidím, je žvanící chlap a naproti němu ty, jak pořád opakuješ, pána toho a toho nemusím představovat, toho všichni znáte.
6: Jsi na mě alergický?
5: Ježíš, já mluvím o tom pořadu.
6: Chceš, aby se hosti ve studiu prali?
5: Ne, ale jestli máš manželku, která podvádí manžela, tak chci vidět, co tomu říká ten manžel. A co tomu říká její tchýně?
6: Já nespovídám lidi z ulice. Já zpovídám osobnosti.
5: Uděláme osobnosti z lidí z ulice.
6: To je televizní fašismus.
5: Víš, čem je tvůj problém? Máš ráda televizi, místo, abys měla ráda diváka.
6: To je snad to samý.
5: Ne, to teda není. Divák je bůh. Televize je žumpa.
6: Některá televize ano.
5: Každá televize.
6: Ne, televize není nic anonymního. Za vším stojí konkrétní lidi. Jestli jsou špatní, tak i výsledek jejich práce bude špatný. Ale kvalitní lidi dokážou dělat kvalitní program.
5: Kvalitní lidi v televizi nepracují.
6: Jo, a ty nejsi kvalitní člověk? Ty nevíš, že to, co děláme, má smysl? Chceš, aby to moderoval někdo jiný?
5: Chci se rozvést, Marto.
7: Takže ty jsi tam byla?
4: Jo.
7: A jak to vypadalo? Je to něco.
4: Kdy to odvysílají?
7: Nevím. Já vůbec nic nevím.
4: Michale.
7: No.
4: Michale, já se o tebe budu starat, až tě Monika opustí. Ne, protože ona tě opustí, až no. se o tom dozví. Ona nepochopí, proč si to udělal.
7: No tohle se nedá pochopit.
4: Já to chápu. Ty hledáš lásku, Michale.
7: No ale proč ji nehledám nějakým normálním způsobem?
4: Jen ji hledej. Tady jde o tvoji duši. Ty přeci nejsi na malý kluky, jsi zdravý.
7: No, já právě.
4: Víš, když Jan skočil z okna, tak jsem šla na jeho pohřeb.
7: Aha.
4: No a jeho táta byl

0: Protože to byl jejich jediný syn. A třeba by si mohli myslet, že za to nějak můžu. I když, no, jako není to pravda, jo? Ale přeci, no. Ale oni to nesli hrozně statečně. On i jeho žena. No jenomže pak mi on začal volat. Říkal, že se cítí hrozně sám. No. Že mu Honza chybí, že je to jako horší, než si myslel.
1: Jo.
0: A mně to bylo hrozně líto, že jo?
1: Mm.
0: Jo, a párkrát jsme se sešli v kavárně, povídali jsme si.
1: Mm.
0: No a pak na mě začal tlačit, abych se s ním vyspala.
1: Cože?
0: No,
1: ale bože.
0: No, tvrdil, že to je moje povinnost, jo?
1: Co?
0: Jako, že mu to jako nějak jako dlužím, protože jsem způsobila smrt jeho jedinýho syna.
1: To je hnus.
0: No, přesně. Ale já jsem si říkala, že mám možná v něčem pravdu, že mu to

0: No a že pak už se nikdy neuvidíme. Tak jsme šli na pokoj. Ale já jsem to jako celý předem, jako všechno jsme to jako probrali, jo? Jakože jak to bude, kdo bude kde. No, protože já jsem chtěla, aby to bylo hodně neosobní. Tak jsme se svlíkli a lezli si do postele a... No a ono to nějak jako nešlo. No. Tak jsme se jenom tak...
1: Hladili?
0: Jo, no, hladili. No. No a ono to nebylo tak strašný nakonec, jo, jak

0: No, vymyslel si spoustu věcí, které vůbec nebyly pravda, jo? A ona na mě dokonce zavolala policii. To bylo fakt strašné. No, dozvěděli se o tom i v tom domově důchodců, kde jsem pracovala. A teda starší se odhlasovala, že nechtějí, aby tam pracoval někdo, kdo se chová tak morálně. Takže tak. No. Michale.
1: Co?
0: Taky máš pocit,

0: Paráda, máme je. Držíš je pod krkem.
1: Koho?
0: Televizi.
1: Fakt? Jsem myslel, že držej pod krkem oni mě?
0: Ne, vaše na lopatě.
1: Jak jsem to dokázal?
0: Mluvil jsem o tom s Alenou a
1: ta si myslí... Jakže jsi o tom mluvil s Alenou?
0: Ale neboj, nic jsem jí neřek. Ví jenom to, že jsme chtěli využít ten pořad k propagaci tvojí knížky a že to nevysílali.
1: Proč do toho táháš další lidi?
0: A jaký lidi? Alena je vynikající právnička.
1: Na co potřebujeme právničku?
2: Michale, ahoj. Teda gratuluju.
1: No, děkuju. No, k čemu?
2: Myslím, že máme šanci na proces. Zažalujeme je.
1: Chcete žalovat televizi?
3: Přesně to chceme.
2: Podle mě je v našich silách je přinutit, aby to odvysílali. Nebo se s váma alespoň finančně vyrovnali.
3: No ale nejde o peníze.
2: Tak jasně, jde o to přinutit je, aby vás začali brát vážně. Hele, televize to je moloch, který si myslí, že mu všechno projde. A tak to bude, dokud se někdo neozve a neřekne, že to, co dělají, prostě není morální.
3: Přesně tak. Televize nám toho hodně dluží a teď nám to může trochu vrátit.
1: Co nám dluží?
3: Všechny ty lidi, kteří by v jiný době, za jiný situace, kupovali a četli například tvoje knížky, ale nemají na to čas. Protože v jednom kuse čumějí na nějaký pitomý televizní pořady.
2: Víš, proč to neodvysílali? No, protože podle nich nejsi dost slavnej. Protože jsi nedostal tu knižní cenu. Jenomže to zapomněli na jednu věc. Že ta smlouva, co s tebou mají, je prostě špatná. To je klasický případ takzvaného uvedení v omyl.
1: Uvedení v co?
3: Podvedli tě, jsi podvedenej, nebyl to živej pořad.
1: Ale to mi nikdo nesliboval.
2: No, ale zároveň ti nikdo neřekl, že to není živej pořad.
1: Ale oni přece nemůžou za to, co jsem si myslel.
2: Měli tě informovat předem. Ty nejsi povinen zjišťovat si takový detaily, jako jestli se to dneska vysílá živě nebo ne.
1: Můžu vás o něco poprosit? Pojďme od toho.
2: No počkej. Utrpěl jsi psychickou újmu?
1: A vůbec ne.
2: Andřej.
3: Ale utrpěl, samozřejmě, že ten večer, jak jsi mi volal, byl jsi na dně.
1: Byl jsem v pohodě.
3: Byl vyřízený. Zajíkal se, skoro si nemohl mluvit, sípal si.
1: A to byla voda.
3: Ale nekecej.
1: Jsem si pustil vodu, aby... Prostě jsem si pustil vodu.
3: Kecám.
2: Michale, od té doby nejíš, nespíš, vypadáš příšerně.
1: Vypadám normálně.
3: Vypadáš hrozně, opravdu.
2: Fakt příšerně.
3: Hele, máme známýho doktora, který potvrdí, že máš v souvislosti s tím zdravotní problémy.
2: Ano, prosím. Ano, Alena. Ano, já vás slyším.
1: Andřej. No. Andřej, stala se taková věc, víš. Nevím, jestli je to podstatný, ale vyspal jsem se s Kašou. S kým? Se sestrou Moniky.
3: A co s tím mám dělat?
1: Nevím. Jenom jsem si myslel, že bys to měl vědět.
3: Aha, díky.
1: No, mám z toho všeho takovej divný pocit.
3: Monika o tom ví?
1: Ne, Monika spala.
3: Jak Monika spala?
1: Spala.
3: Vlastní ženu uspáváš práškama na spaní? To je trestný čin?
1: To přece není až tak špatný.
3: Co ty seš za člověka? Spíš s vlastní švagrovou?
1: Jednou.
3: Znásilňuješ malý kluky?
1: Jednoho.
3: Do čeho si mě to zatáhnul?
1: A do čeho si ty zatáhnul mě?
3: Snažil jsem se ti pomoct. Ale ty se chováš jako idiot.
4: Dneska mi volala Kaša. Byla nějaká divná.
1: Jak divná?
4: Chtěla, abych si začala zapisovat, kolik vypiju přes den vína. Já se bojím, že zase začala s nějakou charitou.
1: Mám ti ještě nalít?
4: Ne, já si už půjdu asi lehnout.
1: Jo.
4: Jsem nějaká vyřízená.
1: Tak dobrou. Gorský.
5: No konečně, to jsem já. Proč mi to nebereš?
1: Neměl jsem čas.
5: Chceš z toho vycouvat?
1: Co?
5: Ale to se ti nepodaří.
1: No já...
5: Já mám kazety s tím tvým pořadem.
1: Víš co, já teď nemůžu. Zavolej mi jindy, jo?
5: Ale ty jsi slíbil, že Monice všechno řekneš.
1: Co?
5: O nás dvou. Že se milujeme. Že máme vztah.
1: Nic takového jsem neslíbil.
5: Tak jí to řeknu já.
1: Kašo, pojď, Kašo!
6: Michale!
1: No?
6: Nezvonil mi telefon.
1: Ne, vůbec ne. Naopak. Prosím tě, nech toho.
5: Chci mluvit s Monikou.
1: Monika není doma.
5: Jsem za dveřma, Michale.
1: Ale my nejsme doma, jsme s Monikou na jedné výstavě.
4: Michale, nezvoní někdo?
1: Ne, vůbec ne.
4: Ale tak přece slyším, že někdo zvoní, ne?
1: A jo. Hele, počkej, já tam zajdu, jo? Nevstávej. Prosím tě, hlavně v klidu, jo?
2: Moniko? Moniko, kde je?
1: Šla si lehnout, spí. Prosím tě, Kašo, co to děláš?
2: Moniko, já ti musím něco říct. Moniko, my máme s Michalem vztah. Milujeme se. Slíbil mi, že se s tebou rozvede.
1: Ty jsem neslíbil.
2: Moniko, cože? Slíbil se? Ty haj... Tak proč jsi se mnou spal?
1: Kašo, prosím tě, vzpamatuj se.
2: Odjedeme do Anglie.
1: Ty blbos.
2: A to když si něco udělám, budeš mě mít na svědomí.
1: Mně rozum, Kašo.
2: Ty žádný vlastně svědomí ani nemáš. Uspáváš vlastní ženu práškama. To je taky trestný čin. A co když ty kazety s tvým pořadem odnesu na policii?
1: Tak dobře. Udělej to, odnes je na policii. To běž.
2: Kde jsou ty prášky, co dáváš prášky? Monice? Kde jsou ty prášky? Já je taky chci. Já jsem tady vedle ní.
1: Ale.
2: Můžeš se přidat. Otrávíme se všichni společně.
1: Kašo, jo.
2: Já tě miluju, ty hlizle.
1: No, dobře. Já se těším.
6: Ahoj, Michale.
1: Ahoj, Vinono.
6: Jak se máš?
1: Ujde to, i když je mi trochu divně.
6: To dělají ty prášky na spaní.
1: Aha, jasně. Poslyš, Vinono, chtěl jsem se tě zeptat na jednu věc. Jak to bylo s tou sámoškou, chci říct, s tím butikem? Fakt si kradla v butiku?
6: To byl jenom takovej vtip.
1: Takže si nic neukradla?
6: Ne, bylo to vymyšlený. Stejně jako ta tvoje příhoda s Mikulášem.
1: Ne, ta se opravdu stala.
6: Ne, nestala.
1: Myslíš?
6: Kdyby se to doopravdy stalo, tak bys přece musel být potrestaný.
1: Snažil jsem se.
6: Trápil se s tím.
1: Ano, trápil.
6: Už se tím netráp.
1: Nebudu.
7: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
7: Výborně jsem se vyspala.
1: Já taky.
7: Samozřejmě si všechno pamatuju, ale chci se zeptat na jednu věc. Mám takový pocit, že... že ty jsi se mnou...
1: Co?
7: No, já jsem Bylo to tak.
1: Bylo?
7: Michale, ty jsi můj miláček.
8: Pan Gorský?
1: Ano.
8: Detektiv Poznaňský. Vyšetřuji případ syna vašeho souseda. Můžu dál?
1: Prosím.
8: Přišel jsem vám říct, že ta záležitost s Mikulášem se uzavřela.
1: Jistě. Chápu.
8: Už víme, kdo to udělal.
1: Ano.
8: Zbormistr.
1: Cože?
8: Ten vedoucí zboru, kam ten chlapec chodil.
1: To přece není možný.
8: No, upřímně řečeno, to zase tak překvapivé není.
1: Přiznal se?
8: Ne konkrétně k tomuto případu, ale k dalším asi 15 případům zneužití mladistvých. Většinou to byly dívky.
1: Aha.
8: Byli v šoku. Často si na znásilnění vůbec nepamatovali. Bude to veliký případ. Kam spěje společnost, která znásilňuje svoje děti?
1: No, to.
8: Víte, že v několika případech měl pohlavní styk i s matkami obětí, ještě v době, kdy byly nezletilé?
1: Opravdu?
8: Jsme jako krysy. Když se přemnoží, začnou se chovat zrůdně.
1: Myslíte, že... problém je v přelidnění?
8: Víte, Že jsem jeden čas podezříval vás.
0: Opravdu?
8: Myslel jsem, že jste toho chlapce uspal, když byl u vás. Choroba z povolání. Vždycky mě mrzí, když podezírám nevinného člověka.
0: Tak to...
8: Mám prosbu. Podepsal byste mi knížku pro synovce.
0: Jistě. Jak se jmenuje?
8: Krištof.
0: Kolik mu je?
8: 15.
0: To už je velký kluk.
9: Dobrý den, Zygmunt Windbaum.
1: Michal Gorský, dobrý den.
9: Čtu vaše věci. Je to moc dobré.
1: Ale tak to jsem rád.
9: Je mi líto, že to nevyšlo s tou cenou Nike. Máte cit pro lidskou slabost. Takové lidi, jako jsou vaše postavy, takové bychom potřebovali v našich pořadech.
1: No, jenže to jsou vymyšlené postavy.
9: Ale ano, ale jsou to zároveň lidi z ulice.
1: Víte, kdyby bylo na mě, tak bych televizi nežaloval. Chtěl jsem se za to omluvit a nějak sjednat nápravu.
9: Ale ne, neomluvujte se. Já jsem rád, že jste nás žaloval.
1: Co?
9: No, alespoň to rozvířilo stojatý vody tady. O čem jste mluvil v tom pořadu?
1: Vy jste to neviděl?
9: Bohužel.
1: O různých věcech, o lásce a...
9: Já budu mluvit na rovinu. Ten váš pořad pravděpodobně nikdy neodvysíláme. Ne, vy za to nemůžete. Měníme celé schéma zábavných pořadů. Aha. Očištění končí.
1: A můžu se zeptat, proč? A mělo malou sledovanost.
9: O sledovanost nejde.
1: No, myslel jsem, že jde především o sledovanost.
9: Ale vůbec ne. Sledovanost není podstatná.
1: Ne?
9: Víte, na co je dobrá malá sledovanost?
1: No, tak...
9: Abychom zrušili pořad, který jsme i tak chtěli zrušit.
1: A proč jste tedy zrušili očištění?
9: Protože mělo malou sledovanost.
1: Chápu.
9: Taky proto, že se rozvádím se svojí ženou i z jiných důvodů. Není to pro mě snadné.
1: Tak...
9: Já jsem jako ten klavírista z vaší povídky, co má ženu alkoholičku, která si schovává láhve v jeho klavíru. Rozvede se s ní, ale jeho nástroj už nikdy nemá tak dobrý zvuk jako kdysi a on nemůže pochopit proč.
1: Láhve pana Krištofa.
9: Ano. Víte, co mělo největší sledovanost v dějinách televize?
1: Ne.
9: Válka v zálivu v 91. Vidělo jí víc než miliarda lidí. Ale to je etický problém. Máme organizovat války jenom proto, že mají velkou sledovanost? Co myslíte?
1: No, to nevím.
9: Pane Gorský.
1: Ano.
9: Místo očištění bych rád rozjel nový pořad. Mhm. Agresivní, živě vysílanou talk show. Mhm. Je mi jasné, že jste měl se svým účinkováním v očištění jistá očekávání. Chtěl jste je využít k propagaci vaší knížky.
1: Ano.
9: Všechno chápu a mrzí mě to. A chci vám to vynahradit. Mám pro vás návrh. Pracujte pro nás.
10: Dobrý večer. Vítám vás u druhého pokračování pořadu Práskni to. Práskni to, to je talk show vysílaná naživo, takže cokoliv se tady ve studiu před kamerami stane, vy uvidíte, protože tady se nic necenzuruje. Tady se dozvíte, co jsou lidi doopravdy zač. A že jsou mezi námi pořádní svině. Dneska k nám do studia přijde Saša. Saša spala se svým šéfem, který ji nakazil pohlavní chorobou. Nerozvedl se, jak slíbil, a když po něm chtěla zvýšit plat, poslala ni policii za to, že mu ukradla v kanceláři tiskárnu, což podle Saši nebyla pravda. Byla to mimochodem tiskárna, na který se to mockrát v pracovní době rozdávali, takže už prý stejně moc nefungovala, ale to je jedno. Takže dneska chce Saša vyrovnat skóre se svým šéfem. Napráská ho přímo vám, našim divákům. Ale my máme pro Sašu taky to překvapení, protože jsme sem dneska pozvali i jejího manžela, který závodně vrhá koulí a samozřejmě nic neví. Takže budeme sledovat jeho reakci. A myslím, že nás čeká moc zajímavý večer tady v Prásky to!
11: Nemáte oheň?
1: Bohužel ne. Byl jste na natáčení?
11: Vzpomněl jsem si, jak jsem v tomhle studiu seděl jako host v jednom pořadu. Trochu jsem se zasněl.
1: Slyšel jsem o tom. Litujete toho, co jste tenkrát řekl?
11: Dnes bych to formuloval jinak. Víte, že ta žena, která moderovala ten pořad, se nedávno pokusila o sebevraždu?
1: Čtete bulvár?
11: Občas. A co vy?
1: Chtěl jsem kdysi napsat povídku o člověku, který se v televizním pořadu přiznal ke zločinu.
11: Co to je za zločin?
1: Znásilnil malého chlapce.
11: Aha.
1: On lituje svého činu. Chce jít na policii, ale jeho manažer ho přemluví, aby to řekl v televizi. V živém vysílání.
11: Manažer?
1: Ano, je to zpěvák, nemoc úspěšný, ale má manažera.
11: Pokračujte.
1: Tak jde do toho studia, do toho pořadu a všechno tam řekne. Chce se k tomu postavit jako chlap. A tak je trochu zvědavý, jak ten trest bude vypadat. Samozřejmě se strašně bojí. Ale navzdory tomu, s jak těžkým srdcem tam šel, je to docela hezké odpoledne. Moderátorka je milá, publikum mu drží palce, tleská, no všechno je fajn. Ale je jasné, že jeho život se tím okamžikem od základu změní. Jenže pak přijde domů a zjistí, že ten pořad se živě nevysílal. Byl to záznam. Tak volá do televize, kdy to budou vysílat, ale nikdo neví. A on je najednou ve strašném presu.
11: A oni to nikdy neodvysílají?
1: Ne, protože celý ten pořad končí. Jeho manažer se rozhodne televizi žalovat za uvedení v omyl. Oni nechtějí soudní spor a nabídnou tomu zpěvákovi, aby uváděl jiný pořad jako moderátor. No, on to přijímá a zjistí, že to je přesně to, v čem je dobrý. Je v tom nesmírně úspěšný a ten pořad také.
11: A dál?
1: To je všechno.
11: A v čem je pointa?
1: V tom, že se na to nikdy nepřijde. Ten muž pak žije spokojeně dalších 30 let.
11: Ale lidi by se o tom přece dozvěděli. I když to neodvysílali. Říkal jste, že ho viděli diváci ve studiu.
1: To ano. Ale nikoho to nezajímá, protože není dost známý člověk. A časem na to zapomenou.
11: A lidi z jeho okolí, rodina?
1: Ti o ničem nevědí.
11: A co ta dívka z publika? Sestra jeho ženy.
1: Já jsem mluvil o nějaké sestře jeho ženy?
11: No.
1: No tak ta odjede do Anglie, protože tady nemůže vydržet. Má výčitky svědomí. Dělá operku, ale nemá peníze, tak občas krade v samoobsluze. Jako Winona Ryder. Když ji chytí, tak se to snaží uhrát na to, že je psychicky labilní. Psychologovi, který si dělá testy, vypráví celý tenhle příběh. No vlastně je to rámec celé té povídky.
11: Ale takový člověk by se přece sám přiznal. Neunese to, co udělal. Dřív nebo později zatouží to někomu říct. Svěřit se. Očistit se.
1: Třeba ne. Už je to za ním. Byla to krize a on ji překonal. Nemá morální potřebu, která by ho nutila se tím dál zabývat.
11: Ale jestli ten člověk nemá takový morální imperativ, pak nestojí za to o něm psát.
1: Ano. Možná máte pravdu.
11: Ještě to zvažte.

Jak tenká může být hranice mezi pravdou a iluzí? To s napětím i jemnou iluzí odkryl příběh Petra Zelenky Očištění. A my jsme právě na Vltavě uvedli rozhlasovou úpravu hry Petra Zelenky, kterou napsal pro polskou divadelní scénu Teatr Stary v Krakově v roce 2008. Autorkou rozhlasové úpravy byla Renata Venclová. Inscenaci v roce 2021 natočil režisér Aleš Vrzák. Osoby a obsazení: Michal, spisovatel Martin Mišička, jeho žena Monika Lenka Vlasáková, Moničina sestra Kaša Elizaveta Maximová, nakladatel Andrej David Novotný, jeho žena právnička Alena Tatiana Diková, televizní moderátorka Marta Simona Babčáková, její manžel dramaturg Pavel Nečas, kněz Josef Batko Miroslav Krobot, soused otec Mikuláše Pavel Jan Dolanský, sousedka Mikulášova matka Eva Marika Procházková, syn sousedů Mikuláš Samuel Budiman, produkční Ludmila Molínová, Vinona Rajdr, Dana Černá a policista Miroslav Hanuš. Petr Zelenka, Očištění, večerní drama, dnes o úterním večeru na Vltavě. Jeden večer, čtyři silné příběhy, jeden právě skončil, tři nás ještě čekají a už za chvíli to bude příběh skladatele Jana Rychlíka. Ještě předtím si ale poslechneme krátkou klavírní skladbu Antonína Dvořáka, kterého od Jana Rychlíka dělí 75 let.

0: Z klavírních skladeb Antonína Dvořáka, jeho cyklus opusovým číslem 52 jsme si právě poslechli číslo 5, a to v podání Iva Kahánka. A teď nás čeká opět hudba a bude to hudba skladatele, jehož tvorba dodnes překvapuje svou originalitou. Ústřední postavou dnešní akademie totiž bude skladatel filmové, swingové i avantgardní koncertní hudby Jan Rychlík. Od jeho narození letos v dubnu uplynulo rovných 110 let. Přesto je jeho tvorba, a to také literární a muzikologická, v mnoha ohledech velmi aktuální. O umělecké osobnosti renesančních rozměrů pořad s názvem Daleko před svou Jan Rychlík, osobnost zářná i tragická, připravila Renata Spisarová. Reprízu uvádíme u příležitosti kulatého jubilea skladatele, ale také v rámci našeho letošního projektu Filmové léto na Vltavě.
1: Akademie.

Limonádový joe, koza na ledě nebo africký cyklus. Filmová hudba, swing i avantgardní komořina. Pod tím vším je jako autor podepsaný mimořádný člověk. Jan Rychlík. Osobnost zářná i tragická.

co dřív, na co se v následujících asi 100 minutách zaměřit. Mluvit o Janu Rychlíkovi jako o autorovi hudby nesmrtelných českých filmů, slyšeli jsme teď kousek ze Stvoření světa, i těch poplatných době, nebo jako o klavíristovi, hráči na bicí, zpěvákovi, aranžérovi a skladateli v orchestrech gramoklubu Blue Music, ale hlavně orchestru Karla Vlacha? Také bychom si naprosto vystačili s tím zkoumat Rychlíka jako hudebního publicistu, muzikologa, autora přelomových nadčasových knih Pověry a problémy jazzu, žesťové nástroje bez strojiva nebo moderní instrumentace. Stejně tak dobře by na mém místě mohl kolega z literární redakce rozkrýt Rychlíkovu mimořádnou jazykovou výbavu, postřehy hluboce intelektuálního komentátora současného dění, například z jeho deníku 1955. A nebo dát hlas těm, kteří by analyzovali jeho vývoj jako skladatele koncertní hudby, speciálně té, které se říká nová, avantgardní, a dokázali by, jak daleko byl Jan Rychlík před svou dobou. Čím více jsem četla jeho knihy a jedinou o něm samotném a poslouchala Rychlíkovu hudbu, tím jsem byla více na rozpacích, jak tuto komplexní a naprosto výjimečnou osobnost pojmout. A pak jsem si řekla, že dnešní akademie o Janu Rychlíkovi by mohla být jen impulzem pro mnohé z vás, možná startem zajímat se o jeho tvorbu a myšlení hlouběji a poslouchat jeho hudbu, zvlášť tu koncertní, kterou předjímal její celosvětové směřování. A to bez nadsázky.

0: Cyklus čembalových skladeb Omáži Gravi Čembalističi představuje v tvůrčím vývoji Jana Rychlíka umělecky nejvýzrálejší realizaci podnětů jeho studia renesanční a barokní hudby, zejména anglosaské a románské kulturní oblasti. Začíná své důkladné odborné zastavení u brilantní a jedné z nejhranějších a nejznámějších skladeb Rychlíkova uměleckého odkazu Milan Křížek, který je autorem jedné jediné ucelené monografie o Janu Rychlíkovi s názvem Život a dílo skladatele, vydané v roce 2001. Skladbu pro čembalo věnoval Jan Rychlík Zuzaně Růžičkové, ale v ostravském rozhlase ji nedávno nahrál mladý čembalista Jiří Haverland. Důkaz toho, že i interpreti, kterým je dnes něco málo přes 20, vědí, kdo Jan Rychlík byl. Rozhodně ho znají ti, kdo milují film Limonádový Joe a nebo Koňská opera, podle knižní předlohy Jiřího Brdečky a režiséra Oldřicha Lipského. Autorem nezapomenutelných písní byl vedle Vlastimila Hály právě Jan Rychlík. Bohužel, jak mi řekl jeho syn, historik a etnolog Jan Rychlík mladší, premiéry filmu se jeho otec už nedožil, když v lednu 1964 Jan Rychlík starší náhle zemřel, bylo jeho malému Jeníčkovi 9,5 let.
1: Arizona, Arizona, to je pravých mužů zóna, karty, šustí, kulky, psučí.
2: Já si otce pamatuji, můj mladší bratr, který je mladší o 7 let, ten si na něj nepamatuje vůbec, protože mu bylo 2,5 roku, když otec umřel. Ono, to bylo tak, on skládal doma, jako v pracovně, kde, to je taková moje vzpomínka, tam nikdo nesměl. Nikdo ho nesměl rušit. Maminka měla jako seznam lidí, který kdyby volali, tak ho může zavolat, a jinak standardní odpověď, i kdyby přišel prezident republiky, bylo, že prostě není doma. Telefon byl jako odsunut z jeho pracovny do haly, do předsíně, protože otec, když komponoval, tak se potřeboval velice jako koncentrovat. Na rozdíl od maminky, která byla silná kuřačka, tak běžně takhle moc nekouřil, ale když komponoval, tak naopak byl silný kuřák a to tedy byl velkým konzumentem, kouřil také doutníky. No a moje taková vzpomínka, to mě mohlo být tak asi 5, 6, že jsem jednou něco provedl. Co to bylo, to už nevím, nějakou lumpárnu. A maminka, která byla rozezlená, mě dala takhle do ruky rákosku a řekla, běž za tátou, řekni, že tě posílám, ať ti nařeže. Tak já jsem jako zaklepal, vešel jsem, tam bylo mračno dýmu, a otec seděl za pianem, respektive křídlo, on si koupil křídlo, takže toho komponoval, tam měl narovnány jaksi partitury a tak. Takže ho nebylo vidět od těch dveří a takhle vstal od toho piana, podíval se přes ty seřazené noty, říkal, co chceš? A já jsem říkal, no maminka mě posílá, že mě máš nařezat. A on takhle říkal, dobře, pojď sem, mil rád. Řekl, nastav ruku. Takhle jsem nastavil ruku, on mě tou rákoskou takhle přetáhl. Zase mě tu rákosku vrátil a říkal, a teď běž, já mám práci. Ale jinak otec třeba takhle v sobotu, v neděli, když měl čas, tak mě bral do parku, sem jsme chodili právě do Stromovky, buď s ním, anebo on měl takovou partu. Tam byl malíř Kamil Hoták, což je můj kmotr, pak nějaký pan Stránský z Mototechny, nevím, co se s ním stalo. Oni jezdili na motorkách, už jako teda, jak se dnes česky říká, teenagery. Tak to jsme chodili sem na procházky, nebo také se mnou dělal výlety vlakem. Tady vedle tou Stromovkou vede Buštěhradská dráha, kterou se dnes se používá akorát pro předměstskou dopravu do Kladna a do Rakovníka, ale tehdy se tady vozilo do Prahy uhlí. Tady, jak je zrušené dnes už nádraží Praha-Bubny, tam byl ústřední uhelný sklad. A z Mostecké pánve to jezdili jeden uhelný vlak za druhým, tady tou Stromovkou tam to vykládali a pak se to rozváželo do těch prodejen, nebo kdo si objednal. A někdy jsme jezdili třeba tady z Buben do Dejvic, jezdili ještě takové staré dřevěné vlaky, nebo do Hostivic, nebo tady do okolí Prahy, kde jsme chodili, on rád chodil, to mě zůstalo. Tak to jsou takové moje vzpomínky. Pak je jedna moje vzpomínka, že mě vzal do kina na film Císařův pekař, který teda je klasika filmová, každý zná. protože s Werichem on se znal velice dobře. On hrál po druhé světové válce, když se Voskovec s Werichem vrátili do Prahy a obnovili divadlo. Ježek už nežil, tak on tam hrál v orchestru jeden čas a Werich mu nabídnul, aby dělal kapelníka, ale otec nechtěl. Říkal, že lidé by chtěli, aby to byl Ježek, a on, že není Ježek. Ježkova hudba, že se mu líbí, ale on, že je rychlík a chce dělat svoji hudbu. No ale znali se a vzal mě na ten film. No a já jsem se ho potom ptal, koho vlastně ten pan Werich hrál, jestli toho císaře nebo toho pekaře. A otec říkal, že hrál oba. A já jsem říkal, že to se jako mýlí otec, že to není možné, protože přece oni se tam na konci setkají. Tak to je také taková moje vzpomínka. No, jezdil rád do Bechyně, on měl rád jižní Čechy. Moje maminka ne, říkala, že jižní Čechy jsou smutné, měla radši hory, jako Krkonoše, Tatry. Ale otec jezdil do Bechyně a kromě toho měl pronajatý takový malý domek v Plané nad Lužnicí. Tam už jezdil se svými rodiči. Jezdili tam také Rudolf Hrušínský a jeho otec. Tedy. Ne tento Rudolf Hrušínský, ale jeho dědeček a jeho syn, který je známější, to je herecká rodina už z 19. století. Chodili s mým otcem k té Lužnici a lovili ryby. Tak to si pamatuju, že tam jsem asi dvakrát byl a jsme se koupali v té Lužnici. Také jsme občas chodili na občanskou plovárnu do Vltavy. Tehdy ještě se dalo koupat ve Vltavě a pak už ta Vltava byla tak špinavá, že to hygienici nedoporučovali. Tak to jsou takové moje dětské vzpomínky. Jsou neucelené, ale já samozřejmě, jak říkám, jsem, když otec zemřel, tak jsem chodil do třetí třídy základní školy. No, pamatuji si dodnes jeho smrt. To bylo 20. ledna, bylo to pondělí. A předtím v sobotu měl nějaký koncert a necítil se dobře. A říkal, já tam nepůjdu, ale běžte vy jako za rodinu místo mě. Tak šla moje maminka, já. Vím, že v neděli už jako se cítil lépe a v pondělí šel na Barandov do Střižny, to se připravoval film Limonádový Joe, a zastavil se v hotelu Belvedere, který je tady na Letné. Tam on rád chodil na obědy, oni tam dobře vařili, v prvním patře byla taková pěkná restaurace. Naobědoval se. Ten den velice mrzlo, to si taky pamatuju, že byla velká zima. Z šatny teda si vzal zimník a najednou se mu dělalo špatně, tam se skácel a upadl do kómatu, no a odvezli ho na Bulovku a ještě ten den večer zemřel. V pondělí 20. ledna.

0: Byla to právě premiéra Rychlíkovy poslední skladby, Relacioni pro altovou flétnu, anglický roh a fagot. Na již první provedení Rychlík v sobotu 18. ledna do malého sálu Domu umělců v Praze nepřišel, protože mu nebylo dobře. Provedli členové souboru Musica Viva Pragensis, František Čech, Karel Lang a Rudolf Komorous. Život Jana Rychlíka jsem ale vzala tak trochu od konce. Teď tedy na jeho začátek.
1: Když byla v roce 1916, kdy jsem se narodil, pražská premiéra Janáčkovy pastorkyně, pravil Josef Suk Maxi Brodovi. To si nenechte ujít, to bude zážitek. Tak poznal Brod Janáčka a stal se jeho přítelem a obdivovatelem. Brod byl také přítelem France Kafky, Kafka znal Jaroslava Haška. Žili v říši Rakousko-Uherské. Narodil jsem se jako občan této říše, jejíž panovník, který nastoupil na trůn roku 1848, ještě žil a vládl.
0: V knize Milana Křížka o životě a díle Jana Rychlíka se pak dozvíme, že už jeho rodiče bydleli na Letné. Jeho babička Jakubíčková a také Janův otec, inženýr Vilém Rychlík, podporoval u malého Jana vše, co souviselo s hudbou. O to projevoval vedle sportu živý zájem. Na reálce Jan studoval nevalně, i když měl pozoruhodný jazykový talent. Ten byl podpořen přátelstvím s Karlem Rónem, se kterým se seznámili na kluzišti. Karel mluvil špatně česky, protože chodil do té doby do školy v Chicagu. Jejich přátelství ovlivnilo značně Rychlíkův život.
1: Na společných procházkách jsem se od něho učil anglicky. Vlastně jen mluvit, nikoli psát. Postupoval jsem velmi rychle. Oba nás to bavilo tak, že jsme prokonverzovali celé dny. Bylo výhodné, když jsme si mohli sdělovat věci, kterým spolužáci nerozuměli. Chtěl jsem toho umět co nejvíc, a tak jsem pochytával stále nová slova, věty a fráze. Později, když jsem začal angličtinu doopravdy studovat, měl jsem někdy obtíže s učiteli angličtiny pro svůj americký přízvuk.
0: Tady jsou kořeny zájmů, jež na celý život podstatně ovlivnili obsah a rozsah Rychlíkova intelektu a vědění. Počátek jeho studia jazyků a zejména vztahu k angličtině, k anglosaské kultuře a také k hudbě s tímto jazykem a ovzduším spjaté, k jazzu. Jak přiznává Jan Rychlík mladší, po otci hudební talent on ani jeho bratr nezdědili. I Jan Rychlík starší byl v rodině vlastně výjimkou.
2: Nikdo z rodiny předtím, snad moje babička z otcovy strany, ta pěkně zpívala a dokonce v mládí jako chtěla jít k opeře, no ale to víte, středostavovská měšťanská rodina, aby holka se nevdala a šla k opeře, tak to se považovalo skoro něco jako poloviční prostituce, to bylo 19. století. Ale jinak z rodiny nikdo, můj dědeček, ten magistrátní rada, no tak otce poslal na vysokou školu obchodní, aby měl nějaké, jak se tehdy říkalo, slušné zaměstnání. Takže otec byl asi jediný člověk v tomto státě, který uvítal, když Němci zavřeli vysoké školy, protože toho mohl nechat a odešel na konzervatoř.
3: Co jste se dozvěděl časem, když jste vyrostl od své maminky, o svém otci, protože vaše maminka to byla velmi emancipovaná žena v tom smyslu, že v těch letech vlastně dělala také i překladatelskou činnost, pracovala intelektuálně. Mohla vám o vašem otci říct spoustu zajímavých věcí?
2: No jednak já bych chtěl říct, že moje maminka původně byla herečka a až když jsem se narodil já, tak přestala hrát. Tehdy samozřejmě nebylo tak běžné, aby jaksi ženy odkládaly už kojence do péče, věnovaly se umění, to byla výjimka. Tak ona potom začala překládat právě napřed divadelní hry a pak i beletrii, protože ona absolvovala anglické gymnázium a pak se naučila velice dobře španělsky. A ona mě vyprávěla nějak s otcem, jak se seznámili. To bylo za druhé světové války, když oba byli totálně nasazení. Maminka, která byla ročník 1923, v listopadu, my jsme mimochodem narození byli ve stejný den. Já jsem se narodil na její 31. narozeniny. Takže ona o jeden měsíc a 10 dnů unikla totálnímu nasazení, protože ročník 24 byl poslán. Ale musela taky někde pracovat, tak nějak si zařídila. Tady byla pobočka firmy Epiak, která sídlila v Karlových Varech a vyráběla porcelán a za války se tam vyráběly nějaké porcelánové součástky do raket nebo do něčeho takového. A otec tam byl taky nasazen, protože v roce 1944 zavřeli i konzervatoř potom. A zavřeli divadla a každý musel. No jenomže takhle to vypadá, když je někde státem řízená ekonomika. No tak dali tam tady ty lidi, ten majitel nebo správce z nich byl nešťastný, protože lidi bylo to poslední, co potřeboval. Neměl žádný materiál, ale vyhodit je nemohl, z toho by měl nepříjemnosti, tak se tam jako potulovali od ničeho k ničemu. Otec tam vždycky nosil nějakou trubku, aby to vypadalo, že něco dělá. Ne kvůli tomu majiteli, ale kdyby přišla kontrola z Arbeitsamtu, tak aby mohl vykázat, že pracuje pro vítězství říše. No a tam se s maminkou seznámili. A maminka právě na něj vzpomínala, že třeba jako dobře běhal. Když já si ho pamatuju, tak už byl spíš takový jako obézní. No to je tím, když sedíte za pijánem nebo tak, tak nemáte moc toho pohybu. A vyprávěla zase, co ale ona znala také jenom zprostředkovaně, že on před válkou rád cestoval. To jsem našel jeho deník právě z té cesty do Finska v roce 1937. A že byl velice nadaný na jazyky a měl velice svérázný smysl pro humor. Že se dělali každý rok na Popelec. Svaz skladatelů dělal takovou jako merendu spojenou s plesem a on vždycky tam měl vystoupení a měl třeba, to jsem taky našel, na stroji psaný text, kde to zřejmě připravoval jako scénář. Něco jako dělal Smoljak Svěrák. Jára Cimrman, je seminář a potom, tak on měl vystoupení, seminář o hru starých Asiřanů a Babyloňanů, kde vyprávěl, jako, jaké tam byly nástroje a jaké tam byly orchestry, že například známé bylo babylonské uneto, což samozřejmě je směšné pro toho, kdo trochu něco ví o hudební teorii. A já jsem pak mluvil s lidmi, kteří tam byli a vyprávěli mě to jako po letech a pamatovali si to do vysokého věku, třeba pan doktor Jindřich Feld, který na to rád vzpomínal. My jsme spolu jezdili na hory lyžovat. Já jsem konzument klasické hudby, hlavně klasické opery. A tak samozřejmě, protože to se bralo, že to patří nějak k všeobecnému vzdělání, tak učil jsem se hrát na klavír, pak když už jsem jaksi byl adolescent, tak jsem se učil hrát na kytaru, ale ne tak, že bych mohl někde koncertovat. Dvě takové příhody mám z dětství, že já jsem cvičil na piano a otec štípal dříví. K tomu si jsme bydeli na Letné v takovém jednom domě, který byl z počátku 20. století, kde už žil teda můj dědeček, kterého já nepamatuju, a to byl vrchní magistrátní rada hlavního města Prahy, který měl na starosti sítě, čili rozvod elektřiny, vody, plynu. Takže si tam nechal zavést plyn, ale z nějakých důvodů, nevím, technických nebo jakých, tomu já nerozumím, v jedné místnosti, právě tam, kde bylo ne to křídlo, ale ještě jedno piano, které tam stojí dodnes, tak tam se muselo topit uhlím. Takže otec štípal třísky, aby mohl zatopit v kamnech, takové klubky se to jmenovalo, oni to taky říkali. A já jsem teda cvičil nějaké etidy na piano a nějak jsem vzal strašně kakofonický takový tón, jak se mi, a otec se lekl a sekl se takhle do prstu, tekla mu krev. A od té doby pak nařídil, že když je doma, abych nehrál. A druhá taková příhoda je, že můj druhý dědeček, kterého taky nepamatuji, to byl rolník, sedlák z jedné vesnice u Pardubic a hrál na housle a jezdil hrát po okolí na tancovačky, což ho bavilo, jak moje maminka říká, teda mnohem víc, než jako se starat o hospodářství, to, že dělala babička. No a já jsem tam po něm našel housle a to mě mohlo být tak 6, nebo myslím, že to bylo ještě, než jsem šel do školy, ale to už taky přesně nevím. A říkal jsem, že se naučím hrát na housle, no a teda tím smyčcem, který vypadal jak bota, protože se to leta nepoužívalo, teď taky to nebylo naladěno, tak jsem to fidlal přes ty prázdné struny a otec, který tam zrovna byl, říkal, prosím tě, nech toho, to se nedá poslouchat. A já jsem říkal, ne, já musím cvičit, já musím hrát. A on říkal, tak, když chceš hrát, běž do lesa. A já jsem říkal, no ale v lese tam mě nikdo neuslyší. A on říkal, no právě, není žádoucí, aby tě kdokoliv slyšel. No já si pamatuju, že tehdy se mě to dotklo, protože snaha byla na mé straně, nebyla oceněna. Zpětně si říkám, že to musela být teda neuvěřitelná kakofonie, ale pak už jsem to neskoušel. Můj mladší bratr na tom byl jinak naprosto stejně, v tomto jsme si rovni a nezdědili jsme nadání. Ostatně otec také byl výjimka.

0: A to už zpíval Jan Werich a hrál Karel Vlach se svým orchestrem z kompaktního disku Americké a jiné písničky Voskovce a Wericha. Autorem hudby svobodného myšlení v době svého vzniku nevídaného byl velký přítel Wericha Jan Rychlík. Při té příležitosti se mi vybavuje hvězdná hláška z filmu Limonádový Joe, kterou pronáší Miloš Kopecký. Alkohol, podávaný v malých dávkách, neškodí v jakémkoliv množství. Ve vzpomínkách na Jana Rychlíka pokračuje jeho syn, také Jan.
1: Byly tam takové věci, že otec se vždycky snažil držet od politiky co nejdál. Byli zváni třeba na britské velvyslanectví, no potom v 50. letech jako státní bezpečnost chtěla, aby říkali, kdo tam chodí, tak tam přestali chodit vůbec. Ale totéž otec uměl, maminka taky, velice dobře rusky na druhou stranu, což před válkou, on se to učil na té obchodní akademii, ale jinak ruština se málo kde vyučovala. Maminka říkala, že jaksi ruský velvyslanec Silin, že jako ocenil jeho ruštinu, no možná to byla jenom diplomatická zdvořilost, jak to bývá. No a pak vyprávěla, jak právě s Kamilem Hotákem a tím panem Stránským a ještě s někým, to jméno už jsem bohužel zapomněl, jak jezdili rádi na motorkách. A když jsme u té motorky, já mám takovou vzpomínku, když jsme jezdili do Tater, tak maminka řídila auto, měli jsme IFU, to byl předchůdce Wartburgu, to se vyrábělo ve východním Německu. A otec jel na motorce, takže to vypadalo jako, že máme policejní doprovod. Napřed otec na motorce a potom teda maminka, která řídila, já a moje babička za nimi. Většinou jsme někde se zastavovali po cestě, protože tehdy dálnice nebyla. Takže na jeden zátah to bylo dlouhé, si pamatuju, že jsme spali několikrát na těch cestách, buď v Uherském Hradišti nebo v Trenčíně. Ku podivu otec řídil motorku a neměl řidičský průkaz na auto, to je taky zajímavé. Když to maminka jako emancipovaná žena, jak jste řekla, tak měla řidičský průkaz, já nevím od kdy. Teda já si pamatuju vždycky, že jsme jako jezdili autem, mě v něm bylo špatně, to si taky pamatuju. Jezdila právě do Karlových Varů, kde teda původně hrála. I když já jsem tam byl, tam často dojížděla, protože tam ještě měla nějaké takové záskoky. A ještě jedna věc, že otec bruslil, on lyžoval a bruslil. A otec ještě byl ze staré školy, uměl jezdit telemarkem. To dnes málo kdo umí, na to musíte mít, pokud lyžujete, volnou patu. To na dnešních lyžích není možné. To je oblouk z odvratu. Dřív skokani na lyžích, když dopadli, tak zatáčeli telemarkem a brzdili. Dnes už většinou právě se to taky nedělá. Tak byl dobrý lyžař, ale byl taky bruslař. Tady jsou takové rybníčky, které v zimě zamrzají. Tam jsme chodili bruslit. Tehdy ještě jsem brusil, když otec umřel, tak pak už vůbec ne. A maminka říkala, že dokud zamrzala Vltava, takže ještě s nějakou partou, že byl rychlo bruslař, že jeli po té zamrzlé Vltavě ze Zbraslavy až tedy někam do centra města.
2: Teď se vás zeptám jako historika. Váš otec byl ve své době vlastně na ten první pohled naprosto úspěšný muž, protože mohl dělat cokoliv. Naopak, měl více práce, než potřeboval. Možná i toho dohnalo k určitým rychlým koncům v jeho životě, protože opravdu pracoval hodně a tvrdě. Byl o něj velký zájem, musel odmítat. Takže na jedné straně měl jakoby dostatek v tom svém oboru, v té své práci. Na druhé straně třeba deník z roku 1955 poodhaluje to, že to muselo být velmi frustrující pro něj žít v těch 50. letech. Co utvářelo život a vlastně dílo vašeho otce v tom smyslu, že žil té své nejintenzivnější době v těch letech 40. 50. No, 60. už jenom kousek.
1: Já jsem o tom taky často přemýšlel, ale nedospěl jsem k žádnému jako závěru. Otec byl organizovaný sociální demokrat. Já abych to trochu zlehčil, tak jako za socialismu každý se oháněl tím, že je z dělnické rodina z chudých poměrů, tak já se tím netajím. Já nejsem z chudých poměrů, já jsem z dobré pražské měšťanské středostavovské rodiny, která nikdy teda neměla problém, nemusela nikdy přehrabávat kontejnery. Ale celá ta rodina byla levicově orientovaná, což tehdy nebylo nic tak jako zvláštního. No, potom po únoru otec, on dostal jako výzvu, když se sjednotila sociální demokracie s KSČ, respektive teda KSČ pohltila sociální demokracie, aby se přeregistroval, on tam nešel a od té doby, jako se, jak jsem říkal, od politiky držel dál. Určitě mu to muselo vadit, i když o tom nemluvil, aspoň ne se mnou. A já jsem se na to jednou ptal maminky a ona říkala, že otec říkal, já si chci dělat svoji hudbu a to mě stačí. Jestli lidé tu hudbu pochopí nebo nepochopí, Možná ji nepochopí teď a pochopí jindy. To já teď neřeším a nechci řešit. A byl spokojen s tím, že zřejmě teda tu hudbu dělat mohl, byť to také nebylo úplně bez problému. Tu scénu jinak zvětšnil spisovatel Josef Škvorecký, což byl otcův kamarád. Otec byl na jeho svatbě a já jsem měl doma také první vydání Škvoreckého z Babělců s věnováním od otce. V Škvoreckého románu Lvíče můj otec vystupuje pod nějakým jiným jménem a je tam scéna, že napsal dějiny jazzu v kostce a dostalo se na to negativního posudku, že je tam spousta jmen, ale že tam není vůbec napsáno, že tedy otroci černí si zpívali a takhle, že vznikl jazz. Tak to se skutečně stalo. Ta kniha se jmenuje O jazzu ve světě, nebo Pověry a problému jazzu. Byla přeložena i do jiných jazyků. Ono to vyšlo taky maďarsky, já to mám doma. A dostal otec asi 20 autorských výtisků z Budapešti a Jazz Villa Gábam, což by bylo O jazzu ve světě právě v překladu. Tak to jsem dal jednomu maďarskému historikovi a tak jednomu maďarskému diplomatovi. Že. Ale upozornil jsem, on viděl to jméno, já jsem říkal, ne, to nejsem já, to byl můj otec. Takže jistě tímto omezen byl, ale tou hudbou, co skládal, tak ani ne. Upřímně řečeno, nemá smysl to tajit. Otec skládal filmovou hudbu i k filmům, které, jak bychom řekli, no, nepatří zrovna tedy některé z nich ke Zlatému fondu české kinematografie, jo, jako Cirkus bude nebo Hudba z Marzu. Dá se na to koukat, no ale tak je to poplatné době.
2: Mimochodem, no ale pak jsou jiné.
1: Pak jsou jiné. Mimochodem, Hudba z Marzu, ta ukolebavka, co tam je, to byla ukolebavka pro mě. Na zábradce Broučka, Houpa, Bába s dědou, to složil pro mě.
3: Na zahrádce Broučka, Houpa, Bába s dědou, bílé mráčky po obloze, domů jedou, v rybízu se včelka houpá, v tichém vánku a sluníčko ukládá se do červánku k spánku.
4: A náš Brouček, malý Brouček, spinká.
3: A zvonečky mu zvoní
4: a keřík dává stín.
3: Mateří douška voní, tak jak ten mámin klín. A náš Brouček, malý Brouček, spínka. Už ani hlásek ptačí nevzbudí zašlý den.
4: A sen tvůj bude slačí než býval tátův sen.
0: Hudba z Marsu, filmu z roku 1955, ve kterém hráli pracovníci nábytkářského družstva Mars a skladatele Kara se stvárnil a ukolébavku zpíval Oldřich Nový, je dílem Jana Rychlíka. Akademie je věnována jemu, Janu Rychlíkovi, 1916 až 1964. Osobnosti zářné i tragické, svobodomyslnému hudebníkovi renesančních rozměrů, o kterém uznávaný muzikolog Vladimír Lébl prohlásil. Rychlík má velký rozhled a jeho osobnost dovede v sobě s podivuhodnou samozřejmostí slučovat velmi různorodé zájmy. Jeho vztah k hudbě je v nejlepším smyslu demokratický. Jeho tvůrčí fond je otevřen stejně tak jazzu jako lidové hudbě, lidovce stejně jako dodekafonii, přičemž nebezpečí eklekticismu z gruntu vylučuje autorova schopnost stát nad věcí a nebezpečí případných fetišizací jeho bytostný humor. Jan Rychlík, mladší, historik a etnolog, se ve vzpomínkách zmínil o knize Pověry a problémy jazzu, kterou jeho otec dokončil v Bechyni v roce 1958 a v jejím úvodu napsal. Tato kniha se dívá na jazz z docela jiných hledisek, než jak to činí většina cizojazyčných prací na toto téma. Slovanské země a ostatní lidové demokracie zatím literaturu o jazzu prakticky nemají. Avšak vývoj si ji pravděpodobně vyžádá. Tato kniha je napsána většinou ve formě úvah a shrnuje velmi zhruba dějiny a vývoj neodvozeného jazzu. Neprobírá se v ní tedy až na nepatrné výjimky jazz v Evropě, neboť ten je stále ještě odvozen z jazzu amerického a jeho svébytný vývoj je otázkou budoucnosti. Jan Rychlík.

Myslíme-li však na jazz, musíme se hlavně soustředit na onu část Afriky, z níž byli vyváženi otroci do Ameriky. Je to převážně západní část, a hlavně Zlaté pobřeží, pobřeží slonoviny a pobřeží otroků, Slave Coast. Obchod černými otroky je a zůstane jednou z nejhanebnějších skvrn v dějinách lidí. Je zachováno víc než dost dokladů a líčení spisovatelů, kteří byli očitými svědky a účastníky těch strašných událostí. Černoši byli zotročováni různými národy už od pradávna. Když Portugalci začali v 15. století zřizovat opěrné body na západním pobřeží Afriky, začali také obchodovat s černými otroky ve větším měřítku. Otroctví nebylo ani předtím v křesťanské Evropě neznámou věcí. Vždyť byli maurští otroci. A Arabové sami byli od nepaměti zkušení otrokáři a čilí obchodníci s černým zbožím. Ještě otrlý cestovatel Stanley při svých průzkumech Afriky v 80. letech minulého století vídal průvody pochytaných domorodců vedené Araby a líčí tyto zážitky s pohnutím. Brzy po objevení amerického kontinentu shledali dobyvatelé, že Indián se za otroka nehodí. Rudoši hromadně umírali. Na Kubě, kde otroctví trvalo nejdéle až do 80. let minulého století, zemřel poslední Indián prý už roku 1560. První černoští otroci byli na americké pevnině už roku 1502. Mezi teology byly neustále spory o to, jsou-li nevěřící vybaveni nesmrtelnou duší či ne. Jestliže nejsou, pak je jich možno právem použít jako tažných zvířat. Svatý Pavel a svatý Augustin mluví obrazně o tom, že křesťan je svobodný, kdežto pohan je v otroctví. Teologičtí překrucovači to vzali doslovně. Papež Alexandr VI. Vydal už roku 1493 bulu zakazující obchod s otroky. Španělé se tedy drželi zpět, avšak protestantská Anglie toho využila. Španělský biskup Las Casas zachránil zbytky Indiánů, avšak přivodil bohužel staleté utrpení černochů. Ještě roku 1537 připomíná výnos papeže Pavla III., že divoši jsou také lidé. Všechno marně. Černoši jsou tělesně nezdolní. Jejich přeprava přes oceán se děla vždy za hrůzných podmínek. Umírali houfně. Vyplatilo se však dovést k cíli třeba jen polovičku nákladu. Byli odtrženi od svých blízkých a rozprodáni za dobré ceny. Angličané a Holanďané nevozili otroky domů. Tam bylo dost bílých pracovních sil, které bylo možno vykořistit. Černí náčelníci v Africe prodávali své poddané za kořálku a cetky. Tragikomika vrcholila občas tím, že černošský vládce, který se dostavil na palubu otrokářské lodi, aby vzal svůj jídášský groš, byl opit a když se se svou rodinou a dvorem probral k vědomí, shledal, že se veze zdarma do Ameriky. Sir John Hawkins, dvorní pirát křesťanské tudorské královny Alžběty, který přivezl do Evropy brambory, provozoval v letech 60. 16. století zajímavou hru. Přepadal u afrického pobřeží portugalské otrokářské lodi, kradl náklady černochů a jezdil je prodávat Španělům do Ameriky. Za to dostal šlechtický erb, na němž je vyobrazen černoch v poutech.

Jan Rychlík z knihy Pověry a problémy jazzu, vydané roku 1959, s obálkou Vladimíra Fuky. Moudré, poučné a stále tak trochu aktuální čtení. Rozhodně se do ní podívejte, pokud vás zajímá jazz a jeho souvislosti s vážnou hudbou. A v podkresu textu jsme slyšeli i na Sentimental Mood oblíbenců Rychlíka, Ellingtona a Coltrana. Co ještě nebylo řečeno z životopisných dat Jana Rychlíka? Tak například to, že po uzavření škol nacisty se stal profesionálním hudebníkem v orchestru Karla Vlacha. Že v letech 1940 až 1945 vystudoval kompozici na Pražské státní konzervatoři u Jaroslava Řídkého a hudební vzdělání dovršil o rok později mistrovskou školou konzervatoře. To už mu bylo 30 let.

0: Lehko se vzpomíná, autor hudby Jan Rychlík s orchestrem Karla Vlacha zpívala Jiřina Salačová. Opět cituji z monografie o Janu Rychlíkovi, kterou napsal Milan Křížek. Hned v prvních týdnech po skončení války začíná Rychlík psát pro Mladou frontu a později pro Svobodné noviny, kritiky a aktuální úvahy o hudebním dění. Ale stěžuje si. Je to nevděčná práce, protože nikdo na sebe nechce dát sáhnout a každý chce být jen chválen. Navíc koná přednášky, uvádí koncerty, jindy zase připraví vtipné čtení pro veselý program v Umělecké besedě. Začíná se koloběh velké aktivity publikační a organizační. Hromadí se závazky a úkoly, které bude Rychlík vedle své kompoziční práce a nezbytného studia zmáhat až do konce života jen s vypětím všech sil. Na hudbu neobjednanou, tvořenou z vlastních vnitřních potřeb, nezbývá tolik času. Rychlík však měl dar lehké ruky, fundován invenčně i technicky. Dovedl pracovat soustředěně a výkonně. Skladby s dochovanou datací udivují často neobyčejně krátkou dobou vzniku. Za začátek Rychlíkova vyzrálého mistrovství, a řeč je tedy hlavně o jeho komorní tvorbě, považuje muzikolog Křížek léta 1953 až 54. Do konce života, aniž to nikdo vůbec tuší, zbývá Janu Rychlíkovi asi 10 let. Jeho další tvůrčí období, bohužel poslední, začíná někdy v roce 1959 a Rychlík se přiklání k nejnovějším skladebným směrům. Zabývá se možnostmi aplikací kybernetiky a elektroniky v hudební skladbě a hudební vědě. A to je rok, kdy u něj začal soukromně studovat v pořadí jeho třetí a poslední student, skladatel, flétnista, dirigent, spoluzakladatel souboru Musica Viva Pragensis, Petr Kotík. Vlastně poslední přímý pamětník Jana Rychlíka z řady spolupracujících umělců.
1: V první řadě byl Rychlík blízký přítel mého otce a matky, tedy rodinný přítel. Ti se znali z konce 30. let, myslím. A když jsem začal komponovat a otec poznal velmi brzo, že seriózně pracuju na kompozicích, tak mě navrhnul hodiny s Rychlíkem a domluvil to. Naše první setkání nepamatuju si, ale mám naprosto přesnou paměť na hodiny, naprosto přesnou paměť na tu místnost, kde jsme seděli s tou ohromnou knihovnou, kde byla snad největší sbírka jazzových desek, kterou jsem kdy viděl. Všechny Ellingtony a všecko tam bylo. A klavír takhle byl na jedné straně a my jsme seděli ne u stolu, ale spíš v křesle u malého stolu. Tak to začalo. Kdy to začalo, nevím, ale muselo to být, když mě ještě bylo tak 17, protože africký cyklus, který napsal vlastně pro Musica Viva Pragensis a pro koncert, který jsem začal organizovat jako první koncert, ta první věta, kterou on napsal, se datuje z roku 60. A to tedy muselo už být v době, kdy mě velmi dobře znal, kdy měl důvěru k tomu, že ten koncert, který plánuju, bude stát za to, aby proto napsal takovouhle velkou skladbu.

0: Čtvrtá a pátá věta afrického cyklu Jana Rychlíka v autentickém podání původní formace souboru Musica Viva Pragensis. Suprafony vydal v roce 1964. Hráli Karel Lang, Petr Kotík, Milan Kostohrys, Rudolf Komorous, Vladimír Kubát, Emanuel Hrdina, Miroslav Štindl a Arnošt Wilde. Pro Musicu Viva Pragensis tak napsal Rychlík na samém počátku 60. let jednu z nejprogresivnějších skladeb této éry vůbec. Pokračuji ve vzpomínkách Rychlíkova žáka Petra Kotíka. Mimochodem, za svého života měl Jan Rychlík jen 3 studenty. Houslistku Noru Grumlíkovou, pro kterou také komponoval, a skladatele Jindřicha Felda, svého přítele. Kotík byl posledním a v době studií mu bylo 17 let. Jak probíhaly společné hodiny u Rychlíků doma?
1: No, on chtěl hlavně vidět moje práce, on mě nikdy neukazoval svoje práce, nikdy neukazoval příklady kompozice na svých kompozicích, nikdy neukazoval příklady svých kompozic jako příklady kompozice. Já si vlastně nepamatuju, že by jedenkrát odněkud vytáhnul svoji partituru a začal mě ukazovat tohle nebo támhleto. Ale musím říct, že když Komorous mluvil o Božkovcovi, u kterého on studoval, u kterého on si velmi vážil, teď si vzpomínám, že tam byla podobná situace. On říkal, Božkovec nikdy nemluvil o své hudbě vždycky. Vytáhnul nějaký příklad někoho, nějakého klasika nebo někoho skladatele, kterého jsme znali a tam nám věci ukazoval, nikdy ne na svých skladbách. Hodiny s Rychlíkem byly přesně ty, jaké mají být s učitelem, s profesorem skladby. Ten nikdy neřekl jednou, měl bys komponovat takhle nebo takhle. Tak zřejmě jednají nejlepší učitelé kompozice. Jak jsem se ne tak dávno dozvěděl od Filipa Glase, tak s ním jednala například Nadia Boulanger. On dokonce tvrdí, že když někdo říká, že studoval kompozici u Nadie Boulanger, že to je hloupost, protože Nadia Boulanger žádnou kompozici neučila.
0: Ovlivnil nějakým způsobem vás Jan Rychlík?
1: Jistě.
0: Jakým?
1: Jistě. Například jeden ze způsobů, jak jsme analyzovali muziku, byl založen na Markovovým řetězu náhody. Rychlík byl široce vzdělaný člověk a věděl o kybernetice všecko, co se dalo vědět. Velice zvídavý člověk. Protože byl bubeník, tak věděl o africkém bubnování všechno, co se dalo vědět. Věděl o nástrojích všechno, co se dalo vědět. A musím se přiznat, Markovův řetěz používám dodnes. A nevím, možná, že bych se s tím nesetkal. Nebýt Rychlíka, možná, že ne.
0: Od Jana Rychlíka je jedna z nejslavnějších nebo nejznámějších kompozic, teď mám na mysli té klasické hudby, Africký cyklus. A Africký cyklus byl velmi úzce spjatý s muzikou Viva Pragensis v začátcích toho souboru. Jak tomu došlo, že pro vás psal?
1: No podívejte se, za prvé, já jsem zorganizoval

0: ty hodiny toho orchestru, to byla kapitola sama pro sebe. A z nějakého důvodu v ten okamžik, já jsem měl sraz v té kantýně s Vladimírem Šrámkem, ten tam taky u toho seděl, a hned vymyslel jméno, říkal, tak to by se mělo jmenovat muzika Viva, to je všude. Muzika Viva, teď v Mnichově je muzika Viva. A ten vlastně vymyslel ten název, no tak muzika Viva Progenzis. A tak jsme se rozhodli, bylo to asi někdy v březnu roku 1960. No a dobře, uděláme soubor, budeme hrát muziku, která se prostě nehraje normálně, ale jaká, co to bude? Tak to padlo teda na Šrámka a mě dát nějak dohromady ten program. Já jsem byl celkem, jsem se dost ostychal, mě v životě v té době nenapadlo něco navrhovat, taky jsem toho moc nevěděl. A to už jsem tedy bral hodiny u Rychlíka, takže my jsme byli vlastně takový triangle. Šrámek, Rychlík a já. No a tak jsme se na to sešli, aby jsme tedy dali hlavy dohromady, jak to s tím koncertem uděláme. No a Šrámek si to vzal do rukou a vymyslel ten program a první, co udělal, se obrátil na Rychlíka a říkal, tak ty napíšeš skladbu, já napíšu skladbu, pak něco zinstrumentuju, vemem si Hans Eislera, to je starý dodekafonik, studoval se Schönbergem a to je náš člověk. Tak našel nějakého Eislera, kterého upravil pro ten soubor. To byl vlastně kvartet dřevěných nástrojů, dvě horny, dva trombóny a klavír. Ta první Rychlíkova skladba tehdy byla tedy, můžeme říct, Šrámek ji objednal pro muziku Progenzis, pro koncert, který jsem zorganizoval, a zbytek je historie.
1: Jan Rychlík je také autorem skladby Relacioni pro altovou flétnu. Máte s tou skladbou něco společného?
0: To byla další skladba a tu začal psát, když já jsem byl vlastně na odchodu, ale na cestě do Vídně studovat v roce 63. Myslím, že to začal psát v roce 63. Možná africký cyklus je 60 až 62, 61, 2. A Relacione byla další skladba, kterou on psal. A protože jsem nebyl v Praze, tak jsem tehdy nedělal tu premiéru a myslím, že jsem ani nehrál tu skladbu nikdy. Protože ten vývoj souboru, tedy muziky Vivi Progenzis, šel potom dost rychle a já jsem začal studovat ve Vídni, sice jsem dojížděl do Prahy, to bylo velice jednoduché, tak přeci jenom ta vzdálenost tam byla. Relacioni, jistě, ano, Relacioni on napsal pro mě, jeden z prominentních členů muziky Vivi Progenzis byl Karel Lang, oboista, a Relacioni, teď si vzpomínám, je vlastně napsána pro flétnu, hoboj a fagot, což byl Komorous.

0: věci zpětně vypadají úplně jinak, než v době svého vzniku, konání nebo v době, kdy probíhaly. Já myslím, že nikdo, kdo dělá něco seriózně a dostane se před svoji dobu, nikdo nemá tušení, že to tak je. Co člověk ví a s čím se musí vypořádat, je to, že ty věci dělá jinak než jeho prostředí, jinak než jeho kolegové, jinak než všichni kolem něj, že se dívá na věci jinak než všichni kolem něj. A tato samota, ono to není samota, že? Tato osamělost v tom úsilí, to je něco, s čím se každý umělec musí vyrovnat. A v téhle situaci každá a jakákoliv návaznost na někoho, na něco vedle vás je vitálně důležitá. Pro toho rychlíka ta konekce s tou muzikou Vivou Pragensis, se mnou, se Šrámkem, to bylo otevření světa, který on neměl předtím, protože pro něj nepřicházelo v úvahu, aby se spolčoval s těma příšerama, který tehdy vedli hudební život klasické hudby v Čechách. Možná, že ten Rychlík se tak upíjal na tu populární hudbu, protože tam přeci jenom byli normální lidi, v uvozovkách normální. On o tom napsal velmi dobrou stránku do svého deníku. Ten význam toho, co on napsal, je strašně hluboký a osvětluje celou vlastně atmosféru, která tam nebyla. Všecko tam je. Ty půlce stránky. A je to napsané tak geniálně, že to můžete teď hned vzít a použít to na situaci na Kolumbijské univerzitě nebo kdekoliv, nebo na magistrátě, nebo kdekoliv to můžete použít.
1: 2. března 1955. Vidím velikou bahnitou stoku plnou nejsmrtutějších výkalů, schnilých zbytků potravy, mrtvých krys a odporného bahna. Sedím na kameni a mám ve stoce namočeno chodidlo. Je mi strašně špatně, ale stydím se zvracet. Je i trestné zvracet, správně se má zpívat. Moji bližní mají všichni smočen aspoň palec nohy. Někteří však jsou ve stoce po kolena, jiní po pás, jiní po prsa, jiní až po krk. Někteří se s rozkoší hrouží pod hladinu, lze-li to vůbec nazvat hladinou, polikají mrtvé potkany a pochutnávají si na nich zapíjející je močůvkou. Ti nás lákají, abychom to udělali také. Někdy lichotí a slibují, jindy vyhrožují. Mohou-li někoho stáhnout z kamene do stoky, mají velkou radost. Tváříme se, jako bychom už chtěli sestoupit do bahna, protože se jich bojíme. Vymlouváme se všemi možnými způsoby. Někdy i bahno chválíme, nebo aspoň prohlašujeme, že proti němu nic nemáme. Bahnivci se staví, jako by nám věřili, ačkoliv dobře vědí, že se nám chce zvracet. Sami se totiž někdy zeblíjí, když si z horlivosti příliš loknou. Pak se už obyčejně nevynoří. Někteří ovšem mají zázračnou odolnost. To jsou zpravidla ti, kteří sice nenávidí bahno, ale aby se zavděčili, hrdině se v něm šplouchají.
2: Já si zpívám ráno, když vycházím ven, že mi slunce přišlo popřát dobrý den. Druhou písničku si zpívám dívu na pomoc a tou třetí dávám, milé, dobrou noc.
1: 28. března 1955. Jiří Trnka s Janem Verichem přijeli ze Sovětského svazu. Jan Smetana a Josef Stanislav jsou v Indonésii, Adolf Hofmeister opět v Číně. Hodně se teď cestuje. Není to však zatím věc mas. Cestují hlavně ti, kteří ani dříve nebyli chudí a kteří i dříve někde byli. A tak se zájem obyvatelstva soustřeďuje na loterii. Odevzdáváte-li sběrným surovinám tolik a tolik starého papíru, můžete vyhrát motocykl, televizor nebo soupravu tužek. Naděje, že vyhrajete, je 1:30,000. Na to je však už zapotřebí umět trochu počítat. A vůbec, naděje je naděje. Co s počtem pravděpodobností? Ostatně celý podnik se těžko rozbíhal. Lidé o tom pořádně nevěděli, neboť málo poslouchali náš rozhlas a četli denní tisk. Teprve rozhlasová stanice Svobodná Evropa dala správnou injekci. Zmínila se ve svém vysílání nepříznivě o loterii a už je to v běhu. Není v tom ostatně nic zrádcovského získat televizor za několik kilo starého papíru. Člověk si může dnes žít a mít i štít, jen umět se to musí. Musíme vědět, komu nadávat a koho tupit. Voda se kalí tak dlouho, až dostane barvu inkoustu nebo tuše. Je tak černá, že nelze vlastně už mluvit o kalu. Černá barva je docela vkusná a kalu se už nijak nepodobá. Co s tím se vším? Inu, nějak budeme žít vždycky. Své cestičky si k tomu najdeme. Vždyť jsme k tomu vedeni a pedagogické osnovy jsou ty nejvýtečnější.

29. března 1955. Připadá mi, že jsme všichni choří. Já rozhodně jsem. Brzy se unavím, moje agilita je poněkud ochromena, nechodím mezi lidi, lékaři zjistili psychoneurózu. Jsem přepracován, to je jisté. Avšak není to jediný důvod mé psychické zesláblosti. Sám pořádně nevím, kde to vězí, tuším to jenom. Avšak i mé okolí je choré. Někdo víc, někdo míň. Na někom je to vidět, u jiného to jen tušíš, další to báječně zastírá. Strašlivé houfnice tisku, rozhlasu, televize, literatury a filmu do mě pálí. Pálí nemilosrdně a bez ustání. Kryjí se jakž takž, běhám z díry do díry, snad jen tu a tam nějaká střepinka se mi zaryje do ruky nebo do hrudi. Kolem mne to však padá. Samozřejmě také ne všichni, někteří se kryjí lépe než já, jiní mají větší štěstí. Někteří mají smůlu, jiní jsou bezradní a malomyslní. Palba nepřestává. Z toho musíš počase zpytomnět. A tak všichni bloudí a dívají se k obzoru a po obloze, kdy zas něco přisviští. Šrapnely nevypadají tak zle a z jejich účinku lze mít někdy i švandu. Vůbec se na to často reaguje švandou. Však také mívají občas neuvěřitelné úhly dopadu. Nepříjemné je ovšem to, že se řídí zvláštními balistickými zákony. Mít tak aspoň jeden minometek.

0: Aspoň tři zápisy třech dnů z deníku 1955 Jana Rychlíka a jedna z Rychlíkových písniček z filmu Hudba k Marsu. Tak rozdílné světy. Ze stejné doby jsou například Rychlíkovy arabesky pro housle a klavír pro Noru Grumlíkovou nebo burleskní svita pro soulový klarinet Milana Kostohryze. O 2-3 roky později vzpomínky, serenáda pro komorní sdružení profesorů konzervatoře a jeho tvorba pokračovala dalšími 10 skladbami komorní koncertní hudby. Mezi nimi byly například i velmi osobité šibeniční madrigály pro komorní smíšený sbor a kapela na básně Christiana Morgensterna. Noví pěvci madrigalů a komorní hudby. Dirikuje je Miroslav Venhoda.
1: Das Mondschaft steht auf weiter Flur. Es hat den großen Schuh.

0: Čím více se dozvídám o osobnosti Jana Rychlíka, tím záhadnější osobou pro mě je. Skladatel, který zkusil a uměl, poměrně lehce a snadno komponoval populární hudbu. Bytostně ho zajímala klasická hudba, včetně nejmodernějších skladatelských metod konce 50. a začátku 60. let. Hovořil a četl asi v 5 jazycích, velmi jasně a zřetelně o hudbě a hudebních nástrojích psal. Vydal 3 přelomové muzikologické knihy. Společenskou atmosféru dovedl naprosto jasně vystihnout ve svých denících. Byl skvělým aktivním muzikantem, aspoň ve 40. letech. Psal skladby taneční, v knize Milana Křížka o životě a díle Jana Rychlíka je zveřejněno pod oddílem Hudba filmová, scénická a k rozhlasovým hrám od 1. roku 1943 do roku 1963, Limonádový Joe, celkem 68 položek. Stál u vzniku časopisu Jazz, psal do hudebních rozhledů, rytmu i tempa. Na Barrandově byl v 50. letech téměř denně. Měl bohatý společenský život, rodinu, děti, mnoho přátel. A do toho v oblacích kouře za klavírem hodiny a hodiny komponoval. Milan Křížek osobnost Jana Rychlíka v závěru shrnuje těmito slovy. Jan Rychlík byl při vší umělecké a intelektuální velikosti člověk prostých vzácných vlastností, protchnutý skutečným humanismem. Člověk demokratický, nedogmatický. Jeho myšlenkový svět, jak jej dokládá svědectví lidí a rekonstrukce z jeho literárních a písemných projevů všeho druhu, byl svobodomyslný, tvořivý a původní. Umělec vyrostl do osobnosti skutečného myslitele. Také činnost hudebně teoretická dosvědčuje tuto vysokou myšlenkovou úroveň a původnost, zejména práce publikované v pozdějších letech života. Například jeho moderní instrumentace je metodologicky podnětná práce evropského významu. V podstatě o tom též hovoří Petr Kotík, Rychlíkův žák a interpret jeho hudby.
1: To je atribut každého člověka, kterého můžeme přidat k seznamu lidí, umělců. I ta nejmenší vypočítavost, i ta nejmenší kalkulace, i ta nejmenší, řeklo by se, faleš. Ta faleš je velice silné slovo, to nemusí být faleš, prostě i to nejmenší naprosto to dílo znehodnotí, naprosto. A Rychlík byl ryzí člověk a navíc neměl důvod se někomu podbízet nebo něco zkalkulovat. On ve svém žánru byl velice úspěšný, nikoho se nemuselo nic prosit. Měl také povahu. Já myslím, že Rychlík neměl jedinýho nepřítele.
0: Jaký byl? Prý velmi veselý, humorný?
1: Ano, byl s ním legrace, byl velice bystrý. Obvykle lidi, kteří mají smysl pro humor, mají vysokou inteligenci. Nedovedu si představit, že nějaké vtípky hlupáka by někoho rozesmály.
0: Jan Rychlík zemřel předčasně, zemřel v roce 1964, zemřel náhle, nikdo s tím nepočítal. Vy jste byl v té době kde?
1: Já jsem byl ve Vídni, já si to pamatuju, pro mě to byla strašně těžká rána. Spoustukrát jsem si potom říkal, když byly takové jako ty tlaky proti mně po té varšavské jeseni. On zemřel v lednu 64. Já jsem byl ve Vídni, já jsem bydlel v takovém místě, kterému se říkalo Europa House, pro zahraniční také studenty. My jsme neměli telefon na pokojích a já si pamatuju, jak mě volala matka z Prahy. Tak jsem musel přes celou dlouhou louku do té hlavní budovy jít a tam byl ten telefon a ona mě právě říkala, že Rychlík zemřel. Si na to pamatuju jako dneska. Pro mě to byla strašná rána, strašná rána. Nic víc o tom říct nemohu.
0: Ale můžete možná, protože vy jste napsal potom skladbu In Memoriam Jan Rychlík.
1: Já jsem byl uprostřed kompozice skladby pro ty 3 smyčcové nástroje, hudba pro 3 a uprostřed práce na této skladbě zemřel Rychlík a já jsem tuto skladbu věnoval památce Rychlíka.

0: věci zrají a nějak se narodí někdy, někde. A spoustukrát, zvlášť ve vědě, se narodí podobná věc na různých místech ve stejnou dobu. Pak se ty věci hádají, kdo na to přišel dřív, což je nesmysl. A jeden osočuje druhýho, že mu to ukrad. A to, s čím Rychlík začal pracovat v roce 60-59, že jo, v 60 už to dělal. Možná ještě dřív. Já nevím, do jaké míry on se zajímal o africké bubnování. A africké bubnování to není jako bubnování, bum, bum, bum. Hraní na buben. Jeden, dva. To je bubnování ansámblu. To je předávání určitých rytmických modelů, které se opakují. To, s čím přišel Steve Reich, a to má své kořeny v Africe. Rychlík znal od 40. let. Znal literaturu o těch věcech, znal nahrávky a měl schopnost číst francouzské knihy a na anglické knihy o tomto tématu perfektním způsobem.
1: Takže když bychom to zhrnuli, Jan Rychlík, výjimečná osobnost 50. 60. let, no vlastně už dříve, 30. 40.
0: Ano, výjimečná osobnost daleko vepředu před svojí dobou, na neštěstí, měl to neštěstí prostě té střední malé Evropy, kdyby možná Praha byla část obrovský, velký, silný země, jako bylo Rakousko, Uhersko, tak by se tam možná našly osobnosti, nejen osobnosti velký, ale osobnosti taky velmi zámožný, který by mohli přijít a podpořit toho člověka. Kdyby ten člověk tehdy v těch 40. letech dostal takovou obrovskou podporu a mohl třeba začít pracovat s orchestrem nebo tak, udělal by dílo, které by zatřáslo hudební scénou klasické hudby na celém světě.

0: aspoň kousek z Rychlíkova dechového kvintetu z roku 1961 v podání Českého dechového kvinteta filharmoniků. Jistě velkou událostí byl nejen pro Jana Rychlíka zájezd, který v roce 1961 organizoval Suprafon v čele s Markem Kopelentem. Když jsem si tuto skutečnost nedávno ověřovala u samotného Marka Kopelenta, okamžitě se při vyslovení jména Jan Rychlík rozjasnil a s hlubokým povzdechem v závěru poznamenal. To bylo tak nespravedlivé, že zemřel tak mladý. Co všechno jsme ještě mohli od něj slyšet? Do Varšavy jel tedy plný autobus skladatelů a neoficiálních představitelů kulturního života Československa. Pro všechny byl pobyt ve Varšavě zjevením. Ten podzim roku 1961 reflektoval Jan Rychlík také v Československém rozhlase a kolegové z rozhlasového archivu našli Rychlíkův hlas. Radost veliká.
1: Hudební festival Varšavský podzim, nebo jak Poláci říkají Varšavská jeseň, má už značnou mezinárodní tradici. Patří totiž mezi festivaly, které uvádějí takřka výlučně jen tu nejnovější hudbu, a takových festivalů se zatím na světě pořádá jen velmi málo. Co vlastně je ta nejnovější hudba? Zase něco dalšího, složitějšího než ta moderní soudoba? Ano, je to opravdu něco nového, ale nebylo by správné říkat, že je složitější než dosavadní soudobá hudba. Dělíme tu novou hudbu ostatně na rozličná odvětví a některým dáváme název hudba experimentální, tedy pokusná. Poslech je ovšem zpočátku trochu nezvyklý, posluchač se často těžko orientuje. Je totiž většinou zvyklý na jeden druh vnímání hudby, kterému věda říká pasivní, nebo také, ovšem méně přesně, romantický. Takový způsob vnímání hudby se neuplatňoval ještě v době Bachově a Mozartově. Začal se vžívat teprve asi před 150 lety. Neobešlo se to bez protestů a už od dob Wagnerova Tristana slyšíme a čteme výtky, že nové hudbě chybí melodie. To však neplatí a neplatilo nikdy pro toho, kdo si vypěstoval aktivní slyšení a nezůstal dobrovolně v zajetí pohodlného pasivního poslechu tradiční hudby. U nové a nejnovější hudby se nesmíme zaleknout obtíží, nesmíme se dát zahnat na útěk k pasivitě. Musíme naopak sami přejít do aktivního útoku a poslouchat tuto hudbu co nejvíc. Jedině tak se naučíme počase rozlišovat mezi lepším a horším. Pak už se nám nebude zdát všechno stejné, jednotvárné nebo dokonce odpuzující. Podobně je tomu například při poslechu původní orientální hudby, kde nerozeznáváme chyby účinkujících a většinou ani to, co skladba vyjadřuje. Nevíme, zda hudba tu zpívá o lásce, smutku či přírodě nebo bezstarostném veselí. A přece nepochybujeme, že jde o hudbu, která je někomu potřebí, kterou mají jiní lidé rádi. Je nám pouze cizí, ale jen tak dlouho, dokud na ní aktivně nezaútočíme a nepoznáme aspoň některá z jejich pravidel. Říkává se, že nová hudba nemůže nebo nechce působit emotivně, na city. To ovšem není pravda. Na druhé straně ale je fakt, že si zdaleka ještě nevybudovala tak široký emotivně vyjadřovací rejstřík jako hudba tradiční. Nezapomeňme ale, že je teprve v počátečních stádiích vývoje. Vždyť každá hudební éra Evropy v minulosti potřebovala celé generace, které pilně pracovaly na jejím rozvití. Období vyžívání a úpadku jedné slohové éry bývalo zároveň obdobím hrubých, nerozvitých a často nevítaných začátků slohové éry nově nastupující.
0: Aktivní slyšení, přesná formulace a jasný vzkaz. A ještě tento bychom mohli z deníku 1955 Jana Rychlíka vyčíst. Proč bych tajil, že chci ven z tohoto světa? Ovšem opatrně. Nejdřív je nutno zjistit, jak to mimo tento svět vypadá. A možná ještě jeden z nedávno nalezených záznamů z roku 1963, které našel Rychlíkův syn Jan. Tento je z 1. ledna 1963.
2: O Bohu mi není také víc známo než před 7 lety. Teorie zákonité odplaty za činy se v některých případech za těch 7 let praktického pozorování změnila v paskvil. Ne ovšem ve všech, ale zákonitost jsme neobjevili. Necítím se ale proto víc oddálen od Boha než před 7 roky. Ani o vlásek ne. Bouchám-li občas na vrata, za nimiž nic není a nebylo, ať si. Je to stejně ta nejvznešenější činnost, ať si říká, kdo chce, co chce.
3: Ba přátelé, dobro opět zvítězilo na zlem. A zásluhou čeho? No, kola?
4: Kola lotové juráři!
3: Správně, jen díky kola loce abstinence stal vítězem a pijan pijaninem.

0: Melodie z filmu Limonádový Joe právě ukončila dnešní akademii, která byla věnována zcela mimořádné osobnosti české hudby 40. až 60. let minulého století Janu Rychlíkovi. V pořadu hovořil jeho syn Jan Rychlík mladší a skladatel, žák Jana Rychlíka a interpret jeho hudby Petr Kotík. Texty z Rychlíkova deníku 1955 a 1963 i z knihy Pověry a problémy jazzu četl František Tichý. V archívu Českého rozhlasu byl nalezen i hlas Jana Rychlíka, který uváděl svůj pořad o varšavském podzimu 1961. Technická spolupráce na akademii, mistr zvuku Aleš Huber, autorkou pořadu byla Renáta Spisarová, která ji také komentovala. Reprízu pořadu z roku 2021 jsme dnes večer uvedli v rámci filmového léta na Vltavě, ale také k příležitosti nedávného 110. výročí Rychlíkova narození.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Hodina zbývá do půlnoci, milí posluchači, a my se opět vydáváme do světa dystopického Gileadu, totalitní společnosti na půdě někdejších Spojených států. Republika Gilead, která se potýká s ekologickými katastrofami a ztrátou lidské plodnosti, je ovládána zvráceným fundamentalistickým režimem, který militantně volá po návratu k tradičním hodnotám. Zveme vás k poslechu 10. části četby na pokračování z románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Čte Barbora Goldmanová.

Moira přijela brzy. Tak, prohlásila, schodila ze sebe bundu a rozvalila se do obrovského křesla. Povídej, ale napřed si dáme panáka. Vstala, nalila každé z nás sklenku skotské, načež se znovu usadila a já se jí pokusila vylíčit, co se stalo. Když jsem domluvila, zeptala se, zkoušela jsi dneska něco koupit kartou? Jo, přikývla jsem. Popsala jsem jí i ranní příhodu. Zmrazily účty, řekla. Mě taky. I účet sdružení. Každý účet, kde je jako majitel uvedená žena. Stačilo zmáčknout pár tlačítek. Odřízli nás. Ale já mám v bance $2000. Bědovala jsem, jako by záleželo jenom na mém účtu. Ženský teď nesmí mít žádný majetek, vykládala. Je na to novej zákon. Pustila jsi dneska televizi? Ne, hlesla jsem. Tam se to dovíš, pokračovala. Je toho všude plno. Nebyla šokovaná tak jako já. Byla zvláštně rozjařená, jako by to už dávno předvídala, a teď se ukázalo, že měla pravdu. Působila dokonce energičtěji, odhodlaněji. Tvůj účet může používat Luke, uvažovala. Převedou tvoje číslo na něj, nebo to aspoň tvrději. Na manžela nebo nejbližšího mužského příbuzného. Ale co ty? Připomněla jsem. Nikoho neměla. Já prostě půjdu do ilegality, prohlásila. Naše konta nejspíš převezmou gejové a budou nám kupovat, co budeme potřebovat. Ale proč? Nechápala jsem. Proč to udělali? Není na nás, aby jsme se ptali, uzavřela Moira. Museli to udělat najednou, účty i vyhazov z práce. Dovedeš si jinak představit letiště? Nechtěj, abychom odsud zmizeli, to si piš. Jela jsem pro dceru do školky. Řídila jsem s přehnanou opatrností. Když pak Luke dorazil domů, seděla jsem v kuchyni u stolu. Ona seděla u svého stolečku v koutě a kreslila si. Její obrázky jsme pak lepili na zeď vedle ledničky. Luke si klekl vedle mě a objal mě. Slyšel jsem to, zašeptal. Hlásili to v rádiu, když jsem jel domů. Neboj, určitě to je jenom na čas. Říkali proč? Zeptala jsem se. Neodpověděl. Nějak to zvládneme. Usmál se a sevřel mě do náruče. Ty to nechápeš, naježila jsem se. Mám pocit, jako by mi někdo usekl nohy. Nebrečela jsem a nedokázala jsem ho ani obejmout. Je to jenom práce, utěšoval mě. Teď asi dostaneš všechny moje peníze ty, vzdychla jsem. A to ani nejsem mrtvá. Byl to pokus o vtip, ale vyznělo to pochmurně. No tak, šeptal mi. Pořád klečel na podlaze. Víš, že se o tebe vždycky postarám. Říkala jsem si, už se ke mně chová nadrazeně. Pak mě napadlo, začínáš být paranoidní. Já vím, povzdychla jsem si. Miluju tě.

Pochopitelně se konaly demonstrace. Bylo na nich hodně žen a taky pár mužů, ale byly menší, než by člověk čekal. Lidé měli nejspíš strach. A když se ukázalo, že policie, armáda nebo kdo to vlastně byl, začala střílet téměř okamžitě, jakmile se shromáždění dalo na pochod, protesty ustaly. Občas někdo vyhodil do povětří poštu nebo stanici metra, ale nebylo jasné, kdo za tím stojí. Možná to provedla armáda, aby měli záminku k prohledávání počítačů a domovním prohlídkám. Já jsem se žádných demonstrací nezúčastnila. Luke říkal, že by to bylo marné a musela jsem myslet na ně, na rodinu, tedy na něj a na ni. Začala jsem se víc věnovat domácím pracím, víc jsem pekla. Tou dobou jsem se často z ničeho nic rozplakala nebo jsem se dávala na parapetu v ložnici a civěla z okna. Na to si vzpomínám. A vzpomínám si i na matku, řadu let předtím. Muselo mi být 14 nebo 15. Věk, kdy se dcery za matky nejvíc stydí. Pamatuju si, jak se vrátila do jednoho z mnoha našich bytů s partou kamarádek. Strávili ten den na demonstraci. Bylo to v době nepokojů kvůli pornu, anebo to bylo kvůli potratům. Nevím, šlo to krátce po sobě. Matka měla na tváři pořádnou podlitinu a trochu krve. Když člověk strká ruku do skla, tak se pořeže. Marná sláva, utrousila jenom. Hajzlové, zasraný. Zalezla jsem k sobě do pokoje, abych s nimi nemusela být. Mluvili jedna přes druhou a strašně nahlas. Přehlíželi mě a já je nesnášela. Ty jsi tak prudérní, odpovídala mi tónem, který zněl spíš zálibně. Líbilo se jí, že je odvážnější než já, že je větší rebelka. Pubertěčky jsou vždycky tak prudérní. Byla si chtěné dítě, Bůh to ví, říkávala jindy, když seděla zasněná nad albem fotografií, kde mě měla zarámovanou. Tahle nejstarší alba byla tlustá a plná miminek, ale s přibývajícími léty mých replik ubývalo, jako by populaci mých duplikátů zasáhla nějaká epidemie. Pronášela to trochu lítostivě, jako kdybych tak docela nenaplnila její očekávání. Ale navzdory všemu jsme spolu nevycházeli špatně, o nic hůř než ostatní. Přála bych si, aby tu byla, abych jí mohla říct, že jsem na to konečně přišla.

Někdo vyšel z domu. Slyším vzdálené cvaknutí branky a kroky na chodníku. Je to Nick, teď ho vidím. Odbočil z chodníku na trávník, aby se nadýchal vlhkého vzduchu plného zahnívajících květů, dužnatého růstu, pylu vyhazovaného do větru plnými hrstmi, jako když ústřice vypustí jikry do moře. Všechno to marnotratné plození. Protahuje se na slunci. Cítím, jak se mu na těle zvlnily svaly, jako když kočka vyhrbí hřbet. Má na sobě jen košily s vyhrnutými rukávy, ze kterých mu nestydatě vyčuhují holé paže. Kde to opálení asi končí? Nemluvila jsem s ním od oné noci, od oné snové krajiny v měsícem zalitém salonu. Funguje jen jako moje vlajka, můj semafor, řeč těla. Teď má čepici posazenou na křivo. To znamená, že mám přijít. Co asi za tu roli poslíčka dostává? Jaký je to pocit dělat takovým neurčitým způsobem veliteli pasáka? Je mu z toho na nic? A nebo mě tím víc chce, tím víc po mně touží? Protože netuší, co se mezi těmi knihami ve skutečnosti odehrává. Určitě si představuje všelijaké zvrácenosti. Poléváme se s velitelem Inkoustem a pak ho olizujeme. Milujeme se na hromadách zakázaných tiskovin. Třeba ho prostě těší, že ví o nějakém tajemství. Že na mě něco má, jak se říkalo. To je moc, která se dá použít jenom jednou. Ráda bych o něm měla lepší mínění.

Večer toho dne, kdy jsem přišla o práci, se chtěl Luke se mnou milovat. Proč jsem neměla chuť? Měla jsem se mu vrhnout do náruče už jen ze zoufalství, jenže jsem byla otupělá. Téměř jsem jeho ruce na těle necítila. Pořád ještě máme, začal. Ale nedořekl, co pořád ještě máme. Napadlo mě, že by neměl říkat my, protože pokud mi bylo známo, jemu nikdo nic nevzal. Jemu je to jedno, říkala jsem si. Jemu to úplně jedno. Možná se mu to dokonce líbí. Už nepatříme jeden druhému. Teď patřím já jemu. Nebylo to zasloužené. Nebylo to fér, nebyla to pravda. Ale tak to zkrátka bylo. Takže, Luku, teď se tě chci zeptat. Musím to vědět. Měla jsem pravdu? Protože jsme o tom nikdy nemluvili. V době, kdy jsem o tom mohla začít, jsem se už bála. Nemohla jsem si dovolit tě ztratit.

0: Sedím u velitele v pracovně naproti němu. Moje tělo je teď uvolněné, dokonce pohodlně usazené. Usmívá se. Velitel má rád, když se vyznamenám. Když prokážu na svůj věk slušnou znalost, jako snaživý pejsek s nastraženýma ušima, který se chce předvést. Hbitě sčítá na kalkulačce závěrečné skóre. Roznesla si mě, uznává. Podezřívám ho, že podvádí, aby mi zalichotil a abych dostala dobrou náladu. Co by sis dneska večer chtěla přečíst? Zeptá se. I to se stalo běžnou součástí našich večerů. Už jsem si prolistovala časopis Mademoiselle. Starý Esquire z 80. let. Má dokonce i romány. Přečetla jsem si jednoho Raymonda Chandlera a teď jsem v polovině Zlých časů od Charlesa Dickense. Při těchto příležitostech čtu rychle, hltavě. Téměř přeskakuju řádky, abych si toho do hlavy nacpala co nejvíc, než zase nastane dlouhé období půstu. Když čtu, velitel sedí a pozoruje mě. Nemluví, ale neodtrhává ode mě oči. Tohle pozorování má v sobě něco sexuálního. Připadám si přitom nahá. Radši bych si dnes jenom povídala, prohlásím. Samotnou mě to překvapuje. Znovu se usměje. Nevypadá překvapeně. A o čem by ses chtěla povídat? Zajíknu se. O čemkoliv, třeba o vás.
1: O mně?
0: Nepřestává se usmívat.
1: Nevím, co bych ti o sobě říkal. Jsem úplně obyčejný chlap.
0: Falešnost toho, co říká a jak intonuje slovo chlap, mi bere dech. Obyčejní chlapi se nestávají veliteli. Určitě jste v něčem dobrý, zapředu. Uvědomuju si, že mu nahrávám. Že mu mažu med kolem huby. Že z něj něco tahám a zlobím se proto na sebe. Je to vlastně nechutné. Jenže tohle je šerm. Buď mluví on, nebo budu mluvit já. Vím to. Cítím, jak se ve mně hromadí slova. Je to už tak dlouho, co jsem s někým doopravdy hovořila.
1: No, nejdřív jsem dělal v průzkumu trhu, spustí ostýchavě. Potom jsem tak trochu změnil branži.
0: Dochází mi, že ačkoliv vím, že je velitel, nevím vlastně čeho. Čemu velí? Jaký je jeho obor, jak se dřív říkalo?
1: Dalo by se říct, že jsem tak trochu vědec, pokračuje. Do jisté míry samozřejmě.
0: Potom se odmlčí a já zrovna tak. Oba čekáme, až ten druhý znovu promluví. Přeruším ticho jako první.
1: Tak byste mi možná mohl vysvětlit jeden výraz, který jsem někde zaslechla.
0: Raději neříkat kde.
1: Tak jsem s tím, vybídne mě.
0: S odstupem, ostražitěji. Nebo se mi to jenom zdá?
1: Nolite te bastardes carborundorum, odříkám. Nevím, jak se to správně čte. Mohla bych to napsat na papír.
0: Přisouvá mi přes stůl své kuličkové pero téměř vyzývavě, jako by podnikal docela smělý kousek. Rozhlížím se po nějakém papíru a on mi podává tabulku s body ze skreblu. Píšu pečlivě tiskacími písmeny. Opisuju ze své paměti, ze své skříně. Nolite te bastardes carborundorum. Pero v mých prstech je téměř živé. Cítím jeho sílu. Sílu slov, která obsahuje. Velitel si ode mě bere list a dá se do smíchu.
1: To není normální latina, culí se. Je to jen takový vtip.
0: Vtip? Opakuju zmateně. Nemůže to být jenom vtip. Copak jsem takhle riskovala? Požádala o informaci jen kvůli prach obyčejnému vtipu?
1: Jaký vtip? Znáš školáky, prohodí.
0: Teď vidím, že se směje nostalgicky. Vezme jednu knihu. Vypadá jako učebnice, má oslí uši a kaňky od inkoustu. Než mi ji ukáže, chvíli v ní zasněně a zamyšleně listuje a pak řekne:
1: podívej.
0: Položí ji přede mě na stůl. Napřed si všimnu obrázku. Černobílé fotografie Venuše Mélské, které někdo neohrabaně přikreslil knír, černou podprsenku a chlupy v podpaží. Na protějším okraji už to vidím, připsané stejným inkoustem jako chlupy na Venuši. Nolite te bastardes carborundorum.
1: Je těžké vysvětlit, v čem je ten vtip, když někdo neumí latinsky, pokračuje. Psali jsme si různé takové věty. Nevím, kde jsme je vzali, možná od starších kluků. Pouští mě i sebe z hlavy a obrací stránky. Představuju si ho pihovatého a s ulízanou patkou. V tu chvíli je mi téměř sympatický. Ale co to znamenalo? Co? Vzpamatuje se. Aha, znamenalo to, nedovol, aby tě ti hajzlové zničili. Asi jsme si tenkrát připadali hrozně chytří. Nutím se k úsměvu, ale náhle je mi všechno jasné. Už chápu, proč to napsala na stěnu skříně, ale zároveň chápu, že se to musela naučit tady, v téhle místnosti. Takže nejsem první. Nejsem první, která vstoupila do jeho mlčení, aby s ním hrála dětské hry se slovy. Co se s ní stalo? Ptám se. Nezaváhá skoro ani na okamžik.
2: Ty jsi ji nějak znala?
1: Ano, oběsila se, říká. Zamyšleně, nikoli smutně.
2: Proto jsme nechali odstranit lustr u tebe v pokoji.
1: Odmlčí se.
2: Sirina na to přišla.
1: Dodává, jako by se to tím vysvětlovalo. A má pravdu. Našla ji asi Kora, že? Ujišťuju se. Proto vykřikla.
2: Ano, přikývne. Chudinka. Myslí tím Koru.
1: Možná bych sem už neměla chodit.
2: Myslel jsem, že se ti to líbí.
1: Prohodí ledabile, ale sleduje mě přitom pozornýma jasnýma očima. Kdybych ho neznala, mohla bych si myslet, že dostal strach.
2: Doufal jsem, že ano.
1: Chcete, aby pro mě byl život snesitelnější? Vyzní to ne jako otázka, ale jako konstatování. Neutrální a ploché.
2: Ano, přikývne. To chci. Byl bych rád.
1: Tak dobrá, pronesu. Situace se změnila. Teď na něj něco mám. Svoji smrtelnost.
2: Jeho vinu.
1: Konečně.
2: Co bys chtěla?
1: Ptá se stále ledabilým tónem, jako by šlo pouze o obchodní transakci a k tomu nějak hodnotnou bonbony, cigarety. Myslíte kromě krému?

Padla noc. Cítím, jak mě tiskne k zemi jako balvan. Žádný vánek. Sedím u pootevřeného okna s rozhrnutými závěsy, protože venku nikdo není. Cudnost není třeba. Jsem v noční košili s dlouhými rukávy dokonce i v létě. To, abychom nebyli vystaveni pokušení vlastního těla. Abychom holými pažemi nemohli sami sebe objímat. Dole na trávníku se ze šmouhy pod vrbou kdosi vynořil a kráčí světlem. Dlouhý stín přilepený těsně k patám. Je to Nick? Nebo někdo jiný? Nedůležitý. Zastaví se. Hledí nahoru do mého okna. Už vidím bílý ovál jeho obličeje. Nick. Díváme se jeden na druhého. Nemám růži, kterou bych mu hodila. A on nemá loutnu. Ale je to stejné hladovění. Jenže se v něm nemůžu vyžívat. Zatáhnu levý závěs, takže padne mezi nás, přes mou tvář. A on po chvíli odchází a mizí v neviditelnu za rohem. Člověk nemůže za to, co cítí, vysvětlovala jednou Moira. Ale může za to, jak se chová. Což je všechno pravda. Všechno záleží na kontextu. Nebo na zralosti? Na jednom nebo na druhém?

Večer před naším odjezdem jsem naposledy procházela domem. Nic nebylo zbalené, protože jsme si toho sebou moc nebrali a nemohli jsme si dovolit sebe nepatrněji naznačovat, že se nikam chystáme. Luke byl v obýváku. Vzal mě do náruče. Oběma nám bylo mizerně. Jak jsme mohli vědět, že jsme šťastní, dokonce i tehdy? Protože jsme měli aspoň to. Náruč. Kočka, připomněl. Nemůžeme ji tu jen tak nechat. Bude se potloukat a mňoukat nám u dveří. Někdo si všimne, že jsme odjeli. Mohli bychom ji někomu dát, navrhla jsem. Někomu ze sousedů. Už když jsem to říkala, uvědomovala jsem si, jaká by to byla hloupost. Postarám se o to, prohlásil Luke. A protože řekl o to a ne oni, věděla jsem, že myslí zabít. To musí člověk udělat, než někoho zabije, pomyslela jsem si. Musí si vytvořit to v místech, kde předtím nebylo. Napřed to udělá v duchu a pak to uskuteční. Později se ukázalo, že to bylo k ničemu. Zajímalo by mě, kdo jim to řekl. Mohl to být někdo ze sousedů, který nás ráno viděl odjíždět. Měl jisté tušení a dal jim tip výměnou za zlatou hvězdičku na něčím seznamu. Nebo to mohl být i ten člověk, co nám zařídil pasy. Proč nedostat zaplaceno dvakrát? To by jim bylo podobné. Sami zřídit dílnu na falešné pasy jako past na neopatrné. Oči hospodinovi prohledávají celou zemi. Čekali na nás. Byli totiž připravení. Nejhorší je chvíle zrady. Okamžik, kdy si nade vší pochybnost uvědomíte, že jste zrazeni. Že vám jiná lidská bytost přeje tolik zlého. Byl to pocit jako ve výtahu, kterému přeřízli lano. Padá, padá a vy nevíte, kdy dopadnete.

Dnes večer se pomodlím. Kéž bych věděla, jaké jsou tvé plány. Ale ať jsou jakékoliv, prosím, pomoz mi to překonat. I když to možná není tvé dílo, nevěřím ani na chvíli, že to, co se tu děje, je tvá vůle. Chleba ve zdejšího máme dost, takže s tím nebudeme ztrácet čas. V tom není hlavní problém. Potíž je v tom, jak ho polknout a nezadusit se jim. Pokušení. Ve středisku představovalo pokušení téměř všechno, kromě jídla a spaní. Vědění bylo pokušení. Co člověk neví, toho nepokouší, upozorňovala teta Lidie. Možná vlastně ani nechci vědět, co se děje. Možná chci radši zůstat v nevědomosti.

Možná bych to vědění neunesla. Pád člověka byl pád z nevinnosti do vědomosti. Příliš často přemýšlím o lustru, i když tu už nevisí. Ale dal by se použít i hák ve skříni. Probrala jsem v duchu všechny možnosti. Stačilo by se přivázat, předklonit se plnou vahou a nebránit se. Vysvoboď nás od zlého. Připadám si, jako kdybych mluvila do zdi. Kéž bys mi odpověděl. Cítím se tak sama. Kdybych aspoň mohla někomu zavolat, ale telefon máme zakázaný. A i kdybych mohla, komu bych volala? Ach, bože. Tohle není vtip. Bože. Bože. Jak můžu dál žít?

Dnes s Klenovou na nákupech. Kráčíme jako obvykle ke kostelu a díváme se na hroby. Potom ke zdi. Dnes tam visí jenom dva. Jeden katolík, ale ne kněz. Označený obráceným křížem. A člen nějaké další sekty, kterou neznám. Tělo je označené pouze červeným písmenem J. Žid to není. To by měl na sobě žlutou hvězdu. A stejně jich tu moc nezbylo. Mohli si vybrat. Buď konvertují, nebo emigrují do Izraele. Hodně jich emigrovalo, pokud se dá věřit zprávám. Viděla jsem v televizi, jak zaplnili celou loď. Nakláněli se přes zábradlí v černých kaftanech, kloboucích a s dlouhými plnovousy, jak se snažili vypadat co nejžidovštěji. Pokračujeme svou cestou a hledáme jako vždy otevřený prostor, kde bychom si mohli bez obav pohovořit. Jestli se to vůbec dá nazvat hovorem, ten úsečný šepot posílaný trichtýřem bílých chlopní. Je to spíš jako telegram, slovní semafor, ořezaná řeč. Nikdy nesmíme zůstat stát příliš dlouho na jednom místě. Nechceme se nechat sebrat za zahálku. Dnes se vydáváme k jakémusi otevřenému parku s velkými starými budovami. Jsou to zdobné pozdně viktoriánské stavby s vitrážemi. Říkalo se tomu památník, i když jsem nikdy netušila, co má připomínat. Asi nějaké mrtvé. Stojíme a hledíme na tu budovu, která tvarem připomíná katedrálu. Slyšela jsem, že tady mívají oči večírky. Ozve se Glenova. Šeptanda, dodává. Chvíli mlčí, pak se na mě postraně dívá. Vnímám bílou šmouhu, jak se její chlopně pohnuli. Máme heslo. Heslo? Ptám se. Na co? Abychom se poznali, vysvětluje. Abychom věděli, kdo je s námi a kdo ne. Přestože nevím, k čemu by mi bylo, zeptám se, a jaké? Mayday, říká. Májový den. Jednou jsem to na tebe zkusila. Májový den, opakuju. Vzpomínám si na to. Používej ho jenom v případě nutnosti, nabádá mě Glenova. Neměli bychom znát příliš mnoho dalších členů sítě, kdyby tě chytili. Nechce se mi těm šeptaným tajemstvím věřit, ale v tu chvíli o nich nepochybuju.

0: Margaret Atwoodová a její slavný román Příběh služebnice na Vltavě v premiéře jako 16-dílná četba na pokračování. A právě jsme si v podání Barbory Goldmanové poslechli 10. část. Četbu z románu kanadské autorky z překladu Veroniky Láskové připravila Petra Hinčíková, režii měl Radim Nejedlý. A k příběhu, který nepřestává být znepokojivě aktuální, se na Vltavě vrátíme opět zítra, opět hodinku před půlnocí. Teď je 11:30, čeká nás poslední pořad 7. červencové vltavské nabídky. A tento týden hovoří o svých osudech filmová dokumentaristka z New Yorku, rodačka z Prahy, Zuzana Justman. Její vzpomínky dnes budou patřit nucenému pobytu v Terezíně v letech 1943 až 45. Ještě předtím se ale vrací do roku 1940 a atmosféry okupované Prahy.
1: Osudy rozhlasového zemáru.

Jak se k nám chovali Češi? Podívejte, Fridolina, ta žena, která se o mě stará, kterou jsem považovala jako za svoji maminku, a ta byla Češka. Vlastně ne Češka, ona byla Moravanka. A potom jsme měli taky Boženku. A Boženka vařila. Já jsem taky milovala Boženku. Byla tak neobvyklý člověk. Jmenovala se Božena Tolarová. A když jí bylo 14, tak její rodiče zemřeli na tuberkulózu a ona musela jít do služby. Boženka byla ohromně inteligentní a sama se vzdělávala. A když jí bylo asi 18, tak si našla místo v Sudetech, aby se naučila německy, tak mluvila taky německy. A já jsem trávila hodiny a hodiny v kuchyni, s Boženkou jsem se bavila. A Boženka vždycky říkala, já ti závidím, že máš všechny ty knihy ještě před sebou, protože ona už to všechno četla. Taky židovský děti nesměly chodit do biografu. Tak Boženka chodila do biografu a pak mi vykládala, o čem ten film byl. Ale Boženka byla ohromnej, ohromnej člověk. Tak když se mě ptáte, jak se k nám chovali Češi, tak samozřejmě to byla taky Boženka a Fridolina. No, byly ty děvčata, které mě na ulici nezdravili. Ale jinak já jsem neměla žádný špatný zkušenosti. A tatínek vedl tu rodinnou firmu, ale byla to vlastně akciová společnost. A tu samozřejmě, když přišli Němci, tak to vzali všechen židovský majetek. Automobil. My jsme nesměli mít rádio. Děti nesměli chodit do parku. My jsme nesměli do biografu. My jsme nesměli jezdit elektrikou v prvním vagóně. Na víkend jsme nesměli jezdit elektrikou. Kam jsme všichni chodili, bylo hřiště Hagibor. Je to tam, co jsou olšanské hřbitovy a taky židovský hřbitov, kde je pohřben Franz Kafka a oba moji dědečkové. Oba dědečkové zemřeli včas, což bylo velké štěstí v roce 39. Moje babička Týna šla do Treblinky a tam zahynula. Ale moje babička Karolínka je jedna z málo lidí jejího stáří, která přežila Terezín. A to bylo z dvou důvodů. Za prvé, že jsme se o ní mohli starat a dávat jí trošku jídla, protože starý lidi to měli v Terezíně nejhorší. Ale my jsme babičce pomáhali, co jsme mohli. A hlavně ona přežila, já myslím, protože chtěla vidět znova svý čtyři syny. A to se jí podařilo. A v roce 48 s náma emigrovala do Argentíny. Viděla svý syny a krátce potom zemřela.

moje maminka, která nikdy nepracovala, potom měla zaměstnání taky na židovské obci a ukázalo se, že je ohromně schopná. A taky pomáhala lidem, když dostali předvolání do transportu, tak ona báječně pakovala. Tak když někdo šel do transportu, tak ke známým chodila a pomáhala jim balit. Protože bylo důležité si vzít co nejvíc věcí, aby to moc nevážilo, taky co nejvíc jídla. No a v roce 42 jsme my dostali předvolání do transportu. A já jsem dostala spálu. Samozřejmě já jsem nemohla jet, protože spála je hrozně nakažlivá a toho se všichni báli, protože v Terezíně bylo tak strašně moc lidí na malém prostoru a všichni se báli nakažlivých nemocí. Ale mý rodiče nevěděli, jestli se jim podaří zůstat se mnou v Praze. Ale několik dní jsme měli všichni strach, že nás odloučejí. Ale potom se rodičům podařilo zůstat v Praze se mnou. A to nás možná s maminkou a bratrem zachránilo, protože my jsme tam jeli až za rok a v té době šlo hrozně moc transportu, takže my jsme přijeli do Terezína až v roce 43. Než jsme jeli do Terezína, stále ty všechny nové zprávy, jedna byla horší než druhá, tak já myslím, že rodiče se snažili nás před těma zlýma zprávama chránit, ale že se jim to moc nedařilo, protože můj bratr samozřejmě byl o 6 let starší, ale mě už bylo 10, 11 a všecko, co jsem slyšela, tak já myslím v té době ty děti věděli skoro všechno, to, co věděli ty dospělí, skoro všechno. A ta atmosféra byla taková, že nebylo možné to před těma dětma předstírat, že se to neděje. Když jsme jeli do Terezína, tak jsme nevěděli, co nás čeká. Nevěděli jsme, na jak dlouho to je. To bylo v roce 43, to ještě válku snad dost vyhrávali Němci. My jsme neměli ponětí, co bude. A o Terezíně jsme věděli hodně, protože přece jenom byly zprávy sem a tam a byli někteří čeští četníci, kteří se chovali velmi dobře a kteří vozili zprávy do Prahy některým lidem, který s nima byli za dobře. Tak my jsme byli dost dobře informovaní o tom, co nás v Terezíně čeká a co si máme přivíst. Protože sestra maminky a mý bratranci, její tři synové, už tam byli rok, takže přece jenom jsme nějakým způsobem se dozvěděli, o co jde. Takže já, když jsem přijela do Terezína, tak na mě čekal můj bratranec Petr, to byl jako mý dvojče. A já jsem první noc strávila v posteli s jeho mámou v kasárnách, které se jmenovaly Hamburg a kde bylo v pokoji asi 25 žen. No a příští noc už jsem se musela nastěhovat na půdu. Já jsem byla s maminkou na půdě, to se jmenovalo Q306. Domy měly čísla tenkrát. Půda byla rozdělená na dvě části a v té naší části muselo být asi, já nevím, 40 matek s dětma. Ty postele byly buďto vedle sebe, po několika dnech nám poradili, aby jsme dali ty postele jako L a náš majetek a kufry byly pod postelí. Já myslím, přestože jsme byli dost dobře informovaní, tak pro mý rodiče být v Terezíně byl hrozný šok. Maminka dlouho měla strašný žaludeční potíže a můj tatínek bydlel někde jinde, muži bydleli jinde, můj bratr Bobby též bydlel jinde. A můj bratr byl vždycky celý život nemocný. Ještě než začala válka, tak on měl tanec svatého Víta. Rodiče ho vozili po Evropě a nemohl se vyléčit. Potom mu to přešlo a to byl takový rodinný vtip, že ho Hitler vyléčil, ale to někdy se z toho lidi dostanou, když jsou trochu starší. No ale asi týden potom, co jsme přijali do Terezína, můj bratr k nám přišel a nebylo mu dobře. To jsme ještě měli ty postele vedle sebe, já jsem ležela, on si lehnul vedle mě a potom před 8 hodinou musel jít zpátky do té své ubikace, vstal a upadnul a měl dětskou obrnu. Ten první případ dětský obrny v Terezíně. No a v Terezíně byli ty ohromní doktoři. Židovští doktoři mají vždycky báječnou pověst. Tak z mnoha zemí v Terezíně byli Židé z protektorátu, ze Slovenska, z Rakouska, z Německa, z Holandska a
500 Dánů. Tak ty nejlepší doktoři z Evropy tam byli, ale neměli léky, neměli instrumenty, ale báječní doktoři tam byli. Bobby ho odvezli na tu Marotku, kde potom udělali oddělení obrny a já jsem ho tam nesměla navštívit, mý rodiče tam chodili a tenkrát byl v hrozný situaci, protože se nevědělo, jestli to přežije a hodně těch dětí zemřelo. Ale můj bratr přežil a asi za rok se dostal z té Marotky. Nikdy nechodil úplně normálně, protože mu ty břišní svaly se nikdy z toho nezotavily, ale byl docela v dobrém stavu. Terezín bylo takzvané modelové ghetto, které mělo ukázat světu, že Židi se tam mají dobře. A byla tam taky kavárna, kde hráli moc dobrý jazzoví muzikanti. A můj bratr, když se konečně dostal z té Marotky, tak tam hrál na harmoniku. Ale trvalo to jenom týden a začal kašlat krev a ukázalo se, že má tuberkulózu. Tak on byl vlastně celou dobu v Terezíně na Marotce. A byl to zázrak, že nešel do transportu. Jednou, když byl ještě ochrnutý, když jsem ho byla navštívit, tak tam přišli, byl transport, dali ho na nosítka, odvedli ho, ale naštěstí potom nakonec se rodičům podařilo ho nechat, jak se říkalo, vyndat z transportu. To byly vždycky takové scény strašné.

No, moje maminka pracovala v Terezíně v takzvané puckoloně, čistila kanceláře. A můj tatínek také pracoval v nějakém takovém puc, kde čistili kanceláře. Tatínek Terezín asi snášel z té rodiny nejhůř, kromě mýho bratra, který ovšem byl nemocný. Ale můj tatínek byl zvyklý rozhodovat, mít pozici autority, chránit svoji rodinu. A ten pocit, že je úplně bezmocný, a mimo to ten pocit bezmocnosti byl pro něj hrozný, a taky on věděl, jaký asi bude náš osud. Totiž on si to domyslel. Takže on byl v hrozném stavu. Můj bratr mi potom po válce řekl, že myslel, že tatínek byl nemocný, že měl rakovinu, a já nevím. Ale on hrozně špatně vypadal. A máma najednou byla silnější než on. Ačkoliv před válkou neměla žádné zaměstnání a ráda se bavila. Když jsme přišli do Terezína, tak se ukázalo, že má velmi silný charakter. Mí rodiče měli možnost se zapsat na nějakou ilegální skupinu, kde přinášeli jídlo do Terezína, ilegální balíčky. To bylo hrozně nebezpečné se zapsat, kdyby chytli ty lidi. Tak moje maminka se zapsala jako pod svým jménem, protože mysleli, že kdyby ty lidi chytili, že přece jenom žena má lepší šanci to přežít než muž. A velmi krátce potom, co se do toho rodiče zapsali, chytli toho vedoucího té skupiny a ten jim dal mámy jméno a mámu zavřeli SS. A máma strávila 3 neděle v celé toho domu, kde bylo SS v Terezíně, v podzemí. A to byla hrozná situace, protože on tam zase nikdy nikdo nevrátil. Ale když mámu vyslýchali, tak ona pořád říkala, že o tom nic neví. To byla asi ta doba, která byla pro mě nejhorší. Bylo to v zimě a potom nám nechali vzkázat, že tam mám chodit vždycky odpoledne ve 3 hodiny a stát na jistém místě. A maminka se vyšplhala řetězem k oknu a ona mě tam viděla. Takže to jí vždycky ohromně povzbuzovalo. Každé ráno, když jsem se zbudila, tak jsem vždycky utíkala k tatínkovi do kasáren, abych viděla, že tam ještě je, že ho v noci nezavřeli. A já jsem se snažila starat o mýho bratra a taky o tatínka, když máma byla zavřena. Ale jednu věc jsem úplně zapomněla a to bylo se česat. Mě bylo tenkrát 12 a to už jsem na takové věci měla dávat pozor. A já jsem se zapomněla česat a když se maminka vrátila, tak mi dala hřeben, ale už jsem se nemohla učesat, tak mi maminka musela ostříhat hodně vlasů. To byla taková beznadějná doba. Nikdo nám nemohl pomoct. A my jsme potom s tatínkem šli k jednomu člověku, který byl v Praze vedoucím židovské obce a v Terezíně byl členem takzvané židovské samosprávy. Jmenoval se Weidmann. A ten nám poradil, řekl, že to nemůže jako zaručit, ale když se přihlásíme dobrovolně do transportu, tak by možná maminku pustili, aby šla tím transportem s náma. No a tatínek nevěděl, co máme dělat. A dokonce se mě ptal, co myslím, že co máme dělat. No ale my jsme se nepřihlásili a nějakým zázrakem maminku pustili za 3 neděle. A to byl úplný zázrak. Já jsem si psala takový deníček v Terezíně, který mám. Já jsem ho tak dobře někam založila, že jsem ho dlouho nemohla najít, ale pak jsem ho našla. A teď je v Židovském muzeu v Praze. A je hrozně krátký deníček. Ale já jsem vždycky si myslela, že máma byla v tom vězení asi 3 měsíce. A když jsem potom našla ten deník, tak tam stálo, že to byly 3 neděle. Ale mámu pustili, no. A ona tam viděla strašné věci, ale byl to zázrak.

Já jsem měla v Terezíně přátele. Když jsme byli na té půdě, tak mě to ani tak nevadilo, bydle na té půdě. To fyzické nepohodlí, já myslím, dětem tak nevadilo. Bylo tam sice zima a nebyly záchody. Záchody byly venku, ale vždycky se muselo stát ve frontě. Ale to snad nám dětem tolik nevadilo. A já jsem hned zjistila, že postel nedaleko ode mě má jeden kluk, který mě byl velmi sympatický ve třídě, když jsem ho dělala do té židovské školy. A s tím jsem se velmi spřátelila. A taky velmi blízko mý postele byla jedna dívka, která se jmenovala Mariana Kornová. A to byla mladší sestra přítelkyně Bobbyho, jedné té Věry, se kterou se scházel každou neděli. A já jsem vždycky o ní slyšela, o té Marianě, že báječně píše. A ona o mě taky slyšela, no a tak jsme se hned zpřáteli. A byla to tenkrát má nejlepší přítelkyně. My jsme spolu sbírali exotický slova, vždycky jsme si je napsali a potom jsme to někdy zakopali do země. A Jirka, ten kluk, který mi byl sympatický, když byla ta tragédie v Lidicích, tak ty ovce, co byly v Lidicích, přivezly do Terezína. A Jirka pásl ty ovce. A Terezín je obklopen šancema. A my jsme na ty šance vlastně nesměli, na některý. Ale on tam mohl, protože tam pásl ty ovce a já jsem tam s ním vždycky seděla. A on tam viril nahoře na těch šancích, tam byl takový kámen a on tam viril, zde pásl ovce Jirka Zac a Rok. A potom jsme dali J a Z, Jirka a Zuzana. A to tam ještě je. Ale ten Jirka zahynul a ta Mariana taky zahynula.

My jsme se odstěhovali z té půdy, protože jsme dostali lepší ubikaci, jedno takové místo, kde byly 4 poschodové postele. A my jsme se tam nastěhovali, my jsme byli 4, ačkoliv můj bratr byl na Maroce, a 4 členi rodiny toho Jirky. To bylo asi rok potom, co jsme přišli do Terezína. Ty nařízení v Terezíně se pořád měnily. Tak já jsem se odstěhovala z půdy a já vím, že potom, co jsem se odstěhovala, tak děti v Terezíně někdy psali časopisy. Ten nejznámější časopis se jmenoval Vedem. O tom se, myslím, dost psalo a taky o tom byl film. Ale ty děti tam v Q306 vydali 3 čísla časopisu, který se jmenoval Hlas půdy. A asi před 20 lety jeden můj kamarád, Američan, který věděl, že jsem byla v Terezíně, mi přivezl z Paříže kopie terezínských dětských časopisů, které byly vystaveny v Židovském muzeu v Paříži. A já se na to podívám a je tam Hlas půdy. A já jsem to otevřela, tam stála šéfredaktorka Mariana Kornová. A já jsem to samozřejmě hned poslala její sestře, tam bylo několik článků. Ale ta dívka tak krásně psala, že bylo 12, ale zahynula. Školy byly zakázané pro děti, ale měly ilegální hodiny. Ze začátku na té půdě tam byla nějaká paní inženýrka, která nás trochu učila, ale to za nic nestálo. My jsme museli chodit taky pro jídlo v poledne a večer a to se stálo ve frontě. Tak já jsem chodila vždycky s Jirkou nebo s mojí přítelkyní. A brzy potom, co jsem přijela do Terezína, jsem začala pracovat v zahradě. A to bylo velmi dobré zaměstnání, protože se nám občas podařilo šlojsovat. Šlojsovat byl terezínský výraz pro krádež, ale ne krás od někoho jiného, krás ze zahrady. Tak se mi podařilo někdy šlojsovat nějakou zeleninu, ale ne moc. No a potom na podzim roku 1944 odešlo z Terezína 11 transportů. Skoro všichni muži, též můj otec. A potom ženy převzaly zaměstnání mužů a děti museli pracovat. Já jsem pracovala u zubaře jako asistentka. Nejdřív jsem pracovala jako poslíček, ale to bylo dost zlý, protože já neměla nic teplýho na sebe a už bylo zima, musela jsem chodit pořád ven, ale potom přes protekci jsem dostala místo asistentky u zubaře a to jsem jako hrozně chtěla dělat, protože já jsem hrozně chtěla dělat tu asistentku, to mě bylo 13, protože 2 děvčata starší na půdě to dělali a měli krásnou uniformu. Tak jsem to místo dostala z protekce, protože mý rodiče znali toho hlavního zubaře tam. A to byla velká chyba, protože to bylo velmi těžké. Musela jsem tam být v 6 hodin ráno a ten hlavní doktor, to byl chirurg, na mě vždycky křičel. Ale já jsem byla důležitá, protože tam chodilo strašně moc lidí a museli hrozně dlouho čekat. A já jsem je volala, tak lidi mě prosili, abych je zavolala. Ale byla to dost těžká práce pro malou holku. Já jsem byla dobrá sportovkyně. Po práci jsme se scházeli a hráli jsme vybíjenou. My jsme měli míč a to je hra, kde se může hrát všude. A to jsem měla hrozně ráda. Tak jsme hráli volejbal. Nejdřív u kovárny, tam byly koně a byl kovář. A potom jsme hráli u pavilonu. Dětský pavilon postavili Němci předtím, než tam přišla inspekce Červeného kříže. Já bych řekla ráda pár slov o životě dětí v Terezíně. Když se píše o dětech v Terezíně, o kresbách, které jsou dost známé, o Bruni Bárovi, o těch báječných učitelích, který tajně učili děti v dětském domově, tak je to vždy o těch dětech, které bydleli v takzvaném Kinderheimu, v dětském domově. Ale mnoho dětí v Terezíně nebydleli v tom dětském domově. Například já jsem bydlela na půdě a potom s maminkou v té jiné ubikaci. A náš život byl, myslím, úplně jiný, protože o nás tak nepečovali. A proto je velmi důležitý ten časopis, který děti vydali na půdě, k
který se jmenuje Hlas půdy, kde ty děti píšou o těch krysách a štěnicích a blechách. Prosím, štěnice a blechy, to bylo všude, bohužel, v Terezíně. To se nedalo nic dělat. Ale ten život dětí, které nebydleli v dětském domově, není často popsaný. Existuje několik velmi zajímavých deníků, které psali terezínské děti, které teďka vyšly v knižně v České republice a též tady zde ve státech. Ale všechny ty deníky se týkají života v dětském domově. Jelikož nebylo dost jídla, tak se o jídle stále mluvilo. A vždycky ty starší děvčata mě vykládaly, co dobrého jedli před válkou. A vždycky se mluvilo o tom, co si dáme, až bude konec války. To byl takový výraz, až bude konec. Každý den byla nějaká konverzace o tom, až bude konec. Já jsem k mému bratrovi, který byl na Maroce, když mě to dovolili, když už to nebylo nakažlivé, chodila skoro každý den, protože to jídlo, co se fasovalo, to nebylo pro nikoho dost. Ale my jsme někdy měli brambory mimo toho fasování. A z toho já jsem někdy vařila takové hrozné věci, ale bylo to jídlo a to jsem nosila mému bratrovi. Na tu Marotku, kde byl můj bratr, tam byl šéf, který se jmenoval doktor Salus. A každý den, když jsem tam přišla, tak jsme měli tu stejnou konverzaci. A on se mě ptal, tak Zuzanko, co dneska neseš? A já jsem každý večer měla nějakou jinou odpověď, jako smažený řízek, vepřové a tak dále a tak dále. A byly to brambory. V těch dětských domovech byly děti bez rodičů. A já vlastně nevím, proč já jsem nebydlela v tom dětském domově, jestli to bylo rozhodnutí mých rodičů, anebo jestli nebylo už místo, protože my jsme přišli do Terezína v roce 43, což Terezín existoval 4 roky od roku 41. Tak já vlastně nevím, proč jsem nebydla v tom hajmu. Ale já jsem tam krátkou dobu chodila na ty ilegální hodiny, protože jeden kamarád mých rodičů, pan doktor Fleischmann, tam vyučoval a ten mě vzal sebou. Já si jenom pamatuju, že tam byla hodina angličtiny, ale že jsem se tenkrát v té době toho moc nenaučila. Tam bylo hodně kavalců v tom pokoji, asi tam bydlo asi 20 děvčat a některé leželi na kavalci a byli nemocní a jinak jsme tam seděli kolem stolu. A my jsme taky kreslili a ty terezínské kresby dětí jsou velmi známé. A když jsem poprvé šla do Židovského muzea, protože jsem chtěla dělat dokument o terezínských dětech, tak jsem se dívala do ty kartotéky a dokonce jsou tam nějaké kresby ode mě. Tak já už si přesně nepamatuju, jak dlouho jsem tam chodila, ale byla jsem tam několikrát. Terezín má dvě části. Město Terezín a pevnost. Někdy se tomu říká malá pevnost a velká pevnost. Malá pevnost byla odjakživa vězení. A město Terezín se stalo getem v roce 41. A my jsme bydleli ve městě Terezíně. Tam bylo před válkou asi 7000 občanů. A když se z toho stalo geto, tak tam někdy bylo strašně moc lidí. A když se šlo po ulici, tak vždycky všude byly davy velký. A když bylo z města geto, tak jednu dobu tam dokonce bylo 60 000 lidí. Všude bylo vždycky strašně moc lidí. Kamkoliv se šlo, bylo strašně moc lidí. Transporty na východ, my jsme nevěděli, kam transporty šly, ale podezřívali jsme, že to je nějaký místo, které je daleko horší než Terezín. Transporty na východ šly dost pravidelně. Všichni se báli transportu. A my jsme měli velkou dobu to štěstí, že jsme se nedostali do transportu, ale na podzim 44 šlo 11 transportů. Šli do Osvětimi, ale my jsme to nevěděli. A můj tatínek byl v 8. transportu. Odešel. A tenkrát, když odcházel táta, tak už skoro nebyli žádný muži. Rozhodně nebyli žádný mladý muži v Terezině. A taky mý bratranci odešli předtím. A když šly transporty, tak bylo něco, čemu se říkalo transport Hilfe.
To Hilf znamená pomoc. A mladí muži pomáhali lidem níst zavazadla. To byla taková ironie, protože lidi balili a připravovali se na tu cestu a potom nesli ty zavazadla. To jim samozřejmě hned vzali, když přijeli do Osvětimi. Ale ta transport Hilfe, to byli ty mladí muži, kteří pomáhali lidem níst zavazadla a to měli takový pásek na ruce, kde stálo transport Hilfe. A když odcházel můj táta, tak jelikož už nebyli ty mladí muži, nebyli v Terezíně, tak mně se podařilo dostat ten pásek z transport Hilfe a tím já jsem mohla jít s tatínkem až skoro k tomu vlaku. Tak transporty vždycky odcházely večer a byla tma, tak jsem s ním šla do kasáren Hamburg, odkud odcházel jeho transport a doprovodila jsem ho až k těm takový velký bráně, kde zmizel do tmy a od té doby jsem ho neviděla.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího vysílání staré hudby s názvem Od Claudia k Ludwigovi. Dnešní vydání bude speciální. Na programu čtyřhodinového vysílání jsou neobvykle díla pouze čtyř autorů, od kterých zazní vesměs rozsáhlejší díla nebo nahrávky kompletních sbírek. Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann a vídeňský klasik Josef Haydn jsou všeobecně známí. Jména renesančního autora Paula Peyerla a skladatele 18. století Michela Coretta slyšíte možná poprvé. To, že i jejich hudba stojí také rozhodně za pozornost, se přesvědčíme hned na úvod. Zastavíme se u tvorby rodáka ze severofrancouzského městečka Rouen, Michela Coretta. V roce 1737 nacházíme jeho jméno na místě varhaníka v kostele Sainte-Marie de Temple v Paříži. Přestože působil jako varhaník v průběhu času i na jiných místech, tomuto pařížskému kostelu zůstal věrný dlouhých 54 let. Michel Coret však nebyl jen varhaníkem, ale také skladatelem, učitelem hudby nebo pořadatelem koncertů. Komponoval nejen duchovní a varhanní hudbu, ale také balety, divertimenta a desítky koncertů nebo sonát. Přestože žil v době klasicismu, kdy psal například Mozart svá vrcholná díla, sám zůstal věrný baroknímu stylu. Připravena je nahrávka Coretova cyklu 6 sonát pro 3 solové nástroje – violone, violu a fagot – s doprovodem basa continua. Sbírka byla vydána jako opus 20, pravděpodobně v roce 1738. Nese název Le délices de la solitude, v překladu Rozkoše samoty nebo Potěšení z osamělosti. Sonáty vynikají neobyčejnou instrumentální virtuozitou, rytmickou živelností i klenutou melodikou. V roce 2004 pořídil nahrávku Coretova sonátového cyklu soubor historických nástrojů Aria Lacrimae. Solové nástroje doprovodí v roli generálbasu, čembalo, varhany, teorba a barokní kytara.

0: Soubor Aria Lacrimae dohrál cyklus šesti sonát Ledelis de la Solitude pro violone, violu, fagot a basso continuo od francouzského skladatele Michela Coretta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, ve stylovém kontextu pozdního baroka v následujícím programu ještě zůstaneme. Obrátíme se ovšem k autorovi o generaci staršímu než byl Coret, Georgu Filipu Telemanovi. V letech 1728 až 29 vydal Telemann sbírku Der Getreue Musikmeister, věrný mistr hudby, kterou si nyní představíme. Jednalo se vlastně o jakýsi první hudební časopis z 25 díly, a s celkem 70 drobnějšími vokálními a instrumentálními skladbami. Autorem většiny skladeb ve sbírce byl sám Telemann, ale zařadil do ní i opusy dalších předních hudebníků své doby. Hudba obsažená v tomto hudebním periodiku se záměrně vyhýbala technickým obtížím a rychle si tak našla oblibu jak na německých dvorech, tak při domácím muzicírování. Za okamžik zazní tři části, takzvané lekce, ze sbírky Der Getreue Musikmeister. Budou to vlastní opusy Georga Filipa Telemanna. Do lekce číslo 1 Telemann zařadil sonátu F-dur pro zapsovou flétnu a basso continuo, sopránovou árii z opery Eginhardt, partitu G-dur pro cembalo a polonézu D-dur pro soubor nástrojů. Lekce číslo 2 obsahuje další árii z opery Eginhardt a dvě kratší ukázky z Telemannových instrumentálních cyklů. Třetí lekce pak nabídne overtíru G-moll pro hoboj a basso continuo, sopránovou árii a dueto B-dur pro zobcové flétny. Zpívají a hrají solisté a členové souboru Kamerata Köln.

Solisté a členové souboru Kamaráta Köln přednesli tři části z rozsáhlé vokálně-instrumentální sbírky Der Getreue Musikmeister od Georga Filipa Telemana. Milí posluchači, nyní se krátce zaposloucháme do renesanční hudby přelomu 16. a 17. století. Společně se zaměříme na tvorbu dnes neznámého německého varhaníka a varhanáře Paula Poyerla, narozeného v roce 1570 ve Stuttgartu. Dnes neznámý skladatel se živil jako hráč, stavitel, renovátor i opravář svého nástroje a komponoval instrumentální hudbu. Pravděpodobně je Poyerl autorem prvních triových sonát publikovaných mimo Itálii. Z tvorby Paula Poyerla zazní nyní dvě instrumentální svity z roku 1611. Z nahrávky, vydané v roce 2001, nám je zahraje soubor Armonico Tributo Austria. Dirigentem je Lorenz Duftschmidt.